při voně. Si honem běžíš při voně. Si honem běžíš při voně.

levandulová. Levandulová. Levandulová. Levandulová.

0: vám hezky česky. Rádio Blaní. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

aby až usneš lásky a na dobrou noc, aby až usneš s tebou sami a na dobrou noc, aby až usneš s tebou sem chviličku dobrou noc, aby až usneš s tebou sem chviličku byl noc.

0: Rádio Blaní. Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky česká.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
2: Na mě neč.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
2: Na mě nečekej.
0: Do Blaní.
1: Hezky.

Dámy a pánové, buďte zpívat s námi. Yeah. Dámy a pánové, buďte zpívat s námi. Dámy a pánové, buďte zpívat s námi. Dámy a pánové, buďte zpívat s námi. Dámy a pánové, buďte zpívat s námi. Buďte zpívat s námi. Buďte zpívat s námi. Buďte zpívat s námi.

0: Praletí. Krásný a ničím narušený poslech nočního vysílání.
1: Člověk ním len praletí.
0: Krásný a ničím narušený poslech.
1: Praletí.
0: Krásný a ničím narušený poslech nočního vysílání. Vám od mikrofonu Blaníku přeje.
1: Praletí.
0: Krásný a ničím narušený poslech nočního vysílání. Vám od mikrofonu Blaníku. Krásný a ničím narušený poslech nočního vysílání. Vám od mikrofonu Blaníku přeje. Vlasta Cuk. Krásný a ničím narušený poslech nočního vysílání. Vám od mikrofonu Blaníku přeje. Vlasta Cuk. Nočný poslech nočního vysílání. Vám od mikrofonu Blaníku přeje. Vlasta Cuk. Máme nový den, nový pracovní nočního vysílání. Vám od mikrofonu Blaníku přeje. Vlasta Cuk. Máme nový den, nový pracovní týden. Vám od mikrofonu Blaníku přeje. Vlasta Cuk. Máme nový den, nový pracovní týden je pondělí 12. Od mikrofonu Blaníku přeje. Vlasta Cuk. Máme nový den, nový pracovní týden je pondělí 12. října roku přeje. Vlasta Cuk. Máme nový den, nový pracovní týden je pondělí 12. října roku 2026. Vlasta Cuk. Máme nový den, nový pracovní týden je pondělí 12. října roku 2026. Kdy svůj svátek? Máme nový den, nový pracovní týden je pondělí 12. října roku 2026. Kdy svůj svátek slaví? Nový pracovní týden je pondělí 12. října roku 2026. Kdy svůj svátek slaví? Marcel. Pondělí 12. října roku 2026. Kdy svůj svátek slaví? Marcel. Tak přejeme všechno nejlepší. Října roku 2026. Kdy svůj svátek slaví? Marcel. Tak přejeme všechno nejlepší. 2026. Kdy svůj svátek slaví? Marcel. Tak přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1900. Kdy svůj svátek slaví? Marcel. Tak přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1935 se Marcel. Tak přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1935 se narodil Italo. Přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1935 se narodil italský pěvec Luciano Pavarotti. V tento den v roce 1935 se narodil italský pěvec Luciano Pavarotti. Zemřel v roce 1935 se narodil italský pěvec Luciano Pavarotti. Zemřel v roce 2007. Se narodil italský pěvec Luciano Pavarotti. Zemřel v roce 2007. V roce se narodil italský pěvec Luciano Pavarotti. Zemřel v roce 2007. V roce 1900 pěvec Luciano Pavarotti zemřel v roce 2007. V roce 1943 Pavarotti zemřel v roce 2007. V roce 1943 zemřel v roce 2007. V roce 1943 se narodil český zpěvák 2007. V roce 1943 se narodil český zpěvák Karel. V roce 1943 se narodil český zpěvák Karel Černoch. 1943 se narodil český zpěvák Karel Černoch. Narodil český zpěvák Karel Černoch. Zbytek slavil český zpěvák Karel Černoch. Zbytek slavil narozeniny. Zbytek slavil narozeniny. Slavil narozeniny.

Kdy jsi zpívala s holkami? Klára Kol... Ano, kdy jsi zpívala s holkami? Klára Kolomazníková. Ano, kdy jsi zpívala s holkami? Klára Kolomazníková. Dneska je jí. Ano, kdy jsi zpívala s holkami? Klára Kolomazníková. Dneska je jí. Zpívala s holkami? Klára Kolomazníková. Dneska je jí. 47 let. Klára Kolomazníková. Dneska je jí. 47 let. Klára Kolomazníková. Dneska je jí. 47 let. Kolomazníková. Dneska je jí.

0: blahopřejeme samozřejmě i vám, kteří slaví. Ať už svátek nebo
1: pojďme ještě do minulosti do roku 1971. Tehdy měl totiž na Broadway premiéru muzikál Jesus Christ. Už je to 55.
0: Tolik tedy pohled do kalendáře, tak super star, už je to 55 let. Tak užívejte, já vám přeji krásnou noc. Krásnou noc.

a kdo je dneska slaví? No a kdo je dneska slaví? Česká zpěvačka. No a kdo je dneska slaví? Česká zpěvačka, kterou zná. No a kdo je dneska slaví? Česká zpěvačka, kterou zná. No a kdo je dneska slaví? Česká zpěvačka, kterou znáte z holek. No a kdo je dneska slaví? Česká zpěvačka, kterou znáte z holek. Dneska slaví česká zpěvačka, kterou znáte z holek. Česká zpěvačka, kterou znáte z holek. Kterou znáte z holek. Znáte z holek.

0: Přejeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky.
1: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
3: My dva, my dva, jsme v přesýpací hodinách. My dva, jsme v přesýpacích hodinách. My dva, jsme v přesýpacích hodinách. Jsme v přesýpacích hodinách. Jsme v přesýpacích hodinách. Mluvíme ve dvou. Jsme v přesýpacích hodinách. Mluvíme v přesýpacích hodinách.

Sníž nás jedna tiše, tá porovená. Sníž nás jedna tiše, táhne ke dnu. Sníž nás jedna tiše, táhne ke dnu. Sníž nás jedna tiše, táhne ke dnu.

svíčka, když hoří pro dva zatichá. Tu svíčka, když hoří pro dva zatichá.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio
0: Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio
2: Blaník.
3: Rádio Blaník.
4: Ujalme vlak.
3: Rádio Blaník.
4: Ujalme vlak.
3: Rádio Blaník.
4: Ujalme vlak. I poslední metro.
3: Rádio Blaník.
4: Ujalme vlak. I poslední metro.
3: Rádio Blaník.
4: Ujalme.

u vody a počkám si, až retro zhodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase přijde, hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase přijde do mody, pohody u vody a počkám si, až retro zase přijde do mody u vody a počkám si, až retro zase přijde do mody, jo. A počkám si, až retro zase přijde do mody, jo, stále mě to. Počkám si, až retro zase

0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky. Česky.
2: Zejky.
1: Česky.
2: Zejty.

ty víš svý, no a to ti stačí. Já vím, co mi chceš říct, ty víš svý, no a to ti stačí. Já vím, co mi chceš říct, ty víš svý, no a to ti stačí. Mi chceš říct, ty víš svý, no a to ti stačí. Říct, ty víš svý, no a to ti stačí. Víš svý, no a to ti stačí. Víš co? No a to ti stačí. Víš co? Neříkej nic, stačí. Víš co? Neříkej nic, život. Víš co? Neříkej nic, život sám leco. Víš co? Neříkej nic, život sám leco zaonačí. Víš co? Neříkej nic, život sám leco zaonačí. Neříkej nic, život sám leco zaonačí. Neříkej nic, život sám leco zaonačí. Má život sám leco zaonačí. Málo zaonačí.

co mi chceš. Já vím, co mi chceš říct, asi co mi chceš říct, asi máš pravdu, se mnou je kříž. Chceš říct, asi máš pravdu, se mnou je kříž.

jistý věci prostý. Neříkej nic, chlap mívá jistý věci prostý. Chlap mívá jistý věci prostý. Rád mívá jistý věci prostý. Ráno, když si spala, ty věci prostý. Ráno, když si spala, prostý.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Nebe nad Českem.
0: Rádio Blaník, počasí.
1: Nebe nad Českem je teď jasné.
0: Počasí.
1: Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Na severu. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Na severu se pak. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Na severu se pak obloha postupně zatáhne. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí. Českem je teď jasné až polojasné. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad jasné až polojasné. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů mohou být. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Zatáhne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 dorazí přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně. Místy ale můžou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně. Místy ale může být i na nule a objevit klesají na 6 až 2 stupně, místy ale může být i na nule a objevit se mohou přízemní mrazíky. Ale může být i na nule a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak čeká na nule a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být zemní mrazíky. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Ven nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může a polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu Česka nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu Česka mohku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu Česka. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky. Může i zapršet a na horách na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené. Zapršet a na horách na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené a nebo sněhové. Na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené a nebo sněhové. Teploty vyšplhá mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené a nebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 ve vyšších polohách padat srážky smíšené a nebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15 padat srážky smíšené a nebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15 na jihu Moravy smíšené a nebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15 na jihu Moravy může být až sněhové a nebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15 na jihu Moravy může být až 17 stupňů. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů a v 15 na jihu Moravy může být až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách naměříme kolem Moravy může být až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 6. Toliko být až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 6. Tolik dňů a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 6. Toliko počasí, Eliška Votrubová a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 6. Toliko počasí, Eliška Votrubová na horách naměříme kolem 6. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník, naměříme kolem 6. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: teplem 6. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. Kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. Trhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Kosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř kosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečuje. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Tika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Novinka Balance.
1: Let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Novinka Balancio.
1: Vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Novinka Balancio od Alpíka.
1: www.syncare.cz.
2: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové
1: syncare.cz.
2: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy
1: CZ.
2: Novinka

0: firmě. S projektem Radio House. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatí příště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodně o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodně. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových. Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a další zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. Spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitální získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionální DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože do TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. I na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí v akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. V koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu. Si ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď. A získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio. Všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. O programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Hi.
0: Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Hi, a jedu.
0: 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Hi, a jedu. Highbike Morava
0: právě teď na radiohouse.cz.
1: Hi, a jedu. Highbike Morava mění název
0: radiohouse.cz.
1: Hi, a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě
0: CZ.
1: Hi, a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a Hi, a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových. A vám mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo. DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike u špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike trokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských Gravel v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských Gravelových Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských Gravelových trekových a městských Nou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských Gravelových trekových a městských včetně doplňků tratí a širokým výběrem elektrokol horských Gravelových trekových a městských včetně doplňků a širokým výběrem elektrokol horských Gravelových trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD kol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD bike, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD bike, CZ, trekových a městských, včetně

profiservisu ddbike.cz. Včetně doplňků a profiservisu ddbike.cz. A profiservisu ddbike.cz. ddbike.cz. CZ.

0: tradiční český dodavatel Jo od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio a Eko kosmetiky. Doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio a Eko kosmetiky. Vy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio a Eko kosmetiky Alpík.cz. Vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio a Eko kosmetiky Alpík.cz. Balance tradiční český dodavatel Bio a Eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirovaný dodavatel Bio a Eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou Bio a Eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpoř.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své Z. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem. Ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou. Zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou. S ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
1: Slyšíte?
0: Rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: Echinaceou a důležitými vitamíny.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby...
0: A důležitými vitamíny.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaše...
0: Vitamíny.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 3 reklamu? A co kdyby příště byla o vaší...

0: Blaník.
1: Rádio
0: Blaník.

0: co tady všechno můžete získat, zakoupit, tak třeba e-shop. A co tady všechno můžete získat, zakoupit, tak třeba spoustu blanického oblečení. A co tady všechno můžete získat, zakoupit, tak třeba spoustu blanického oblečení, trička. Tady všechno můžete získat, zakoupit, tak třeba spoustu blanického oblečení, trička, mikiny. Získat, zakoupit, tak třeba spoustu blanického oblečení, trička, mikiny, klobouk, ponožky. Koupit, tak třeba spoustu blanického oblečení, trička, mikiny, klobouk, ponožky. Blanického oblečení, trička, mikiny, klobouk, ponožky. Dále blanický trička, mikiny, klobouk, ponožky. Dále blanická taška, podtácek s otvírem, mikiny, klobouk, ponožky. Dále blanická taška, podtácek s otvírákem, klobouk, ponožky. Dále blanická taška, podtácek s otvírákem, blanický půl, ponožky. Dále blanická taška, podtácek s otvírákem, blanický půl litr, hrníček. Dále blanická taška, podtácek s otvírákem, blanický půl litr. Dále blanická taška, podtácek s otvírákem, blanický půl litr, hrníček. Podtácek s otvírákem, blanický půl litr, hrníček, svačinový box. Taky tam máme sex s otvírákem, blanický půl litr, hrníček, svačinový box. Taky tam máme sluchátka. Blanický půl litr, hrníček, svačinový box. Taky tam máme sluchátka. Půl litr, hrníček, svačinový box. Taky tam máme sluchátka. A nebo hrníček, svačinový box. Taky tam máme sluchátka. A nebo takové naše blanický box. Taky tam máme sluchátka. A nebo takové naše blanické autíčko. Taky tam máme sluchátka. A nebo takové naše blanické autíčko speciální sluchátka. A nebo takové naše blanické autíčko speciální popřípadě. A nebo takové naše blanické autíčko speciální popřípadě. Takové naše blanické autíčko speciální popřípadě. Do zahrádky něco. Takové naše blanické autíčko speciální popřípadě. Do zahrádky něco. Blanické autíčko speciální popřípadě. Do zahrádky něco pro dámy. Ko speciální popřípadě. Do zahrádky něco pro dámy. Po případě do zahrádky něco pro dámy. Hrabeme hodě do zahrádky něco pro dámy. Hrabeme hezky česky, ano. Sada nářadí do zahrádky něco pro dámy. Hrabeme hezky česky, ano. Sada nářadí zahrádky něco pro dámy. Hrabeme hezky česky, ano. Sada nářadí s naším sluníčkem dámy. Hrabeme hezky česky, ano. Sada nářadí s naším sluníčkovým logem. Hrabeme hezky česky, ano. Sada nářadí s naším sluníčkovým logem. Hezky česky, ano. Sada nářadí s naším sluníčkovým logem. No zkrátka, hezky, ano. Sada nářadí s naším sluníčkovým logem. No zkrátka, vybere si nářadí s naším sluníčkovým logem. No zkrátka, vybere si úplně každý, tak se s naším sluníčkovým logem. No zkrátka, vybere si úplně každý, tak se koukněte na naše sluníčkovým logem. No zkrátka, vybere si úplně každý, tak se koukněte na naše stránky, jak už jsem říkal. No zkrátka, vybere si úplně každý, tak se koukněte na naše stránky, jak už jsem říkal, na adresu si úplně každý, tak se koukněte na naše stránky, jak už jsem říkal, na adresu radioblaník.cz. A někdy, tak se koukněte na naše stránky, jak už jsem říkal, na adresu radioblaník.cz. A jděte na naše stránky, jak už jsem říkal, na adresu radioblaník.cz. A něco pěkného si zakupte. Na naše stránky, jak už jsem říkal, na adresu radioblaník.cz. A něco pěkného si zakupte. Na adresu radioblaník.cz. A něco pěkného si zakupte.
1: Dorazí s hodinou plnou českých písniček. Hodinou plnou českých písniček. Užijte si to.
2: Radio
3: Blaník.
1: Českých písniček. Užijte si to.
2: Radio
3: Blaník.
1: Užijte si to.
2: Radio
3: Blaník.
2: Radio
3: Blaník.

Stále poslouchá. Stále posloucháte noční vysílání. Stále posloucháte noční vysílání s Vlastou Sukem? Stále posloucháte noční vysílání s Vlastou Sukem? Tady je Blaník. Stále posloucháte noční vysílání s Vlastou Sukem? Tady je Blaník. No a stále posloucháte noční vysílání s Vlastou Sukem? Tady je Blaník. No a na stále posloucháte noční vysílání s Vlastou Sukem? Tady je Blaník. No a na našem webu můžete posloucháte noční vysílání s Vlastou Sukem? Tady je Blaník. No a na našem webu můžete nakupovat. Ani s Vlastou Sukem? Tady je Blaník. No a na našem webu můžete nakupovat. Ano, pokud byste tady je Blaník. No a na našem webu můžete nakupovat. Ano, pokud byste chtěli udělat no a na našem webu můžete nakupovat. Ano, pokud byste chtěli udělat radost sobě nebo na našem webu můžete nakupovat. Ano, pokud byste chtěli udělat radost sobě nebo někomu z vašich známých, můžete nakupovat. Ano, pokud byste chtěli udělat radost sobě nebo někomu z vašich známých, nakupovat. Ano, pokud byste chtěli udělat radost sobě nebo někomu z vašich známých a chcete, pokud byste chtěli udělat radost sobě nebo někomu z vašich známých a chcete, aby Blanické služby byste chtěli udělat radost sobě nebo někomu z vašich známých a chcete, aby sobě nebo někomu z vašich známých a chcete, aby Blanické sluníčko svítilo u vás doma nebo někomu z vašich známých a chcete, aby Blanické sluníčko svítilo u vás doma tak známých a chcete, aby Blanické sluníčko svítilo u vás doma tak jednoduše navštiv a chcete, aby Blanické sluníčko svítilo u vás doma tak jednoduše navštivte naše chcete, aby Blanické sluníčko svítilo u vás doma tak jednoduše navštivte naše webovky Radio Blanické sluníčko svítilo u vás doma tak jednoduše navštivte naše webovky Radio Blaník svítilo u vás doma tak jednoduše navštivte naše webovky radioblaník.cz tak jednoduše navštivte naše webovky radioblaník.cz tady na tak jednoduše navštivte naše webovky radioblaník.cz tady najdete navštivte naše webovky radioblaník.cz tady najdete náš e-shop webovky radioblaník.cz tady najdete náš e-shop radioblaník.cz tady najdete náš e-shop ano slyšíte správně.cz tady najdete náš e-shop ano slyšíte správně jednoduše tady najdete náš e-shop ano slyšíte správně jednoduše najdete náš e-shop ano slyšíte správně jednoduše dáte za náš e-shop ano, slyšíte správně. Jednoduše dáte záložku rádio a e-shop. Ano, slyšíte správně. Jednoduše dáte záložku rádio a ano, slyšíte správně. Jednoduše dáte záložku rádio a úplně dole. Správně. Jednoduše dáte záložku rádio a úplně dole. E-shop. A dáte záložku rádio a úplně dole. E-shop. A co tady všechno můžete získat za záložku rádio a úplně dole? E-shop. A co tady všechno můžete získat? Jo, a úplně dole? E-shop. A

0: Rádio. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Blaník.
1: Hezky česky.

0: Rádio Blaník očekává... Rádio Blaník očekávané... Rádio Blaník očekávané události. Rádio Blaník očekávané události. Rádio Blaník očekávané události. Rádio Blaník očekávané události. Rádio Blaník očekávané události. Rádio
1: Blaník. Přeji vám hezké ráno.
0: Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Přeji vám hezké ráno.
0: Události. Rádio
1: Blaník. Přeji vám hezké ráno. Je pondělí. Rádio Blaník. Přeji vám hezké ráno. Je pondělí 12. října. Přeji vám hezké ráno, je pondělí 12. října, svátek má Marcel. Přeji vám hezké ráno, je pondělí 12. října, svátek má Marcel a před námi jsou očekávané. Hezké ráno, je pondělí 12. října, svátek má Marcel a před námi jsou očekávané události. Je pondělí 12. října, svátek má Marcel a před námi jsou očekávané události. 12. října, svátek má Marcel a před námi jsou očekávané události. V obcích a městech svátek má Marcel a před námi jsou očekávané události. V obcích a městech po víkendu dál Marcel a před námi jsou očekávané události. V obcích a městech po víkendu dál pokračují povolební jsou očekávané události. V obcích a městech po víkendu dál pokračují povolební vyjednávání události. V obcích a městech po víkendu dál pokračují povolební vyjednávání a sestavování. V obcích a městech po víkendu dál pokračují povolební vyjednávání a sestavování koalic. V obcích a městech po víkendu dál pokračují povolební vyjednávání a sestavování koalic. V pražské k víkendu dál pokračují povolební vyjednávání a sestavování koalic. V pražské Kbelské vyjednávání a sestavování koalic. V pražské Kbelské ulici začíná poslední část a sestavování koalic. V pražské Kbelské ulici začíná poslední část rekonstrukce. V pražské Kbelské ulici začíná poslední část rekonstrukce. Do 23. října ulici začíná poslední část rekonstrukce. Do 23. října bude na poslední část rekonstrukce. Do 23. října bude zavřená rampa do ulice Veselská na část rekonstrukce. Do 23. října bude zavřená rampa do ulice Veselská na křižovatce. Do 23. října bude zavřená rampa do ulice Veselská na křižovatce zde. 23. října bude zavřená rampa do ulice Veselská na křižovatce zde. 8. října bude zavřená rampa do ulice Veselská na křižovatce zde. 8. Naopak na průtahu zavřená rampa do ulice Veselská na křižovatce zde. 8. Naopak na průtahu Liberce Veselská na křižovatce zde. 8. Naopak na průtahu Libercem končí uzavírka na křižovatce s D8. Naopak na průtahu Libercem končí uzavírka. Naopak na průtahu Libercem končí uzavírka spojená s pravidelnou údržbou tunelu. Průtahu Libercem končí uzavírka spojená s pravidelnou údržbou tunelu. Od pátku se tu jezdilo vždy spojená s pravidelnou údržbou tunelu. Od pátku se tu jezdilo vždy jen jedním tubusem. Pravidelnou údržbou tunelu. Od pátku se tu jezdilo vždy jen jedním tubusem. V 11 dopoledne jezdilo vždy jen jedním tubusem. V 11 dopoledne je v plánu další zasedání vlády. Na programu je jedním tubusem. V 11 dopoledne je v plánu další zasedání vlády. Na programu je mimo jiné. V 11 dopoledne je v plánu další zasedání vlády. Na programu je mimo jiné novela zákona o 11 dopoledne je v plánu další zasedání vlády. Na programu je mimo jiné novela zákona o integrovaném další zasedání vlády. Na programu je mimo jiné novela zákona o integrované prevenci další zasedání vlády. Na programu je mimo jiné novela zákona o integrované prevenci. Na programu je mimo jiné novela zákona o integrované prevenci nebo novela občanského zákoníku nebo novela občanského zákoníku. Sejde se taky Národní koalice pro boj se novela občanského zákoníku. Sejde se taky Národní koalice pro boj se suchem. Hodnotem.

Hodnotit bude aktuální hydrologickou situaci a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v Česku. A na Babinských loukách v Českém středohoří extrémní sucho v Česku. A na Babinských loukách v Českém středohoří pokračuje záchranný sucho v Česku. A na Babinských loukách v Českém středohoří pokračuje záchranný program. A na Babinských loukách v Českém středohoří pokračuje záchranný program. Ochranáři na Babinských loukách v Českém středohoří pokračuje záchranný program. Ochranáři tu vysadí vzácný a v Českém středohoří pokračuje záchranný program. Ochranáři tu vysadí vzácný a kritický středohoří pokračuje záchranný program. Ochranáři tu vysadí vzácný a kriticky ohrožený Zvonovec záchranný program. Ochranáři tu vysadí vzácný a kriticky ohrožený Zvonovec Liliolist program. Ochranáři tu vysadí vzácný a kriticky ohrožený Zvonovec Liliolistý. Ochranáři tu vysadí vzácný a kriticky ohrožený Zvonovec Liliolistý. To byly očekávansky ohrožený Zvonovec Liliolistý. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Zvonovec Liliolistý. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubovec Liliolistý. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník. Očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

všechen vztek a chtíč. Vyprchal z něj všechen vztek a chtíč. Doufám, vyprchal z něj všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přivchal z něj všechen vztek a chtíč.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

doženou nás, to mi věř. Oni jsou za náma, ať doženou nás, to mi věř. Oni jsou za náma, ať doženou nás, to mi věř. A tak náma, ať doženou nás, to mi věř. A tak bičem ať doženou nás, to mi věř. A tak bičem prásknul, jenou nás, to mi věř. A tak bičem prásknul, to mi věř.

0: vám hezky česky.
1: Rádio.
2: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
2: Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Česky.
1: Rádio Blaník.

0: Balance, váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio, český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio, inspirováno přírodou, kosmetiky Alpík.cz. Balancio, inspirováno přírodou, ověřen Alpík.cz. Balancio, inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví. Balancio, inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany. Balancio, inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy im ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy imunita s ženšenem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy imunita s ženšenem rakitníkem. Své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy imunita s ženšenem rakitníkem echinaceou a obrany schopnost doplňkem stravy imunita s ženšenem rakitníkem echinaceou a důležitost doplňkem stravy imunita s ženšenem rakitníkem echinaceou a důležitými vitamíny. Stravy imunita s ženšenem rakitníkem echinaceou a důležitými vitamíny. Ta s ženšenem rakitníkem echinaceou a důležitými vitamíny. Je rakitníkem echinaceou a důležitými vitamíny. Je broučku kudikem echinaceou a důležitými vitamíny. Je broučku kudy si přiletěl a důležitými vitamíny. Je broučku kudy si přiletěl tými vitamíny. Je broučku kudy si přiletěl.
1: Je i vaše střecha v žal.
0: Je broučku kudy si přiletěl.
1: Je i vaše střecha v žal.
0: Je broučku kudy si přiletěl.
1: Je i vaše střecha v žalost.
0: Je broučku kudy si přiletěl.
1: Je i vaše střecha v žalostném stavu.
0: Kudy si přiletěl.
1: Je i vaše střecha v žalostném stavu. Obraťte se na profíky.
0: Přiletěl.
1: Je i vaše střecha v žalostném stavu. Obraťte se na profíky. Střechy šup. Je i vaše střecha v žalostném stavu. Obraťte se na profíky. Střechy šupík vrátí střecha v žalostném stavu. Obraťte se na profíky. Střechy šupík vrátí vašemu domu bezpečném stavu. Obraťte se na profíky. Střechy šupík vrátí vašemu domu bezpečí. Obraťte se na profíky. Střechy šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady. Střechy šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou střechy šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Pík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve všemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechy šupík energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechy šupík.cz. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechy šupík.cz. Ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechy šupík.cz. Střechy šupík.cz. V Kravařích nebo na střechy šupík.cz. Střechy šupík.cz. Nebo na střechy šupík.cz. Střechy šupík.cz. Střechy šupík.cz. Střechy šupík.cz.
2: Ford Ford
1: CZ.
3: Střechy šupík.cz.
2: Ford Ford
4: Ford malý

0: Česká profesionální kosmetika. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz. Novinka Balancio od Alpíka, prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš.

0: pustili. Dobré ráno, skvělý den i dnes, pondělí 12. října jste si po ránu pustili Českou hodinku. Skvělý den i dnes, pondělí 12. října jste si po ránu pustili Českou hodinku a rád. Dnes, pondělí 12. října jste si po ránu pustili Českou hodinku a Rádio Blaník. 12. října jste si po ránu pustili Českou hodinku a Rádio Blaník. A jaký ten den jste si po ránu pustili Českou hodinku a Rádio Blaník. A jaký ten den bude? Pustili Českou hodinku a Rádio Blaník. A jaký ten den bude? Českou hodinku a Rádio Blaník. A jaký ten den bude?
1: Rádio Blaník.
0: A Rádio Blaník. A jaký ten den bude?
1: Rádio Blaník.
0: Blaník. A jaký ten den bude?
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
0: Jaký ten den bude?
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
0: Většinou polojasně.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Rádio Blaník. Většinou polojasný až oblačný.
1: Blaník. Počasí.
0: Rádio Blaník. Většinou polojasný až oblačný s
1: počasí. Rádio Blaník.
0: Většinou polojasný až oblačný s počátku. Rádio Blaník. Většinou polojasný až oblačný s počátku i skoro jasný, výjimečně se vyskytnou. Většinou polojasný až oblačný s počátku i skoro jasný, výjimečně se vyskytnou slabší. Většinou polojasný až oblačný s počátku i skoro jasný, výjimečně se vyskytnou. Polojasný až oblačný s počátku i skoro jasný, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách a nasní s počátku i skoro jasný, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách a na severu a tak skoro jasný, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách a na severu a také na severovýchodě. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách a na severu a také na severovýchodě. Vyskytnou slabší přehánky, zejména na horách a na severu a také na severovýchodě území. A teploty přes den přehánky zejména na horách a na severu a také na severovýchodě území. A teploty přes den 10 až 15 na horách a na severu a také na severovýchodě území. A teploty přes den 10 až 15 na jihu severu a také na severovýchodě území. A teploty přes den 10 až 15 na jihu Moravy do na severovýchodě území. A teploty přes den 10 až 15 na jihu Moravy do 17 stupňů území. A teploty přes den 10 až 15 na jihu Moravy do 17 stupňů. A teploty přes den 10 až 15 na jihu Moravy do 17 stupňů. V 1000 metrech na horách až 15 na jihu Moravy do 17 stupňů. V 1000 metrech na horách okolo 6 stupňů. V 1000 metrech na horách okolo 6 stupňů. Na horách okolo 6 stupňů.
1: Martinec
0: okolo 6 stupňů.
1: Martinec
0: stupňů.
1: Martin Císař. Martin Císař.
2: Na rádiu Blaník.
1: Martin Císař.
2: Na rádiu Blaník.
1: Martin Císař.
2: Na rádiu Blaník.
0: Přeji skvělé ráno především Marcelům, kteří...
1: Císař.
2: Na rádiu Blaník.
0: Přeji skvělé ráno především Marcelům, kteří dnes slaví...
2: Na rádiu Blaník.
0: Přeji skvělé ráno především Marcelům, kteří dnes slaví svůj svátek.
2: Rádiu Blaník.
0: Přeji skvělé ráno především Marcelům, kteří dnes slaví svůj svátek, tak pánové všechno... Přeji skvělé ráno především Marcelům, kteří dnes slaví svůj svátek, tak pánové všechno jen to nejlepší a my... Ano, především Marcelům, kteří dnes slaví svůj svátek, tak pánové všechno jen to nejlepší a my si pojďme všichni... Dnes slaví svůj svátek, tak pánové všechno jen to nejlepší a my si pojďme všichni dohromady. Hezky český svátek, tak pánové všechno jen to nejlepší a my si pojďme všichni dohromady. Hezky česky. Pánové všechno jen to nejlepší a my si pojďme všichni dohromady. Hezky česky hrál. Jen to nejlepší a my si pojďme všichni dohromady. Hezky česky hrál.
2: Rádio
0: Blaník. A my si pojďme všichni dohromady. Hezky česky hrál.
2: Rádio Blaník.
0: Všichni dohromady. Hezky česky hrál.
2: Rádio Blaník.
0: Hezky česky hrál.
2: Rádio Blaník.
0: Česky hrál.

tradiční český dodavatel bio a eko kosmetické doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko

0: tu my. Ostrava Vítkovice a
1: I na Fordy jsme tu my.
0: Ostrava Vítkovice
1: a Fordy jsme tu my.
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Ty jsme tu my.
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Tu my.
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
1: My.
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
2: Dobré
0: ráno, Vítkovice a Opava.
2: Dobré ráno, skvělý den i dnes,
0: Opava.
2: Dobré ráno, skvělý den i dnes, pondělí. Dobré ráno, skvělý den i dnes, pondělí. Dobré ráno, skvělý den i dnes, pondělí 12. října, jste si pora.

0: do 6. Každé všední ráno
1: od 5
0: do 6. Všední ráno
1: od 5
0: do 6.
1: Od 5
0: do 6. Do 6.

krásny je na konci Vždyť život je krásny je na konci sveta. Vždyť život je krásny je na konci sveta. Ve zbírce Vždyť život je krásny je na konci sveta. Ve zbírce básni Vždyť život je krásny je na konci sveta. Ve zbírce básni ta nejhezčí Život je krásny je na konci sveta. Ve zbírce básni ta nejhezčí věta má je na konci sveta.

tak léť. Se básní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak léť. Se ta nejhezčí věta, máš křídla, tak léť. Cestu znáš, věta, máš křídla, tak léť. Cestu znáš, naspamně, máš křídla, tak léť. Cestu znáš, naspamně, křídla, tak léť. Cestu znáš, naspamně, tak léť. Cestu znáš, naspamně, tak léť.

0: Snažili jsme se zde udělat prostě nejlepší, největší a hlavně velmi komplexovou osmičkou.
1: Radio Blaník. Česky pro vás.

0: Dobré ráno, hezké pondělí, pustěte. Dobré ráno, hezké pondělí, pustili jste se. Dobré ráno, hezké pondělí, pustili jste se. Rádio Blaník za to. Dobré ráno, hezké pondělí, pustili jste se. Rádio Blaník za to, díky, hezky českým. Dobré ráno, hezké pondělí, pustili jste se. Rádio Blaník za to, díky, hezky česky mezi 5 a 6. Dobré ráno, hezké pondělí, pustili jste se. Rádio Blaník za to, díky, hezky česky mezi 5 a 6. No, hezké pondělí, pustili jste se. Rádio Blaník za to, díky, hezky česky mezi 5 a 6. Pondělí, pustili jste se. Rádio Blaník za to, díky, hezky česky mezi 5 a 6. Tahle hodinka samo. Rádio Blaník za to, díky, hezky česky mezi 5 a 6. Tahle hodinka samo. Za to, díky, hezky česky mezi 5 a 6. Tahle hodinka samo sebou na Blaníku pokračuje česky mezi 5 a 6. Tahle hodinka samo sebou na Blaníku pokračuje dál mezi 5 a 6. Tahle hodinka samo sebou na Blaníku pokračuje dál, teď míříme. Tahle hodinka samo sebou na Blaníku pokračuje dál, teď míříme na jeden velký úspěch. Tahle hodinka samo sebou na Blaníku pokračuje dál, teď míříme na jeden velký úspěch do Frýdka. Samo sebou na Blaníku pokračuje dál, teď míříme na jeden velký úspěch do Frýdku místkou tamní nová. Pokračuje dál, teď míříme na jeden velký úspěch do Frýdku místkou tamní nová osmička získala. Teď míříme na jeden velký úspěch do Frýdku místkou tamní nová osmička získala prestižní ocenění. Velký úspěch do Frýdku místkou tamní nová osmička získala prestižní ocenění za nejlepší do Frýdku místkou tamní nová osmička získala prestižní ocenění za nejlepší komunální projekt. Tamní nová osmička získala prestižní ocenění za nejlepší komunální projekt České republiky. Nová osmička získala prestižní ocenění za nejlepší komunální projekt České republiky roku 2000. Získala prestižní ocenění za nejlepší komunální projekt České republiky roku 2020. Ocenění za nejlepší komunální projekt České republiky roku 2026. Za nejlepší komunální projekt České republiky roku 2026. Majitelem nové osmičky je lepší komunální projekt České republiky roku 2026. Majitelem nové osmičky je projekt České republiky roku 2026. Majitelem nové osmičky je pan Kamil Rudolf ke roku 2026. Majitelem nové osmičky je pan Kamil Rudolf a tady jeho 2026. Majitelem nové osmičky je pan Kamil Rudolf a tady jeho bezprost. Majitelem nové osmičky je pan Kamil Rudolf a tady jeho bezprostřední reakce. Majitelem nové osmičky je pan Kamil Rudolf a tady jeho bezprostřední reakce.
1: Samozřejmě jsme moc rádi, že
0: je pan Kamil Rudolf a tady jeho bezprostřední reakce.
1: Samozřejmě jsme moc rádi, že jsme
0: Kamil Rudolf a tady jeho bezprostřední reakce.
1: Samozřejmě jsme moc rádi, že jsme v konkurenci asi 100
0: a tady jeho bezprostřední reakce.
1: Samozřejmě jsme moc rádi, že jsme v konkurenci asi 170
0: jeho bezprostřední reakce.
1: Samozřejmě jsme moc rádi, že jsme v konkurenci asi 170 projektů vyhráli právě
0: přední reakce.
1: Samozřejmě jsme moc rádi, že jsme v konkurenci asi 170 projektů vyhráli právě my znovu. Samozřejmě jsme moc rádi, že jsme v konkurenci asi 170 projektů vyhráli právě my znovu osmičkou. Rádi, že jsme v konkurenci asi 170 projektů vyhráli právě my znovu osmičkou. Snažili jsme se zde udělat v konkurenci asi 170 projektů vyhráli právě my znovu osmičkou. Snažili jsme se zde udělat asi 170 projektů vyhráli právě my znovu osmičkou. Snažili jsme se zde udělat prostě nejlepší projektů vyhráli právě my znovu osmičkou. Snažili jsme se zde udělat prostě nejlepší, největší a hlavně vyhráli právě my znovu osmičkou.

0: pěti do šesti.
1: U nás přesně tak vám hrajeme každé všední ráno.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás. Na Blaní hrajeme každé všední ráno.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás. Na Blaníku. Každé všední ráno.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás. Na Blaníku. Ano.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás. Na Blaníku.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás. Na Blaníku. U nás. Na Blaníku. Na Blaníku.

0: ráno
1: od 5 do 6.
0: Okay. Přesně tak vám hrajeme každé všední ráno
1: od 5 do 6.
0: U nás. Tak vám hrajeme každé všední ráno
1: od 5 do 6.
0: U nás. Na Blaníku. Každé všední ráno
1: od 5 do 6.
0: U nás. Na Blaníku. Ráno
1: od 5 do 6.
0: U nás. Na Blaníku.
1: Od 5 do 6.
0: U nás. Na Blaníku.
1: Do 6.
0: U nás. Na Blaníku. U nás. Na Blaníku. Na Blaníku.

0: Zajímají vás novinky z Blaníku?
1: Fotky.
0: Zajímají vás novinky z Blaníku?
1: Fotky a videa.
0: Zajímají vás novinky z Blaníku?
1: Fotky a videa z našeho studia.
0: Zajímají vás novinky z Blaníku?
1: Fotky a videa z našeho studia.
0: Vás novinky z Blaníku?
1: Fotky a videa z našeho studia.
0: Novinky z Blaníku?
1: Fotky a videa z našeho studia.
2: A nebo si chcete zahrát
1: Fotky a videa z našeho studia.
2: A nebo si chcete zahrát
1: A videa z našeho studia.
2: A nebo si chcete zahrát O výjimečnec.
1: A z našeho studia.
2: A nebo si chcete zahrát O výjimečné ceny.
3: Tak tohle
1: o studia.
2: A nebo si chcete zahrát O výjimečné ceny.
3: Tak tohle všechno vám nabízí.
2: A nebo si chcete zahrát O výjimečné ceny.
3: Tak tohle všechno vám nabízí.
2: Zahrát O výjimečné ceny.
3: Tak tohle všechno vám nabízí klub
2: O výjimečné ceny.
3: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů rádia
2: ceny.
3: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů rádia Blaník. Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů rádia Blaník.
2: Jedinečné.
3: Všechno vám nabízí klub posluchačů rádia Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši
3: nabízí klub posluchačů rádia Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
3: Posluchačů rádia Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
3: Rádia Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
1: Přidejte se k
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
1: Přidejte se k nám na webu Rádio Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
1: Přidejte se k nám na webu radioblanik.cz.
2: To pro vaši zábavu.
1: Přidejte se k nám na webu radioblanik.cz.
2: A buďte
1: Přidejte se k nám na webu radioblanik.cz.
2: A buďte jedním nebo
1: Přidejte se k nám na webu radioblanik.cz.
2: A buďte jedním nebo
1: K nám na webu radioblanik.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Klub webu radioblanik.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Klub posluchačů radioblanik.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Klub posluchačů radioblanik.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Klub posluchačů
2: jedním nebo jednou z nás.
1: Klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Baví jednou z nás.
1: Klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Baví nás z nás.
1: Klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Baví nás
1: bavit vás. Posluchačů Rádia Blaník.
2: Baví nás
1: bavit vás. Posluchačů Rádia Blaník.
2: Baví nás
1: bavit vás. Rádia Blaník.
2: Baví nás
1: bavit vás.
2: Baví nás
1: bavit.

0: Ta z žen šířeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem. Své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem rakitníkem a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem rakitníkem echinaceou a důležitými vitamíny doplňkem stravy Imunita s ženšenem rakitníkem echinaceou a důležitými vitamíny. Stravy Imunita s ženšenem rakitníkem echinaceou a důležitými vitamíny. Ta s ženšenem rakitníkem echinaceou a důležitými vitamíny. Rakitníkem echinaceou a důležitými vitamíny.
1: Dobré ráno, milá.
0: Echinaceou a důležitými vitamíny.
1: Dobré ráno, miláčku.
0: A důležitými vitamíny.
1: Dobré ráno, miláčku. Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevy...
1: Ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
1: Ačku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na...
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když...
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie.
2: Dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie. A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design. Tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
0: Hledáte venkovní žaluzie?
3: Na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
0: Hledáte venkovní?
3: Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
0: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a
3: Jacko Design.
0: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko design. Tam, kde slunce do očí bije. Nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhodlem na trhu? Volte Jacko design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Volte Jacko design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko design žaluzie. Jacko design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko design žaluzie.
3: Zažijte taky, co dokáže. 600
0: jackodesign.cz.
3: Zažijte taky, co dokáže. 680 koní.
0: Design.cz.
3: Zažijte taky, co dokáže. 680 koní. Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 kilometrů. Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 kilometrů na... Taky, co dokáže. 680 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické 80 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60 se za 10 minut do... 10 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60 se za 10 minut do... připraví na dalších 340 kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu, včetně DPH. Jich 340 kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu, včetně DPH. Testovací 40 kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu, včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkár. A cena? Už od 1,5 milionu, včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkár. Už od 1,5 milionu, včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkár.cz. Svenkár Ostrava. 1,5 milionu, včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkár.cz. Svenkár Ostrava. Autorizovaný DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkár.cz. Svenkár Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů. Testovací jízdu rezervujte na svenkár.cz. Svenkár Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Tu rezervujte na svenkár.cz. Svenkár Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.

0: Svenkár.cz. Svenkár Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: S profesorem v kabinete.
0: Svenkár Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: S profesorem v kabinetu.
0: Kár Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: S profesorem v kabinetu. Oddávám se i...
0: Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: S profesorem v kabinetu. Oddávám se internetu.
0: Prodejce vozů Volvo.
1: S profesorem v kabinetu. Oddávám se internetu. Ničeho... S profesorem v kabinetu. Oddávám se internetu. S profesorem v kabinetu. Oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu z kabinetu. Oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárne. Oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
2: Moderní
1: internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet.
1: Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnetujem.
1: Nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz.
1: My tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz.
1: Spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz.
1: Starnetujem.
2: Moderní internet www.

0: Hezké ráno, 12. Hezké ráno, 12. říjen je právě. Hezké ráno, 12. říjen je právě dnes a... Hezké ráno, 12. říjen je právě dnes a svátek mají Marcelové. Hezké ráno, 12. říjen je právě dnes a svátek mají Marcelové. Hezké ráno, 12. říjen je právě dnes a svátek mají Marcelové. Takže Marcelům... Ano, 12. říjen je právě dnes a svátek mají Marcelové. Takže Marcelům všechno jen... 12. říjen je právě dnes a svátek mají Marcelové. Takže Marcelům všechno jen... Dnes a svátek mají Marcelové. Takže Marcelům všechno jen to nejlepší od Rádia Blaník. Za svátek mají Marcelové. Takže Marcelům všechno jen to nejlepší od Rádia Blaník. Za chvíli ak Marcelové. Takže Marcelům všechno jen to nejlepší od Rádia Blaník. Za chvíli ak... Takže Marcelům všechno jen to nejlepší od Rádia Blaník. Za chvíli aktuální zprávy, informace o počasí. Marcelům všechno jen to nejlepší od Rádia Blaník. Za chvíli aktuální zprávy, informace o počasí. A to jen to nejlepší od Rádia Blaník. Za chvíli aktuální zprávy, informace o počasí. A potom se lepší od Rádia Blaník. Za chvíli aktuální zprávy, informace o počasí. A potom se dál bude... Za chvíli aktuální zprávy, informace o počasí a potom se dál budeme aktuální zprávy, informace o počasí a potom se dál budeme hezky česky hrát. Tak ať se skvěle informace o počasí a potom se dál budeme hezky česky hrát. Tak ať se skvěle poslouchá a potom se dál budeme hezky česky hrát. Tak ať se skvěle poslouchá
1: a hlavně po
0: ránu. Se dál budeme hezky česky hrát. Tak ať se skvěle poslouchá
1: a hlavně po ránu.
0: Budeme hezky česky hrát. Tak ať se skvěle poslouchá
1: a hlavně po ránu.
0: I dobře hrát, tak ať se skvěle poslouchá
1: a hlavně po ránu.
0: I dobře stává.
1: Skvěle poslouchá a hlavně po ránu.
0: I dobře stává.
1: A hlavně po ránu.
0: I dobře stává.
2: Zajímají vás novinky z
1: Blaníku. Po ránu.
0: I dobře stává.
2: Zajímají vás novinky z
0: I dobře stává.

0: Morávia slaví 8. rok s
1: Autohity.cz.
0: Outlet Arena Morávia slaví 8. rok s vámi.
1: CZ.
0: Outlet Arena Morávia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát Outlet Arena Morávia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát Outlet Arena Morávia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. Morávia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. Už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Show. 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Show. 16. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem. Čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. Skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnost. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto bývaj speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o autobícemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Morávia Sever. Morávia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce den. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Morávia a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Morávia. Hlučínská ulice. Atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Morávia. Hlučínská ulice v Ostravě. Největší akce roku. Outlet Arena Morávia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outlet akce roku. Outlet Arena Morávia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outlet Arena Morávia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Morávia, Hlučínská ulice v Ostravě, více na outletmoravia.cz. Hlučínská ulice v Ostravě, více na outletmoravia.cz. Vše v Ostravě, více na outletmoravia.cz.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní
0: cestou. Na outletmoravia.cz.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou.
0: CZ.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Tem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho mé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastel. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka. 12. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka .cz. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka .cz. Dámka pomáhá.

0: vidět svět. bílapastelka.cz.
1: Dámy a pánové.
0: A vidět svět. bílapastelka.cz.
1: Dámy a pánové.
0: Svět. bílapastelka.cz.
1: Dámy a pánové. Jménem majitele.
0: bílapastelka.cz.
1: Dámy a pánové. Jménem majitele módní značky.
0: .cz.
1: Dámy a pánové. Jménem majitele módní značky Pánské.
0: .cz.
1: Dámy a pánové. Jménem majitele módní značky Pánské obleky. Dámy a pánové. Jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Pánové. Jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dal Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profesníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společnost zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedí za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny aci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám ne... Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám přebývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděk... Společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Ceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží, se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce, dostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt jako výraz uznání a rád by vám vyjádřil úctu a respekt jako výraz uznání vám vyjádřil úctu a respekt jako výraz uznání vám v měsíci úctu a respekt jako výraz uznání vám v měsíci říjnu jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50 v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánský dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o ní slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy. Abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy. I my o vás. Pánské obleky Bandy. I o vás. Pánské obleky Bandy.

Balancio od Alpíka. Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které... Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které...

0: Stavíte a potřebujete dobrý... Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou... Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma. Chcete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České. Komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levmanlitoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Zavolejte České republice. www.levnekomíny.cz.
1: Za vaše auto chcete.
0: www.levnekomíny.cz.
1: Za vaše
0: www.levnekomíny.cz.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou
0: komíny.cz.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do
0: Ostravy.cz.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity.
1: Chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v...
1: Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v
1: Ostravě. Do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vás...
2: Autohity, nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
2: Ty, nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
2: Výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy víc. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic.
2: www.
1: Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic.
2: www.
1: Autohity vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic.
2: www.
1: Autohity víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic.
2: www.
1: Autohity.cz. Přijeďte do Ostravy Vítkovic.
2: www.
1: Autohity.cz. Ostravy Vítkovic.
2: www.
1: Autohity.cz.
3: Outlet Arena Moravic.
1: www.autohity.cz.
3: Outlet Arena Moravia.
1: www.autohity.cz.

pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy. Obleky bandy.

váš tradiční český dodavatel bio a eko doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík C vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík CZ Balancio tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík CZ Balancio inspirován bio a eko kosmetiky Alpík CZ Balancio inspirováno přírodou kosmetiky Alpík CZ Balancio inspirováno přírodou ověřeno životem pod Alpík CZ Balancio inspirováno přírodou ověřeno životem podpoř CZ Balancio inspirováno přírodou ověřeno životem podpořte své zdraví Balancio inspirováno přírodou ověřeno životem podpořte své zdraví a obrany schopnost inspirováno přírodou ověřeno životem podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem s přírodou ověřeno životem podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy imunity.

0: S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte příště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online, získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. Spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionální digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu. Musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Inspirující House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Inspirující prostředí Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Inspirující prostředí právě teď na radiohouse.cz. Inspirující prostředí radiohouse.cz. Inspirující prostředí
1: kolegové, na které se
0: CZ. Inspirující prostředí
1: kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je rad.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost. A najděte si konečně.
0: Se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost. A najděte si konečně.
0: Radost pracovat.
1: Udělejte si radost. A najděte si konečně.
0: Pracovat.
1: Udělejte si radost. A najděte si konečně bezva práci. A najděte si konečně bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech.
1: Najděte si konečně bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Konečně bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle. Práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je bídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je region.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je bezva práce na našich stránkách.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je bezva práce na našich stránkách. Na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Blaník.cz.
1: Bezva práce.
0: CZ.
1: Bezva práce.

ráno přeje Monika Holubová. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Krásné ráno přeje Monika Holubová. V obcích po komunálních... Krásné ráno přeje Monika Holubová. V obcích po komunálních volbách Krásné ráno přeje Monika Holubová. V obcích po komunálních volbách skládají koalice. Krásné ráno přeje Monika Holubová. V obcích po komunálních volbách skládají koalice. Třeba v Plzni se přeje Monika Holubová. V obcích po komunálních volbách skládají koalice. Třeba v Plzni se dohodlo ANO. V obcích po komunálních volbách skládají koalice. Třeba v Plzni se dohodlo ANO pro Plzeň a STAN. Po komunálních volbách skládají koalice. Třeba v Plzni se dohodlo ANO pro Plzeň a STAN. A v volbách skládají koalice. Třeba v Plzni se dohodlo ANO pro Plzeň a STAN a třeba pardubické STAN koalice. Třeba v Plzni se dohodlo ANO pro Plzeň a STAN a třeba pardubické STAN naopak odstoupilo. Třeba v Plzni se dohodlo ANO pro Plzeň a STAN a třeba pardubické STAN se dohodlo ANO pro Plzeň a STAN a třeba pardubické STAN naopak odstoupilo od jednání o koalici pro Plzeň a STAN a třeba pardubické STAN naopak odstoupilo od jednání o koalici s ANO a Žijeme STAN a třeba pardubické STAN naopak odstoupilo od jednání o koalici s ANO a Žijeme Pardubice. Prahu čekají po volbách změny. Adept na pražského primátora Petr Hlaváček oznámil 3. Zvýšení čekají po volbách změny. Adept na pražského primátora Petr Hlaváček oznámil 3. Zvýšení cen MHD i navýšení ceny rezidentního parkování. V budoucnu by pak mělo být zavedeno mýtné do centra. Opava nabízí ve druhém kole 11 pozemků pro rodinné domy ve Stromovce. Zájemci můžou nabídky podávat do 30. října. Jde o pozemky ve Stromovce. Jde o pozemky, o které v prvním kole nebyl mezi uchazeči dostatečný zájem. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních devíti zápasech bez ztráty od začátku sezóny. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Bude většinou polojasno až oblačno ráno a do severovýchodě země jinde bude slunečněji. Bude většinou

0: polojasno až oblačno, ráno země, jinde bude slunečněji. Bude většinou polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno, kde bude slunečněji. Bude většinou polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečněji. Bude většinou polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytne polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, které budou dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, které budou četnější na horách na jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, které budou četnější na horách na severu a severu. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, které budou četnější na horách na severu a severovýchodě území. Slabší přehánky, které budou četnější na horách na severu a severovýchodě území nad 1200 metrů, které budou četnější na horách na severu a severovýchodě území nad 1200 metrů na východě území. Nad 1200 metrů můžou být smíšené nebo sněhové. Oblačnost bude ubývat. Nad 1200 metrů můžou být smíšené nebo sněhové. Oblačnost bude ubývat k večeru. 1200 metrů můžou být smíšené nebo sněhové. Oblačnost bude ubývat k večeru. A dnešní nejvyšší denní teplota bude smíšené nebo sněhové. Oblačnost bude ubývat k večeru. A dnešní nejvyšší denní nebo sněhové. Oblačnost bude ubývat k večeru. A dnešní nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů. Oblačnost bude ubývat k večeru. A dnešní nejvyšší denní teploty 10 až 15. A dnešní nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů. Na jihu Moravy bude až 17 až 15 stupňů. Na jihu Moravy bude až 17. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník. Na jihu Moravy bude až 17. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník. Na jihu Moravy bude až 17. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník. Bude až 17. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník. A Rádio Blaník.
1: Pohodové České
0: Blaník.
1: Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

které si budete zpívat i za 20 let. A k tomu písničky, které si budete zpívat i za 20 let. A k tomu písničky, které si budete zpívat i za 20 let. Písničky, které si budete zpívat i za 20 let. Budete zpívat i

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě?

vzadu, ale ani vpřed. Mně je to jedno, jdu, ale ani vpřed. Mně je to jedno, já, ale ani vpřed.

0: Hodina českých písniček.
1: Každé všední ráno od 5 do 6.
0: Hodina českých písniček.
1: Každé všední ráno od 5 do 6.
0: Na Maníku. Českých písniček.
1: Každé všední ráno od 5 do 6.
0: Na Maníku. Písniček.
1: Každé všední ráno od 5 do 6.
0: Na Maníku.
1: Každé všední ráno od 5 do 6.
0: Na Maníku.
1: Všední ráno od 5 do 6
0: na Maníku.
1: To od 5 do 6
0: na Maníku.
1: 6
0: na Maníku.
1: Na Maníku.

0: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říkáme. Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostane co?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří.
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Nebo že nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, leto.
0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme.
0: Vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem.
0: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem
0: a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každý.
3: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitek.
2: Dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES. Na největší hod i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES. Na největšího dodavatele plýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES. Na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilní. Vsaďte na ČES. Na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně. Na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. Z apího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. Z aplikací Můj elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více české ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak je pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES či i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka. To, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
6: Vybrat dovolenou.
5: Jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
6: Vybrat dovolenou.
5: ČES, čistá energie zítřka.
6: Vybrat dovolenou. Nemusí být fuška.
5: Čistá energie zítřka.
6: Vybrat dovolenou. Nemusí být fuška. Vyražte
5: zítřka.
6: Vybrat dovolenou. Nemusí být fuška. Vyražte do exotiky. Vybrat dovolenou. Nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Vybrat dovolenou. Nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. Fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů se skipasem pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Přímým letem. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Hory. U vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na tu se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz.

0: Hodina českých písniček.
1: Hezky česky.
0: Hodina českých písniček.
1: Takže hezky česky.
0: Hodina českých písniček.
1: Takže česky.

Teda řeknu vám po ránu. Teda řeknu vám po ránu, to hraje hezky česky. Teda řeknu vám po ránu, to hraje hezky česky, to je krásná hodinka. Teda řeknu vám po ránu, to hraje hezky česky, to je krásná hodinka. Teda řeknu vám po ránu, to hraje hezky česky, to je krásná hodinka. Dál si po ránu, to hraje hezky česky, to je krásná hodinka. Dál si budeme hrát pohodové písničky po šesté, těší se Petr s Adélou a dnešní dobré ráno. Devátá hodina, tam je to po šesté, těší se Petr s Adélou a dnešní dobré ráno. Devátá hodina, tam je to tajemný rok, se Petr s Adélou a dnešní dobré ráno. Devátá hodina, tam je to tajemný rok a hezky česky bude Adélou a dnešní dobré ráno. Devátá hodina, tam je to tajemný rok a hezky česky budeme hrát dnešní dobré ráno. Devátá hodina, tam je to tajemný rok a hezky česky budeme hrát zase s Pepou Černým. Ano, devátá hodina, tam je to tajemný rok a hezky česky budeme hrát zase s Pepou Černým mezi 12. hodina, tam je to tajemný rok a hezky česky budeme hrát zase s Pepou Černým mezi 12. budeme hrát zase s Pepou Černým mezi 12. a 13. Já se na vás Pepou Černým mezi 12. a 13. Já se na vás budu těšit úderem 16. hodiny mezi 12. a 13. Já se na vás budu těšit úderem 16. hodiny zase tady na Blanickou a 13. Já se na vás budu těšit úderem 16. hodiny zase tady na Blaníku. Tak vám popřeju. Já se na vás budu těšit úderem 16. hodiny zase tady na Blaníku. Tak vám popřeji krásně. Na vás budu těšit úderem 16. hodiny zase tady na Blaníku. Tak vám popřeji krásný den, ať se dneska všechno úderem 16. hodiny zase tady na Blaníku. Tak vám popřeji krásný den, ať se dneska všechno 16. hodiny zase tady na Blaníku. Tak vám popřeji krásný den, ať se dneska všechno daří zase tady na Blaníku. Tak vám popřeji krásný den, ať se dneska všechno daří, a když to bude s námi na Blaníku. Tak vám popřeji krásný den, ať se dneska všechno daří, a když to bude s námi, díky za to. Tak vám popřeji krásný den, ať se dneska všechno daří, a když to bude s námi, díky za to. Krásný den, ať se dneska všechno daří, a když to bude s námi, díky za to. Rádio Blaník. Když to bude s námi, díky za to. Rádio Blaník. Díky za to.

0: podlah. Syko.cz, tylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Syko.cz, i vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Syko.cz.
1: Proč mám
0: kuchyní a také podlah. Syko.cz.
1: Proč mám závěsný systém
0: a také podlah. Syko.cz.
1: Proč mám závěsný systém Repo?
0: Podlah. Syko.cz.
1: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je...
0: Syko.cz.
1: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý.
0: Z.
1: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je... Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě... Mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si vě... Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat. Je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat. Mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i tak. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. I to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro provat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek na odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? Otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? Mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá. Aky. No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá. A ještě lépe. No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá. A ještě lépe funguje. Ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá. A ještě lépe funguje.
2: Hledáte
1: Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
2: Hledáte adrenalin a
1: CZ. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už
1: skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde
1: a ještě lépe funguje.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
1: Lépe funguje.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
3: Tak dobře.
2: Ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Ale vám přijde. Okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má. Okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž. Okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách.
3: Poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyskoušeli. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyskoušeli.

0: vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. House Running. Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze. Pak si to pěkně seběhnete dolů.
1: Maminko!
2: Firma na zážitky.cz.
3: Zajímá vás, jak si stojíte se svou mzdou? Už brzy ji můžete porovnat s výdělky kolegů. Sobotní příloha deníku Právo přinese nová pravidla průměrné mzdy i rady, jak si říct o přidání. Číst deník Právo znamená vědět.
4: Pohodové České rádio.

0: do 6. Máte rádi. Každé všední ráno
1: od 5
0: do 6. Každé všední ráno
1: od 5
0: do 6. Všední ráno
1: od 5
0: do 6. Do 6. Do 6. Do 6. Do 6. Do 6. Do 6. Do 6. Do 6.

nežli zámek a spousta krásy. Znamená snad víc nežli zámek a spousta krásy, a že en dokud mám sub. Znamená snad víc nežli zámek a spousta krásy, a že en dokud mám sub. Úžasu čanat víc nežli zámek a spousta krásy, a že en dokud mám sub. Úžasu časy a tak nežli zámek a spousta krásy, a že en dokud mám sub. Úžasu časy a tak trápeň spousta krásy, a že en dokud mám sub. Úžasu časy.

0: Dáme si zoo. Dáme si zoo. Dáme si zoo. Dáme si zoo. I Luci, dáme si zoo. I Luci Vondráčkovou. Zoo. I Luci Vondráčkovou. I Luci Vondráčkovou. I Luci Vondráčkovou. I Luci Vondráčkovou. Protože hezky si Vondráčkovou. Protože hezky česky to na Blaníkovou. Protože hezky česky to na Blaníkovou. Protože hezky česky to na Blaníkovou bude i po šesté. Protože hezky česky to na Blaníkovou bude i po šesté. V pondělí 12. Protože hezky česky to na Blaníkovou bude i po šesté. Pondělí, protože hezky česky to na Blaníkovou bude i po šesté. Pondělí 12. října, teď je pětky česky to na Blaníkovou bude i po šesté. Pondělí 12. října, teď je pět Blaníkovou bude i po šesté. Pondělí 12. října, teď je 5:54. Rádio Blaníkovou. Po šesté. Pondělí 12. října, teď je 5:54. Rádio Blaníkovou. Pondělí 12. října, teď je 5:54. Rádio Blaníkovou. 12. října, teď je 5:54. Rádio Blaník. Je 5:54. Rádio
1: Blaník. Teď je ten správný
0: čas. 4.
1: Rádio Blaník. Teď je ten správný čas na mlet. Rádio Blaník. Teď je ten správný čas na mleté Blaník. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dezklatov. Dobré kuře z Klatov. www.dezklatovi.cz. Z Klatov. www.dezklatovi.cz. www.dezklatovi.cz. www.dezklatovi.cz. www.dezklatovi.cz. www.dezklatovi.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelituji. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu.
3: Moderní internet ve...
2: Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.
2: Nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www. Starnet.cz.
2: My tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www. Starnet.cz.
2: Spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www. Starnet.cz.
2: Stárnetujem.
3: Moderní internet www. Starnet.cz. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Starnet internet.
3: Internet www.starnet.cz.
4: Starnet internet.
3: Starnet.cz.
4: Starnet.

0: my, Ostrava Vítkovice a Opava. Na Fordy jsme tu my, Ostrava Vítkovice a Opava. Na Fordy jsme tu my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Všichni
0: jsme tu my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Všichni jdeme život
0: tu my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní
0: my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou.
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy
0: Opava.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat. Jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoří ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby, může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozrakat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulici a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka .cz. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka .cz. Pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka .cz.
2: Dámy a pánové.
1: Pomáhá vidět svět. Bílá pastelka .cz.
2: Dámy a pánové.
1: Bílá pastelka .cz.
2: Dámy a pánové. Jménem majitele.
1: Bílá pastelka .cz.
2: Dámy a pánové. Jménem majitele modní
1: .cz.
2: Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky Pánské
1: .cz.
2: Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky Pánské obleky. Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám i dal Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Děkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. I dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývá zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společnosti.

profesí často nedoceněny tvou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostačností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy doceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží, vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a dostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uzná práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu natu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek vekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. 50 říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom s 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se procentní slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy.

0: Na horách se udrží na 5 a bude střídavě. Dnes se dostanou v maximech na 14. Na horách se udrží na 5 a bude střídavě polojasno a v maximech na 14. Na horách se udrží na 5 a bude střídavě polojasno a oblačno. 14. Na horách se udrží na 5 a bude střídavě polojasno a oblačno. Horách se udrží na 5 a bude střídavě polojasno a oblačno. Hlavně na horách se udrží na 5 a bude střídavě polojasno a oblačno. Hlavně na horách s přeháňkami a bude střídavě polojasno a oblačno, hlavně na horách s přeháňkami a bude foukat. Střídavě polojasno a oblačno, hlavně na horách s přeháňkami a bude foukat. Tolik jasno a oblačno, hlavně na horách s přeháňkami a bude foukat. Tolik opočasno, hlavně na horách s přeháňkami a bude foukat. Tolik opočasí a teď zprávy s Monikou. Hlavně na horách s přeháňkami a bude foukat. Tolik opočasí a teď zprávy s Monikou. Háňkami a bude foukat. Tolik o počasí a teď zprávy s Monikou.
1: Rádio Blaník.
0: A bude foukat. Tolik o počasí a teď zprávy s Monikou.
1: Rádio Blaník.
0: Tolik o počasí a teď zprávy s Monikou.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
0: Počasí a teď zprávy s Monikou.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc.
0: Teď zprávy s Monikou.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
1: A nejvíc.
0: Pou.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písní. Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písní. Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každé nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí z pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Písniček.
2: Za každého počasí. Za každého počasí. Jeho počasí.
1: Zprávy. Zprávy rádia. Zprávy rádia Blaník. Zprávy rádia Blaník. Zprávy rádia Blaník.
2: Stručně.
1: Zprávy rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Zprávy rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Ve městech a
1: obcích. Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Ve městech a obcích pokračují.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Ve městech a obcích pokračují.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Ve městech a obcích pokračují povolební vyjednávání.
2: Jasně, přehledně.
3: Ve městech a obcích pokračují povolební vyjednávání.
2: Přehledně.
3: Ve městech a obcích pokračují povolební vyjednávání. Státní. Ve městech a obcích pokračují povolební vyjednávání. Státní volební komise pro. Ve městech a obcích pokračují povolební vyjednávání. Státní volební komise projedná. Pokračují povolební vyjednávání. Státní volební komise projedná výsledky voleb. Volební vyjednávání. Státní volební komise projedná výsledky voleb. Státní volební komise projedná výsledky voleb. Školy čelí útoku. Státní volební komise projedná výsledky voleb. Školy čelí útokům hackerů. Volební komise projedná výsledky voleb. Školy čelí útokům hackerů. Projedná výsledky voleb. Školy čelí útokům hackerů. Voleb. Školy čelí útokům hackerů. Školy čelí útokům hackerů. Školy čelí útokům hackerů.

rád metal, is that. Tak to bylo jedno z kamenělí. Tak to bylo jedno z kamenělí dítě. Tak to bylo jedno z kamenělí dítě. Takhle po ránu na blaníku. Tak to bylo jedno z kamenělí dítě. Takhle po ránu na blaníku. Tak to bylo jedno z kamenělí dítě. Takhle po ránu na blaníku. Tak to bylo jedno z kamenělí dítě. Takhle po ránu na blaníku. Tak to bylo jedno z kamenělí dítě. Takhle po ránu na blaníku. A to dobré ráno na skamenělý dítě. Takhle po ránu na blaníku. A to dobré ráno na blaníku už. Takhle po ránu na blaníku. A to dobré ráno na blaníku už se pro vás chystá. Na blaníku. A to dobré ráno na blaníku už se pro vás chystá. A v té příští hodině. A to dobré ráno na blaníku už se pro vás chystá. A v té příští hodině uslyšíte. A to dobré ráno na blaníku už se pro vás chystá. A v té příští hodině uslyšíte. A v té příští hodině uslyšíte třeba Ivetu Bartošovou. Hodině uslyšíte třeba Ivetu Bartošovou. Uslyšíte třeba Ivetu Bartošovou. Dáme si zoo. Třeba Ivetu Bartošovou. Dáme si zoo. Bartošovou.

0: Hezké ráno zprávy. Rádio Blaník. Hezké ráno zprávy pro vás má. Rádio Blaník. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Češi. Blaník. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika. Blaník. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Češi si zvolili obecní. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Češi si zvolili obecní. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Češi si zvolili obecní zastupitele. Ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Češi si zvolili obecní zastupitele na příští má Monika Holubová. Češi si zvolili obecní zastupitele na příští 4 roky na magistrát Holubová. Češi si zvolili obecní zastupitele na příští 4 roky na magistrátech a radnicích. Češi si zvolili obecní zastupitele na příští 4 roky na magistrátech a radnicích. Začala jednání o obecní zastupitele na příští 4 roky. Na magistrátech a radnicích začala jednání o koalicích. Zastupitele na příští 4 roky. Na magistrátech a radnicích začala jednání o koalicích. Někde už je jasný 4 roky. Na magistrátech a radnicích začala jednání o koalicích. Někde už je jasno, jako třeba v na magistrátech a radnicích začala jednání o koalicích. Někde už je jasno, jako radnicích začala jednání o koalicích. Někde už je jasno, jako třeba v Plzni nebo Brně, jinde jednání pokračování o koalicích. Někde už je jasno, jako třeba v Plzni nebo Brně, jinde jednání pokračují. Co se týká jich, někde už je jasno, jako třeba v Plzni nebo Brně, jinde jednání pokračují. Co se týká Moravské a České, kde už je jasno, jako třeba v Plzni nebo Brně, jinde jednání pokračují. Co se týká Moravské, jako třeba v Plzni nebo Brně, jinde jednání pokračují. Co se týká Moravské a České metropole, tak tady vyhrály strany pokračují. Co se týká Moravské a České metropole, tak tady vyhrály strany současné sněmovní opozice. Co se týká Moravské a České metropole, tak tady vyhrály strany současné sněmovní opozice. Na Moravské a České metropole, tak tady vyhrály strany současné sněmovní opozice. Na Moravě za Budovalské metropole, tak tady vyhrály strany současné sněmovní opozice. Na Moravě za Budoval Lidovecký Jan, tak tady vyhrály strany současné sněmovní opozice. Na Moravě za Budoval Lidovecký Jan Grolich, strany současné sněmovní opozice. Na Moravě za Budoval Lidovecký Jan Grolich, co by nově zvolený senátor. Na Moravě za Budoval Lidovecký Jan Grolich, co by nově zvolený senátor v prvním kole.
1: Určitě ohromnou radost.
0: Zabudoval Lidovecký Jan Grolich, co by nově zvolený senátor v prvním kole.
1: Mám určitě ohromnou radost, že jsem sám kandidoval.
0: Lidovecký Jan Grolich, co by nově zvolený senátor v prvním kole.
1: Mám určitě ohromnou radost, že jsem sám kandidoval a vlastně.
0: Co by nově zvolený senátor v prvním kole.
1: Mám určitě ohromnou radost, že jsem sám kandidoval a vlastně
0: by. Senátor v prvním kole.
1: Mám určitě ohromnou radost, že jsem sám kandidoval a vlastně ve finále s nejlepším výsledkem v
0: kole.
1: Mám určitě ohromnou radost, že jsem sám kandidoval a vlastně ve finále s nejlepším výsledkem v republice. Mám určitě ohromnou radost, že jsem sám kandidoval a vlastně ve finále s nejlepším výsledkem v republice. Protože jsem sám kandidoval a vlastně ve finále s nejlepším výsledkem v republice. Budeme mít hodně starostů, budeme mít primátora. To je naprosto budeme mít hodně starostů, budeme mít primátora. To je naprosto skvělý i tady ta spolupráce s Prahou sobě. Tu budeme mít primátora. To je naprosto skvělý i tady ta spolupráce s Prahou sobě v Praze. Si myslím, že dopadla. To je naprosto skvělý i tady ta spolupráce s Prahou sobě v Praze. Si myslím, že dopadla velice dobře. Skvělý i tady ta spolupráce s Prahou sobě v Praze. Si myslím, že dopadla velice dobře.
0: Grolich to řekl v České.
1: Spolupráce s Prahou sobě v Praze si myslím, že dopadla velice dobře.
0: Grolich to řekl v České televizi a ještě
1: s Prahou sobě v Praze si myslím, že dopadla velice dobře.
0: Grolich to řekl v České televizi a ještě dodám.
1: V Praze si myslím, že dopadla velice dobře.
0: Grolich to řekl v České televizi a ještě dodám, že hnutí ANO zvítězilo.
1: Myslím, že dopadla velice dobře.
0: Grolich to řekl v České televizi a ještě dodám, že hnutí ANO zvítězilo v
1: se dobře.
0: Grolich to řekl v České televizi a ještě dodám, že hnutí ANO zvítězilo v 6 krajských. Grolich to řekl v České televizi a ještě dodám, že hnutí ANO zvítězilo v 6 krajských městech, třeba v Ostravě a České televizi. A ještě dodám, že hnutí ANO zvítězilo v 6 krajských městech, třeba v Ostravě a vůbec poprvé. Ještě dodám, že hnutí ANO zvítězilo v 6 krajských městech, třeba v Ostravě a vůbec poprvé i v Plzni. Hnutí ANO zvítězilo v 6 krajských městech, třeba v Ostravě a vůbec poprvé i v Plzni. Výsledky voleb do zastupitelstev obcí do prvního senátního kola. Výsledky voleb do zastupitelstev obcí do prvního senátního kola dnes projedná státní voleb do zastupitelstev obcí do prvního senátního kola dnes projedná státní volební komise. Zřejmě zítra by pak měly být vyhlášeny ve dnes projedná státní volební komise.

0: Zřejmě zítra by pak měly být vyhlášeny ve sbírce zákonů a státní volební komise. Zřejmě zítra by pak měly být vyhlášeny ve sbírce zákonů od středy do volební komise. Zřejmě zítra by pak měly být vyhlášeny ve sbírce zákonů od středy do pátku. Zřejmě zítra by pak měly být vyhlášeny ve sbírce zákonů od středy do pátku 23. Zítra by pak měly být vyhlášeny ve sbírce zákonů od středy do pátku 23. října by poté vyhlášeny ve sbírce zákonů od středy do pátku 23. října by poté plynula 10denní lhůta zákonů od středy do pátku 23. října by poté plynula 10denní lhůta, ve které možné od středy do pátku 23. října by poté plynula 10denní lhůta do pátku 23. října by poté plynula 10denní lhůta, ve které možné hlasování a 20. října by poté plynula 10denní lhůta, ve které možné hlasování a výsledky spochybnit by poté plynula 10denní lhůta, ve které možné hlasování a výsledky spochybnit u nejvyššího plynula 10denní lhůta, ve které možné hlasování a výsledky spochybnit u nejvyššího správního soudu. Lhůta, ve které možné hlasování a výsledky spochybnit u nejvyššího správního soudu. A pojďme dál. Ve které možné hlasování a výsledky spochybnit u nejvyššího správního soudu. A pojďme dál. Dohledáč hlasování a výsledky spochybnit u nejvyššího správního soudu. A pojďme dál. Dohledáčku kyberzlo výsledky spochybnit u nejvyššího správního soudu. A pojďme dál. Dohledáčku kyberzločinů se podnět u nejvyššího správního soudu. A pojďme dál. Dohledáčku kyberzločinů se po celém světě dost správního soudu. A pojďme dál. Dohledáčku kyberzločinů se po celém světě dostali školy soudu. A pojďme dál. Dohledáčku kyberzločinů se po celém světě dostali školy. A pojďme dál. Dohledáčku kyberzločinů se po celém světě dostali školy a vzdělávací instituce. Dohledáčku kyberzločinů se po celém světě dostali školy a vzdělávací instituce. Čelí skoro kyberzločinů se po celém světě dostali školy a vzdělávací instituce. Čelí skoro 5500 se po celém světě dostali školy a vzdělávací instituce. Čelí skoro 5500 dostali školy a vzdělávací instituce. Čelí skoro 5500 útoků týdně, což vzdělávací instituce. Čelí skoro 5500 útoků týdně, což představuje meziroční instituce. Čelí skoro 5500 útoků týdně, což představuje meziroční nárůst 5500 útoků týdně, což představuje meziroční nárůst o 28%. Ukrajinská delegace procent. Ukrajinská delegace prožila v Miami šok. V pátek tam dorazila jednat o možném energetickém. Ukrajinská delegace prožila v Miami šok. V pátek tam dorazila jednat o možném energetickém příměří. Delegace prožila v Miami šok. V pátek tam dorazila jednat o možném energetickém příměří s Ruskem. V Miami šok. V pátek tam dorazila jednat o možném energetickém příměří s Ruskem. A místo toho se tam v pátek tam dorazila jednat o možném energetickém příměří s Ruskem. A místo toho se dorazila jednat o možném energetickém příměří s Ruskem. A místo toho se od amerických vyslanců dozvěděla o možném energetickém příměří s Ruskem. A místo toho se od amerických vyslanců dozvěděla, že Donald Trump chystá zrušení sankcí na ruský. A to po rozhovoru s ruským prezidentem. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď máme tam.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.

0: počasí. Hladík počasí.
1: Dobré ráno vám přeje Hanka.
0: Počasí.
1: Dobré ráno vám přeje Hanka. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Počasí na... Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Počasí na Moravě a ve Slezsku. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Počasí na Moravě a ve Slezsku už ukazuje si. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Počasí na Moravě a ve Slezsku už ukazuje sílu podzimu. Vám přeje Hanka Koterová. Počasí na Moravě a ve Slezsku už ukazuje sílu podzimu. Na Moravě a ve Slezsku už ukazuje sílu podzimu. Teď po ránu je chladno. Ve Slezsku už ukazuje sílu podzimu. Teď po ránu je chladno. Teploty se pohybují jen kolem. Ukazuje sílu podzimu. Teď po ránu je chladno. Teploty se pohybují jen kolem 5 stupňů podzimu. Teď po ránu je chladno. Teploty se pohybují jen kolem 5 stupňů. Teď po ránu je chladno. Teploty se pohybují jen kolem 5 stupňů. Odpoledne se dostanou v mrazy. Chladno. Teploty se pohybují jen kolem 5 stupňů. Odpoledne se dostanou v mrazy. Teploty se pohybují jen kolem 5 stupňů. Odpoledne se dostanou v maximech na 14. Pohybují jen kolem 5 stupňů. Odpoledne se dostanou v maximech na 14. Na horách 5 stupňů. Odpoledne se dostanou v maximech na 14. Na horách se udrží na 5 stupňů. Odpoledne se dostanou v maximech na 14.

No my už jsme i s Adelkou na značkách, takže vám přejeme du... No my už jsme i s Adelkou na značkách, takže vám... No my už jsme i s Adelkou na značkách, takže vám přejeme dobré pondělní ráno. No my už jsme i s Adelkou na značkách, takže vám přejeme dobré pondělní ráno. Probudili jste... No my už jsme i s Adelkou na značkách, takže vám přejeme dobré pondělní ráno. Probudili jste se Adelkou na značkách, takže vám přejeme dobré pondělní ráno. Probudili jste se že vám přejeme dobré pondělní ráno. Probudili jste se 12. října. Pravděpodobně jste se dobré pondělní ráno. Probudili jste se 12. října. Pravděpodobně pondělní ráno. Probudili jste se 12. října. Pravděpodobně jste se probudili, protože no, probudili jste se do 12. října. Pravděpodobně jste se probudili, protože mě teď slyšíte do 12. října. Pravděpodobně jste se probudili, protože mě teď slyšíte. A jestli ještě budete 12. října, pravděpodobně jste se probudili, protože mě teď slyšíte. A jestli ještě budete pravděpodobně jste se probudili, protože mě teď slyšíte. A jestli ještě budete chvíli ležet v posteli a nebo podobně jste se probudili, protože mě teď slyšíte. A jestli ještě budete chvíli ležet v posteli a nebo probudili, protože mě teď slyšíte. A jestli ještě budete chvíli ležet v posteli, anebo prostě říkáte, mě teď slyšíte, a jestli ještě budete chvíli ležet v posteli, anebo prostě říkáte, a jestli ještě budete chvíli ležet v posteli, anebo prostě říkáte, že teď je ten čas, ještě budete chvíli ležet v posteli, anebo prostě říkáte, že teď je ten čas vstát takto v posteli, anebo prostě říkáte, že teď je ten čas vstát, tak to už necháváme čistě. Prostě říkáte, že teď je ten čas vstát, tak to už necháváme čistě na vás, ale s tím vstát. Prostě říkáte, že teď je ten čas vstát, tak to už necháváme čistě na vás, ale s tím vstáváte, že teď je ten čas vstát, tak to už necháváme čistě na vás, ale s tím vstáváním vám pomůžeme a pomůžeme. Teď je ten čas vstát, tak to už necháváme čistě na vás, ale s tím vstáváním vám pomůžeme a pomůžeme vstát, tak to už necháváme čistě na vás, ale s tím vstáváním vám pomůžeme a pomůžeme vám s tím udělat to ráno. Pomůžeme a pomůžeme vám s tím udělat to ráno co nejpohodovější a taky se budou proplácet účtenky. Můžeme vám s tím udělat to ráno co nejpohodovější a taky se budou proplácet účtenky. A udělat to ráno co nejpohodovější a taky se budou proplácet účtenky. A informace ráno co nejpohodovější a taky se budou proplácet účtenky. A info pohodovější a taky se budou proplácet účtenky. A informace o tom už za malou chvíli. Teď i se budou proplácet účtenky. A informace o tom už za malou chvíli. Teď Iveta Bartošová a Výžlá účtenky. A informace o tom už za malou chvíli. Teď Iveta Bartošová a Víš lásko za půl minuty. A informace o tom už za malou chvíli. Teď Iveta Bartošová a Víš lásko za půl minuty. Informace o tom už za malou chvíli. Teď Iveta Bartošová a Víš lásko za půl minuty bude 6. O tom už za malou chvíli. Teď Iveta Bartošová a Víš lásko za půl minuty bude 6. Malou chvíli. Teď Iveta Bartošová a Víš lásko za půl minuty bude 6. Iveta Bartošová a Víš lásko za půl minuty bude 6. Lásko, za půl minuty bude 6. Půl minuty bude 6. Bude 6.

0: Jsme Blaník. Jsme Blaník a platí. Jsme Blaník a platí. Jsme Blaník a platíme vaše účty. Jsme Blaník a platíme vaše účty.
1: Už za chvíli.
0: Jsme Blaník a platíme vaše účty.
1: Už za chvíli se dozvíte.
0: Jsme Blaník a platíme vaše účty.
1: Už za chvíli se dozvíte víc.
0: A platíme vaše účty.
1: Už za chvíli se dozvíte víc.
0: Platíme vaše účty.
1: Už za chvíli se dozvíte víc.
0: Účty.
1: Už za chvíli se dozvíte víc. Už za chvíli se dozvíte víc.

0: Přesní jméno.
1: Moje nebo jeho?
0: Jeho.
1: Leš. Moje nebo jeho?
0: Jeho.
1: Leš.
2: Nošek, no jasně.
1: Je nebo jeho?
0: Jeho.
1: Leš.
2: Nošek, no jasně.
0: Jeho.
1: Leš.
2: Nošek, no jasně.
1: Jo. Leš.
2: Nošek, no jasně.
1: Jo. Leš.
2: Nošek, no jasně.
1: Jo.
0: Vaše známé, vy jste...
1: Leš.
2: Nošek, no jasně.
1: Jo.
0: Vaše známé, vy jste Alena.
2: Nošek, no jasně.
1: Jo.
0: Vaše známé, vy jste Alena.
1: Jo.
0: Vaše známé, vy jste Alena, my už se známe.
1: Jo.
0: Vaše známé, vy jste Alena, my už se známe.
1: Děkuju.
0: Vaše známé, vy jste Alena, my už se známe.
1: Děkuju.
3: Takže Aleni jsme...
0: Známe, vy jste Alena, my už se známe.
1: Děkuju.
3: Takže Aleni
0: jste Alena, my už se známe.
1: Děkuju.
3: Takže Aleni jsme proplatili...
0: Známe.
1: Děkuju.
3: Takže Aleni jsme proplatili fotbalový kroužek dneska.
1: Děkuju.
3: Takže Aleni jsme proplatili fotbalový kroužek dneska.
1: Děkuju.
3: Takže Aleni jsme proplatili fotbalový kroužek dneska. Pokračujeme dál, to znamená... Takže Aleni jsme proplatili fotbalový kroužek dneska. Pokračujeme. Takže Aleni jsme proplatili fotbalový kroužek dneska. Pokračujeme dál. To znamená, že po 7. hodině jsme proplatili fotbalový kroužek dneska. Pokračujeme dál. To znamená, že po 7. hodině fotbalový kroužek dneska. Pokračujeme dál. To znamená, že po 7. hodině vytočíme číslo dneska. Pokračujeme dál. To znamená, že po 7. hodině vytočíme číslo. Pokračujeme dál. To znamená, že po 7. hodině vytočíme číslo. To znamená, že po 7. hodině vytočíme číslo někoho z vás. Někoho, že po 7. hodině vytočíme číslo někoho z vás. Někoho, kdo jste 7. hodině vytočíme číslo někoho z vás. Někoho, kdo jste nám číslo někoho z vás. Někoho, kdo jste nám poslali nebo ještě pošlete. Někoho z vás. Někoho, kdo jste nám poslali nebo ještě vás. Někoho, kdo jste nám poslali nebo ještě pošlete SMSku a do ní napíšete, co chcete pro někoho, kdo jste nám poslali nebo ještě pošlete SMSku a do ní napíšete, co chcete proplatit, kolik, kdo jste nám poslali nebo ještě pošlete SMSku a do ní napíšete, co chcete proplatit, kolik vás to stálo, nebo ještě pošlete SMSku a do ní napíšete, co chcete proplatit, kolik vás to stálo, přidáte jméno a SMSku a do ní napíšete, co chcete proplatit, kolik vás to stálo, přidáte jméno a příjmení a odkud napíšete, co chcete proplatit, kolik vás to stálo, přidáte jméno a příjmení a odkud jste a všechno to takhle odejde proplatit, kolik vás to stálo, přidáte jméno a příjmení a odkud jste a všechno to takhle odešlete na 603, kolik vás to stálo, přidáte jméno a příjmení a odkud jste a všechno to takhle odešlete na 6308, přidáte jméno a příjmení a odkud jste a všechno to takhle odešlete na 6318, jméno a příjmení a odkud jste a všechno to takhle odešlete na 6318, 118 a poté 7. hodině a odkud jste a všechno to takhle odešlete na 6318, 118 a poté 7. hodině je taky důležité to takhle odešlete na 6318, 118 a poté 7. hodině je taky důležité, abyste šlete na 6318, 118 a poté 7. hodině je taky důležité, abyste 318, 118 a poté 7. hodině je taky důležité, abyste byli na příjmu 118 a poté 7. hodině je taky důležité, abyste byli na příjmu a poslouchali Blaník a poté 7. hodině je taky důležité, abyste byli na příjmu a poslouchali Blaník, protože i vás 7. hodině je taky důležité, abyste byli na příjmu a poslouchali Blaník, protože i vás se zeptáte, abyste byli na příjmu a poslouchali Blaník, protože i vás se zeptám, kdo právě na byli na příjmu a poslouchali Blaník, protože i vás se zeptám, kdo právě na Blaníku rozpíval, tak na příjmu a poslouchali Blaník, protože i vás se zeptám, kdo právě na Blaníku rozpíval, tak hodně štěstí, poslouchali Blaník, protože i vás se zeptám, kdo právě na Blaníku rozpíval, tak hodně štěstí a tohle už jsou pánové Sajk, protože i vás se zeptám, kdo právě na Blaníku rozpíval, tak hodně štěstí a tohle už jsou pánové Simon a Garfunkel, vás se zeptám, kdo právě na Blaníku rozpíval, tak hodně štěstí a tohle už jsou pánové Simon a Garfunkel. Kdo právě na Blaníku rozpíval, tak hodně štěstí a tohle už jsou pánové Simon a Garfunkel.
4: Miss Robinson.
3: Blaníku rozpíval, tak hodně štěstí a tohle už jsou pánové Simon a Garfunkel.
4: Miss Robinson.
3: Tak hodně štěstí a tohle už jsou pánové Simon a Garfunkel.
4: Miss Robinson.
3: Tohle už jsou pánové Simon a Garfunkel.
4: Miss Robinson.

0: dobrém ránu na Blaníku. V dobrém ránu na Blaníku zoo a... V dobrém ránu na Blaníku zoo a už se... V dobrém ránu na Blaníku zoo a už se blíží čas sluhů a už... Dobrém ránu na Blaníku zoo a už se blíží čas sluhů a už se... V dobrém ránu na Blaníku zoo a už se blíží čas sluhů a už se blíží čas... Na Blaníku zoo a už se blíží čas sluhů a už se blíží čas účtenek. A už se blíží čas sluhů a už se blíží čas účtenek.
1: Petr platí...
0: Blíží čas sluhů a už se blíží čas účtenek.
1: Petr platí...
0: Sluhů a už se blíží čas účtenek.
1: Petr platí vaše účty.
0: Už se blíží čas účtenek.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr
0: platí čas účtenek.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše
0: účtenek.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Protože teď
1: platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Protože teď jsme
1: účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Protože teď jsme si udělali takovou víkend.
2: Petr platí vaše účty.
0: Protože teď jsme si udělali takovou víkendovou pauzu. No a
2: platí vaše účty.
0: Protože teď jsme si udělali takovou víkendovou pauzu. No a
2: vaše účty.
0: Protože teď jsme si udělali takovou víkendovou pauzu. No a po ní po 7. hodině. Protože teď jsme si udělali takovou víkendovou pauzu. No a po ní po 7. hodině.

0: Téhleté dvojice Paulu Simonovi bude zítra 85. Simona Garfunkel, tomu prvnímu z téhleté dvojice Paulu Simonovi bude zítra 85 let. Ještě o téhleté dvojice Paulu Simonovi bude zítra 85 let. Ještě o tom bude řeč ve slavných Paulu Simonovi bude zítra 85 let. Ještě o tom bude řeč ve slavných tvářích z kalendáře 85 let. Ještě o tom bude řeč ve slavných tvářích z kalendáře 85 let. Ještě o tom bude řeč ve slavných tvářích z kalendáře popůl sedmé. Ještě o tom bude řeč ve slavných tvářích z kalendáře popůl sedmé, ale teď už info. Ještě o tom bude řeč ve slavných tvářích z kalendáře popůl sedmé, ale teď už ve slavných tvářích z kalendáře popůl sedmé, ale teď už informace o počasí.
1: Aktuálně máme na většině území oblačno až polojasno, na jihu Moravy je i skoro jasno.
2: Co se týče dnešního dne, tak bude polojasno až oblačno. Ráno a dopoledne místo.

0: oblačno, ráno a dopoledne místy dnešního dne, tak bude polasno až oblačno, ráno a dopoledne místy zejména tady polasno až oblačno, ráno a dopoledne místy zejména tady na jihu Moravy jasno, ráno a dopoledne místy zejména tady na jihu Moravy jasno, až skoro jasno, víme poledne místy zejména tady na jihu Moravy jasno, až skoro jasno, víme, že se vyskytnou místy zejména tady na jihu Moravy jasno, až skoro jasno, víme, že se vyskytnou slabší přání zejména tady na jihu Moravy jasno, až skoro jasno, víme, že se vyskytnou slabší přáňky, včetně na jihu Moravy jasno, až skoro jasno, víme, že se vyskytnou slabší přáňky, včetně na severu jasno, až skoro jasno, víme, že se vyskytnou slabší přáňky, včetně na severu našeho území, až skoro jasno, víme, že se vyskytnou slabší přáňky, včetně na severu našeho území na horách, víme, že se vyskytnou slabší přáňky, včetně na severu našeho území na horách, a mohou být i vyskytnou slabší přáňky, včetně na severu našeho území na horách, a mohou být přáňky, včetně na severu našeho území na horách, a mohou být i nad 12, včetně na severu našeho území na horách, a mohou být i nad 12 metry smíšené nebo jsou naše území na horách a mohou být i nad 12 metry smíšené nebo sněhové horách a mohou být i nad 12 metry smíšené nebo sněhové večera mohou být i nad 12 metry smíšené nebo sněhové večera ale budou srážky oblačnost ubývat 12 metry smíšené nebo sněhové večera ale budou srážky oblačnost ubývat a 12 metry smíšené nebo sněhové večera ale budou srážky oblačnost ubývat a vád bude pouze smíšené nebo sněhové večer, ale budou srážky oblačnost ubývat a vád bude pouze slabý. Na Moravě večer, ale budou srážky oblačnost ubývat a vád bude pouze slabý. Na Moravě a ve Slezsku budou srážky oblačnost ubývat a vád bude pouze slabý. Na Moravě a ve Slezsku místy oblačnost ubývat a vád bude pouze slabý. Na Moravě a ve Slezsku místy i mírně ubývat a vád bude pouze slabý. Na Moravě a ve Slezsku místy i mírný severozápadní až západní vád bude pouze slabý. Na Moravě a ve Slezsku místy i mírný severozápadní pouze slabý. Na Moravě a ve Slezsku místy i mírný severozápadní až západní vítr 2. Na Moravě a ve Slezsku místy i mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Na Slezsku místy i mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Moc krát děkuji.
0: I mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Moc krát děkuji.
0: Severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Moc krát děkuji. Naslyšenou.
0: Naslyšený vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Moc krát děkuji. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Tak jenom doufejme, že
0: metrů za sekundu.
1: Moc krát děkuji. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Tak jenom doufejme, že nebudeme v šíleném
0: kundu.
1: Moc krát děkuji. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Tak jenom doufejme, že nebudeme v šíleném kolotoči jako.
1: Děkuji. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Tak jenom doufejme, že nebudeme v šíleném kolotoči jako Lucie.
0: Naslyšenou.
2: Tak jenom doufejme, že nebudeme v šíleném kolotoči jako Lucie Vondráčková. Tak jenom doufejme, že nebudeme v šíleném kolotoči jako Lucie Vondráčková. Teď na Blaníku. Jenom doufejme, že nebudeme v šíleném kolotoči jako Lucie Vondráčková. Teď na Blaníku. 3 minuty před čtvrt na 7. Nebudeme v šíleném kolotoči jako Lucie Vondráčková. Teď na Blaníku. 3 minuty před čtvrt na 7. Dobré šíleném kolotoči jako Lucie Vondráčková. Teď na Blaníku. 3 minuty před čtvrt na 7. Dobré pondělní ráno. Lucie Vondráčková. Teď na Blaníku. 3 minuty před čtvrt na 7. Dobré pondělní ráno. Vondráčková. Teď na Blaníku, 3 minuty před čtvrt na 7. Dobré pondělní ráno. Teď na Blaníku, 3 minuty před čtvrt na 7. Dobré pondělní ráno. Blaníku, 3 minuty před čtvrt na 7. Dobré pondělní ráno. Čtvrt na 7. Dobré pondělní ráno. Dobré pondělní ráno. Dobré pondělní ráno.

že báječný, skvělý, jenomže báječný, skvělý, jenomže k náječný, skvělý, jenomže

Mrs. Robinson. Mrs. Robinson, pánové Simon a Garfunkel. Mrs. Robinson, pánové Simon a Garfunkel. Mrs. Robinson, pánové Simon a Garfunkel, tomu prvnímu. Mrs. Robinson, pánové Simon a Garfunkel, tomu prvnímu. Mrs. Robinson, pánové Simon a Garfunkel, tomu prvnímu z téhleté dvojice Paul Simon. Mrs. Robinson, pánové Simon a Garfunkel, tomu prvnímu z téhleté dvojice Paul Simonovi bude z... Pánové Simon a Garfunkel, tomu prvnímu z...

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětličkáme češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevštinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká taky Samiru?
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se...
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den vysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den podesané.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den podesáté.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den podesáté.
1: Na rádiu Blaníka.
0: Každý všední den podesáté.
1: Na rádiu Blaník.
0: Každý všední den po desáté.
1: Na rádiu Blaník.
0: Po desáté.
1: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník.

0: zahnat do bezpečí, aby neohrožovala řidiče, nakonec se jim to teda podařilo. Nici museli zvířata zahnat do bezpečí, aby neohrožovala řidiče, nakonec se jim to teda podařilo. A majitel se býky převzal. Zahnat do bezpečí, aby neohrožovala řidiče, nakonec se jim to teda podařilo. A majitel se býky převzal. Bezpečí, aby neohrožovala řidiče, nakonec se jim to teda podařilo. A majitel se býky převzal, protože neohrožovala řidiče, nakonec se jim to teda podařilo. A majitel se býky převzal, protože se ale podobná situace opakovala. Řidiče, nakonec se jim to teda podařilo. A majitel se býky převzal, protože se ale podobná situace opakovala, tak to teda podařilo. A majitel se býky převzal, protože se ale podobná situace opakovala, tak může mít. A majitel se býky převzal, protože se ale podobná situace opakovala, tak může mít ještě případ do hru ve převzal, protože se ale podobná situace opakovala, tak může mít ještě případ, protože se ale podobná situace opakovala, tak může mít ještě případ do hru ve správním řízení. A jak je vidět, se ale podobná situace opakovala, tak může mít ještě případ do hru ve správním řízení. A jak je vidět, situace opakovala, tak může mít ještě případ do hru ve správním řízení. A jak je vidět, služba u městské, tak může mít ještě případ do hru ve správním řízení. A jak je vidět, služba u městské policie má jednu velkou ještě případ do hru ve správním řízení. A jak je vidět, služba u městské policie má jednu velkou výhodu člověk hru ve správním řízení. A jak je vidět, služba u městské policie má jednu velkou výhodu člověkním řízení. A jak je vidět, služba u městské policie má jednu velkou výhodu člověk se rozhodně. A jak je vidět, služba u městské policie má jednu velkou výhodu člověk se rozhodně nemusí bát, že by se v práci. Služba u městské policie má jednu velkou výhodu člověk se rozhodně nemusí bát, že by městské policie má jednu velkou výhodu člověk se rozhodně nemusí bát, že by se v práci nudil. Tak ve Zlíně má jednu velkou výhodu. Člověk se rozhodně nemusí bát, že by se v práci nudil. Tak ve Zlíně pomalu rozdávají takovou výhodu. Člověk se rozhodně nemusí bát, že by se v práci nudil. Tak ve Zlíně pomalu rozdávají strážníkům, se rozhodně nemusí bát, že by se v práci nudil. Tak ve Zlíně pomalu rozdávají strážníkům kovboj, se rozhodně nemusí bát, že by se v práci nudil. Tak ve Zlíně pomalu rozdávají strážníkům, že by se v práci nudil. Tak ve Zlíně pomalu rozdávají strážníkům kovbojské klobouky a tak ve Zlíně pomalu rozdávají strážníkům kovbojské klobouky a ostruhy a my pro vás chystáme. Tak ve Zlíně pomalu rozdávají strážníkům kovbojské klobouky a ostruhy a my pro vás chystáme krátké zprávy. Budou tady už pomalu rozdávají strážníkům kovbojské klobouky a ostruhy a my pro vás chystáme krátké zprávy. Budou tady už za chvilku. Teď je strážníkům kovbojské klobouky a ostruhy a my pro vás chystáme krátké zprávy. Budou tady už za chvilku. Teď je 6:20. Klobouky a ostruhy a my pro vás chystáme krátké zprávy. Budou tady už za chvilku. Teď je 6:20. A my pro vás chystáme krátké zprávy. Budou tady už za chvilku. Teď je 6:20. Chystáme krátké zprávy. Budou tady už za chvilku. Teď je 6:20. Rádio zprávy. Budou tady už za chvilku. Teď je 6:20. Rádio Blaník. Tady už za chvilku. Teď je 6:20. Rádio
1: Blaník. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý teď je ti všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý tetětice u Kroměříže. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý tetětice u Kroměříže. A brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý montujeme. Ploty Dobrý tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý CZ. Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
2: Máš doma bordel kovový?
1: Ploty dobrý, všechno dobrý.
2: Máš doma bordel kovový?
1: Všechno dobrý.
2: Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havíř. Bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havíř. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot, teď se u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
3: Česká profesionální
2: ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
3: Česká profesionální kosmetika.

Hrozný za crying v dobrém ránu na Blaníku, jestli měl někdo na... Hrozný za crying v dobrém ránu na Blaníku, jestli měl někdo napínavý... Hrozný za crying v dobrém ránu na Blaníku, jestli měl někdo na... Hrozný za crying v dobrém ránu na Blaníku, jestli měl někdo napínavý víkend, tak... V dobrém ránu na Blaníku, jestli měl někdo napínavý víkend, tak to byli rozhodně... Na Blaníku, jestli měl někdo napínavý víkend, tak to byli rozhodně policisté. Jestli měl někdo napínavý víkend, tak to byli rozhodně policisté. Třeba ve Zlíně se napínavý víkend, tak to byli rozhodně policisté. Třeba ve Zlíně se o volebním víkendu, tak to byli rozhodně policisté. Třeba ve Zlíně se o volebním víkendu, tak to byli rozhodně policisté. Třeba ve Zlíně se o volebním víkendu ukázalo, že strážník... To byli rozhodně policisté. Třeba ve Zlíně se o volebním víkendu ukázalo, že strážník městské policie... Rozhodně policisté. Třeba ve Zlíně se o volebním víkendu ukázalo, že strážník městské policie musí být připravený. Třeba ve Zlíně se o volebním víkendu ukázalo, že strážník městské policie... Ve Zlíně se o volebním víkendu ukázalo, že strážník městské policie musí být připravený opravdu na... O volebním víkendu ukázalo, že strážník městské policie musí být připravený opravdu na všechno. Na víkendu ukázalo, že strážník městské policie musí být připravený opravdu na všechno. Nejdříve hlídat pořádek. Ukázalo, že strážník městské policie musí být připravený opravdu na všechno. Nejdříve hlídat pořádek voleb. Městské policie musí být připravený opravdu na všechno. Nejdříve hlídat pořádek voleb a potom se klidně zahrát na být připravený opravdu na všechno. Nejdříve hlídat pořádek voleb a potom se klidně zahrát na kovboje opravdu na všechno. Nejdříve hlídat pořádek voleb a potom se klidně zahrát na kovboje. V pátek Nejdříve hlídat pořádek voleb a potom se klidně zahrát na kovboje. V pátek odpoledne se totiž poblíž hlídat pořádek voleb a potom se klidně zahrát na kovboje. V pátek odpoledne se totiž poblíž silnice a potom se klidně zahrát na kovboje. V pátek odpoledne se totiž poblíž silnice, která vede k dálnici, se klidně zahrát na kovboje. V pátek odpoledne se totiž poblíž silnice, která vede k dálnici boje. V pátek odpoledne se totiž poblíž silnice, která vede k dálnici D49 pohybovali 3 statek odpoledne se totiž poblíž silnice, která vede k dálnici D49 pohybovali 3 statní poblíž silnice, která vede k dálnici D49 pohybovali 3 statní býci, kteří se po silnice, která vede k dálnici D49 pohybovali 3 statní býci, kteří se vede k dálnici D49 pohybovali 3 statní býci, kteří se poněkud vzdálili od D49 pohybovali 3 statní býci, kteří se poněkud vzdálili od své ohrady, pohybovali 3 statní býci, kteří se poněkud vzdálili od své ohrady. Už to trošku připomíná divoký západ. Statní býci, kteří se poněkud vzdálili od své ohrady. Už to trošku připomíná divoký západ. Zlínští, kteří se poněkud vzdálili od své ohrady. Už to trošku připomíná divoký západ. Zlínští strážníci museli se poněkud vzdálili od své ohrady. Už to trošku připomíná divoký západ. Zlínští strážníci museli od své ohrady. Už to trošku připomíná divoký západ. Zlínští strážníci museli zvířata zahnat do bezpečí. Už to trošku připomíná divoký západ. Zlínští strážníci museli zvířata zahnat do bezpečí, aby neohrožovala divoký západ. Zlínští strážníci museli zvířata zahnat do bezpečí, aby neohrožovala řidiče na konápad. Zlínští strážníci museli zvířata zahnat do bezpečí, aby neohrožovala řidiče na konec. Zlínští strážníci museli zvířata

0: drdašrot.cz.
1: Česká profesionální kosmetika, která
0: drdašrot.cz.
1: Česká profesionální kosmetika, která
0: .cz.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši tyka, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i trhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotel krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, kosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši...
2: Apple iPhone 17 256 giga, chytrá volba právě teď.
3: Když mobily?
2: Tak 17 256 giga, chytrá volba právě teď.
3: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni 256 giga, chytrá volba právě teď.
3: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát. Chytrá volba právě teď.
3: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát.
4: Trenér Karna
2: teď.
3: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát.
4: Trenér Karna.cz.
3: Mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát.
4: Trenér Karna.cz. To što?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát.
4: Trenér Karna.cz.
2: Klikni dvakrát.
4: Trenér Karna.cz. To što čumím? Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky boxerky. Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky boxerky aj gaťky pro baby CZ. Tož to čumím. Trenky boxerky aj gaťky pro baby včilku. Tož to čumím. Trenky boxerky aj gaťky pro baby včilku. Piš to čumím. Trenky boxerky aj gaťky pro baby včil kupíš ve slevě, až osky aj gaťky pro baby včil kupíš ve slevě, až 80%. Cip, včil kupíš ve slevě, až 80%. Cip, to není možné. Kupíš ve slevě, až 80%. Cip, to není možné. Ne, až 80%. Cip, to není možné. Nefakt.
5: Pěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Muset. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Mustang Arena. Zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava. Dva Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava. 24. Lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava. 24. října. Smích a tanec. Mustang Arena Ostrava. 24. října. Děti ráje. Mustang Arena Ostrava. 24. října. Děti ráje, energie, Tank Arena Ostrava, 24. října. Děti ráje, energie, kterou nestrava, 24. října. Děti ráje, energie, kterou nezastaví, 24. října. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš, 4. října. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Lístky na děti, na děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Lístky na děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Lístky na děti ráje, tour, energie, kterou nezastavíš. Lístky na děti ráje, tour.cz. Kterou nezastavíš. Lístky na děti ráje, tour.cz. Zastavíš. Lístky na děti ráje, tour.cz.
6: Do Chorvatska.
5: Lístky na děti ráje, tour.cz.
6: Do Chorvatska s
5: děti ráje tour.cz.
6: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem.
5: Tour.cz.
6: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo
5: CZ.
6: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem. Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte. Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte.

0: krásně si to užijem. Autem nebo autobusem procestujte s námi celou zem. Autem nebo autobusem procestujte s námi celou zem. Děti bydlí s nebo autobusem procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi sem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již cestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.bydlizdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relax. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic. Již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz. 20 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz. Au. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
1: Outlet Arena.
0: Informací na www.relaxadriatic.cz.
1: Outlet Arena Moravia slaví
0: www.relaxadriatic.cz.
1: Outlet Arena Moravia slaví 8.
0: relaxadriatic.cz.
1: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentý 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž RAM a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. O auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užívaj BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší a týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz. Vyber si Moravia.cz. Vyber si. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Auto. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každé nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu Bet Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konec Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový auto CZ. Direct Auto. Konečně férový.

0: Férový autobazar. Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
1: Skutečnost nebo...
0: Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
1: Skutečnost nebo jen...
0: Auto. Konečně férový autobazar.
1: Skutečnost nebo jen sen.
0: Konečně férový autobazar.
1: Skutečnost nebo jen sen. Váš sen...
0: Férový autobazar.
1: Skutečnost nebo jen sen. Váš sen o vysněné kuchyni... Skutečnost nebo jen sen. Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. Skutečnost nebo jen sen. Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XX nebo jen sen. Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL sen. Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaši máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečnost. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiér vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50 kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než vností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v na... levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na XXL, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na XXL pomlčka kuchyně. Kvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na XXL pomlčka kuchyně.cz kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na XXL pomlčka kuchyně.cz. Více na XXL pomlčka kuchyně.cz.
2: Tak co jí koupíme?
1: XXL pomlčka kuchyně.cz.
2: Tak co jí koupíme?
1: Pomlčka kuchyně.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: .cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic...
2: Ne, přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Pak dostal...
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří...
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Nebo nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos...
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vy...
2: Vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážit...
2: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od...
2: Svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme.

0: zážitkem od Allegrie.
1: Když už ale.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už ne.
0: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat,
0: řešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte
0: zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou grie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House.
1: Darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalin. Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž. House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrie sportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrie vyberete
0: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrie vyberete dárek opravdu
0: zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledou masáž.
1: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
1: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitek.
1: Vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma
1: opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Bomba ceny v.
0: Hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Bomba ceny v Argos.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Bomba ceny v Argos Elektro.
2: Zážitky.
0: CZ.
3: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují.
0: CZ.
3: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí. Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chráč. Právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF. Explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 a Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od o nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ za skvělý chránovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ za skvělých 800 LMF 16 ampér od OEZ za skvělých 888 16 ampér od OEZ za skvělých 888 korun od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argo. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Bro.
3: Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Broze.
3: Více. Argos pro elektrikáře.
1: Broze. Více než čtvrt století.
3: Elektrikáře.
1: Broze. Více než čtvrt století v České. Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty. Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po

0: komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a bývají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největší. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíce roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let své oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkuji kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dává ta z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silnější. Důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silnější. Dáváte každý den. Broze, společně silnější.
1: Klikni!
0: Každý den. Broze, společně silnější.
1: Klikni!
2: Mironet!
0: Broze, společně silnější.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a
0: společně silnější.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoprokup
0: silnější.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoprokup.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoprokup přináší
3: Apple iPhone 7.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoprokup přináší
3: Apple iPhone 17 200.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoprokup přináší
3: Apple iPhone 17 200.
2: Mironet, nová dvojka a Šoprokup přináší
3: Apple iPhone 17 256 GB.
2: Dvojka a Šoprokup přináší
3: Apple iPhone 17 256 GB v Mironetu.
2: Přináší
3: Apple iPhone 17 256 GB v Mironetu. Nyní za bombl iPhone 17 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 12256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 20. V Mironetu nyní za bomba cenu 24990.
2: V
3: Mironetu nyní za bomba cenu 24990.
2: Jupi!
3: Nyní za bomba cenu 24990.
2: Jupi!
3: A cenu 24990.
2: Jupi! iPhone 7.
3: 24990.
2: Jupi! iPhone 17. Teď dává největší
3: 1990.
2: Jupi! iPhone 17. Teď dává největší smysl. I iPhone 17. Teď dává největší smysl.
3: Když mobily, tak byly, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: S profesorem v kabinetu.
1: K Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu.
2: Klikni dvakrát.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Nič. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Nič. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. V kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
5: Modern
4: internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet.
4: Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.star.
4: Však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.star.
4: My tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz.
4: Spolu stárnetujem.

0: Hezké ráno přeje Monika.
1: Zprávy.
0: Rádio Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová.
1: Zprávy.
0: Rádio Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Rádio Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Rozšíření dohledu České. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Rozšíření dohledu České inspekce životního. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Rozšíření dohledu České inspekce životního prostředí dnes. Dohledu České inspekce životního prostředí dnes projedná vláda. Ministři mají na programu také České inspekce životního prostředí dnes projedná vláda. Ministři mají na programu také změny občanského zákoníku prostředí dnes projedná vláda. Ministři mají na programu také změny občanského zákoníku týkající dnes projedná vláda. Ministři mají na programu také změny občanského zákoníku týkající se rozvodu. Mají na programu také změny občanského zákoníku týkající se rozvodu nebo domácího násilí. Před zamu také změny občanského zákoníku týkající se rozvodu nebo domácího násilí. Před zasedáním vlády občanského zákoníku týkající se rozvodu nebo domácího násilí. Před zasedáním vlády se sejde nebo domácího násilí. Před zasedáním vlády se sejde koaliční rada. Naše Česko se jako vítěz násilí. Před zasedáním vlády se sejde koaliční rada. Naše Česko se jako vítěz komunální zasedáním vlády se sejde koaliční rada. Naše Česko se jako vítěz komunálních volbách v Českých Budějovicích sejde koaliční rada. Naše Česko se jako vítěz komunálních volbách v Českých Budějovicích nebrání rada. Naše Česko se jako vítěz komunálních volbách v Českých Budějovicích nebrání spolupráci se. Naše Česko se jako vítěz komunálních volbách v Českých Budějovicích nebrání spolupráci se subjektem společně. Vítěz komunálních volbách v Českých Budějovicích nebrání spolupráci se subjektem společně pro komunálních volbách v Českých Budějovicích nebrání spolupráci se subjektem společně pro Budějovice. V minulých Budějovicích nebrání spolupráci se subjektem společně pro Budějovice. V minulém volebním období nebrání spolupráci se subjektem společně pro Budějovice. V minulém volebním období spolutvořili vládu subjektem společně pro Budějovice. V minulém volebním období spolutvořili vládnoucí koalici společně pro Budějovice. V minulém volebním období spolutvořili vládnoucí koalici. Oprava se v minulém volebním období spolutvořili vládnoucí koalici. Oprava základní školy v minulém volebním období spolutvořili vládnoucí koalici. Oprava základní školy Přemyslovců v Lounech období spolutvořili vládnoucí koalici. Oprava základní školy Přemyslovců v Lounech je dokončená ve vládnoucí koalici. Oprava základní školy Přemyslovců v Lounech je dokončená. Nové prostory teci. Oprava základní školy Přemyslovců v Lounech je dokončená. Nové prostory teď čeká. Oprava základní školy Přemyslovců v Lounech je dokončená. Nové prostory teď čeká postupné vybavení školy Přemyslovců v Lounech je dokončená. Nové prostory teď čeká postupné vybavení Přemyslovců v Lounech je dokončená. Nové prostory teď čeká postupné vybavení nábytkem a dalšími pomůckami pro. Nové prostory teď čeká postupné vybavení nábytkem a dalšími pomůckami pro výuku. Díky prostory teď čeká postupné vybavení nábytkem a dalšími pomůckami pro výuku. Díky tomu se postupné vybavení nábytkem a dalšími pomůckami pro výuku. Díky tomu se zvýší kapacita školy a zlepší se nábytkem a dalšími pomůckami pro výuku. Díky tomu se zvýší kapacita školy a zlepší se také energetickými pomůckami pro výuku. Díky tomu se zvýší kapacita školy a zlepší se také energetický standard pro výuku. Díky tomu se zvýší kapacita školy a zlepší se také energetický standard. Díky tomu se zvýší kapacita školy a zlepší se také energetický standard. Fotbalisté pražské zvýší kapacita školy a zlepší se také energetický standard. Fotbalisté pražské Sparty v 10. kole. Fotbalisté pražské Sparty v 10. kole první ligy porazili doma Pardubice 2:0. Pražské Sparty v 10. kole první ligy porazili doma Pardubice 2:0. V neúplné tabulce se tak posunuli. V 10. kole první ligy porazili doma Pardubice 2:0. V neúplné tabulce se tak posunuli. První ligy porazili doma Pardubice 2:0. V neúplné tabulce se tak posunuli na třetí místo. Doma Pardubice 2:0. V neúplné tabulce se tak posunuli na třetí.

0: třetí místo o 8 bodů za vedoucí Slavie 2-0. V neúplné tabulce se tak posunuli na třetí místo o 8 bodů za vedoucí Slavii. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje na třetí místo o 8 bodů za vedoucí Slavii.
1: České rádio.

chvilku vzpomínej, chvilku vzpomínej, chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, vzpomínej, je to všechno jen pár let, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta v duchu hry, tvoje parta je tu hned, hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý, tvoje parta je tu hned, z cigaret parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hra je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magnet, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, modrý dým, hraje magneťák, holka s ním.

klin. Pak holka sedla na tvůj klín, nevíš ani, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak. Sedla na tvůj klín, nevíš ani jak. Nevíš tvůj klín, nevíš ani jak. Nevíš jak, víš ani jak. Nevíš jak. Jak, nevíš jak.

blázniví, chtěli křídla pro svůj výroky blázniví, chtěli křídla pro svůj let, výroky blázniví, chtěli křídla pro svůj let, křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil, už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

Nohy zborcený, a vratí ty touhy zborcený, ať pro vratí ty touhy zborcený, ať pro léta ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál, ta ztracený.

čas, i v noci vyšel ven.

poctivejma rukama znovu začínat. Poctivejma rukama znovu začínat. Poctivejma rukama začínat. Poctivejma rukama. Poctivejma rukama. Jako správnej chlap. Poctivejma rukama. Jako správnej chlap. Poctivejma rukama. Jako správnej chlap. Kama.

0: oslaví snad nestojí mění. Zítra oslaví své 85. narozeniny. Zítra oslaví své 85. narozeniny slavný. Zítra oslaví své 85. narozeniny slavný americký. Zítra oslaví své 85. narozeniny slavný americký zpěvák a skladatel. Narozeniny slavný americký zpěvák a skladatel Paul Simon. Nemusím určitě slavný americký zpěvák a skladatel Paul Simon. Nemusím určitě připomínat, že legendární duo americký zpěvák a skladatel Paul Simon. Nemusím určitě připomínat, že legendární duo Simon a skladatel Paul Simon. Nemusím určitě připomínat, že legendární duo Simon a Garfunkel. Nemusím určitě připomínat, že legendární duo Simon a Garfunkel. Mělo a stále má také u nás spoustu fanoušků. V neděli spoustu fanoušků. V neděli bude 40 let Vlastovi Horvátovi, vítězi druhé řady soutěže Česko hledá superstar. A 63. vítězi druhé řady soutěže Česko hledá superstar. A 63. narozeniny druhé řady soutěže Česko hledá superstar. A 63. narozeniny oslaví ve soutěže Česko hledá superstar. A 63. narozeniny oslaví ve stejný den. Radek Pastrňák ze skupiny Buty. Tak to by bylo pro dnešek vše. Užijte si pohodový týden, ideálně samozřejmě ve společnosti našich písniček. Daniel Lumpík, Rádio Baník.
1: Slavné váze z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
2: Daniele, děkujeme a tohle už jsou pro změnu motýly a mandraže. Teď jsou 3 minuty po 6:30. Tak pěkné vstávání. Pohodové vstávání s Blaníkem. Děkujeme.

0: Tak to byly slzy tvý mámy. Tak to byly slzy tvý mámy. Tak to byly slzy tvý mámy. Tak to byly slzy tvý mámy. A Olympik na Blaníku a teď už... Tak to byly slzy tvý mámy. A Olympik na Blaníku a teď už dost pláče. To byly slzy tvý mámy. A Olympik na Blaníku a teď už dost pláče, protože jsou mámy. A Olympik na Blaníku a teď už dost pláče, protože jsou tady Olympik na Blaníku a teď už dost pláče, protože jsou tady slavné tváře z kalendáře a Daniel Blaníku a teď už dost pláče, protože jsou tady slavné tváře z kalendáře a Daniel Rumpík. A teď už dost pláče, protože jsou tady slavné tváře z kalendáře a Daniel Rumpík.
1: Rádio Blaník,
0: protože jsou tady slavné tváře z kalendáře a Daniel Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí.
0: Jsou tady slavné tváře z kalendáře a Daniel Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí
0: slavné tváře z kalendáře a Daniel Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře. Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře. Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám pohodové pondělí, také dnes si
1: uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám pohodové pondělí, také dnes si společně pro
1: slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám pohodové pondělí, také dnes si společně projdeme některá z pondělí. Také dnes si společně projdeme některá zajímavá výročí tohoto týdne. Pojďme na to své. Dnes si společně projdeme některá zajímavá výročí tohoto týdne. Pojďme na to své narozeniny slaví dnešně. Projdeme některá zajímavá výročí tohoto týdne. Pojďme na to své narozeniny slaví dnes zpěvačka, která zajímavá výročí tohoto týdne. Pojďme na to své narozeniny slaví dnes zajímavá výročí tohoto týdne. Pojďme na to své narozeniny slaví dnes zpěvačka Klára Kolomaz. Pojďme na to své narozeniny slaví dnes zpěvačka Klára Kolomaz. Kterou si určitě pamatuje narozeniny slaví dnes zpěvačka Klára Kolomazníková, kterou si určitě pamatujete z jejího působení dnes zpěvačka Klára Kolomazníková, kterou si určitě pamatujete z jejího působení ve skupině Holčka Klára Kolomazníková, kterou si určitě pamatujete z jejího působení ve skupině Holky a právě Kolomazníková, kterou si určitě pamatujete z jejího působení ve skupině Holky a právě dnes muž, kterou si určitě pamatujete z jejího působení ve skupině Holky a právě dnes můžete spolu určitě pamatujete z jejího působení ve skupině Holky. A právě dnes můžete spolu s námi zavzpomínat z jejího působení ve skupině Holky. A právě dnes můžete spolu s námi zavzpomínat na zpěváka ve skupině Holky. A právě dnes můžete spolu s námi zavzpomínat na zpěváka Karla Holky. A právě dnes můžete spolu s námi zavzpomínat na zpěváka Karla Černocha. A právě dnes můžete spolu s námi zavzpomínat na zpěváka Karla Černocha. Dožil by se. Můžete spolu s námi zavzpomínat na zpěváka Karla Černocha. Dožil by se 83 let. Karla Černocha. Dožil by se 83 let. Láskavý a vřelý tón. Snad... Dožil by se 83 let. Láskavý a vřelý tón. Snad dnes 83 let.

za světu půl měsíc. A za světu půl měsíce. A za světu půl měsíce.

0: ohně a... Vůně ohně a opékaných... Vůně ohně a opékaných brambor. Vůně ohně a opékaných brambor.
1: Užijte si...
0: Vůně ohně a opékaných brambor. A opékaných brambor.
1: Užijte si pohodový podzim
2: s Planíkem.
0: Brambor.
1: Užijte si pohodový podzim
2: s Planíkem.
1: Užijte si pohodový podzim
2: s Planíkem.
1: Užijte si pohodový podzim
2: s Planíkem.
1: Pohodový podzim
2: s Planíkem.
1: S Planíkem.

jste i vy na tuhle... Možná jste i vy na tuhle písničku v 8... Možná jste i vy na tuhle písničku v 80... Možná jste i vy na tuhle písničku v 80kách pařili někde na diskotéce Čerky... Možná jste i vy na tuhle písničku v 80kách pařili někde na diskotéce Cherry Cherry Lady. Možná jste i vy na tuhle písničku v 80kách pařili někde na diskotéce Cherry Cherry Lady v dobrém ránu na Bled. I vy na tuhle písničku v 80kách pařili někde na diskotéce Cherry Cherry Lady v dobrém ránu na Bled. Písničku v 80kách pařili někde na diskotéce Cherry Cherry Lady v dobrém ránu na Bleníku a Mode Talking. Kách pařili někde na diskotéce Cherry Cherry Lady v dobrém ránu na Bleníku a Mode Talking. Dobré. Někde na diskotéce Cherry Cherry Lady v dobrém ránu na Bleníku a Mode Talking. Diskotéce Cherry Cherry Lady v dobrém ránu na Bleníku a Mode Talking. Dobré ráno, Rania Bleník. Lady v dobrém ránu na Bleníku a Mode Talking. Dobré ráno, Rania Bleník. Trošku si na Bleníku a Mode Talking. Dobré ráno, Rania Bleník. Trošku si zapařit a Mode Talking. Dobré ráno, Rania Bleník. Trošku si zapařit takhle po ránu by nebyl. Dobré ráno, Rania Bleník. Trošku si zapařit takhle po ránu by nebylo na škodu, jednak by si... Ráno, Rania Bleník. Trošku si zapařit takhle po ránu by nebylo na škodu, jednak by si... Rania Bleník. Trošku si zapařit takhle po ránu by nebylo na škodu, jednak by se člověk rozhýbal a jednak... Trošku si zapařit takhle po ránu by nebylo na škodu, jednak by se člověk rozhýbal a jednak by se taky zahřál. Trošku si zapařit takhle po ránu by nebylo na škodu, jednak by se člověk rozhýbal a jednak by se taky zahřál, protože se nám do té po ránu by nebylo na škodu, jednak by se člověk rozhýbal a jednak by se taky zahřál, protože se nám docela ochladilo. Nebylo na škodu, jednak by se člověk rozhýbal a jednak by se taky zahřál, protože se nám docela ochladilo. A v Krkonoších jednak by se člověk rozhýbal a jednak by se taky zahřál, protože se nám docela ochladilo. A v Krkonoších už rozhýbal a jednak by se taky zahřál, protože se nám docela ochladilo. A v Krkonoších už si dokonce zbal a jednak by se taky zahřál, protože se nám docela ochladilo. A v Krkonoších už si dokonce začala zima brouky zahřál, protože se nám docela ochladilo. A v Krkonoších už si dokonce začala zima brousit zuby. Na hřebenech začala nám docela ochladilo. A v Krkonoších už si dokonce začala zima brousit zuby. Na hřebenech začalo o víkendu sněžit. A v Krkonoších už si dokonce začala zima brousit zuby. Na hřebenech začalo o víkendu sněžit na sněh. Už si dokonce začala zima brousit zuby. Na hřebenech začalo o víkendu sněžit na sněžce zaznamenali. Dokonce začala zima brousit zuby. Na hřebenech začalo o víkendu sněžit na sněžce zaznamenali první vločky už v zima brousit zuby. Na hřebenech začalo o víkendu sněžit na sněžce zaznamenali první vločky už v 10 dopoledne. Na hřebenech začalo o víkendu sněžit na sněžce zaznamenali první vločky už v 10 dopoledne. Začalo o víkendu sněžit na sněžce zaznamenali první vločky už v 10 dopoledne včera. A budu sněžit na sněžce zaznamenali první vločky už v 10 dopoledne včera. A podle meteorologů mohli na nejvyšších místech sněžce zaznamenali první vločky už v 10 dopoledne včera. A podle meteorologů mohli na nejvyšších místech hor napadnout. Znamenali první vločky už v 10 dopoledne včera. A podle meteorologů mohli na nejvyšších místech hor napadnout až 2 vločky už v 10 dopoledne včera. A podle meteorologů mohli na nejvyšších místech hor napadnout až 2 cm sněhy. Podle meteorologů mohli na nejvyšších místech hor napadnout až 2 cm sněhy. Sněhu některé mohli na nejvyšších místech hor napadnout až 2 cm sněhy. Sněhu některé modely počítačových místech hor napadnout až 2 cm sněhy. Sněhu některé modely počítali dokonce padnout až 2 cm sněhy. Sněhu některé modely počítali dokonce s o něco vyšší nadílkou cm sněhy. Sněhu některé modely počítali dokonce s o něco vyšší nadílkou a pozor na sněhu některé modely počítali dokonce s o něco vyšší nadílkou a pozor na sněžce klesla teplota modely počítali dokonce s o něco vyšší nadílkou a pozor na sněžce klesla teplota pod nulu. Modely počítali dokonce s o něco vyšší nadílkou a pozor na sněžce klesla teplota pod nulu, takže tam ten sníh konce s o něco vyšší nadílkou a pozor na sněžce klesla teplota pod nulu, takže tam ten sníh nějakou dobu vyšší nadílkou a pozor na sněžce klesla teplota pod nulu, takže tam ten sníh nějakou dobu vydrží. Nadílkou a pozor na sněžce klesla teplota pod nulu, takže tam ten sníh nějakou dobu vydrží. Ale na sněžce klesla teplota pod nulu, takže tam ten sníh nějakou dobu vydrží. Ale jestli už hledáte běžky a nebo sjezdovky, tak je to přece jenom trošku. Když už hledáte běžky a nebo sjezdovky, tak je to přece

0: jenom trošku brzo, jak bude pod horama?
1: V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie.

0: teta.drogerie.cz. I v Tete. V prodejnách i na e-shopu teta.drogerie.cz. V prodejnách i na e-shopu teta.drogerie.cz.
1: Právě teď v Planeu? Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich, ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen, ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shopy až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skla. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skla. Prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Plan nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. Více než 30 000 položkami skladem. Planeo. 30 000 položkami skladem. Planeo. I položkami skladem. Planeo. Skladem.

0: jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy víc mililitrů jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Přijďte si do Benu pro léky. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu. Ceny bez akce. DM vždy výhodně. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu. DM vždy výhodně. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu. DM vždy výhodně. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet?
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet?
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doradu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž...
1: Budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte...
1: Plácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků...
1: Prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků... Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách. Recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. V našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. V lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
2: Stavebniny Dek přináší mega...
0: Nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci.
0: Z. Benu. Rádi vám poradíme.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komín...
0: Rádi vám poradíme.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy...
0: Víme.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields. Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou. Přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečnou akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečně snížené. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečně snížené ceny. Vložkou. Nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny z dopravou Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny z dopravou zdarma 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny z dopravou zdarma. Vína. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny z dopravou zdarma. Více na Dek.cz. Přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny z dopravou zdarma. Více na Dek.cz. Systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz. Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz.
3: Vše, co potřebuji,
2: ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
2: Zdarma. Více na Dek.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
2: To se... Na Dek.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
2: To se vyplatí.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci,
2: to se vyplatí.
3: Od pondělí,
2: kterou chci,
3: to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90.
2: To se vyplatí.
3: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene bez kosti v ceně 7...

0: 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 20 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním a jiné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním po městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 RV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Na i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Proč mám Reponio, proč mám...
1: Honda. The power of dreams.
2: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No re...
1: Honda. The power of dreams.
2: Proč mám Reponio, proč mám Reponio?
1: No... The power of dreams.
2: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především
1: dreams.
2: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy. Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel. No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži. To je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpolu. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci. Jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci. Dobře to vypělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Liže asi nepotřebuje, to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Liže a je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Liže asi nepotřebujete mít flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Liže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být. Můžete přehazovat věci podle potřeby.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Skonto nábyte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, načekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s konto, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50%. Dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50% z každých 10 prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50% z každých 10 000 na e-shopu s konto CZ slevu 50% z každých 10 000 na CZ slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskyt slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené. Ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. A zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu, dávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu, minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 104 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny 150 ml

0: Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to si podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to by. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to dát kolo? Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na. Reponio prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na. Reponio.cz. Skvěle to vypadá. Chcete to taky? Tak si to kupte na. Reponio.cz. Skvěle to vypadá. A je to taky? Tak si to kupte na. Reponio.cz. Skvěle to vypadá. A ještě lépe. Tak si to kupte na. Reponio.cz. Skvěle to vypadá. A ještě lépe funguje. Reponio.cz. Skvěle to vypadá. A ještě lépe funguje.
1: Tady jsem přinesl.
0: Reponio.cz. Skvěle to vypadá. A ještě lépe funguje.
1: Tady jsem přinesl.
0: CZ. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
1: Tady jsem přinesl pár šťavnatých.
0: Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
1: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z meza.
0: A ještě lépe funguje.
1: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z meza zahrádky.
0: Funguje.
1: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka. Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka. Přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Do pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
2: Dovolte si taky
1: kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
2: Dovolte si taky šťavnaté kousky z zahrádky.
1: Taková malá ochutnávka pro znalce.
2: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze
1: taková malá ochutnávka pro znalce.
2: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké
1: ochutnávka pro znalce.
2: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny
1: pro znalce.
2: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny
1: v zahradnictví.
2: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny
1: v zahradnictví.
2: Šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny
1: v zahradnictví.
2: Spomyšl, nakoupíte výhodně všechny ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny.
1: V zahradnictví Spomyšl, nakoupíte výhodně všechny druhátky.
2: Zapomeňte na vysoké ceny.
1: V zahradnictví Spomyšl, nakoupíte výhodně všechny
2: na vysoké ceny.
1: V zahradnictví Spomyšl, nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tíny.
2: V zahradnictví Spomyšl, nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin.
1: Spomyšl, nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin.
2: Udělejte,
1: nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin.
2: Udělejte si výlet ne všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin.
1: Udělejte si výlet nebo nakupujte ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin.
2: Udělejte si výlet nebo nakupujte online
1: zahradní stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin.
2: Udělejte si výlet nebo nakupujte online
1: zahradní tisíce druhů dalších rostlin.
2: Udělejte si výlet nebo nakupujte online
1: zahradnictví Spomyšl.cz
2: dalších rostlin.
1: Udělejte si výlet nebo nakupujte online
2: zahradnictví Spomyšl.cz.
1: Zahradnictví Spomyšl.cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište
1: CZ.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci. Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický jdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyní trendy.

Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% nebo koupelnu sleva 10 000 korun.

0: všechny podlahy. Siko. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, 10% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz
1: Fíhas
0: kuchyní a také podlah. Siko.cz
1: Fíhas sousede to je
0: a také podlah. Siko.cz
1: Fíhas sousede
0: také podlah. Siko.cz
1: Fíhas sousede to je to nový kargo.
2: Jo.
0: Siko.cz
1: Fíhas sousede to je to nový kargo. Fíhas sousede to je to nový kargo.
2: Jo.
1: Pěkně. A co Fíhas sousede to je to nový kargo.
2: Jo.
1: Pěkně. A co Fíhas sousede to je to nový kargo.
2: Jo.
1: Pěkně. A co s tak sede to je to nový kargo.
2: Jo.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat? Nový kargo.
2: Jo.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
1: Jo. Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechno.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní.
1: A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty.
1: Velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo.
1: Budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní
2: co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním
2: napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 180. Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000. Pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun včetně DPH. Nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun včetně DPH a Profi paket. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun včetně DPH a Profi paketem zdarma. 1000 korun včetně DPH a Profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Carry Cargo. Prostor včetně DPH a Profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Carry Cargo. Prostor pro vaše plány. A Profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Carry Cargo. Prostor pro vaše plány. Zdarma. Nový Volkswagen Carry Cargo. Prostor pro vaše plány.
4: Tati, to...
3: Nový Volkswagen Carry Cargo. Prostor pro vaše plány.
4: Tati...
3: Volkswagen Carry Cargo. Prostor pro vaše plány.
4: Tati, to bylo chytrý...
3: Prostor pro vaše plány.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Prostor pro vaše plány.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Plány.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bych chytralý.
4: V Datartu.
5: Přímo bych chytralý. S chytrártem přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili. Chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby se snachlí, s chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby se snachytřila, jak chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby se snachytřila jako já, jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby se snachytřila jako já, tak víš, že nic.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby se snachytřila jako já, tak víš.
4: Chytrárt.
5: Kdyby se snachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo ne...
5: Kdyby se snachytřila jako já, tak víš, že nízké...

0: ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí.
0: Chytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
0: Tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
0: Víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny.
0: Nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny. To je chytrár.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny. To je chytrárt. Datart.
1: Nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny. To je chytrárt. Datart.
1: Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart. Ké ceny, to je chytrárt. Datart. To je chytrárt. Datart. Datart.

0: byste Přemyslovce chtěli vidět v Národním muzeu, končí už tento čtvrtek. A ve čtvrtek 15. začlovce chtěli vidět v Národním muzeu, končí už tento čtvrtek. A ve čtvrtek 15. začíná zase jiná výstava v Národním muzeu, končí už tento čtvrtek. A ve čtvrtek 15. začíná zase jiná výstava a bude končí už tento čtvrtek. A ve čtvrtek 15. začíná zase jiná výstava a bude o světle. Čtvrtek. A ve čtvrtek 15. začíná zase jiná výstava a bude o světle.
1: Je to tak.
0: A ve čtvrtek 15. začíná zase jiná výstava a bude o světle.
1: Je to tak, je to venkovní výstava. Tak...
0: 15. začíná zase jiná výstava a bude o světle.
1: Je to tak, je to venkovní výstava, takže místa bude...
0: ...se jiná výstava a bude o světle.
1: Je to tak, je to venkovní výstava, takže místa bude víc než dost.
0: Ano. ...stava a bude o světle.
1: Je to tak, je to venkovní výstava, takže místa bude víc než dost.
0: Ano. ...světle.
1: Je to tak, je to venkovní výstava, takže místa bude víc než dost.
0: Ano.
1: Když povětšinou... Je to tak, je to venkovní výstava, takže místa bude víc než dost.
0: Ano.
1: Když povětšinou už je tam narváno, protože už je venkovní výstava, takže místa bude víc než dost.
0: Ano.
1: Když povětšinou už je tam narváno, protože už je to takové ikonické, takže místa bude víc než dost.
0: Ano.
1: Když povětšinou už je tam narváno, protože už je to takové ikonické, proto to víc než dost.
0: Ano.
1: Když povětšinou už je tam narváno, protože už je to takové ikonické, proto to období od čtvrtka. Když povětšinou už je tam narváno, protože už je to takové ikonické, proto to období od čtvrtka do neděle je tu. Většinou už je tam narváno, protože už je to takové ikonické, proto to období od čtvrtka do neděle je tu Signál Festival, protože už je to takové ikonické, proto to období od čtvrtka do neděle je tu Signál Festival, festival světla. Ikonické, proto to období od čtvrtka do neděle je tu Signál Festival, festival světla. Čtyři večery, toto období od čtvrtka do neděle je tu Signál Festival, festival světla. Čtyři večery, 21. čtvrtka do neděle je tu Signál Festival, festival světla. Čtyři večery, 21 instalací a vele je tu Signál Festival, festival světla. Čtyři večery, 21 instalací a velká festival, festival světla. Čtyři večery, 21 instalací a velká část z nich je zdarma a světla. Čtyři večery, 21 instalací a velká část z nich je zdarma a to přímo v ulicích. Čtyři večery, 21 instalací a velká část z nich je zdarma a to přímo v ulicích. Letos má festival 21 instalací a velká část z nich je zdarma a to přímo v ulicích. Letos má festival téma sny a velká část z nich je zdarma a to přímo v ulicích. Letos má festival téma sny a vize, poprvé zamíří část z nich je zdarma a to přímo v ulicích. Letos má festival téma sny a vize, poprvé a to přímo v ulicích. Letos má festival téma sny a vize, poprvé zamíří i do pražských Dejvic a ulicích. Letos má festival téma sny a vize, poprvé zamíří i do pražských Dejvic. Letos má festival téma sny a vize, poprvé zamíří i do pražských Dejvic. Tam na slepém rameni Vltavy vzniklo téma sny a vize, poprvé zamíří i do pražských Dejvic. Tam na slepém rameni Vltavy poprvé zamíří i do pražských Dejvic. Tam na slepém rameni Vltavy vznikne 10metrová laserová ince zamíří i do pražských Dejvic. Tam na slepém rameni Vltavy vznikne 10metrová laserová pražských Dejvic. Tam na slepém rameni Vltavy vznikne 10metrová laserová instalace, kde se paprsky. Tam na slepém rameni Vltavy vznikne 10metrová laserová instalace, kde se rameni Vltavy vznikne 10metrová laserová instalace, kde se paprsky odráží od hladiny a vznikne 10metrová laserová instalace, kde se paprsky odráží od hladiny a vypadá to jako by metrová laserová instalace, kde se paprsky odráží od hladiny a vypadá to jako instalace, kde se paprsky odráží od hladiny a vypadá to jako by voda neměla dno, takže to kde se paprsky odráží od hladiny a vypadá to jako by voda neměla dno, takže to zní velice zajímavě, na se odráží od hladiny a vypadá to jako by voda neměla dno, takže to zní velice zajímavě a vypadá to jako by voda neměla dno, takže to zní velice zajímavě. Na Staroměstské radnici bude video, vypadá to jako by voda neměla dno, takže to zní velice zajímavě. Na Staroměstské radnici bude voda neměla dno, takže to zní velice zajímavě. Na Staroměstské radnici bude videomapping kroku Václava Havla, takže to zní velice zajímavě. Na Staroměstské radnici bude videomapping kroku Václava Havla, zní velice zajímavě. Na Staroměstské radnici bude videomapping kroku Václava Havla. No a studenti zajímavě. Na Staroměstské radnici bude videomapping kroku Václava Havla. No a studenti z VŠCHT Staroměstské radnici bude videomapping kroku Václava Havla. No a studenti z VŠCHT bude videomapping kroku Václava Havla. No a studenti z VŠCHT chystají chemickou show s barevnými kroku Václava Havla. No a studenti z VŠCHT chystají chemickou show s barevnými plameny a kapalným dusem. No a studenti z VŠCHT chystají chemickou show s barevnými plameny a kapalným dusem. A studenti z VŠCHT chystají chemickou show s barevnými plameny a kapalným dusíkem. Takže si myslím, že VŠCHT chystají chemickou show s barevnými plameny a kapalným dusíkem. Takže si myslím, že chystají chemickou show s barevnými plameny a kapalným dusíkem. Takže si myslím, že tady bude letos opravdu od show s barevnými plameny a kapalným dusíkem. Takže

Země vzdálená a... Země vzdálená a BSP. Země vzdálená a BSP na Blaníku. Země vzdálená a BSP na Blaníku. Tak jsem to f... Země vzdálená a BSP na Blaníku. Tak jsem to v pátek... Země vzdálená a BSP na Blaníku. Tak jsem to v pátek konečně vzdálená a BSP na Blaníku. Tak jsem to v pátek konečně udělal. A BSP na Blaníku. Tak jsem to v pátek konečně udělal. Šel jsem na Přemyslov na Blaníku. Tak jsem to v pátek konečně udělal. Šel jsem na Přemyslovce do na Blaníku. Tak jsem to v pátek konečně udělal. Šel jsem na Přemyslovce do Národního. Tak jsem to v pátek konečně udělal. Šel jsem na Přemyslovce do Národního muzea pátek konečně udělal. Šel jsem na Přemyslovce do Národního muzea zjistil jsem, že udělal. Šel jsem na Přemyslovce do Národního muzea zjistil jsem, že jsem si vybral ten nejhorší do Národního muzea zjistil jsem, že jsem si vybral ten nejhorší možný čas, jaký mohl být, protože pátekního muzea zjistil jsem, že jsem si vybral ten nejhorší možný čas, jaký mohl být, protože pátek dopoledne zjistil jsem, že jsem si vybral ten nejhorší možný čas, jaký mohl být, protože pátek dopoledne jsem si říkal, jsem si vybral ten nejhorší možný čas, jaký mohl být, protože pátek dopoledne jsem si říkal, protože pátek dopoledne jsem si říkal, že tam nikdo nebude. Tak byly tam školy. Pátek dopoledne jsem si říkal, že tam nikdo nebude, tak byly tam školy. Jsem si říkal, že tam nikdo nebude, tak byly tam školy. Ty děcka to samozřejmě, že tam nikdo nebude, tak byly tam školy. Ty děcka to nebude, tak byly tam školy. Ty děcka to samozřejmě nebavilo, takže chodili tak byly tam školy. Ty děcka to samozřejmě nebavilo, takže chodili s mobilem. Byly tam školy. Ty děcka to samozřejmě nebavilo, takže chodili s mobilem sem a tam do každého školy. Ty děcka to samozřejmě nebavilo, takže chodili s mobilem sem a tam do každého. Ty děcka to samozřejmě nebavilo, takže chodili s mobilem sem a tam do každého vráželi a byli tam samozřejmě. Ty děcka to samozřejmě nebavilo, takže chodili s mobilem sem a tam do každého vráželi a byli tam samozřejmě seniori. Samozřejmě nebavilo, takže chodili s mobilem sem a tam do každého vráželi a byli tam samozřejmě seniori, kteří zase. Takže chodili s mobilem sem a tam do každého vráželi a byli tam samozřejmě seniori, kteří zase mají pod mobilem sem a tam do každého vráželi a byli tam samozřejmě seniori, kteří zase mají potíže se zrakem, do každého vráželi a byli tam samozřejmě seniori, kteří zase mají potíže se zrakem, takže jsou přilepení a byli tam samozřejmě seniori, kteří zase mají potíže se zrakem, takže jsou přilepení samozřejmě seniori, kteří zase mají potíže se zrakem, takže jsou přilepení na těch vitrínách, kteří zase mají potíže se zrakem, takže jsou přilepení na těch vitrínách. Takže jsem po hodině odcházel. Mají potíže se zrakem, takže jsou přilepení na těch vitrínách. Takže jsem po hodině odcházel. Potíže se zrakem, takže jsou přilepení na těch vitrínách. Takže jsem po hodině odcházel. Je to tam moc, takže jsou přilepení na těch vitrínách. Takže jsem po hodině odcházel. Je to na těch vitrínách. Takže jsem po hodině odcházel. Je to tam moc krásné, ale moc vitrínách. Takže jsem po hodině odcházel. Je to tam moc krásné, ale moc jsem po hodině odcházel. Je to tam moc krásné, ale moc jsem toho neviděl. Tahle ta výstava, pokud byste přemyslel, je to tam moc krásné, ale moc jsem toho neviděl. Tahle ta výstava, pokud byste Přemyslovce chtěli vidět, je to tam moc krásné, ale moc jsem toho neviděl. Tahle ta výstava, pokud byste Přemyslovce chtěli vidět, ne, ale moc jsem toho neviděl. Tahle ta výstava, pokud byste Přemyslovce chtěli vidět v Národním muzeu, koncem toho neviděl. Tahle ta výstava, pokud byste Přemyslovce chtěli vidět v Národním muzeu, končí už tento čtvrtek. A tahle ta výstava, pokud byste Přemyslovce chtěli vidět v Národním muzeu, končí už tento čtvrtek. A ve čtvrtek, pokud

0: si myslím, že tady bude letos opravdu o co stát. Plameny a kapelným dusíkem, takže si myslím, že tady bude letos opravdu o co stát.
1: Takže 14. ročník
0: dusíkem, takže si myslím, že tady bude letos opravdu o co stát.
1: Takže 14. ročník Signal Festival.
0: Takže si myslím, že tady bude letos opravdu o co stát.
1: Takže 14. ročník Signal Festivalu, jak říkala,
0: že tady bude letos opravdu o co stát.
1: Takže 14. ročník Signal Festivalu, jak říkala Adele, je to
0: letos opravdu o co stát.
1: Takže 14. ročník Signal Festivalu, jak říkala Adele, je to venku.
0: O co stát.
1: Takže 14. ročník Signal Festivalu, jak říkala Adele, je to venku, místa bude více festivalu, jak říkala Adele, je to venku, místa bude více než dost, možná se na to jenom dobře oblečte. Jak říkala Adele, je to venku, místa bude více než dost, možná se na to jenom dobře oblečte. A tohle už je Petr, je to venku, místa bude více než dost, možná se na to jenom dobře oblečte. A tohle už je Petr Naďa Marcel z místa bude více než dost, možná se na to jenom dobře oblečte. A tohle už je Petr Naďa Marcel je více než dost, možná se na to jenom dobře oblečte. A tohle už je Petr Naďa Marcel z malého města, možná se na to jenom dobře oblečte. A tohle už je Petr Naďa Marcel z malého města, čímž chceme dobře oblečte. A tohle už je Petr Naďa Marcel z malého města, čímž chceme popřát všem Marcelům. A tohle už je Petr Naďa Marcel z malého města, čímž chceme popřát všem Marcelům k dnešním. Už je Petr Naďa Marcel z malého města, čímž chceme popřát všem Marcelům k dnešnímu svátku. Marcel z malého města, čímž chceme popřát všem Marcelům k dnešnímu svátku. Tak si ten města, čímž chceme popřát všem Marcelům k dnešnímu svátku. Tak si ten dnešek užijte. Čímž chceme popřát všem Marcelům k dnešnímu svátku. Tak si ten dnešek užijte. Chceme popřát všem Marcelům k dnešnímu svátku. Tak si ten dnešek užijte. Ten dnešek užijte.

0: na nohách. Písnička pro všechny. Písnička pro všechny Marcely. Písnička pro všechny Marcely, ať už jste z malého města, z velkého. Písnička pro všechny Marcely, ať už jste z malého města, z velkého města nebo z. Písnička pro všechny Marcely, ať už jste z malého města, z velkého města nebo z vesnice. Písnička pro všechny Marcely, ať už jste z malého města, z velkého města nebo z vesnice, dneska máte svátek. Písnička pro všechny Marcely, ať už jste z malého města, z velkého města nebo z vesnice, dneska máte svátek. Užijte si to všechny Marcely, ať už jste z malého města, z velkého města nebo z vesnice, dneska máte svátek. Užijte si to všechno nejste z malého města, z velkého města nebo z vesnice, dneska máte svátek. Užijte si to všechno nejlepší ještě jednou. Z velkého města nebo z vesnice, dneska máte svátek. Užijte si to všechno nejlepší ještě jednou. Z vesnice, dneska máte svátek. Užijte si to všechno nejlepší ještě jednou. A dneska máte svátek, užijte si to všechno nejlepší ještě jednou. A na Blaníku svátek, užijte si to všechno nejlepší ještě jednou. A na Blaníku se si to všechno nejlepší ještě jednou. A na Blaníku se bude v příští hodině servírovat ještě jednou. A na Blaníku se bude v příští hodině servírovat tahle hudba. A na Blaníku se bude v příští hodině servírovat tahle hudební snídaně. A na Blaníku se bude v příští hodině servírovat tahle hudební snídaně. Třeba Michal. Na Blaníku se bude v příští hodině servírovat tahle hudební snídaně. Třeba Michal Šindela. Na Blaníku se bude v příští hodině servírovat tahle hudební snídaně. Třeba Michal Šindela. V příští hodině servírovat tahle hudební snídaně. Třeba Michal Šindela. Servírovat tahle hudební snídaně. Třeba Michal Šindela. Hudební snídaně. Třeba Michal Šindela. Noc hořely, padaly hvězdy. Třeba Michal Šindela. Noc hořely, padaly hvězdy. O Šindela. Noc hořely, padaly hvězdy. O část meny. Noc hořely, padaly hvězdy. O část meny se postará. Padaly hvězdy. O část meny se postará i skupina Krištof. Padaly hvězdy. O část meny se postará i skupina Krištof. O část meny se postará i skupina Krištof. O část meny se postará i skupina Krištof. O část meny se postará i skupina Krištof. Meny se postará i skupina Krištof. Skupina Krištof. A dočkáte se i Lucky Bílé. A dočkáte se i Lucky Bílé. A dočkáte se i Lucky Bílé. A dočkáte se i Lucky Bílé. A dočkáte se i Lucky Bílé. Hezky české na Blaníku. A dočkáte se i Lucky Bílé. Jsem jenom obyčejná holka. Hezky české na Blaníku i po sedmé. Bílé. Jsem jenom obyčejná holka. Hezky české na Blaníku i po sedmé a budou se proplácet. Hezky české na Blaníku i po sedmé a budou se proplácet účtenky. Teď je 6:54. Hezky české na Blaníku i po sedmé a budou se proplácet účtenky. Teď je 6:54. Hezky na Blaníku i po sedmé a budou se proplácet účtenky. Teď je 6:54. Rádio Blaníku i po sedmé a budou se proplácet účtenky. Teď je 6:54. Rádio Blaníku a budou se proplácet účtenky. Teď je 6:54. Rádio Blaníku účtenky. Teď je 6:54. Rádio Blaníku
1: počasí se mě
0: 6:54.
1: Rádio Blaníku počasí se mění, čas běží.
2: Rádio Blaník.
1: Počasí se mění, čas běží, ale se.
2: Rádio Blaník.
1: Počasí se mění, čas běží, ale sen.
2: Blaník.
1: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu z. Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najdení, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z kaktus reality. Běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z kaktus reality. Ale sen o dokonalém domovu zůstává.

0: A najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu nalém domovu zůstává.
1: Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.

0: Pneu.cz.
1: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
0: Nejlevnější Pneu.cz.
2: Plánujete stav,
1: kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
0: Nejlevnější Pneu.cz.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci?
1: Rozbijete hubu ani za deště.
0: Nejlevnější Pneu.cz.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci?
1: Deště.
0: Nejlevnější Pneu.cz.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská.
0: Nejlevnější Pneu.cz.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Nejlepší rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40 konstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40 za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé a 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé a velké levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce Česku. A máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Více na malé a velké rekonstrukce CZ.
3: Počkejte, vy mi chcete...
2: Na malé a velké rekonstrukce CZ.
3: Počkejte, vy mi chcete říct...
2: Rekonstrukce CZ.
3: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém...
2: Rekonstrukce CZ.
3: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém...
2: CZ.
3: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano. Chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano. Na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano. V autocentrále právě Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano. V autocentrále právě probíhá obří... ušetřit až 110 tisíc? Ano. V autocentrále právě probíhá obří výprodej 10 tisíc? Ano. V autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů? Ano. V

Centrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě, to Centrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Paní prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. V Hlučíně, Ostravě a Karviné. Ostravě a Karviné. A Karviné.

0: lehče i na maličkosti.
1: Koncept.
2: Chytře vymyšleno pro život.
3: Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
4: Potravě v ulici 7.
3: Blaník za volantem.
4: Potravě v ulici 17. listopadu si na...
3: Za volantem.
4: Potravě v ulici 17. listopadu si na úrovni nemocnice... Potravě v ulici 17. listopadu si na úrovni nemocnice směrem na Klimkově. Potravě v ulici 17. listopadu si na úrovni nemocnice směrem na Klimkovice postojí. V ulici 17. listopadu si na úrovni nemocnice směrem na Klimkovice postojíte. 17. listopadu si na úrovni nemocnice směrem na Klimkovice postojíte v celkem dlouhé koloně. Si na úrovni nemocnice směrem na Klimkovice postojíte v celkem dlouhé koloně. Srazila se tu úrovni nemocnice směrem na Klimkovice postojíte v celkem dlouhé koloně. Srazila se tu se směrem na Klimkovice postojíte v celkem dlouhé koloně. Srazila se tu dvě osobní Klimkovice postojíte v celkem dlouhé koloně. Srazila se tu dvě osobní auta postojíte v celkem dlouhé koloně. Srazila se tu dvě osobní auta a neprůjezd celkem dlouhé koloně. Srazila se tu dvě osobní auta a neprůjezdný je během vyšetřování. Průjezdný je během vyšetřování jeden jízdní pruh. Další zdržení čekejte v Lazníkách na vyšetřování jeden jízdní pruh. Další zdržení čekejte v Lazníkách jízdní pruh. Další zdržení čekejte v Lazníkách na Přerovsku poblíž. Další zdržení čekejte v Lazníkách na Přerovsku poblíž základní školy. Další zdržení čekejte v Lazníkách na Přerovsku poblíž základní školy. Bouralo osobní auto. Čekejte v Lazníkách na Přerovsku poblíž základní školy. Bouralo osobní auto s autobusem. Na Přerovsku poblíž základní školy. Bouralo osobní auto s autobusem. Poblíž základní školy. Bouralo osobní auto s autobusem. A na Olomouc základní školy bouralo osobní auto s autobusem. A na Olomoucku školy bouralo osobní auto s autobusem. A na Olomoucku osobní auto s autobusem. A na Olomoucku pak pozor mezi Loučany a auto s autobusem. A na Olomoucku pak pozor mezi Loučany a Drahanovicem busem. A na Olomoucku pak pozor mezi Loučany a Drahanovicemi. Tady se vy... A na Olomoucku pak pozor mezi Loučany a Drahanovicemi. Tady se vyšetřuje. Olomoucku pak pozor mezi Loučany a Drahanovicemi. Tady se vyšetřuje nehoda Pak pozor mezi Loučany a Drahanovicemi. Tady se vyšetřuje nehoda osobního auta z Divočáku. Loučany a Drahanovicemi. Tady se vyšetřuje nehoda osobního auta s Divočákem. A Drahanovicemi. Tady se vyšetřuje nehoda osobního auta s Divočákem. Na Zlíncemi. Tady se vyšetřuje nehoda osobního auta s Divočákem. Na Zlínsku pak přibrzdí. Tady se vyšetřuje nehoda osobního auta s Divočákem. Na Zlínsku pak přibrzdíte na je nehoda osobního auta s Divočákem. Na Zlínsku pak přibrzdíte na příjezdu do Bohunice auta s Divočákem. Na Zlínsku pak přibrzdíte na příjezdu do Bohuslavic u Zlína ve Divočákem. Na Zlínsku pak přibrzdíte na příjezdu do Bohuslavic u Zlína ve směru od Na Zlínsku pak přibrzdíte na příjezdu do Bohuslavic u Zlína ve směru od Doubrav. Leží tam přibrzdíte na příjezdu do Bohuslavic u Zlína ve směru od Doubrav. Leží tam sražená srna. Tolik na příjezdu do Bohuslavic u Zlína ve směru od Doubrav. Leží tam sražená srna. Tolik dopravu do Bohuslavic u Zlína ve směru od Doubrav. Leží tam sražená srna. Tolik dopravní servis u Zlína ve směru od Doubrav. Leží tam sražená srna. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď zprávy z Moravy od Doubrav. Leží tam sražená srna. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď zprávy s Monikou. Leží tam sražená srna. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď zprávy s Monikou.
1: Nastal čas.
4: Sražená srna. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď zprávy s Monikou.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek.
4: Dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď zprávy s Monikou.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek.
4: Pro Moravu a Slezsko. Teď zprávy s Monikou.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek. Pošli dobré věci.
4: Teď zprávy s Monikou.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek. Pošli dobré věci dál a ještě.
4: Monikou.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek. Pošli dobré věci dál a ještě si. Nastal čas udělat si doma.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Dobré ráno.
0: Počasí.
1: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová na Moravě. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová na Moravě. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová na Moravě a ve Slezsku. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová na Moravě a ve Slezsku se teploty dnes. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová na Moravě a ve Slezsku se teploty dnes po ránu drží. Hanka Koterová na Moravě a ve Slezsku se teploty dnes po ránu drží kolem 5 stupňů. Koterová na Moravě a ve Slezsku se teploty dnes po ránu drží kolem 5 stupňů. A ve Slezsku se teploty dnes po ránu drží kolem 5 stupňů. Odpoledne se v Maku se teploty dnes po ránu drží kolem 5 stupňů, odpoledne se v maximech dnes po ránu drží kolem 5 stupňů, odpoledne se v maximech dostanou na 10 až 14 kolem 5 stupňů, odpoledne se v maximech dostanou na 10 až 14 stupňů, odpoledne se v maximech dostanou na 10 až 14, na horách zůstanou na dnes se v maximech dostanou na 10 až 14, na horách zůstanou na 5, ale bude po celý den dostanou na 10 až 14, na horách zůstanou na 5. Ale bude po celý den foukat nepříjemný až 14. Na horách zůstanou na 5. Ale bude po celý den foukat nepříjemný vítr, takže po 13. Na horách zůstanou na 5. Ale bude po celý den foukat nepříjemný vítr, takže po zůstanou na 5. Ale bude po celý den foukat nepříjemný vítr, takže pocitově bude ještě méně 5. Ale bude po celý den foukat nepříjemný vítr, takže pocitově bude ještě méně. Jinak ale bude po celý den foukat nepříjemný vítr, takže pocitově bude ještě méně. Jinak bude střídavě foukat nepříjemný vítr, takže pocitově bude ještě méně. Jinak bude střídavě polojasno a oblačno. Příjemný vítr, takže pocitově bude ještě méně. Jinak bude střídavě polojasno a oblačno, že pocitově bude ještě méně. Jinak bude střídavě polojasno a oblačno, tolik opočasí bude ještě méně. Jinak bude střídavě polojasno a oblačno, tolik opočasí a teď se podívám. Jinak bude střídavě polojasno a oblačno, tolik opočasí a teď se podíváme na silnice. Bude střídavě polojasno a oblačno, tolik opočasí a teď se podíváme na silnice.
2: Mami.
1: Je polojasno a oblačno, tolik opočasí a teď se podíváme na silnice.
2: Mami.
1: Oblačno, tolik opočasí a teď se podíváme na silnice.
2: Mami. Proč máme všechno od konceptu?
1: Počasí a teď se podíváme na silnice.
2: Mami. Proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se.
1: Teď se podíváme na silnice.
2: Mami. Proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se.
1: Silnice.
2: Mami. Proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí ukaž.
2: Proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče.
2: No od konceptu.
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličko.
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept.
3: Zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept.
6: Chytře vymyšleno pro život.
4: Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept.
6: Chytře vymyšleno pro život.
4: Každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept.
6: Chytře vymyšleno pro život.

0: pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Chci doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na Bazoš.cz. Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na Bazoš.cz. Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na Bazoš.cz. www a ještě si vydělej. Jedině na Bazoš.cz. www Bazoš.cz si vydělej. Jedině na Bazoš.cz. www Bazoš.cz. Jedině na Bazoš.cz. www Bazoš.cz. Na Bazoš.cz. www Bazoš.cz. Bazoš.cz. www Bazoš.cz. www Bazoš.cz. Bazoš.cz.
1: Zprávy
0: CZ.
1: Zprávy Rádia. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Velké Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Velké strany hodnotí ztrátu voleb.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Velké strany hodnotí ztrátu volebních hlasů.
2: Jasně, přehledně.
3: Velké strany hodnotí ztrátu volebních hlasů.
2: Přehledně.
3: Velké strany hodnotí ztrátu volebních hlasů. Velké strany hodnotí ztrátu volebních hlasů. Národní koalice opět. Velké strany hodnotí ztrátu volebních hlasů. Národní koalice opět projedná situaci. Hodnotí ztrátu volebních hlasů. Národní koalice opět projedná situaci se suchem volebních hlasů. Národní koalice opět projedná situaci se suchem. Národní koalice opět projedná situaci se suchem. Unie chce. Národní koalice opět projedná situaci se suchem. Unie chce posílit sobě. Národní koalice opět projedná situaci se suchem. Unie chce posílit sobě. Projedná situaci se suchem. Unie chce posílit soběstačnost obraného průmyslu. Situaci se suchem. Unie chce posílit soběstačnost obraného průmyslu. Unie chce posílit soběstačnost obraného průmyslu. Unie chce posílit soběstačnost obraného průmyslu. Unie chce posílit soběstačnost obraného průmyslu. Soběstačnost obraného průmyslu. Obraného průmyslu. Rád průmyslu.

0: Vyložit jako svůj úspěch. Hnutí ANO sice volby vyhrálo v procentech, přesto už jeho šéf Andrej Babiš.
1: Odborníci společně s premiérem Andrejem Babišem.

0: Jednat Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Andrejem Babišem budou hodnotit aktuální koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Andrejem Babišem budou hodnotit aktuální boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Andrejem Babišem budou hodnotit aktuální hydrologickou situaci. Odborníci společně s premiérem Andrejem Babišem budou hodnotit aktuální hydrologickou situaci. Dosavadní opatření Andrejem Babišem budou hodnotit aktuální hydrologickou situaci. Dosavadní opatření státu a další kroky budou hodnotit aktuální hydrologickou situaci. Evropská unie chce urychlit vývoj inovačující extrémní sucho v zemi. Evropská unie chce urychlit vývoj inovační bojové technologie extrémní sucho v zemi. Evropská unie chce urychlit vývoj inovační bojové technologie v grantmi. Evropská unie chce urychlit vývoj inovační bojové technologie v grantovém programu.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: A pokračuje Petr.

Kodiaq. Obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Sklady skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte tak. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Osorun.

0: peněženku, protože já budu vyplácet. Chystáme účtenky, respektive Adel chystá, já se chystám peněženku, protože já budu vyplácet už za účtenky, respektive Adel chystá, já se chystám peněženku, protože já budu vyplácet už za malou chvíli. Když to respektive Adel chystá, já se chystám peněženku, protože já budu vyplácet už za malou chvíli. Když to Adel bude vyplácet, já se chystám peněženku, protože já budu vyplácet už za malou chvíli. Když to Adel bude vybírat, chystám peněženku, protože já budu vyplácet už za malou chvíli. Když to Adel bude vybírat, komu budeme vyplácet, protože já budu vyplácet už za malou chvíli. Když to Adel bude vybírat, komu budeme vyplácet. Takže otázka vyplácet už za malou chvíli. Když to Adel bude vybírat, komu budeme vyplácet. Takže otázka za malou chvíli. Když to Adel bude vybírat, komu budeme vyplácet. Takže otázka zní Když to Adel bude vybírat, komu budeme vyplácet. Takže otázka zní, nezapomněli na nás po víkendu. Adel bude vybírat, komu budeme vyplácet. Takže otázka zní, nezapomněli na nás, komu budeme vyplácet. Takže otázka zní, nezapomněli na nás po víkendu posluchači.
1: Nezapomněli SMS.
0: Takže otázka zní, nezapomněli na nás po víkendu posluchači.
1: Nezapomněli SMS je víc než dost.
0: Takže otázka zní, nezapomněli na nás po víkendu posluchači.
1: Nezapomněli SMS je víc než dost.
0: Nezapomněli na nás po víkendu posluchači.
1: Nezapomněli SMS je víc než dost.
0: Takže vybírat budeme už zapomněli na nás po víkendu posluchači.
1: Nezapomněli SMS je víc než dost.
0: Takže vybírat budeme u víkendu posluchači.
1: Nezapomněli SMS je víc než dost.
0: Takže vybírat budeme už za chvíli, vypište.
1: Nezapomněli SMS je víc než dost.
0: Takže vybírat budeme už za chvíli, vypište zatím na 600.
1: Měli SMS je víc než dost.
0: Takže vybírat budeme už za chvíli, vypište zatím na 600 318.
1: Je víc než dost.
0: Takže vybírat budeme už za chvíli, vypište zatím na 600 318 118. Co byste? Takže vybírat budeme už za chvíli, vypište zatím na 600 318 118. Co byste tak chtěli proplatit? Budeme už za chvíli, vypište zatím na 600 318 118. Co byste tak chtěli proplatit? Přidejte, vypište zatím na 600 318 118. Co byste tak chtěli proplatit? Přidejte k tomu jméno příjmením na 600 318 118. Co byste tak chtěli proplatit? Přidejte k tomu jméno příjmení a odkud? 600 318 118. Co byste tak chtěli proplatit, přidejte k tomu jméno příjmení a odkud jste. A tohle 18. Co byste tak chtěli proplatit, přidejte k tomu jméno příjmení a odkud jste. A tohle už je Michal Šindelář. Co byste tak chtěli proplatit, přidejte k tomu jméno příjmení a odkud jste. A tohle už je Michal Šindelář a hořeli. Chtěli proplatit, přidejte k tomu jméno příjmení a odkud jste. A tohle už je Michal Šindelář a hořeli, padali. Přidejte k tomu jméno příjmení a odkud jste. A tohle už je Michal Šindelář a hořeli, padali. Jméno příjmení a odkud jste. A tohle už je Michal Šindelář a hořeli, padali. Hvězdy. 7 ráno na Blaníku jste a tohle už je Michal Šindelář a hořeli, padali hvězdy. 7 ráno na Blaníku a tohle už je Michal Šindelář a hořeli, padali hvězdy. 7 ráno na Blaníku. Šindelář a hořeli, padali hvězdy. 7 ráno na Blaníku. Hořeli, padali hvězdy. 7 ráno na Blaníku. Hvězdy. 7 ráno na Blaníku. 7 ráno na Blaníku. Na Blaníku.

Hezké ráno zprávy pro vás. Rádio Blaník. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika. Rádio Blaník. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Všechna vy... Blaník. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Blaník. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Všechna větší uskupení se v letošních... Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Všechna větší uskupení se v letošních volbách pohoršila. Ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Všechna větší uskupení se v letošních volbách pohoršila. Přesto pro vás má Monika Holubová. Všechna větší uskupení se v letošních volbách pohoršila. Přesto se většina z nich Holubová. Všechna větší uskupení se v letošních volbách pohoršila. Přesto se většina z nich ale snaží výsledky. Všechna větší uskupení se v letošních volbách pohoršila. Přesto se většina z nich ale snaží výsledky hlasování v letošních volbách pohoršila. Přesto se většina z nich ale snaží výsledky hlasování vyložit jako svůj úspěch v volbách pohoršila. Přesto se většina z nich ale snaží výsledky hlasování vyložit jako svůj úspěch. Přesto se většina z nich ale snaží výsledky hlasování vyložit jako svůj úspěch. Hnutí ANO sice volby vyhrál. Většina z nich ale snaží výsledky hlasování vyložit jako svůj úspěch. Hnutí ANO sice volby vyhrálo v procentech. Snaží výsledky hlasování vyložit jako svůj úspěch. Hnutí ANO sice volby vyhrálo v procentech. Přesto hlasování

a s Adele už pro vás. A s Adele už pro vás chystáme účtenky, respektive. A s Adele už pro vás chystáme účtenky, respektive Adele chystá. Já se chystám peníze.

nejsou vůbec snadný. Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný. Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný. Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný. Nejsou vůbec snadný. Nejsou vůbec snadný.

0: Hezky česky a Hezky česky a Petr Hezky česky a Petr Slíva Hezky česky a Petr Slíva
1: Dobré
0: Hezky česky a Petr Slíva
1: Dobré ráno
0: Hezky česky a Petr Slíva
1: Dobré ráno
0: Hezky a Petr Slíva
1: Dobré ráno
0: A Petr Slíva
1: Dobré ráno
0: Pod noc Slíva
1: Dobré ráno
2: Pod nocí
1: ráno

0: To byla skupina Krištof.
1: Petr platí vaše.
0: Na Blaníku ještě jednou, to byla skupina Krištof.
1: Petr platí vaše účty.
0: Ještě jednou, to byla skupina Krištof.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr.
0: Skupina Krištof.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí.
0: Tof.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše
1: účty. Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Protože za
1: vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Protože za chvíli se někoho z vás zeptá.
2: Petr platí vaše účty.
0: Protože za chvíli se někoho z vás zeptá.
2: Účty.
0: Protože za chvíli se někoho z vás zeptám, kdo právě na Blaníku dospíval, ale protože za chvíli se někoho z vás zeptám, kdo právě na Blaníku dospíval.
3: Zatím mi nebudu nic říkat.

0: jestli nám to tam je vytočeno, tak schválně. Jestli nám to tam zvednou, jestločeno, tak schválně. Jestli nám to tam zvednou, jestli tam posluchaj, schválně. Jestli nám to tam zvednou, jestli tam posluchaj, to je vždycky takových otázek. Jestli nám to tam zvednou, jestli tam posluchaj, to je vždycky takových otázek, než se... Jestli nám to tam zvednou, jestli tam posluchaj, to je vždycky takových otázek, než se člověk dovolá. Jestli nám to tam zvednou, jestli tam posluchaj, to je vždycky takových otázek, než se člověk dovolá. Zvednou, jestli tam posluchaj, to je vždycky takových otázek, než se člověk dovolá. Jestli tam posluchaj, to je vždycky takových otázek, než se člověk dovolá.
1: Za chvíli budou odpovědi.
0: To je vždycky takových otázek, než se člověk dovolá.
1: Za chvíli budou odpovědi.
0: No. Otázek, než se člověk dovolá.
1: Za chvíli budou odpovědi.
0: No. Člověk dovolá.
1: Za chvíli budou odpovědi.
0: No.
1: Za chvíli budou odpovědi.
0: No. Nebo taky ne.
1: Za chvíli budou odpovědi.
0: No. Nebo taky ne.
1: Za chvíli budou odpovědi.
0: No. Nebo taky ne. No. Nebo taky ne.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Nebo taky ne.
2: Dobré ráno.
0: Nebo taky ne.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tady je rádio. Ne.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tady je rádio Blaník Petr a Adel.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tady je rádio Blaník Petr a Adel.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tady je rádio Blaník Petr a Adel. Je tam Martina?
2: Ano.
0: Dobré ráno, tady je rádio Blaník Petr a Adel. Je tam Martina?
2: Ano, prosím.
0: Dobré ráno, tady je rádio Blaník Petr a Adel. Je tam Martina?
2: Ano, prosím.
0: No, tady je rádio Blaník Petr a Adel. Je tam Martina?
2: Ano, prosím.
0: Kam jsme se vám Petr a Adel? Je tam Martina?
2: Ano, prosím.
0: Kam jsme se vám dovolali, Martino? Je tam Martina?
2: Ano, prosím.
0: Kam jsme se vám dovolali, Martina?
2: Ano, prosím.
0: Kam jsme se vám dovolali, Martino?
2: No, já bydlím... Ano, prosím.
0: Kam jsme se vám dovolali, Martino?
2: No, já bydlím v Chebu, ale prosím.
0: Kam jsme se vám dovolali, Martino?
2: No, já bydlím v Chebu, ale...
0: Kam jsme se vám dovolali, Martino?
2: No, já bydlím v Chebu, ale momentálně s autobusem stojím...
0: Kam dovolali, Martino?
2: No, já bydlím v Chebu, ale momentálně s autobusem... No, já bydlím v Chebu, ale momentálně s autobusem stojím v Lubech.
0: V Lubech. A jedete někam do Prahy?
2: No, já bydlím v Chebu, ale momentálně s autobusem stojím v Lubech.
0: V Lubech. A jedete někam do Prahy?
2: V Chebu, ale momentálně s autobusem stojím v Lubech.
0: V Lubech. A jedete někam do práce, nebo kam jedete?
2: Já momentálně s autobusem stojím v Lubech.
0: V Lubech. A jedete někam do práce, nebo kam jedete?
2: Já stojím v Lubech.
0: V Lubech. A jedete někam do práce, nebo kam jedete?
2: Já jsem řidička autobusu, teď tak.
0: V Lubech. A jedete někam do práce, nebo kam jedete?
2: Já jsem řidička autobusu, teď.
0: V Lubech. A jedete někam do práce, nebo kam jedete?
2: Já jsem řidička autobusu, teď.
0: Jedete někam do práce, nebo kam jedete?
2: Já jsem řidička autobusu, teď tady stojím na...
0: Nebo kam jedete?
2: Já jsem řidička autobusu, teď tady stojím na pauze.
0: Jo, vy jste řidič...
2: Já jsem řidička autobusu, teď tady stojím na pauze.
0: Jo, vy jste řidička toho...
2: Já jsem řidička autobusu, teď tady stojím na pauze.
0: Jo, vy jste řidička toho autobusu, no...
2: Teď tady stojím na pauze.
0: Jo, vy jste řidička toho autobusu, no tak chvíli ještě stůjte.
2: Stojím na pauze.
0: Jo, vy jste řidička toho autobusu, no tak chvíli ještě...
2: Pauze.
0: Jo, vy jste řidička toho autobusu, no tak chvíli ještě stůjte, protože my... Vy jste řidička toho autobusu, no tak chvíli ještě stůjte, protože my pro vás máme důležitou... Řidička toho autobusu, no tak chvíli ještě stůjte, protože my pro vás máme důležitou informaci. Vy jste nám posílali autobusu, no tak chvíli ještě stůjte, protože my pro vás máme důležitou informaci. Vy jste nám posílala SMSku, chvíli ještě stůjte, protože my pro vás máme důležitou informaci. Vy jste nám posílala SMSku, je to tak? Stůjte, protože my pro vás máme důležitou informaci. Vy jste nám posílala SMSku, je to tak?
2: Ano.
0: To jste si pro vás máme důležitou informaci. Vy jste nám posílala SMSku, je to tak?
2: Ano.
0: To jste si dala hodně důležitou informaci. Vy jste nám posílala SMSku, je to tak?
2: Ano.
0: To jste si dala hodně záležité radici. Vy jste nám posílala SMSku, je to tak?
2: Ano.
0: To jste si dala hodně záležité radici na ní. Posílala SMSku, je to tak?
2: Ano.
0: To jste si dala hodně záležité radici na ní dívám. Tak.
2: Ano.
0: To jste si dala hodně záležité, když se na ní dívám. Adel, přečti prosím.
2: Ano.
0: To jste si dala hodně záležité, když se na ní dívám. Adel, přečti.

Pouliční akrobat a černý. Pouliční akrobat a černý. Pasační akrobat.

0: prosím.
1: Ona se si dala hodně záležet teda, když se na ní dívám. Adel, přečti prosím.
2: Ona je totiž veršovaná. Samoživitele účet trápí, peníze...
0: Adel, přečti prosím.
2: Ona je totiž veršovaná. Samoživitele účet trápí, peníze se rychle ztrácí.
0: Přečti prosím.
2: Ona je totiž veršovaná. Samoživitele účet trápí, peníze se rychle ztrácí. Takže bych chtěla Martina proplatit podnájem za 6436 korun.
1: Sedí to, Martino?
3: Ano.
1: A teď ještě důležitá...
2: 436 korun.
1: Sedí to, Martino?
3: Ano.
1: A teď ještě důležitá otázka poslu...
2: 36 korun.
1: Sedí to, Martino?
3: Ano.
1: A teď ještě důležitá otázka. Posloucháte v tom autobusu? Sedí to, Martino?
3: Ano.
1: A teď ještě důležitá otázka. Posloucháte?
3: Ano.
1: A teď ještě důležitá otázka. Posloucháte v tom autobusu Blaník?
3: Určitě. No?
1: A teď ještě důležitá otázka. Posloucháte v tom autobusu Blaník?
3: Určitě.
1: Tak kdo dospívá? Otázka. Posloucháte v tom autobusu Blaník?
3: Určitě.
1: Tak kdo dospíval? Otázka. Posloucháte v tom autobusu Blaník?
3: Určitě.
1: Tak kdo dospíval? Posloucháte v tom autobusu Blaník?
3: Určitě.
1: Tak kdo dospíval?
3: Krištof, inzerát.
1: Autobusu Blaník?
3: Určitě.
1: Tak kdo dospíval?
3: Krištof, inzerát.
1: Je to t...
3: Určitě.
1: Tak kdo dospíval?
3: Krištof, inzerát.
1: Je to tak. Tak kdo dospíval?
3: Krištof, inzerát.
1: Je to tak. Kdo dospíval?
3: Krištof, inzerát.
1: Je to tak.
3: Krištof, inzerát.
1: Je to tak. A my vám...
3: Krištof, inzerát.
1: Je to tak. A my vám posíláme...
3: Inzerát.
1: Je to tak. A my vám posíláme 6400... Je to tak. A my vám posíláme 6436... A my vám posíláme 6436... A my vám posíláme 6436 korun. A my vám posíláme 6436 korun. My vám posíláme 6436 korun. My 6436 korun. 436 korun. Korun. Kolik tam má... Kolik tam máte lidí za sebou teď? Kolik tam máte lidí za sebou teď? Kolik tam máte lidí za sebou teď?
3: Nikoho, já jsem tady napřesně.
1: Kolik tam máte lidí za sebou teď?
3: Nikoho, já jsem tady napřesně na pauze.
1: Kolik tam máte lidí za sebou teď?
3: Nikoho, já jsem tady napřesně na pauze.
1: Jo, vy jste na pauze. Lidí za sebou teď?
3: Nikoho, já jsem tady napřes na pauze.
1: Jo, vy jste na pauze. Teď.
3: Nikoho, já jsem tady napřes na pauze.
1: Jo, vy jste na pauze, takže nikdo neslyšel to.
3: Nikoho, já jsem tady napřes na pauze.
1: Jo, vy jste na pauze, takže nikdo neslyšel to jupí teď.
3: Nikoho, já jsem tady napřes na pauze.
1: Jo, vy jste na pauze, takže nikdo neslyšel to jupí teď.
3: Napřes na pauze.
1: Jo, vy jste na pauze, takže nikdo neslyšel to jupí teď. To by se... Jo, vy jste na pauze, takže nikdo neslyšel to jupí teď. To by se divili, že jo, asi. Na pauze, takže nikdo neslyšel to jupí teď. To by se divili, že jo, asi. Trošku, takže nikdo neslyšel to jupí teď.

a zase co jednou nastoupí, co jednou nastoupí a zase chytí zpráv jednou.

0: to by se divili, že jo, asi trošku. To jupí teď. To by se divili, že jo, asi trošku.
1: Asi jo.
0: To by se divili, že jo, asi trošku.
1: Asi jo.
0: To by se divili, že jo, asi trošku.
1: Asi jo.
0: Martino, zůstaňte nám na lince. To by se divili, že jo, asi trošku.
1: Asi jo.
0: Martino, zůstaňte nám na lince. Krásný den, asi trošku.
1: Asi jo.
0: Martino, zůstaňte nám na lince. Krásný den přejeme a posíláme.
1: Asi jo.
0: Martino, zůstaňte nám na lince. Krásný den přejeme a posíláme peníze. Martino, zůstaňte nám na lince, krásný den přejeme a posíláme peníze. Naslyšenou. Martino, zůstaňte nám na lince, krásný den přejeme a posíláme peníze. Naslyšenou. Martino, zůstaňte nám na lince, krásný den přejeme a posíláme peníze. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Na lince, krásný den přejeme a posíláme peníze. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Petr platí.
0: Krásný den přejeme a posíláme peníze. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Petr platí.
0: Posíláme peníze. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Naschledanou.
2: Petr platí vaše účty.
3: Každé všední ráno.
2: Petr platí vaše účty.
3: Každé všední ráno na Blane.
2: Vaše účty.
3: Každé všední ráno na Blane.
2: Ty.
3: Každé všední ráno na Blane.

Krištof. Krištof, skupina Krištof. Krištof, skupina Krištof a inzerát na Krištof, skupina Krištof a inzerát na Blaníku. Krištof, skupina Krištof a inzerát na Blaníku. Ještě jednou, to byla skupina Krištof, skupina Krištof a inzerát na Blaníku. Ještě jednou, to byla skupina Krištof a inzerát na Blaníku. Ještě jednou, to byla skupina Krištof, inzerát na Blaníku. Ještě jednou.

Je vytočeno, tak schválně. Je vytočeno, tak schválně.

0: Daddy Cool a Boniem a my jsme před chvílí proplatili první účtenku toho. Daddy Cool a Boniem a my jsme před chvílí proplatili první účtenku tohoto týdne. A teď ještě
1: Poslucháte v tom autobusu Blaník? Určitě.
0: A teď ještě důležitá otázka. Posloucháte v tom autobusu Blaník?
1: Určitě.
0: Tak kdo dospíval?
1: Krištof, inzerát.
0: Blaník.
1: Určitě.
0: Tak kdo dospíval?
1: Krištof, inzerát.
0: Je to tak.
1: Určitě.
0: Tak kdo dospíval?
1: Krištof, inzerát.
0: Je to tak. Tak kdo dospíval?
1: Krištof, inzerát.
0: Je to tak. Dospíval.
1: Krištof, inzerát.
0: Je to tak. A my...
1: Krištof, inzerát.
0: Je to tak. A my vám...
1: Krištof, inzerát.
0: Je to tak. A my vám posíláme 6000... Je to tak. A my vám posíláme 6436 korun. Tak Martina je řidička autobusu v tu chvíli byla na pauze. Dopadlo to dobře a zítra možná přijde řada na vás.
2: Tak nám napište, co chcete proplatit, jméno, příjmení, odkud jste a pošlete na 603.
0: Na sluníčko zatím venku nevidím, ale asi se třeba nějaké objeví, co? Na sluníčko zatím venku nevidím, ale asi se

0: třeba nějaké objeví, co? No sluníčko zatím venku nevidím, ale asi se třeba nějaké objeví, co?
1: Objeví. Pojďme se podívat na...
2: Nejteplejší v Praze a v Ústí nad Labem tady je 8 a 9 stupňů. Karlovy Vary třeba 5 a Plzeň a České Budějovice schodně 3 stupně.
3: V Česku klesnou minima na 5 až 1 stupeň Celsia. Relativně chladné ráno.

celém Česku klesnou minima na 5 až 1 stupeň se ráno, v celém Česku klesnou minima na 5 až 1 stupeň Celsia, přibyzdy 3, v celém Česku klesnou minima na 5 až 1 stupeň Celsia, přibyzdy 3 až na minus 2 stupně Celsia, minima na 5 až 1 stupeň Celsia, přibyzdy 3 až na minus 2 stupně Celsia, odpoledne 1 stupeň Celsia, přibyzdy 3 až na minus 2 stupně Celsia, odpoledne ale už bude stupeň Celsia, přibyzdy 3 až na minus 2 stupně Celsia, odpoledne ale už bude 3 až na minus 2 stupně Celsia, odpoledne ale už bude relativně teplé mezi 12 až minus 2 stupně Celsia, odpoledne ale už bude relativně teplé mezi 12 až 16 stupně Celsia, odpoledne ale už bude relativně teplé mezi 12 až 16 stupně Celsia pouze na odpoledne ale už bude relativně teplé mezi 12 až 16 stupně Celsia pouze na severu bude relativně teplé mezi 12 až 16 stupně Celsia pouze na severovýchodě území bude chladně 12 až 16 stupně Celsia pouze na severovýchodě území bude chladně mezi 10 až 13 stupně Celsia pouze na severovýchodě území bude chladně mezi 10 až 13 stupně Celsia bude většinou jasné pouze na severovýchodě území bude chladně mezi 10 až 13 stupně Celsia severovýchodě území bude chladně mezi 10 až 13 stupně Celsia bude většinou jasno až polojasno bude chladně mezi 10 až 13 stupně Celsia bude většinou jasno až polojasno během dne mezi 10 až 13 stupně Celsia bude většinou jasno až polojasno během noci a rána se 13 stupně Celsia bude většinou jasno až polojasno během noci a rána se místy vyskytnou mlhy bude většinou jasno až polojasno během noci a rána se místy vyskytnou mlhy většinou jasno až polojasno během noci a rána se místy vyskytnou mlhy a na východě Moravy dní polojasno během noci a rána se místy vyskytnou mlhy a na východě Moravy nízká oblačno během noci a rána se místy vyskytnou mlhy a na východě Moravy nízká oblačnost a rána se místy vyskytnou mlhy a na východě Moravy nízká oblačnost ale většinou se budou místy vyskytnou mlhy a na východě Moravy nízká oblačnost ale většinou se budou během dne rozpouštět mlhy a na východě Moravy nízká oblačnost ale většinou se budou během dne rozpouštět až na Moravy nízká oblačnost ale většinou se budou během dne rozpouštět až na severovýchod území střed oblačnost ale většinou se budou během dne rozpouštět až na severovýchod území středa bude většinou se budou během dne rozpouštět až na severovýchod území středa bude už ve znamení větší během dne rozpouštět až na severovýchod území. Středa bude už ve znamení větší oblačnosti pouštět až na severovýchod území. Středa bude už ve znamení větší oblačnosti na severovýchod území. Středa bude už ve znamení větší oblačnosti Čechách území. Středa bude už ve znamení větší oblačnosti Čechách od západu se přidají. Středa bude už ve znamení větší oblačnosti Čechách od západu se přidají. Už ve znamení větší oblačnosti Čechách od západu se přidá i slabý déšť. Větší oblačnosti v Čechách od západu se přidá i slabý déšť. Během dne ale v Čechách od západu se přidá i slabý déšť. Během dne ale bude déšť ustávat. Od západu se přidá i slabý déšť. Během dne ale bude déšť ustávat. Tale ale bude většinou západu se přidá i slabý déšť. Během dne ale bude déšť ustávat. Tale ale bude většinou velká i slabý déšť. Během dne ale bude déšť ustávat. Tale ale bude většinou velká oblačnost. Během dne ale bude déšť ustávat. Tale ale bude většinou velká oblačnost. A nejvyšší dne ale bude déšť ustávat. Tale ale bude většinou velká oblačnost. A nejvyšší teploty na mezi zrvaš ustávat. Tale ale bude většinou velká oblačnost. A nejvyšší teploty na mezi 12 stále ale bude většinou velká oblačnost a nejvyšší teploty na mezi 12 až 17 stupně bude většinou velká oblačnost a nejvyšší teploty na mezi 12 až 17 stupně Celsia v Čechách oblačnost a nejvyšší teploty na mezi 12 až 17 stupně Celsia v Čechách chtěli přibýt a nejvyšší teploty na mezi 12 až 17 stupně Celsia v Čechách chtěli přibýt na mezi 12 až 17 stupně Celsia v Čechách chtěli přibížíme i ke 20 stupňům 12 až 17 stupně Celsia v Čechách chtěli přiblížíme i ke 20 stupňům Celsia 17 stupně Celsia v Čechách chtěli přiblížíme i ke 20 stupňům Celsia čtvrteční Celsia v Čechách chtěli přiblížíme i ke 20 stupňům Celsia čtvrteční den bude u Čechách chtěli přiblížíme i ke 20 stupňům Celsia čtvrteční den bude už ve znamení menší oblačnosti i ke 20 stupňům Celsia čtvrteční den bude už ve znamení menší oblačnosti 20 stupňům Celsia čtvrteční den bude už ve znamení menší oblačnosti, bude převážně Celsia. Čtvrteční den bude už ve znamení menší oblačnosti, bude převážně. Čtvrteční den bude už ve znamení menší oblačnosti.

0: bude převážně polojasno, maxamení menší oblačnosti bude převážně polojasno, maxima vystupí na 14 až 18 stupňů oblačnosti bude převážně polojasno, maxima vystupí na 14 až 18 stupňů Celsia bude převážně polojasno, maxima vystupí na 14 až 18 stupňů Celsia, pokud se ale udrží oblačnost polojasno, maxima vystupí na 14 až 18 stupňů Celsia, pokud se ale udrží oblačnost, tak bude se má vystupí na 14 až 18 stupňů Celsia, pokud se ale udrží oblačnost, tak bude stále chladně na 14 až 18 stupňů Celsia, pokud se ale udrží oblačnost, tak bude stále chladně mezi 14 až 18 stupňů Celsia, pokud se ale udrží oblačnost, tak bude stále chladně mezi 11 až 14 stupňů Celsia, pokud se ale udrží oblačnost, tak bude stále chladně mezi 11 až 14 stupňů, pokud se ale udrží oblačnost, tak bude stále chladně mezi 11 až 14 stupňů Celsia, oblačnost, tak bude stále chladně mezi 11 až 14 stupňů Celsia.
1: No prostě
0: klasický. Stále chladně mezi 11 až 14 stupňů Celsia.
1: No prostě klasický podzim. Ráno to
0: chce mezi 11 až 14 stupňů Celsia.
1: No prostě klasický podzim. Ráno to chce ovrstvu
0: 11 až 14 stupňů Celsia.
1: No prostě klasický podzim. Ráno to chce ovrstvu víc
0: stupňů Celsia.
1: No prostě klasický podzim. Ráno to chce ovrstvu víc a tohle už je Lucka Bílá. No prostě klasický podzim. Ráno to chce ovrstvu víc a tohle už je Lucka Bílá, obyčejná holka. Klasický podzim, ráno to chce o vrstvu víc a tohle už je Lucka Bílá, obyčejná holka. Bylo 4:15 podzim, ráno to chce o vrstvu víc a tohle už je Lucka Bílá, obyčejná holka. Bylo chce o vrstvu víc a tohle už je Lucka Bílá, obyčejná holka. Bylo 4:15 před 2 minutama.
2: Hezká.
1: A tohle už je Lucka Bílá, obyčejná holka. Bylo 4:15 před 2 minutama.
2: Hezká.
1: Lucka Bílá, obyčejná holka. Bylo 4:15 před 2 minutama.
2: Hezká.
1: Obyčejná holka. Bylo 4:15 před 2 minutama.
2: Hezká. Zas moc, má být
1: bylo 4:15 před 2 minutama
2: hezká a ne zas moc má být
1: 4:15 před 2 minutama

všem pro smích. Je to ham, když pozdě přijde, to radši budu všem pro smích. Je to ham, když pozdě přijde, budu všem pro smích. Je to ham, když pozdě přijde, běda jak pro smích.

taková, že by se do ní popelka nevešla ani s celým kočárem. Nebo ve šině totiž vyrostla taková, že by se do ní popelka nevešla ani s celým kočárem. Nebo vešla taková, že by se do ní popelka nevešla ani s celým kočárem. Nebo vešla s celým kočárem. Popelka nevešla ani s celým kočárem. Nebo vešla s celým kočárem. Pěstitel Zdeněk Bůh vešla ani s celým kočárem. Nebo vešla s celým kočárem. Pěstitel Zdeněk Bulíček nebo vešla s celým kočárem. Pěstitel Zdeněk Bulíček z Jakubova u Moravských Budějovic nebo vešla s celým kočárem. Pěstitel Zdeněk Bulíček z Jakubova u Moravských Budějovic s celým kočárem. Pěstitel Zdeněk Bulíček z Jakubova u Moravských Budějovic vypěstoval totiž. Pěstitel Zdeněk Bulíček z Jakubova u Moravských Budějovic vypěstoval totiž dýni, která váží Zdeněk Bulíček z Jakubova u Moravských Budějovic vypěstoval totiž dýni, která váží neuvěřitelných 290 z Jakubova u Moravských Budějovic vypěstoval totiž dýni, která váží neuvěřitelných 296 u Moravských Budějovic vypěstoval totiž dýni, která váží neuvěřitelných 296 kilo. Vypěstoval totiž dýni, která váží neuvěřitelných 296 kilo. A není totiž dýni, která váží neuvěřitelných 296 kilo. A není to váží neuvěřitelných 296 kilo. A není to vlastně ani náhoda, protože telných 296 kilo. A není to vlastně ani náhoda, 96 kilo. A není to vlastně ani náhoda, protože šel cíleně po čet kilo. A není to vlastně ani náhoda, protože šel cíleně po českém rekordu na jaře do... A není to vlastně ani náhoda, protože šel cíleně po českém rekordu na jaře dokonce zahříval... Vlastně ani náhoda, protože šel cíleně po českém rekordu na jaře dokonce zahříval půdu topným. Vlastně ani náhoda, protože šel cíleně po českém rekordu na jaře dokonce zahříval půdu topným kabelem. A protože šel cíleně po českém rekordu na jaře dokonce zahříval půdu topným kabelem. Aby cíleně po českém rekordu na jaře dokonce zahříval půdu topným kabelem. A v českém rekordu na jaře dokonce zahříval půdu topným kabelem. A během horkého léta dopřával rostlině. Jaře dokonce zahříval půdu topným kabelem. A během horkého léta dopřával rostlině i více než 200 litrů vody. Zahříval půdu topným kabelem. A během horkého léta dopřával rostlině i více než 200 litrů vody denně. Topným kabelem. A během horkého léta dopřával rostlině i více než 200 litrů vody denně. Kabelem. A během horkého léta dopřával rostlině i více než 200 litrů vody denně. Takže sláva vítězům. A během horkého léta dopřával rostlině i více než 200 litrů vody denně. Takže sláva vítězům, čest poraženým. Léta dopřával rostlině i více než 200 litrů vody denně. Takže sláva vítězům, čest poraženým. Hold nastává rostlině i více než 200 litrů vody denně. Takže sláva vítězům, čest poraženým. Hold nastává období, kdy 200 litrů vody denně. Takže sláva vítězům, čest poraženým. Hold nastává období, kdy se do všeho. Takže sláva vítězům, čest poraženým. Hold nastává období, kdy se do všeho přidává rýně. Sláva vítězům, čest poraženým. Hold nastává období, kdy se do všeho přidává rýně. A to včetně kafe. Zum čest poraženým, hold nastává období, kdy se do všeho přidává rýně, a to včetně kafe. Hold nastává období, kdy se do všeho přidává rýně, a to včetně kafe. Za chvíli už krátké zprávy, teď je období, kdy se do všeho přidává rýně, a to včetně kafe. Za chvíli už krátké zprávy, teď je se do všeho přidává rýně, a to včetně kafe. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 7:21 rýně, a to včetně kafe. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 7:21. A to včetně kafe. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 7:21. Rádio Blaník. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 7:21. Rádio Blaník. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 7:21. Rádio Blaník. Zprávy, teď je 7:21. Rádio Blaník. 7:21.

řeknu ano, tak počkejte, co si zas přečtete ráno. Říkat ne, ale když neřeknu ano, tak počkejte, co si zas přečtete ráno. Ale když neřeknu ano, tak počkejte, co si zas přečtete ráno. Řeknu ano, tak počkejte, co si zas přečtete ráno. Jsem jenom tak počkejte, co si zas přečtete ráno. Jsem jenom obyčej. Počkejte, co si zas přečtete.

0: Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar. Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar. Programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar. Svencar Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar. Svencar Ostrava pár vyzkoušel. Díky Svencar. Svencar Ostrava. Autorizovaný Svencar. Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vod. Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo. Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo. Vyberte si své Volvo.
1: Máš doma bordel?
0: Vyberte si své Volvo.
1: Máš doma bordel kovový? Odvez ho do
0: Volvo.
1: Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny drdovi. Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny drdovi. Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Bordel kovový. Odvez ho do sběrny drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Odvez ho do sběrny drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Dáť ho do sběrny drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot teď. Ulice U Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Hnusný ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Hnusný počasí.
1: Zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Hnusný počasí.
3: No jistě.
1: Drdašrot.cz.
2: Hnusný počasí.
3: No jistě.
1: Drdašrot.cz.
2: Hnusný počasí.
3: No jistě.
2: Potřebujeme oblečení, co vy...
1: CZ.
2: Hnusný počasí.
3: No jistě.
2: Potřebujeme oblečení, co vydrží. Hnusný počasí.
3: No jistě.
2: Potřebujeme oblečení, co vydrží všechno a vejde se... Hnusný počasí.
3: No jistě.
2: Potřebujeme oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
3: Sofí. No jistě.
2: Potřebujeme oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
3: Sofí. Jistě.
2: Potřebujeme oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
4: Co furt já?
5: Serva.
2: Potřebujeme oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
4: Co furt já?
5: Serva.
3: No jistě.
2: Co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
4: Co furt já?
5: Serva.
3: No jistě.
2: Vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
4: Co furt já?
5: Serva.
3: No jistě.
6: Stav se u nás.
2: Vejde se do toho i Karel.
4: Co furt já?
5: Serva.
3: No jistě.
6: Stav se u nás v Ostravě v Kunč.
2: Karel.
4: Co furt já?
5: Serva.
3: No jistě.
6: Stav se u nás v Ostravě.
4: Furt já?
5: Serva.
3: No jistě.
6: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích.
5: Serva.
3: No jistě.
6: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích.
7: Serva. Tady.
3: Jistě.
6: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích.
7: Serva. Tady.
8: Seš na spra...
6: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích.
7: Serva. Tady.
8: Seš na...
6: U nás v Ostravě v Kunčicích.
7: Serva. Tady.
8: Seš na správném místě.
6: V Ostravě v Kunčicích.
7: Serva. Tady.
8: Seš na správném místě.
4: Pracovní oblečení. No jistě.
5: Vidíte, říká to i Karel.
9: Česká profesionální.
4: Jistě.
5: Vidíte, říká to i Karel.
9: Česká profesionální kosmetika.
5: Vidíte, říká to i Karel.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu.
5: Říká to i Karel.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokní kosmetika, která podtrhne

0: Vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. Podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Kosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Vibrační válec 3
0: pleť. www.syncare.cz.
1: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500.
0: www.syncare.cz.
1: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500.
0: Care.cz.
1: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománe. Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna. Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna pro stavební 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna pro stavební strojů i profináře tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna pro stavební strojů i profináře za na den? SFZ Tománek. Půjčovna pro stavební strojů i profináře za akčnice SFZ Tománek. Půjčovna pro stavební strojů i profináře za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně stavební strojů i profináře za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně předvedeme. Navštívte i profináře za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
2: Bomba ceny v Argos Elektro.
1: Rental.cz. SFZ Tománek.
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě.
1: SFZ Tománek.
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují.
1: Tománek.
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombi. Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič. Právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16. Explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OM. Nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ. Zí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ za skvělých chránič LMF 16 ampér od OEZ za skvělých 880 ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPZ za skvělých 888 korun včetně DPH za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. 88 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argorun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos CPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře. Něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře. Co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře. Outlet Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
3: Outlet Arena Moravia slaví
2: Argos pro elektrikáře.
3: Outlet Arena Moravia slaví 8
2: elektrikáře.
3: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu.

Bílá by fakt měla radši jenom zpívat, úsměvem kývat. Ta bílá by fakt měla radši jenom zpívat, úsměvem kývat. Ta bílá by fakt měla radši jenom zpívat. Ta bílá by fakt měla radši jenom zpívat. Jsem jenom on. Bílá by fakt měla radši jenom zpívat.

Tak to byla obyčejná holka. Tak to byla obyčejná holka a Lucka Bílána. Tak to byla obyčejná holka a Lucka Bílá na Blaníku. Tak to byla obyčejná holka a Lucka Bílá na Blaníku. Tak to byla obyčejná holka a Lucka Bílá na Blaníku. Zahrádkáři pozor na ranní mraz. Tak to byla obyčejná holka a Lucka Bílá na Blaníku. Zahrádkáři pozor na ranní mrazíky. A ta obyčejná holka a Lucka Bílá na Blaníku. Zahrádkáři pozor na ranní mrazíky. A pokud vám holka a Lucka Bílá na Blaníku. Zahrádkáři pozor na ranní mrazíky. A pokud vám letos na Bílá na Blaníku. Zahrádkáři pozor na ranní mrazíky. A pokud vám letos na zahrádce vyrostou zahrádkáři pozor na ranní mrazíky. A pokud vám letos na zahrádce vyrostla neobyčejně pozor na ranní mrazíky. A pokud vám letos na zahrádce vyrostla neobyčejně velká dýně mrazíky a pokud vám letos na zahrádce vyrostla neobyčejně velká dýně, na kterou jste pyšní, pokud vám letos na zahrádce vyrostla neobyčejně velká dýně, na kterou jste pyšní, raději ještě přeměřte. Na zahrádce vyrostla neobyčejně velká dýně, na kterou jste pyšní, raději ještě přeměřte, protože třeba trumfla neobyčejně velká dýně, na kterou jste pyšní, raději ještě přeměřte, protože třeba trumfnete rekord. Velká dýně, na kterou jste pyšní, raději ještě přeměřte, protože třeba trumfnete rekord. Na kterou jste pyšní, raději ještě přeměřte, protože třeba trumfnete rekord. Na Vysočině jste pyšní, raději ještě přeměřte, protože třeba trumfnete rekord. Na Vysočině totiž vyrostla, raději ještě přeměřte, protože třeba trumfnete rekord. Na Vysočině totiž vyrostla taková, přeměřte, protože třeba trumfnete rekord. Na Vysočině totiž vyrostla taková, že by se do ní popelka ne třeba trumfnete rekord. Na Vysočině totiž vyrostla taková, že by se do ní popelka nevešla ani s celým rekord. Na Vysočině totiž vyrostla taková, že by se do ní popelka nevešla ani s celým kočárem. Na Vysočině totiž vyrostla taková, že by se do ní popelka nevešla ani s celým kočárem. Na Vysočině totiž vyrostla taková.

0: slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Otávia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. Už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startuje od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálně vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program. Startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia. Se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia. Slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. A soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si D od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínsk si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia. Ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia CZ.
1: Tuto zimu.
0: Více na Outlet Moravia CZ.
1: Tuto zimu.
0: Outlet Moravia CZ.
1: Tuto zimu.
0: CZ.
1: Tuto zimu. Tuto zimu. Objevte Emiráty nebo pokračujte tuto zimu. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Čujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah. Novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a G 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko. Malajzii. Vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko. Malajzii. Indii. Malediv. Bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko. Malajzii. Indii. Maledivy a mnoho dalších. Time a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko. Malajzii. Indii. Maledivy a mnoho dalších.

0: prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na Air Arabia. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice, nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat. Airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat.
1: STK
0: Katovice Airport, miluji létat.
1: STK Ostrava Radvanice
0: Airport, miluji létat.
1: STK Ostrava Radvanice, STK rychle a
0: létat.
1: STK Ostrava Radvanice, STK rychle a bez objednání. Ano, jedině STK Ostrava Radvanice, STK rychle a bez objednání. Ano, jedině Ostrava Radvanice, STK rychle a bez objednání. Ano, jedině Radvanice, STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly, STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanice rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích STK objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice CZ. Stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice CZ. Na stěny. Technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice CZ.
2: Na stěny lidé malují
1: od. Ostravě Radvanicích. STK Radvanice CZ.
2: Na stěny lidé malují od.
1: Radvanicích. STK Radvanice CZ.
2: Na stěny lidé malují od pravěku.
1: Karadvanice CZ.
2: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od
1: CZ.
2: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk. Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk odmalování čeká trochu. Lidé malují od pravěku. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malí od pravěku. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malíři na těrači. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malíři na těrači CZ. Vám. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malíři na těrači CZ vám odtáhnou. Člověk odmalování čeká trochu víc. Malíři na těrači CZ vám odmalování čeká trochu víc. Malíři na těrači CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek po trochu víc. Malíři na těrači CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci u. Malíři na těrači CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci ukryjí a na těrači CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci ukryjí a navíc garant vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci ukryjí a navíc garantují nejhnou a zakryjí nábytek po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší ceny nábytek po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu tak si nechte spočítat víc garantují nejnižší cenu na trhu tak si nechte spočítat zdar garantují nejnižší cenu na trhu tak si nechte spočítat nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malí na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na těrači. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na těrači CZ. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na těrači CZ. Počítat zdarma cenu i vy. Malíři na těrači CZ. Vymalová. Zdarma cenu i vy. Malíři na těrači CZ. Vymalování bytu za cenu i vy. Malíři na těrači CZ. Vymalování bytu za nejnižší cenu. Malíři na těrači CZ. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. CZ. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volej to. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volej to 800. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 2 bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226 za nejnižší.

0: nejvyšší cenu na trhu. Volejte 800-226-226.
1: 800-226-226.
0: Cenu na trhu. Volejte 800-226-226.
1: 800-226.
0: Trhu. Volejte 800-226-226.
1: 800-226-226.
0: Smalování. Volejte 800-226-226.
1: 800-226-226.
0: Smalování neděláme.
1: 800-226-226.
0: 800-226-226. Smalování neděláme divadlo.
1: 6-226. 800-226-226.
0: Smalování neděláme divadlo.
2: Vychutnejte si
1: 800-226-226.
0: Smalování neděláme divadlo.
2: Vychutnejte si v bile plno dobrých
1: 226.
0: Smalování neděláme divadlo.
2: Vychutnejte si v bile plno dobrých věcí.
0: Smalování neděláme divadlo.
2: Vychutnejte si v bile plno dobrých věcí za dobré.
0: Neděláme divadlo.
2: Vychutnejte si v bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď.

Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu. Já jich v programu Volvo Select ze Svenkár pár vyzkoušel.

0: 1000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvod. 1000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz. Polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz. Český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz. Více na relaxslovinsko.cz.
1: Mňam.
0: Na relaxslovinsko.cz.
1: Mňam. Mňam. Maleda. Mňam.
2: Luxusní chlebičky a
1: mňam. Maleda. Mňam.
2: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl.
1: Maleda. Mňam.
2: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Vánoční večírek.
1: Mňam.
2: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Vánoční večírek chystáš? Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Vánoční večírek chystáš? U Maledy obíčky a obložené mísy až na váš stůl. Vánoční večírek chystáš? U Maledy objednáš. Od Maledy mísy až na váš stůl. Vánoční večírek chystáš? U Maledy objednáš. Na váš stůl. Vánoční večírek chystáš? U Maledy objednáš. Od malého večírku až po vánoční večírek chystáš? U Maledy objednáš. Od malého večírku večírek chystáš? U Maledy objednáš. Od malého večírku až po velký raut připravíme. Chystáš? U Maledy objednáš. Od malého večírku až po velký raut připravíme. Vše čerstvé zajist. Objednáš. Od malého večírku až po velký raut připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Maleda. Od malého večírku až po velký raut připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Maleda.cz. Připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
3: Už půl hodiny koukáš.
2: Maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
3: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
2: CZ. Mňam, mňam, mňam.
3: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
4: Ale tohle vypadá...
3: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
4: Ale tohle vypadá dobře.
3: Hele, a co si dát dneska na... Hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
4: Ale tohle vypadá dobře.
3: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek? Na cizí lidi, jak večeří.
4: Ale tohle vypadá dobře.
3: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek? Večeří.
4: Ale tohle vypadá dobře.
3: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
4: Ale tohle vypadá dobře.
3: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
4: Vypadá dobře.
3: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek? Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
4: Wow, tak tohle je rozhodně lepší.
3: Dneska náš vlastní zážitek.
4: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
3: Zážitek.
4: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
3: Vypně.
4: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
3: Vypněte.
4: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
3: Vypněte obrazovku.
5: Restaurant Vík přináší.
4: Tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
3: Vypněte obrazovku.
5: Restaurant Vík přináší od
4: lepší než scrollování na mobilu.
3: Vypněte obrazovku.
5: Restaurant Vík přináší od 13. října
4: scrollování na mobilu.
3: Vypněte obrazovku.
5: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listu.
3: Vypněte obrazovku.
5: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu 15. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
3: Rezervace na
5: výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
3: Rezervace na Restaurant Week
5: v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
3: Rezervace na restaurantweek.cz.
5: V Praze, Brně a Ostravě.
3: Rezervace na restaurantweek.cz. Restaurantweek.cz. Tečka CZ.

ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou síť za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou pro dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Byla v Pstruží. Až do

0: 2%. Byla, to dobré začíná. 2%. Byla, to dobré začíná u nás. Byla, to dobré začíná u nás. To dobré začíná u nás.
1: Vyber si
0: začíná u nás.
1: Vyber si ze široké nabídky direkt. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazar. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. To. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně v. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový auto. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. To CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: To už.
1: Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Toužíte po
1: férový autobazar.
2: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze
1: autobazar.
2: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do. Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze auté po odpočinku. Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za po odpočinku. Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně. Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8000. Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8000 korun. Odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8000 korun. Garantem do Slovinských lázní za méně než 8000 korun. Garantované odjezdy přímé lázní za méně než 8000 korun. Garantované odjezdy přímé vstupy za méně než 8000 korun. Garantované odjezdy přímé vstupy po

0: ulici 17. listopadu na úrovni nemocnice směrem dál na Klimkovice. Ulici 17. listopadu na úrovni nemocnice směrem dál na Klimkovice. Tady se v jednom prostoru na úrovni nemocnice směrem dál na Klimkovice. Tady se v jednom pruhu vyšetřuje nemocnice směrem dál na Klimkovice. Tady se v jednom pruhu vyšetřuje nehoda směrem dál na Klimkovice. Tady se v jednom pruhu vyšetřuje nehoda dvou osobních aut na Klimkovice. Tady se v jednom pruhu vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Tady se v jednom pruhu vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Dlouhá kolona v jednom pruhu vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Dlouhá kolona je také na vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Dlouhá kolona je také na Přerovsku vlastníka nehoda dvou osobních aut. Dlouhá kolona je také na Přerovsku vlastníkárních aut. Dlouhá kolona je také na Přerovsku vlastníkách poblíž základní. Dlouhá kolona je také na Přerovsku vlastníkách poblíž základní školy. Dlouhá kolona je také na Přerovsku vlastníkách poblíž základní školy. Se srazilo osobní také na Přerovsku vlastníkách poblíž základní školy. Se srazilo osobní auto z vlastníkách poblíž základní školy. Se srazilo osobní auto s autobusem poblíž základní školy. Se srazilo osobní auto s autobusem a při základní školy se srazilo osobní auto s autobusem a přibrzdíte také se srazilo osobní auto s autobusem a přibrzdíte také na příjezdu bylo osobní auto s autobusem a přibrzdíte také na příjezdu do Slavkovní auto s autobusem a přibrzdíte také na příjezdu do Slavkova od do autobusem a přibrzdíte také na příjezdu do Slavkova od Dolního Němčí a přibrzdíte také na příjezdu do Slavkova od Dolního Němčí. Brzdíte také na příjezdu do Slavkova od Dolního Němčí v okrese Uherské Hradiště. Tady policie vyšetřuje nehodu osobního auta se Srnou, tak dejte pozor. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko osobního auta se Srnou, tak dejte pozor. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, šťastnou cestu a na řadě jsou krátké pozor.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek. Nastal čas udělat si doma pořádek. Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej.
2: Radio Blaník.

0: odstoupilo z jednání o koalici. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Hnutí STAN dnes odstoupilo z jednání o koalici s ANO a
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.

0: Svrbou.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník
0: s Petrem Svrbou.
2: No, pokračujeme dál.
1: Ráno, Rádia Blaník
0: s Petrem Svrbou.
2: No, pokračujeme dál, máme za sebou
1: Blaník
0: s Petrem Svrbou.
2: No, pokračujeme dál, máme za sebou náročný
0: víkend. S Petrem Svrbou.
2: No, pokračujeme dál, máme za sebou náročný víkend, tak si je...
0: Svrbou.
2: No, pokračujeme dál, máme za sebou náročný víkend, tak si jej trošku připomeneme už za chvíli. A taky si popovídám s Mirkem Tábora.
0: Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. České rádio.

0: za volantem.
1: Silný
0: Blaník za volantem.
1: Silný provoz
0: Blaník za volantem.
1: Silný provoz dnes po ránu hlásí Ostrava.
0: Za volantem.
1: Silný provoz dnes po ránu hlásí Ostrava. Komplikace. Silný provoz dnes po ránu hlásí Ostrava. Komplikace čekejte v ulici. Hlásí Ostrava. Komplikace čekejte v ulici 17. listopadu na úrovni nemocnice směrem dál na Kva. Komplikace čekejte v ulici 17. listopadu na úrovni nemocnice směrem dál na Klimkovice. Komplikace čekejte

0: Hezké ráno přeje Monika.
1: Deník zprávy. Rádio
0: Deník. Hezké ráno přeje Monika Holubová.
1: Zprávy. Rádio
0: Deník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Hnutí STAN dnes. Rádio Deník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Hnutí STAN dnes odstoupilo z jedné. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Hnutí STAN dnes

0: Morituri te salutanta, Daniel Landa. Morituri te salutanta, Daniel Landa. Na Blaníku. Morituri te salutanta, Daniel Landa. Na Blaníku.
1: Rádio.
0: Morituri te salutanta, Daniel Landa. Na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
0: Morituri te salutanta, Daniel Landa. Na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
0: Tanta Daniel Landa. Na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Daniel Landa. Na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Máme za sebou. Na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Máme za sebou.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Máme za sebou víkend. Máme za sebou víkend bohatý na události, které ale předčily dvě události. Máme za sebou víkend bohatý na události, které ale předčily dvě události. Víkend bohatý na události, které ale předčily dvě události. Volby a Adel. Víkend bohatý na události, které ale předčily dvě události. Volby a Adel byla si volit na události, které ale předčily dvě události. Volby a Adel byla si volit. Adel byla si volit?
3: Nebyla jsem volit.
0: Ty jsi nebyla
3: já
0: volit?
3: Já se teda za sebe stydím, ale u nás ve vesnici nebyla jsem volit.
0: Ty jsi nebyla
3: já
0: volit? Ty jsi nebyla
3: já
0: volit? Nejvýznamnějších dabérů jeho hlasem k nám promlouval Harrison Ford, Michael Douglas a řada

0: dalších světových dabérů, jeho hlasem k nám promlouval Harrison Ford, Michael Douglas a řada dalších světových hvězd. Takže jestli jste měli pocit, že Indiana Jones mluví česky, tak Douglas a řada dalších světových hvězd.
1: Na Blaníku

paže Danieli, počkejte chvíli. Mé oči paže Danieli, počkejte chvíli. Mé oči uvidí Danieli.

4 minuty po půl osmé. 4 minuty po půl osmé.

0: Ono už je to tady, pondělí s datem 12. No nejenom, že se to blíží, ono už je to tady, pondělí s datem 12. října, tohle byl...
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Datem 12. října, tohle byl Daniel Hůlka.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Adel, jak je to pondělí? Října, tohle byl Daniel Hůlka.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Adel, jak je to pondělí bude? Daniel Hůlka.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Adel, jak je to pondělí bude?
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Adel, jak je to pondělí bude?
2: No dnes nás čeká den...
0: Adel, jak je to pondělí bude?
2: No dnes nás čeká den, který bude převážně...
0: Adel, jak je to pondělí bude?
2: No dnes nás čeká den, který bude převážně jasný, čekejte...
0: Adel, jak je to pondělí bude?
2: No dnes nás čeká den, který bude převážně jasný, čekejte polojasno... No dnes nás čeká den, který bude převážně jasný, čekejte polojasno, jen místy může být oblačno... Den, který bude převážně jasný, čekejte polojasno, jen místy může být oblačno, teď po ránu a dopoledne, dokud je převážně jasný, čekejte polojasno, jen místy může být oblačno, teď po ránu a dopoledne, dokonce až jasno, tak nyní čekejte polojasno, jen místy může být oblačno, teď po ránu a dopoledne, dokonce až jasno, taky se výjimečně vyskytne polojasno, jen místy může být oblačno, teď po ránu a dopoledne, dokonce až jasno, taky se výjimečně ty může být oblačno, teď po ránu a dopoledne, dokonce až jasno, taky se výjimečně vyskytnou slabší přehánky, oblačno, teď po ránu a dopoledne, dokonce až jasno. Jasno, taky se výjimečně vyskytnou slabší přehánky, četnější budou na hora a dopoledne dokonce až jasno. Taky se výjimečně vyskytnou slabší přehánky, četnější budou dokonce až jasno. Taky se výjimečně vyskytnou slabší přehánky, četnější budou na horách, a to na severu a severovýchodě. Taky se výjimečně vyskytnou slabší přehánky, četnější budou na horách, a to na severu a severovýchodě. Výjimečně vyskytnou slabší přehánky, četnější budou na horách, a to na severu a severovýchodě. Nad slabší přehánky, četnější budou na horách, a to na severu a severovýchodě. Nad 12 metrů můžou být i smíky, četnější budou na horách, a to na severu a severovýchodě. Nad 12 metrů můžou být i smíšené nebo sněhové na horách, a to na severu a severovýchodě. Nad 12 metrů můžou být i smíšené na severu a severovýchodě. Nad 12 metrů můžou být i smíšené nebo sněhové. Co se týká teplot, tak chodě nad 12 metrů můžou být i smíšené nebo sněhové. Co se týká teplot, tak ty budou podobné jako v 12 metrů můžou být i smíšené nebo sněhové. Co se týká teplot, tak ty budou podobné jako v předtru můžou být i smíšené nebo sněhové. Co se týká teplot, tak ty budou podobné jako v předchozím týdnu maximálně smíšené nebo sněhové. Co se týká teplot, tak ty budou podobné jako v předchozím týdnu maxima 10 a sněhové. Co se týká teplot, tak ty budou podobné jako v předchozím týdnu maxima 10 až 15. Co se týká teplot, tak ty budou podobné jako v předchozím týdnu maxima 10 až 15 na jihu Moravy až 17 stupňů. Tak ty budou podobné jako v předchozím týdnu maxima 10 až 15 na jihu Moravy až 17 stupňů na horách. Jako v předchozím týdnu maxima 10 až 15 na jihu Moravy až 17 stupňů na horách okolo 6. Týdnu maxima 10 až 15 na jihu Moravy až 17 stupňů na horách okolo 6.
0: Tak
2: 10 až 15 na jihu Moravy až 17 stupňů na horách okolo 6.
0: Tak hurá za teplem a
2: 15 na jihu Moravy až 17 stupňů na horách okolo 6.
0: Tak hurá za teplem a zatím vás vezme cestovní
2: Moravy až 17 stupňů na horách okolo 6.
0: Tak hurá za teplem a zatím vás vezme cestovní kancelář
2: 15 stupňů na horách okolo 6.
0: Tak hurá za teplem a zatím vás vezme cestovní kancelář Blue Style.
2: Okolo 6.
0: Tak hurá za teplem a zatím vás vezme cestovní kancelář Blue Style. Třeba do Turecka. Tak hurá za teplem a zatím vás vezme cestovní kancelář Blue Style. Třeba do Turecka, které patříme. Tak hurá za teplem a zatím vás vezme cestovní kancelář Blue Style. Třeba do Turecka, které patříme. A zatím vás vezme cestovní kancelář Blue Style. Třeba do Turecka, které patří mezi oblíbené destinace. Vezme cestovní kancelář Blue Style. Třeba do Turecka, které patří mezi oblíbené destinace. Je Blue Style. Třeba do Turecka, které patří mezi oblíbené destinace. Je synonymem pro třeba do Turecka, které patří mezi oblíbené destinace. Je synonymem pro do Turecka, které patří mezi oblíbené destinace, je synonymem pro nadstandardní služby hotely, posouvá mezi oblíbené destinace, je synonymem pro nadstandardní služby hotely, posouvají all inclusive destinace, je synonymem pro nadstandardní služby hotely, posouvají all inclusive na úplně je synonymem pro nadstandardní služby hotely, posouvají all inclusive na úplně jinou úroveň pro nadstandardní služby hotely, posouvají all inclusive na úplně jinou úroveň a u Blue Style služby hotely posouvají all inclusive na úplně jinou úroveň a u Blue Style teď hotely posouvají

0: pohled. Horký čaj a k tomu pohled na barev. Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů. Čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim.
0: K tomu pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
0: Na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
0: Koruny stromů.
1: Pohodový podzim.

0: Uvají All Inclusive na úplně jinou úroveň a u Blue Style teď najdete zájezdy za super. Například na turecké riviéře, která patří k nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším částem země, Můžete strávit dovolenou v pětihvězdičkovém hotelu Laguna Beach Alia. Antalie navštívit starověké Sidea, kde se kdysi konaly největší trhy a obdivovat jeden z navštívit starověké Sidea, kde se kdysi konaly největší trhy a obdivovat jeden starověké Sidea, kde se kdysi konaly největší trhy a obdivovat jeden z nejzachovalějších Sidea, kde se kdysi konaly největší trhy a obdivovat jeden z nejzachovalějších
1: Pepovi partiáci na rádiu Blu. Více na bluestyle.cz.

0: Růžová dáma s 16. a 17. hodinou. Víte, kdo to bude? Bude to Růžová dáma, zpěvačka tou hodinou. Víte, kdo to bude? Bude to Růžová dáma, zpěvačka a dívka, která má. Víte, kdo to bude? Bude to Růžová dáma, zpěvačka a dívka, která má. No, zpěvačka a dívka, která má novou písničku, tak nám ji doufejme ve středu. Dívka, která má novou písničku, tak nám ji doufejme ve středu představí. Naspívala ji s Vaškem písničku, tak nám ji doufejme ve středu představí. Naspívala ji s Vaškem Noidem Bártou. Ve středu představí. Naspívala ji s Vaškem Noidem Bártou. Je to Tereska Mašková, takhle Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpolední.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník. Parťáci na rádiu Blaník. Na rádiu

0: Vytvořeno. Vytvořeno s použitím AI. Vytvořeno s použitím. Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď.
0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Zachumle.
0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v Kik.
0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem.
0: Použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za dvě. Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc měkké sametové povlečení za 399 korun. Sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvlášť močení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
2: Co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
2: No nekecej. Už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej, kecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruky. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka. Jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrzu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Šéf!
4: Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Šéf! Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala.
5: Došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu stavma. Šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu stavma. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme nad. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme nalož. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin.

0: Stavnin Stavmat. Stavkami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Stojí vás doma
0: Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Stojí vás domácnost i záliby
0: Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu
0: Držíme zakázky v pohybu.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie.
0: Neplníme zakázky v pohybu.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie. Neplýtvejte tou svou
0: v pohybu.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie. Neplýtvejte tou svojí. Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie. Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na domácnost i záliby spoustu energie. Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na i záliby spoustu energie. Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele energie. Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v ČES tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně NISES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. Největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to. Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. Máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka, peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
2: Tom Hardy.
1: Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen.
1: Čistá energie zítřka.
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
1: Je zítřka.
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
3: Chceš válku?
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
3: Chceš válku? Tak tady máš.
2: Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
3: Chceš válku? Tak tady máš válku.
2: Nová Mirren se vracejí na Sky Showtime.
3: Chceš válku? Tak tady máš válku.
2: Nová řada země jí na Sky Showtime.
3: Chceš válku? Tak tady máš válku.
2: Nová řada země gangů jen na Sky Showtime.
3: Chceš válku? Tak tady máš válku.
2: Nová řada země gangů jen na Sky Showtime.
4: Všude kolem.
3: Válku? Tak tady máš válku.
2: Nová řada země gangů jen na Sky Showtime.
4: Všude kolem.
3: Tak tady máš válku.
2: Nová řada země gangů jen na Sky Showtime.
4: Všude kolem jsou žraloci.
2: Předplaťte si řada země gangů jen na Sky Showtime.
4: Všude kolem jsou žraloci.
2: Předplaťte si tarif standard jen za 140 jen na Sky Showtime.
4: Všude kolem jsou žraloci.
2: Předplaťte si tarif standard jen za 140 Sky Showtime.
4: Všude kolem jsou žraloci.
2: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu.
4: Všude kolem jsou žraloci.
2: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6
4: měsíců. Žraloci.
2: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabíj standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12.49 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí po prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky. Šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky. 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
5: Ne. Ne.
2: Platí smluvní podmínky.
5: Ne. Ne.
2: Každý podmínky.
5: Ne. Ne.
6: Každý je naladěný.
5: Ne. Ne.
6: Každý je naladěný na něco jiného.
5: Ne. Ne.
6: Každý je naladěný na něco jiného.
5: Ne.
6: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu.
5: Ne.
6: Každý je naladěný na něco.

No nejenom, že se to blíží. No nejenom, že se to blíží, ono už je to tady. No nejenom, že se to blíží,

0: něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu...
1: Ne.
0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10%... 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákup 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Refi, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Víc za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Bez navýšení.
0: Víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Bez navýšení a za 0%.
0: Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Bez navýšení a za 0%.
0: Více na rb.cz.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde.
0: V a.cz.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu. Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky zícent. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiď vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiď procentní úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky. Bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na AA Auto.cz.
3: Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové
3: balení. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex. Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce
5: Kupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Vybavte si doma.
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Vybavte si domácnost velkými
6: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Vybavte si domácnost velkými spotřebiči. Bavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashback. Domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackmi spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
6: Komu?
7: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu.
7: Mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí.
8: Elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovák. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 70 Kč. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za jeden kg. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za jeden kilogram. Bílé v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za jeden kilogram. Bílé hrovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gram 90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepku gram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,500 gramů.

0: Tak, tak, na Blaníku vítáme parťáky. A
1: Blaník.
0: Tak, tak, na Blaníku vítáme parťáky. A někdy parťačky. Jednu parťačku do... Tak, tak, na Blaníku vítáme parťáky. A někdy parťačky. Jednu parťačku do... A někdy parťačky. Jednu parťačku dokonce už po druhé letos přivítám ve středu mezi 6 parťačky. Jednu parťačku dokonce už po druhé letos přivítám ve středu mezi 16 a 17 hodinou. Parťačku dokonce už po druhé letos přivítám ve středu mezi 16 a 17 hodinou. Víte, když po druhé letos přivítám ve středu mezi 16 a 17 hodinou. Víte, kdo to bude? Bude letos přivítám ve středu mezi 16 a 17 hodinou. Víte, kdo to bude? Bude to ve středu mezi 16 a 17 hodinou. Víte, kdo to bude? Bude to růžo.

0: kilogramu za 24,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a 24,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 je 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl 90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí.
1: Turecko
0: 90 Lidl, to se vyplatí.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji.
0: To se vyplatí.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy? Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasné je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudy. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. V Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. Moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen? Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive? Slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? Dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to ne. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte first all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte first minute nabídku nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte first minute nabídku na léto 2000 kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte first minute nabídku na léto 2020? I to najdete v Tuji. Objevte first minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svůj jdete v Tuji. Objevte first minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou. Objevte first minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. First minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vašku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás. A vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás. Svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Stavebniny Dektřina.
0: Čas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Stavebniny Dektřináší Megák.
0: Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Stavebniny Dektřináší Megák. Tři. Jedna.
0: Dovolená začíná u nás.
2: Stavebniny Dektřináší Megák. Tři. Jedna plus jedna
0: začíná u nás.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Jedna plus jedna. Stavebniny Dek přináší mega akci. Jedna plus jedna. Im plus jedna. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek 15. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz. Impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz. Více na Dek.cz.
3: Nissan Days jsou
2: na Dek.cz.

Sundays jsou red. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a 100 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. S prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodeji 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nikol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Našte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Na Nissan.cz. Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz. CZ.

John Lennon a Woman v dobrém ránu. John Lennon a Woman v dobrém ránu na Blaní. John Lennon a Woman v dobrém ránu na Blaní. John Lennon a Woman v dobrém ránu na Blaníku. Je tady pondělí a to je čas. John Lennon a Woman v dobrém ránu na Blaníku. Je tady pondělí a to je čas, kdy se v tom... Woman v dobrém ránu na Blaníku. Je tady pondělí a to je čas, kdy se v tomto studiu setkám. V dobrém ránu na Blaníku. Je tady pondělí a to je čas, kdy se v tomto studiu setkáváme. Na Blaníku. Je tady pondělí a to je čas, kdy se v tomto studiu setkáváme. No schválně. A to je čas, kdy se v tomto studiu setkáváme. No schválně. V tomto studiu setkáváme. No schválně. Setkáváme. No schválně. No schválně.

0: Ony jsou známy ty slavné varhany na Panské skále.
1: Ano.
0: Ale tady jsou varhany, ony jsou známy ty slavné varhany na Panské skále.
1: Ano.
0: Ale tady jsou varhany, ty slavné varhany na Panské skále.
1: Ano.
0: Ale tady jsou varhany, které nejsou ty varhany na Panské skále.
1: Ano.
0: Ale tady jsou varhany, které nejsou tak české skále.
1: Ano.
0: Ale tady jsou varhany, které nejsou tak černý, protože z větra.
1: Ano.
0: Ale tady jsou varhany, které nejsou tak černý, protože zvětrali, ale jsou mnohem tlustší. Jsou varhany, které nejsou tak černý, protože zvětrali, ale jsou mnohem tlustší. Které nejsou tak černý, protože zvětrali, ale jsou mnohem tlustší. Ty jednotlivé sloupy nejsou tak černý, protože zvětrali, ale jsou mnohem tlustší. Ty jednotlivé sloupy, protože zvětrali, ale jsou mnohem tlustší. Ty jednotlivé sloupy zvětrali, ale jsou mnohem tlustší. Ty jednotlivé sloupy,
1: ano,
0: jsou půlmetrové tlustší. Ty jednotlivé sloupy,
1: ano,
0: jsou půlmetrové. Je to velmi zajímavé. Ty jednotlivé sloupy,
1: ano,
0: jsou půlmetrové. Je to velmi zajímavá záležitost. Sloupy,
1: ano,
0: jsou půlmetrové. Je to velmi zajímavá záležitost. Kousek od Božího,
1: ano,
0: jsou půlmetrové. Je to velmi zajímavá záležitost. Kousek od Božího, jsou půlmetrové. Je to velmi zajímavá záležitost. Kousek od Božího daru, doporučuji metrové. Je to velmi zajímavá záležitost. Kousek od Božího daru, je to velmi zajímavá záležitost. Kousek od Božího daru, doporučuji k výletu. Mopa, záležitost kousek od Božího daru, doporučuji k výletu. Mopak to budou záležitost kousek od Božího daru, doporučuji k výletu. Mopak to budou křížky na takzvané Božího daru, doporučuji k výletu. Mopak to budou křížky na takzvaném zangru, doporučuji k výletu. Mopak to budou křížky na takzvaném zangru k výletu. Mopak to budou křížky na takzvaném Zangrbergu. To byly Mopak to budou křížky na takzvaném Zangrbergu. To byly bývalé. To budou křížky na takzvaném Zangrbergu. To byly bývalé lázně v Ky na takzvaném Zangrbergu. To byly bývalé lázně v pohraničí dnem Zangrbergu. To byly bývalé lázně v pohraničí dnes česky zrgu. To byly bývalé lázně v pohraničí dnes česky zvané. To byly bývalé lázně v pohraničí dnes česky zvané Prameny. A lázně v pohraničí dnes česky zvané Prameny. A v pohraničí dnes česky zvané Prameny. A tam se pozastavím a čí dnes česky zvané Prameny. A tam se pozastavím asi česky zvané Prameny. A tam se pozastavím asi na Prameny. A tam se pozastavím asi na 3 dny a pak mám pro vás a tam se pozastavím asi na 3 dny a pak mám pro vás ještě tam se pozastavím asi na 3 dny a pak mám pro vás ještě brněným asi na 3 dny a pak mám pro vás ještě brněný na 3 dny a pak mám pro vás ještě brněnsk 3 dny a pak mám pro vás ještě brněnskou Bílou horu.
1: Počkejte, v Brně je Bílá
0: hora. A pak mám pro vás ještě brněnskou Bílou horu.
1: Počkejte, v Brně je Bílá hora?
0: Ano, vás ještě brněnskou Bílou horu.
1: Počkejte, v Brně je Bílá hora?
0: Ano, představte si brněnskou Bílou horu.
1: Počkejte, v Brně je Bílá hora?
0: Ano, představte si Brno má horu.
1: Počkejte, v Brně je Bílá hora?
0: Ano, představte si Brno má Bílou horu.
1: V Brně je Bílá hora?
0: Ano, představte si Brno má Bílou horu. Nevím, jestli
1: to je Bílá hora?
0: Ano, představte si Brno má Bílou horu. Nevím, jestli si Brno má Bílou horu. Nevím, jestli to bylo ve snaze vyrovnat se Brno má Bílou horu. Nevím, jestli to bylo ve snaze vyrovnat se Praze Bílou horu. Nevím, jestli to bylo ve snaze vyrovnat se Praze, ale nevím, jestli to bylo ve snaze vyrovnat se Praze, ale asi ne, protože to bylo ve snaze vyrovnat se Praze, ale asi ne, protože tahle Bílá bylo ve snaze vyrovnat se Praze, ale asi ne, protože tahle Bílá hora je tvořena se Praze, ale asi ne, protože tahle Bílá hora je tvořena poměrně, ale asi ne, protože tahle Bílá hora je tvořena poměrně, asi ne, protože tahle Bílá hora je tvořena poměrně bělavou horou. Ne, protože tahle Bílá hora je tvořena poměrně

0: Je tady zase pondělí a v raním... Je tady zase pondělí a v ranním vysílání. Vítám Mirka Táborského. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A v ranním vysílání vítám Mirka Táborského. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Máte rád podzim?
1: V
0: ranním vysílání vítám Mirka Táborského. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Máte rád podzim?
1: Podzim mám docela.
0: Vysílání vítám Mirka Táborského. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Máte rád podzim?
1: Podzim mám.
0: Mirka Táborského. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Máte rád podzim?
1: Podzim mám docela rád.
0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Máte rád podzim?
1: Podzim mám docela rád, je krásně barevný. Ráno.
0: Máte rád podzim?
1: Podzim mám docela rád, je krásně barevný. Na podzim nejsou pily, takže,
0: ano.
1: Takže jako roční období podzim u mě dobrá.
0: Ano.
1: Takže jako roční období podzim u mě dobrá.
0: No za mě je voňavější než jaro.
1: Takže jako roční období podzim u mě dobrá.
0: No za mě je voňavější než jaro.
1: Jo, období podzim u mě dobrá.
0: No za mě je voňavější než jaro.
1: Jo, možná svým způsobem je podzim u mě dobrá.
0: No za mě je voňavější než jaro.
1: Jo, možná svým způsobem jo, ne, u mě dobrá.
0: No za mě je voňavější než jaro.
1: Jo, možná svým způsobem jo, na jaře.
0: No za mě je voňavější než jaro.
1: Jo, možná svým způsobem jo, na jaře já se právě díky těm pilům.
0: Lepší než jaro.
1: Jo, možná svým způsobem jo, na jaře já se právě díky těm pilům radši. Jo, možná svým způsobem jo, na jaře já se právě díky těm pilům radši moc nenadech. Způsobem jo, na jaře já se právě díky těm pilům radši moc nenadechuju. Tak právě díky těm pilům radši moc nenadechuju. Tak
0: respektive nic necítíte.
1: Necítím ty těm pilům radši moc nenadechuju. Tak
0: respektive nic necítíte.
1: Necítím ty vůně.
0: Tak
1: radši moc nenadechuju. Tak
0: respektive nic necítíte.
1: Necítím ty vůně.
0: Tak kam se vypravíme?
1: Dechuju, tak
0: respektive nic necítíte.
1: Necítím ty vůně.
0: Tak kam se vypravíme? Respektive nic necítíte.
1: Necítím ty vůně.
0: Tak kam se vypravíme? O tom podzimním týdnu.
1: Bude to pár tipů na výlet. Nejdříve
0: podzimním týdnu.
1: Oni jsou známi ty slavné varhany na Panské skále.
0: Ano.
1: Ale ne.

0: Bělavou horninou.
1: A v roce 1620...
0: Bílá hora je tvořena poměrně Bělavou horninou.
1: A v roce 1620 se tam pravděpodobně...
0: Je tvořena poměrně Bělavou horninou.
1: A v roce 1620 se tam pravděpodobně dělo něco...
0: Poměrně Bělavou horninou.
1: A v roce 1620 se tam pravděpodobně dělo něco úplně...
0: Bělavou horninou.
1: A v roce 1620 se tam pravděpodobně dělo něco úplně jiného než v Praze.
0: Ano, ano.
1: V roce 1620 se tam pravděpodobně dělo něco úplně jiného než v Praze.
0: Ano, ano.
1: Tak si to poslechněte odpoledne. Popasit se tam pravděpodobně dělo něco úplně jiného než v Praze.
0: Ano, ano.
1: Tak si to poslechněte odpoledne. Po 15. dělo něco úplně jiného než v Praze.
0: Ano, ano.
1: Tak si to poslechněte odpoledne. Po 15. hodině vám pěkný jiného než v Praze.
0: Ano, ano.
1: Tak si to poslechněte odpoledne. Po 15. hodině vám pěkný den a týden a naslyšeno.
0: Ano, ano.
1: Tak si to poslechněte odpoledne. Po 15. hodině vám pěkný den a týden a naslyšenou. Tak si to poslechněte odpoledne. Po 15. hodině vám pěkný den a týden a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: 15. hodině vám pěkný den a týden a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A pokud jste v noci na dnešek, je vám pěkný den a týden a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A pokud jste v noci na týden a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A pokud jste v noci na dnešek měli pocit, že ta noc je nějaká
0: slyšenou. Naslyšenou.
1: A pokud jste v noci na dnešek měli pocit, že ta noc je nějaká
0: slyšenou.
1: A pokud jste v noci na dnešek měli pocit, že ta noc je nějaká dlouhá, tak jste v tom rozhodně. A pokud jste v noci na dnešek měli pocit, že ta noc je nějaká dlouhá, tak jste v tom rozhodně nebyli sami. Pokud jste v noci na dnešek měli pocit, že ta noc je nějaká dlouhá, tak jste v tom rozhodně nebyli sami. V noci na dnešek měli pocit, že ta noc je nějaká dlouhá, tak jste v tom rozhodně nebyli sami. Měli pocit, že ta noc je nějaká dlouhá, tak jste v tom rozhodně nebyli sami. Noc je nějaká dlouhá, tak jste v tom rozhodně nebyli sami. A tak jste v tom rozhodně nebyli sami.
2: Mně se taky stýská.
1: V tom rozhodně nebyli sami.
2: Mně se taky
1: nebyli sami.

0: čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Časí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality, sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality, cesta k vašem domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality, cesta k vašemu domovu. Kaktus zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality, cesta k vašemu domovu. Kaktus Reality, najděte ho z Kaktus Reality, cesta k vašemu domovu. Kaktus Reality CZ. Kaktus Reality, cesta k vašemu domovu. Kaktus Reality CZ. Reality, cesta k vašemu domovu. Kaktus Reality CZ. Cesta k vašemu domovu. Kaktus Reality CZ. Domovu, Kaktus Reality CZ. Kaktus Reality CZ.
1: Verda
0: CZ.
1: Verdatex Group, výrobce a Verdatex Group, výrobce a prodejce pracovních Verdatex Group, výrobce a prodejce pracovních Verdatex Group, výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group, výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group, výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group, výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group, prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group, platinový distributor oděvů a pomůcek. Verdatex Group, platinový distributor společnosti Cerva Group, pomůcek. Verdatex Group, platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group, platinový distributor společnosti Cerva Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group, dodáváme do všech distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group, dodáváme do všech odvětví Cerva Group. Verdatex Group, dodáváme do všech odvětví průmyslu, automobilového strojírenského stavební průmyslu, automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického, automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického. www.verdatex.cz
2: Festival
1: www.verdatex.cz
2: Festival japonské
1: Verdatex.cz
2: Festival japonské dny opět v
1: Verdatex.cz
2: Festival japonské dny opět v Ostravě. Program Festival japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro Festival japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Festival japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos jsme opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí 10 let česko-japonskou pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí 10 let česko-japonského kulturní Japonska. Letos s mega programem k výročí 10 let česko-japonského kulturního centra. Letos s mega programem k výročí 10 let česko-japonského kulturního centra. 16. Mega programem k výročí 10 let česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. k výročí 10 let česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. října 10 let česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstup kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na web centra. 16. a 17.

Už se rozednilo, už je po dlouhé noci. Už se rozednilo, už je po dlouhé noci. Už se rozednilo, už je po dlouhé noci. Helena Vondráčková na... Už se rozednilo, už je po dlouhé noci. Helena Vondráčková nám ukončila další ranní hodinu. Už se rozednilo, už je po dlouhé noci. Helena Vondráčková nám ukončila další ranní hodinu. Rozednilo, už je po dlouhé noci. Helena Vondráčková nám ukončila další ranní hodinu, ale ta je po dlouhé noci. Helena Vondráčková nám ukončila další ranní hodinu, ale ta další noci. Helena Vondráčková nám ukončila další ranní hodinu, ale ta další mezi 8 a 9. Vondráčková nám ukončila další ranní hodinu, ale ta další mezi 8 a 9. už se pro vás ukončila další ranní hodinu, ale ta další mezi 8 a 9. už se pro vás chystá. A další ranní hodinu, ale ta další mezi 8 a 9. už se pro vás chystá. A tam ale ta další mezi 8 a 9. už se pro vás chystá. A tam čekejte třeba Tomáš další mezi 8 a 9. už se pro vás chystá. A tam čekejte třeba Tomáš Linku a Fešáky mezi 8 a 9. už se pro vás chystá. A tam čekejte třeba Tomáš Linku a Fešáky. To už se pro vás chystá. A tam čekejte třeba Tomáš Linku a Fešáky. Chystá. A tam čekejte třeba Tomáš Linku a Fešáky. Čekejte třeba Tomáš Linku a Fešáky. Třeba Tomáš Linku a Fešáky.

0: Domě Akord. Vstupenky na www.17. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz. 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz. A v kulturním domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz. Domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz. Vstupenky na www.japonskedny.cz. Na www.japonskedny.cz. Japonskedny.cz.
1: Stavíte a
0: CZ.
1: Stavíte a potřebujete. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dom. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komín. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Te a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma. Potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma. I komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Po celé České republice. www.levnekominy.cz. České republice. www.levnekominy.cz.
2: Počkejte.
1: www.levnekominy.cz.
2: Počkejte.
1: www.levnekominy.cz.
2: Počkejte. Vy mi chcete říct, že
1: cz.
2: Počkejte. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda. Počkejte. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu.
1: Počkejte. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až.
2: Počkejte. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. A chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále Prada můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej. 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladu. Tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Ano, v autocentrále.

0: Škoda v Hlučíně. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Centrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karvi. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné.
1: Svět
0: Hlučíně, Ostravě a Karviné.
1: Svět není jen samé
0: Ostravě a Karviné.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně
0: Karviné.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky to není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu a zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Deště.
2: Nejlevnější pneu.cz. Nejlevnější pneu.cz.
3: Počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
4: Blaník. Hezké ráno vám přeje Hanka Kotří. Rádio Blaník. Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Teplé dny. Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Teplé dny jsou Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Teplé dny jsou nenávratně pryč. Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Teplé dny jsou nenávratně pryč. Na Moravě a ve Slezsku vám přeje Hanka Koterová. Teplé dny jsou nenávratně pryč. Na Moravě a ve Slezsku teplota Koterová. Teplé dny jsou nenávratně pryč. Na Moravě a ve Slezsku teploty dnes poránu. Teplé dny jsou nenávratně pryč. Na Moravě a ve Slezsku teploty dnes poránu spadly na nenávratně pryč. Na Moravě a ve Slezsku teploty dnes po ránu spadly na 5 stupňů pryč. Na Moravě a ve Slezsku teploty dnes po ránu spadly na 5 stupňů. Odpoledne na Moravě a ve Slezsku teploty dnes po ránu spadly na 5 stupňů. Odpoledne na Měku teploty dnes po ránu spadly na 5 stupňů. Odpoledne naměříme nejvíc 10 až dnes po ránu spadly na 5 stupňů. Odpoledne naměříme nejvíc 10 až spadly na 5 stupňů. Odpoledne naměříme nejvíc 10 až 14 na 5 stupňů. Odpoledne naměříme nejvíc 10 až 14. Na horách se udržňů. Odpoledne naměříme nejvíc 10 až 14. Na horách se udrží na 5. Dne naměříme nejvíc 10 až 14. Na horách se udrží na 5 a po celý den bude foukat nejvíc 10 až 14. Na horách se udrží na 5 a po celý den bude foukat i nepříjemný 10 až 14. Na horách se udrží na 5 a po celý den bude foukat i nepříjemný vítr. Na horách se udrží napětí a po celý den bude foukat i nepříjemný vítr. A bude se udrží napětí a po celý den bude foukat i nepříjemný vítr. A bude střídavě napětí a po celý den bude foukat i nepříjemný vítr. A bude střídavě polojasno a oblačno celý den bude foukat i nepříjemný vítr. A bude střídavě polojasno a oblačno ojediněle i nepříjemný vítr. A bude střídavě polojasno a oblačno ojediněle i s přeháňkami tolik vítr. A bude střídavě polojasno a oblačno ojediněle i s přeháňkami. Tolik opo- a bude střídavě polojasno a oblačno ojediněle i s přeháňkami. Tolik opoč

0: počasí a teď se podíváme, je polojasno a oblačno ojediněle i s přeháňkami. Tolik o počasí a teď se podíváme na oblačno ojediněle i s přeháňkami. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Kdy?
0: Ojediněle i s přeháňkami. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Kdy bude to správně?
0: Přeháňkami. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Kdy bude to správné?
0: Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Kdy bude to správné
0: o počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
0: Se podíváme na silnice.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
0: Silnice.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte
1: správné počasí na výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte
1: počasí na výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. A dozvíte se víc. Dozvíte se víc.

0: spíš a ke slovu se laik nepatřím do starého železa, jsem spíš a ke slovu se dostím do starého železa, jsem spíš a ke slovu se dostane i Marek Ztracený. Ze starého železa jsem spíš a ke slovu se dostane i Marek Ztracený. Zůstaně kýsi a jaká leza, jsem spíš a ke slovu se dostane i Marek Ztracený. Zůstaně kýsi a jaká jsem spíš a ke slovu se dostane i Marek Ztracený. Zůstaně kýsi a jaká se, protože ke slovu se dostane i Marek Ztracený. Zůstaně kýsi a jaká se, protože hezky česky to na Blaní. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 8. je 7:50. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 8. je 7:54. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 8. je 7:54. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 8. je 7:54. Rádio Blaník bude i po 8. je 7:54. Rádio Blaník po 8. je 7:54. Rádio Blaník 7:54. Rádio
1: Blaník. Počasí se mění, čas běží. Rádio Blaník. Počasí se mění, čas běží, ale sen. Rádio Blaník. Počasí se mění, čas běží, ale sen odo. Počasí se mění, č...

0: Jízdní pruh. A zdržíte se také na Přerovsku v Lázníkách poblíž základní školy, kde se vyšetřuje nehoda osobního auta s autobusem.
1: Aktuální přehled každý den.

Monika Holubová. V Praze a v některých krajských městech hezké ráno u zpráv vás vítá Monika Holubová. V Praze a v některých krajských městech pokračují povolební výprav vás vítá Monika Holubová. V Praze a v některých krajských městech pokračují povolební Monika Holubová. V Praze a v některých krajských městech pokračují povolební vyjednávání v metropolii. V Praze a v některých krajských městech pokračují povolební vyjednávání v metropolii se dnes v některých krajských městech pokračují povolební vyjednávání v metropolii se dnes sejde vítěz městech pokračují povolební vyjednávání. V metropoli se dnes sejde vítězné hnutí STAN s koalicí povolební vyjednávání. V metropoli se dnes sejde vítězné hnutí STAN s koalicí Spolu. Jednání pokračování. V metropoli se dnes sejde vítězné hnutí STAN s koalicí Spolu. Jednání pokračují také v Olomouci. V metropoli se dnes sejde vítězné hnutí STAN s koalicí Spolu. Jednání pokračují také v Olomouci. Jihlavě se sejde vítězné hnutí STAN s koalicí Spolu. Jednání pokračují také v Olomouci. Jihlavě anebo v Ostravě STAN s koalicí Spolu. Jednání pokračují také v Olomouci, Jihlavě anebo v Ostravě. Naopak rozhodnutí Spolu. Jednání pokračují také v Olomouci, Jihlavě anebo v Ostravě. Naopak rozhodnuto je už od večera. Jednání pokračují také v Olomouci, Jihlavě anebo v Ostravě. Naopak rozhodnuto je už od večera v Plzni. V Olomouci, Jihlavě anebo v Ostravě. Naopak rozhodnuto je už od večera v Plzni. První povolební Jihlavě anebo v Ostravě. Naopak rozhodnuto je už od večera v Plzni. První povolební jednání dnes v Ostravě. Naopak rozhodnuto je už od večera v Plzni. První povolební jednání dnes a zítra proběhne. Naopak rozhodnuto je už od večera v Plzni. První povolební jednání dnes a zítra proběhnou třeba v Kutné. To je už od večera v Plzni. První povolební jednání dnes a zítra proběhnou třeba v Kutné Hoře. Večera v Plzni. První povolební jednání dnes a zítra proběhnou třeba v Kutné Hoře. Už tento pátek první povolební jednání dnes a zítra proběhnou třeba v Kutné Hoře. Už tento pátek se jednání dnes a zítra proběhnou třeba v Kutné Hoře. Už tento pátek se volební místnosti a zítra proběhnou třeba v Kutné Hoře. Už tento pátek se volební místnosti otevřou znovu. Proběhne druhou třeba v Kutné Hoře. Už tento pátek se volební místnosti otevřou znovu. Už tento pátek se volební místnosti otevřou znovu. Proběhne druhé kolo voleb do Senátu. Hned z prvního pátek se volební místnosti otevřou znovu. Proběhne druhé kolo voleb do Senátu. Hned z prvního se volební místnosti otevřou znovu. Proběhne druhé kolo voleb do Senátu. Hned z prvního otevřou znovu. Proběhne druhé kolo voleb do Senátu. Hned z prvního se do horního komory dostalo 5 druhé kolo voleb do Senátu. Hned z prvního se do horního komory dostalo 5 senátorů. Nejvíc voleb do Senátu. Hned z prvního se do horního komory dostalo 5 senátorů. Nejvíc hlasů v historii. Hned z prvního se do horního komory dostalo 5 senátorů. Nejvíc hlasů v historii dostal jihomoravský hejtman Jan Grolich. O dalších 22 senátorech se rozhodne až ve finálových duelech. Volit bude muž. O dalších 22 senátorech se rozhodne až ve finálových duelech. Volit bude muž. 22 senátorech se rozhodne až ve finálových duelech. Volit bude možné ještě v sobotu do 2 hodin odpoledne. Senátorech se rozhodne až ve finálových duelech. Volit bude možné ještě v sobotu do 2 hodin odpoledne. Rozhodne až ve finálových duelech. Volit bude možné ještě v sobotu do 2 hodin odpoledne. A pojďme dál. Finálových duelech. Volit bude možné ještě v sobotu do 2 hodin odpoledne. A pojďme dál. Letošní rok je. Volit bude možné ještě v sobotu do 2 hodin odpoledne. A pojďme dál. Letošní rok je třetím nejsudem možné ještě v sobotu do 2 hodin odpoledne. A pojďme dál. Letošní rok je třetím nejsuším od roku sobotu do 2 hodin odpoledne. A pojďme dál. Letošní rok je třetím nejsuším od roku 1960 odpoledne. A pojďme dál. Letošní rok je třetím nejsuším od roku 1961. A pojďme dál. Letošní rok je třetím nejsuším od roku 1961. Podle webu letošní rok je třetím nejsuším od roku 1961. Podle webu Intersucho je extrém tím nejsuším od roku 1961. Podle webu Intersucho je extrémní sucho 1961. Podle webu Intersucho je extrémní sucho v jižní polovině jeho 61. Podle webu Intersucho je extrémní sucho v jižní polovině jeho. Podle webu Intersucho je extrémní sucho v jižní polovině jeho českého kraje a v částech jihomoravského Intersucho je extrémní sucho v jižní polovině jeho českého kraje a v částech jihomoravského a plzeňského extrémní sucho v jižní polovině jeho českého kraje a v částech jihomoravského a plzeňského v jižní polovině jeho českého kraje a v částech jihomoravského a plzeňského Vysočiny a střední Moravy jeho českého kraje a v částech jihomoravského a plzeňského Vysočiny a střední Moravy naopak obě a v částech jihomoravského a plzeňského Vysočiny a střední Moravy jihomoravského a plzeňského Vysočiny a střední Moravy naopak oblasti a plzeňského Vysočiny a střední Moravy naopak oblasti bez rizika sucha se vyskytují jeho Vysočiny a střední Moravy naopak oblasti bez rizika sucha se vyskytují hlavně v částech Ústecky a střední Moravy.

a obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia a obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Výprodej skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až s bavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 net k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrál si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš autorizovaný až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v 10 tisíc korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů

0: Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte na...
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte na D1.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte na D1 ve směru s...
0: Za volantem.
1: Pozor, dejte na D1 ve směru s Olomouce na... Pozor, dejte na D1 ve směru s Olomouce na Ostravu na 314. Dejte na D1 ve směru s Olomouce na Ostravu na 314. Jedničce ve směru s Olomouce na Ostravu na 314. kilometru přibr... Ve směru s Olomouce na Ostravu na 314. kilometru při... Olomouce na Ostravu na 314. kilometru přibrzdíte Ukrajinice totiž... Ostravu na 314. kilometru přibrzdíte Ukrajinice totiž překáží kamion. Na 314. kilometru přibrzdíte Ukrajinice totiž překáží kamion. Na 14. kilometru přibrzdíte Ukrajinice totiž překáží kamion s defektem. Přibrzdíte Ukrajinice totiž překáží kamion s defektem. A silný provoz. Jedíte Ukrajinice totiž překáží kamion s defektem. A silný provoz je dnes totiž překáží kamion s defektem. A silný provoz je dnes od rána v Ostravě v ulici překáží kamion s defektem. A silný provoz je dnes od rána v Ostravě v ulici 7 s defektem. A silný provoz je dnes od rána v Ostravě v ulici 17. listopadu. A silný provoz je dnes od rána v Ostravě v ulici 17. listopadu na úrovni nemocnice. Silný provoz je dnes od rána v Ostravě v ulici 17. listopadu na úrovni nemocnice směrem na dnes od rána v Ostravě v ulici 17. listopadu na úrovni nemocnice směrem na Klimkovice v Ostravě v ulici 17. listopadu na úrovni nemocnice směrem na Klimkovice zasahují za ulici 17. listopadu na úrovni nemocnice směrem na Klimkovice zasahují záchranáři a listopadu na úrovni nemocnice směrem na Klimkovice zasahují záchranáři a policie u vážné stránky úrovni nemocnice směrem na Klimkovice zasahují záchranáři a policie u vážné strážky dvojce směrem na Klimkovice zasahují záchranáři a policie u vážné strážky dvou osobních aut zasahují záchranáři a policie u vážné strážky dvou osobních aut neprůjezdní záchranáři a policie u vážné strážky dvou osobních aut neprůjezdní zůstává stále záchranáři a policie u vážné strážky dvou osobních aut neprůjezdní zůstává stále jeden jízdní pruh a zdržíte se také průjezdní zůstává stále jeden jízdní pruh a zdržíte se také na Přerovsku v Lázních zůstává stále jeden jízdní pruh a zdržíte se také na Přerovsku v Lázníkách poblíž zákl...

0: Naopak oblasti bez rizika sucha se vyskytují hlavně v částech Ústeckého, Liberce. Naopak oblasti bez rizika sucha se vyskytují hlavně v částech Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého. Naopak oblasti bez rizika sucha se vyskytují hlavně v částech Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého. Rizika sucha se vyskytují hlavně v částech Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje, anebo taky vyskytují hlavně v částech Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje, anebo taky v Beskydech. V částech Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje, anebo taky v Beskydech. Praha podpoří Libereckého a Královéhradeckého kraje, anebo taky v Beskydech. Praha podpoří soukromé střední Královéhradeckého kraje, anebo taky v Beskydech. Praha podpoří soukromé střední školy Českého kraje, anebo taky v Beskydech. Praha podpoří soukromé střední školy, magistrát jim nabídne bezúročně, anebo taky v Beskydech. Praha podpoří soukromé střední školy, magistrát jim nabídne bezúročně. Praha podpoří soukromé střední školy, magistrát jim nabídne bezúročné půjčky na rozšíření. Praha podpoří soukromé střední školy, magistrát jim nabídne bezúročné půjčky na rozšíření kapacit. Soukromé střední školy, magistrát jim nabídne bezúročné půjčky na rozšíření kapacit. Peníze střední školy, magistrát jim nabídne bezúročné půjčky na rozšíření kapacit. Peníze se přitom podle mluvčí magistrát jim nabídne bezúročné půjčky na rozšíření kapacit. Peníze se přitom podle mluvčího Víta Hofmana nabídne bezúročné půjčky na rozšíření kapacit. Peníze se přitom podle mluvčího Víta Hofmana do rozpočtové půjčky na rozšíření kapacit. Peníze se přitom podle mluvčího Víta Hofmana do rozpočtu vrátí šíření kapacit. Peníze se přitom podle mluvčího Víta Hofmana do rozpočtu vrátí a město je bude moci kapacit. Peníze se přitom podle mluvčího Víta Hofmana do rozpočtu vrátí a město je bude moci znovu využít. Peníze se přitom podle mluvčího Víta Hofmana do rozpočtu vrátí a město je bude moci znovu využít.
1: Půjčky
0: mluvčího Víta Hofmana do rozpočtu vrátí a město je bude moci znovu využít.
1: Půjčky se budou
0: Víta Hofmana do rozpočtu vrátí a město je bude moci znovu využít.
1: Půjčky se budou splácet
0: do rozpočtu vrátí a město je bude moci znovu využít.
1: Půjčky se budou splácet čtvrtletně a jejich
0: a město je bude moci znovu využít.
1: Půjčky se budou splácet čtvrtletně a jejich maximální
0: splatnost bude moci znovu využít.
1: Půjčky se budou splácet čtvrtletně a jejich maximální splatnost bude
0: využít.
1: Půjčky se budou splácet čtvrtletně a jejich maximální splatnost bude 10 let. Účástky se budou splácet čtvrtletně a jejich maximální splatnost bude 10 let. Čtvrtletně a jejich maximální splatnost bude 10 let. Účástek od 2 milionů korun a jejich maximální splatnost bude 10 let. Účástek od 2 milionů korun bude potřeba zajištění maximální splatnost bude 10 let. Účástek od 2 milionů korun bude potřeba zajištění formou za bude 10 let. Účástek od 2 milionů korun bude potřeba zajištění formou zástavy nebo účástek od 2 milionů korun bude potřeba zajištění formou zástavy nebo bank od 2 milionů korun bude potřeba zajištění formou zástavy nebo bankovní záruky. Pro milionů korun bude potřeba zajištění formou zástavy nebo bankovní záruky. Program bude potřeba zajištění formou zástavy nebo bankovní záruky. Program bude uveřejněný čtení formou zástavy nebo bankovní záruky. Program bude uveřejněný u zástavy nebo bankovní záruky. Program bude uveřejněný 4. ledna a školy budou moci bankovní záruky. Program bude uveřejněný 4. ledna a školy budou moci žádosti podávat ruky. Program bude uveřejněný 4. ledna a školy budou moci žádosti podávat od 8. Program bude uveřejněný 4. ledna a školy budou moci žádosti podávat od 8. února 4. ledna a školy budou moci žádosti podávat od 8. února do 30. ledna a školy budou moci žádosti podávat od 8. února do 30. dubna 2000. Školy budou moci žádosti podávat od 8. února do 30. dubna 2000. Žádosti podávat od 8. února do 30. dubna 2027.
0: Příjem žádosti
1: podávat od 8. února do 30. dubna 2027.
0: Příjem žádostí z
1: 8. února do 30. dubna 2027.
0: Příjem žádostí skončí dřív
1: 30. dubna 2027.
0: Příjem žádostí skončí dřív v případě, pokud se vyčerpá vyčleněný
1: 2027.
0: Příjem žádostí skončí dřív v případě, pokud se vyčerpá vyčleněných
1: 307.
0: Příjem žádostí skončí dřív v případě, pokud se vyčerpá vyčleněných 300 milionů. Příjem žádostí skončí dřív v případě, pokud se vyčerpá vyčleněných 300 milionů. Žádostí skončí dřív v případě, pokud se vyčerpá vyčleněných 300 milionů korun. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu v případě, pokud se vyčerpá vyčleněných 300 milionů korun. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Petr. Pokud se vyčerpá vyčleněných 300 milionů korun. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Petr Slíva. 300 milionů korun. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Petr Slíva. Korun. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Petr Slíva.

0: Správy Rádia Blaník. Správy Rádia Blaník. Správy Rádia Blaník.
1: Stručně jasně.
0: Správy Rádia Blaník.
1: Stručně jasně.
0: Správy Rádia Blaník.
1: Stručně jasně. Přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně. Stručně, jasně, přehledně.
2: Povolební vyjednávání.
1: Jasně, přehledně.
2: Povolební vyjednávání jsou v plném proudu.
1: Je, přehledně.
2: Povolební vyjednávání jsou v plném proudu.
3: Letošní.
2: Povolební vyjednávání jsou v plném proudu.
3: Letošní sucho dál přepisuje.
2: Povolební vyjednávání jsou v plném proudu.
3: Letošní sucho dál přepisuje tabulky.
2: Vyjednávání jsou v plném proudu.
3: Letošní sucho dál přepisuje tabulky.
2: Proudu.
3: Letošní sucho dál přepisuje tabulky.
2: Letošní sucho dál přepisuje tabulky.
3: Praha nabídne školám.
2: Letošní sucho dál přepisuje tabulky.
3: Praha nabídne školám speciální
2: půjčku. Dál přepisuje tabulky.
3: Praha nabídne školám speciální půjčku.
2: Praha nabídne školám speciální půjčku.
3: Praha nabídne školám speciální půjčku.
2: Školám speciální půjčku.
3: Speciální půjčku.

0: Dobré ráno ode mě. Dobré ráno ode mě. Dobré ráno ode mě i od Adele, pondělí 12. října, to je... Dobré ráno ode mě i od Adele, pondělí 12. října, to je dnešní den jsme... Dobré ráno ode mě i od Adele, pondělí 12. října, to je dnešní den, jsme na startu dalšího... pondělí 12. října, to je dnešní den, jsme na startu dalšího týdne. Marcelové dneska slaví svátek, tak pokud... 12. října, to je dnešní den, jsme na startu dalšího týdne. Marcelové dneska slaví... To je dnešní den, jsme na startu dalšího týdne. Marcelové dneska slaví svátek, tak pokud nějakého Marcela... Jsme na startu dalšího týdne. Marcelové dneska slaví svátek, tak pokud nějakého Marcela znáte, nezapomeňte... Dalšího týdne. Marcelové dneska slaví svátek, tak pokud nějakého Marcela znáte, nezapomeňte mu popřát. Marcelové dneska slaví svátek, tak pokud nějakého Marcela znáte, nezapomeňte mu popřát. A dneska slaví svátek, tak pokud nějakého Marcela znáte, nezapomeňte mu popřát. A třeba to s ním i oslavit. Tak pokud nějakého Marcela znáte, nezapomeňte mu popřát. A třeba to s ním i oslavit. A mimochodem, znáte, nezapomeňte mu popřát. A třeba to s ním i oslavit. A mimochodem, zapomeňte mu popřát. A třeba to s ním i oslavit. A mimochodem, Víte, co by nám mohly předat italské babičky?
1: No tak vám to řekneme už za malou chvíli.
2: Každé ráno probouzí mě sluncem hoří. 8. Každé

Hezké ráno u zpráv vás vítá Monika. Hezké ráno u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hezké ráno u zpráv vás vítá Monika Holubová. V Praze a v Hezké ráno u zpráv vás vítá Monika.

0: Hezky Česk.
1: Paní má zemá.
0: Hezky Česk.
1: Paní má zemá.
0: Hezky Česky a Petr
1: zemá.
0: Hezky Česky a Petr Slíva. Hezky Česky a Petr Slíva.
2: Dobré ráno.
0: Hezky Česky a Petr Slíva.
2: Dobré ráno.
0: Hezky Česky a Petr Slíva.
2: Dobré ráno.
0: Česky a Petr Slíva.
2: Dobré ráno.
0: A Petr Slíva.
2: Dobré ráno.
0: Petr Slíva.
2: Dobré ráno.
0: Dobré

zapomněl jsem na... Můj život je plný failů, zapomněl jsem přístupu. Můj život je plný failů, zapomněl jsem přístupový hesla k seznamu.

železa, jsem spíš dřevo. Nepatřím do starého železa, jsem spíš dřevo. Patřím do starého železa, jsem spíš dřevo. A do starého železa, jsem spíš dřevo. A proto už železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavě, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezaví mý ba, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý. A proto už z podstaty nerezaví mý básnický střevo. A proto už z podstaty nerezaví mý básnický střevo. Nepatří už z podstaty nerezaví mý básnický střevo. Nepatřím do staré staty nerezaví mý básnický střevo. Nepatřím do zaví mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa jen jedu dřevo. Nepatřím do starého železa jen jedu na lehčí pře. Nepatřím do starého železa jen jedu na lehčí převod. Chcím do starého železa jen jedu na lehčí převod. Chceš-li mě za starýho železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš-li mě za sklít nehodlám za, jen jedu na lehčí převod. Chceš-li mě za sklít nehodlám za sklít, jedu na lehčí převod. Chceš-li mě za sklít nehodlám za sklít, někdo má i převod.

0: počítají každý rok. Co kdyby stačilo vzít si právě při nových koupelích ani aplikacích, které nám počítají každý rok? Co kdyby stačilo vzít aplikacích, které nám počítají každý rok? Co kdyby stačilo vzít si právě příklad od italské babičky, které nám počítají každý rok? Co kdyby stačilo vzít si právě příklad od italské babičky?
1: Na internetu
0: počítají každý rok. Co kdyby stačilo vzít si právě příklad od italské babičky?
1: Na internetu.
0: Co kdyby stačilo vzít si právě příklad od italské babičky?
1: Na internetu frčí nový trend, jmenuje se tak.
0: Vzít si právě příklad od italské babičky.
1: Na internetu frčí nový trend, jmenuje se takzvaně.
0: Příklad od italské babičky.
1: Na internetu frčí nový trend, jmenuje se takzvaně Nona Maxing, neděste.
0: Italské babičky.
1: Na internetu frčí nový trend, jmenuje se takzvaně Nona. Na internetu frčí nový trend, jmenuje se takzvaně Nona Maxing, neděste. Na internetu frčí nový trend, jmenuje se takzvaně Nona Maxing, neděste se. Nona je italský babička, no a celý trend jmenuje se takzvaně Nona Maxing, neděste se. Nona je italský babička, no a celé to zhruba se takzvaně Nona Maxing, neděste se. Nona je italský babička, no a celé to zhruba znamená to, že žijete právě jako Nona Maxing, neděste se. Nona je italský babička, no a celé to zhruba znamená to, že žijete právě jako Ting, neděste se. Nona je italský babička, no a celé to zhruba znamená to, že žijete právě jako ta italská babička. Ona je italský babička, no a celé to zhruba znamená to, že žijete právě jako ta italská babička. Scházíte se s babička, no a celé to zhruba znamená to, že žijete právě jako ta italská babička. Scházíte se s rodinou a přáteli, to zhruba znamená to, že žijete právě jako ta italská babička. Scházíte se s rodinou a přáteli, pěstujete si znamená to, že žijete právě jako ta italská babička. Scházíte se s rodinou a přáteli, pěstujete si vlastní zelení právě jako ta italská babička. Scházíte se s rodinou a přáteli, pěstujete si vlastní zelení italská babička. Scházíte se s rodinou a přáteli, pěstujete si vlastní zeleninu, vaříte pořád. Scházíte se s rodinou a přáteli, pěstujete si vlastní zeleninu, vaříte pořádná jídla doma. S rodinou a přáteli, pěstujete si vlastní zeleninu, vaříte pořádná jídla doma. No zní to jako něco. A přáteli, pěstujete si vlastní zeleninu, vaříte pořádná jídla doma. No zní to jako něco. Pěstujete si vlastní zeleninu, vaříte pořádná jídla doma. No zní to jako něco, co naše babičky dělali od jakživa. Zeleninu vaříte pořádná jídla doma. No zní to jako něco, co naše babičky dělali od jakživa. Vaříte pořádná jídla doma. No zní to jako něco, co naše babičky dělali od jakživa a věda jim dává za pravdu. Pořádná jídla doma. No zní to jako něco, co naše babičky dělali od jakživa a věda jim dává za pravdu. No zní to jako něco, co naše babičky dělali od jakživa a věda jim dává za pravdu. Psycholožka z irské lékařské univerzity. Něco, co naše babičky dělali od jakživa a věda jim dává za pravdu. Psycholožka z irské lékařské univerzity. Babičky dělali od jakživa a věda jim dává za pravdu. Psycholožka z irské lékařské univerzity píše, že přesně to živa a věda jim dává za pravdu. Psycholožka z irské lékařské univerzity píše, že přesně tohle prodlužuje život. Dává za pravdu. Psycholožka z irské lékařské univerzity píše, že přesně tohle prodlužuje život. Psycholožka z irské lékařské univerzity píše, že přesně tohle prodlužuje život. Stačí i krátké popovídání. Irské lékařské univerzity píše, že přesně tohle prodlužuje život. Stačí i krátké univerzity píše, že přesně tohle prodlužuje život. Stačí i krátké popovídání s prodavačkou nebo kavárníkem, že přesně tohle prodlužuje život. Stačí i krátké popovídání s prodavačkou nebo kavárníkem a uhle prodlužuje život. Stačí i krátké popovídání s prodavačkou nebo kavárníkem a už to má na život. Stačí i krátké popovídání s prodavačkou nebo kavárníkem a už to má na zdraví prokazatelně. Stačí i krátké popovídání s prodavačkou nebo kavárníkem a už to má na zdraví prokazatelně dobrý vliv. Povídání s prodavačkou nebo kavárníkem a už to má na zdraví prokazatelně dobrý vliv. Zahrádka udržuje prodavačkou nebo kavárníkem a už to má na zdraví prokazatelně dobrý vliv. Zahrádka udržuje a už to má na zdraví prokazatelně dobrý vliv. Zahrádka udržuje v kondici tělo i mozek, no a na zdraví prokazatelně dobrý vliv. Zahrádka udržuje v kondici tělo i mozek, no a kdo vaří doma, jí víc zatelně dobrý vliv. Zahrádka udržuje v kondici tělo i mozek, no a kdo vaří doma, jí víc zeleniny a méně vliv. Zahrádka udržuje v kondici tělo i mozek, no a kdo vaří doma, jí víc zeleniny a méně cukru. Zahrádka udržuje v kondici tělo i mozek, no a kdo vaří doma, jí víc zeleniny a méně cukru. Takže jedna prostě tělo i mozek, no a kdo vaří doma, jí víc zeleniny a méně cukru. Takže jedna prostá rada pro dnešek, místek, no a kdo vaří doma, jí víc zeleniny a méně cukru. Takže jedna prostá rada pro dnešek, místo zprávy můžete doma jí víc zeleniny a méně cukru. Takže jedna prostá rada pro dnešek, místo zprávy můžete raději zavolat nebo zeleniny a méně cukru. Takže jedna prostá rada pro dnešek, místo zprávy můžete raději zavolat cukru. Takže jedna prostá rada pro dnešek, místo zprávy můžete raději zavolat nebo pošlete alespoň hlasovku. Jedna prostá rada pro dnešek, místo zprávy můžete raději zavolat nebo pošlete alespoň hlasovku. Hlasná spríz pro dnešek, místo zprávy můžete raději zavolat nebo pošlete alespoň hlasovku. Hlasná spríz spojuje víc zprávy, můžete raději zavolat nebo pošlete alespoň hlasovku. Hlasná

netuším, co frčí na na na na na na. Já mám zasklid, netuším, co frčí na netu na na. Já mám zasklid, netuším, co frčí na netu. Místo netu mám tu, ale mám zasklid, netuším, co frčí na netu. Místo netu mám tu, ale k dispozit. Netuším, co frčí na netu. Místo netu mám tu, ale k dispozici celou naši planetu. Netuším.

Jsem dobrovolně skejs a místo posíti se pozici celou naši planetu. Tady jsem dobrovolně skejs a místo posíti se radši budu bavit naši planetu. Tady jsem dobrovolně skejs a místo posíti se radši budu bavit face to face. Tady jsem dobrovolně skejs a místo posíti se radši budu bavit face to face. Máš mě za dobrovolně skejs a místo posíti se radši budu bavit face to face. Máš mě za neandrtálce možná a místo

to podzimní počasí. Teď je 8 hodin a 9 minut. Dobré ráno. Teď je 8 hodin a 9 minut. Dobré ráno. Je na 9 minut. Dobré ráno. Dobré ráno.

0: Xindel X.
1: Ja, mám za sklid.
0: Xindel X.
1: Ja, mám za sklid.
0: Xindel X.
1: Za sklid.
0: Xindel X. A dřevo, a jdeme. Xindel X. A dřevo, a jdeme na... Xindel X. A dřevo, a jdeme na ty italské babičky.
2: Rádio.
0: Xindel X. A dřevo, a jdeme na ty italské babičky.
2: Rádio Blaník.
0: A dřevo, a jdeme na ty italské babičky.
2: Rádio Blaník.
0: A dřevo, a jdeme na ty italské babičky.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
0: A dřevo, a jdeme na ty italské babičky.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
0: Ze všech stran se na nás na ty italské babičky.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
0: Ze všech stran se na nás hrnoučky.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
0: Ze všech stran se na nás hrnou...
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
0: Ze všech stran se na nás hrnou různé rady, jak si...
3: Pohodové ráno.
0: Ze všech stran se na nás hrnou různé rady, jak si udělat život...
3: Ráno.
0: Ze všech stran se na nás hrnou různé rady, jak si udělat život lepší, jak se stát lepším. Ze všech stran se na nás hrnou různé rady, jak si udělat život lepší, jak se stát lepším, spokojenějším. Hrnou různé rady, jak si udělat život lepší, jak se stát lepším, spokojenější. Různé rady, jak si udělat život lepší, jak se stát lepším, spokojenějším. Tak co kdyby si udělat život lepší, jak se stát lepším, spokojenějším. Tak co kdyby recept lepší, jak se stát lepším, spokojenějším. Tak co kdyby recept na, já nevím, delší a lepším, spokojenějším. Tak co kdyby recept na, já nevím, delší a spokojenější, spokojenějším. Tak co kdyby recept na, já nevím, delší a spokojenější život nebyl v žádných dražším. Tak co kdyby recept na, já nevím, delší a spokojenější život nebyl v žádných drahých doplňcích stravy. Co kdyby recept na, já nevím, delší a spokojenější život nebyl v žádných drahých doplňcích stravy, ledových koupel. Recept na, já nevím, delší a spokojenější život nebyl v žádných drahých doplňcích stravy, ledových koupel. Delší a spokojenější život nebyl v žádných drahých doplňcích stravy, ledových koupelích ani aplikacích, které nám potíší život nebyl v žádných drahých doplňcích stravy, ledových koupelích ani aplikacích, které nám potíší drahých doplňcích stravy, ledových koupelích ani aplikacích, které nám počítají každý rok. Co kdyby stačilo doplňcích stravy, ledových koupelích ani aplikacích, které nám počítají.

0: Lady in the Black. Lady in the Black Eye. Lady in the Black Eye, Uriah Heep. No. Lady in the Black Eye, Uriah Heep. Lady in the Black Eye, Uriah Heep. Na Blaníku.
1: Sluníčko.
0: Black Eye, Uriah Heep. Na Blaníku.
1: Sluníčko, Rádia Blaník.
0: Rádio. Heep. Na Blaníku.
1: Sluníčko, Rádia Blaník.
0: Rádio. Blaníku.
1: Sluníčko, Rádia Blaník.
0: Rádio. Bude sluníčko.
1: Sluníčko, Rádia Blaník.
0: Rádio. Bude sluníčko, bude i sluníčko
1: čekat. Sluníčko, Rádia Blaník.
0: Rádio. Bude sluníčko, bude i sluníčko čekat.
1: Rádia Blaník.
0: Rádio. Bude sluníčko, bude i sluníčko čeká nás týden, kdy se
1: Rádio.
0: Bude sluníčko, bude i sluníčko čeká nás týden, kdy se dočkáme sluníčka, ale bude sluníčko, bude i sluníčko čeká nás týden, kdy se dočkáme sluníčka, ale i raních mrazí. Bude sluníčko, bude i sluníčko čeká nás týden, kdy se dočkáme sluníčka, ale i raních mrazíku. A bude i sluníčko čeká nás týden, kdy se dočkáme sluníčka, ale i raních mrazíku a na horách i sněhu a v polovině týdne. Čeká nás týden, kdy se dočkáme sluníčka, ale i raních mrazíku a na horách i sněhu a v polovině týdne, kdy se dočkáme sluníčka, ale i raních mrazíku a na horách i sněhu a v polovině týdne se sice zatáhne sluníčka, ale i raních mrazíku a na horách i sněhu a v polovině týdne se sice zatáhne a zaprší. I raních mrazíku a na horách i sněhu a v polovině týdne se sice zatáhne a zaprší. A na horách i sněhu a v polovině týdne se sice zatáhne a zaprší. A do konce pracovního a v polovině týdne se sice zatáhne a zaprší. A do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo týdne se sice zatáhne a zaprší. A do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno, ale se sice zatáhne a zaprší. A do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno, ale jaké bude to pondělí. Prší a do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno, ale jaké bude to pondělí?
2: Bude tak.
0: A do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno, ale jaké bude to pondělí? Do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno, ale jaké bude to pondělí?
2: Bude taktéž všelijaké čeká nás.
0: Ale bude opět jasno nebo polojasno, ale jaké bude to pondělí?
2: Bude taktéž všelijaké čeká nás polojasno až oblačno.
0: Nebo polojasno, ale jaké bude to pondělí?
2: Bude taktéž všelijaké, čeká nás polojasno až oblačno.
0: Teď. Ale jaké bude to pondělí?
2: Bude taktéž všelijaké, čeká nás polojasno až oblačno. Teď po ránu může být
0: pondělí.
2: Bude taktéž všelijaké, čeká nás polojasno až oblačno. Teď po ránu může být místy i jasno. Bude taktéž všelijaké, čeká nás polojasno až oblačno. Teď po ránu může být místy i jasno a všelijaké, čeká nás polojasno až oblačno. Teď po ránu může být místy i jasno a přehánky. Čeká nás polojasno až oblačno. Teď po ránu může být místy i jasno a přehánky se dnes vyskytnou jen výjimečně. Hlavně oblačno. Teď po ránu může být místy i jasno a přehánky se dnes vyskytnou jen výjimečně. Hlavně očekávejte. Teď po ránu může být místy i jasno a přehánky se dnes vyskytnou jen výjimečně. Hlavně očekávejte na severu a severu místy i jasno a přehánky se dnes vyskytnou jen výjimečně. Hlavně očekávejte na severu a severovýchodě na a přehánky se dnes vyskytnou jen výjimečně. Hlavně očekávejte na severu a severovýchodě na horách se dnes vyskytnou jen výjimečně. Hlavně očekávejte na severu a severovýchodě na horách ve výšinách výjimečně. Hlavně očekávejte na severu a severovýchodě na horách ve výšinách nad 2. Hlavně očekávejte na severu a severovýchodě na horách ve výšinách nad 1200 metrů. Očekávejte na severu a severovýchodě na horách ve výšinách nad 1200 metrů můžou být snížené smíšené do východě na horách ve výšinách nad 1200 metrů můžou být i snížené smíšené nebo sněhové tak ve výšinách nad 1200 metrů můžou být i snížené smíšené nebo sněhové večer budou srážky ve výšinách nad 1200 metrů můžou být i snížené smíšené nebo sněhové večer budou srážky nad 1200 metrů můžou být i snížené smíšené nebo sněhové večer budou srážky opět u 100 metrů můžou být i snížené smíšené nebo sněhové večer budou srážky opět ustávat a snížené smíšené nebo sněhové večer budou srážky opět ustávat a nejvyšší denní teploty 10 až 15 nebo sněhové. Večer budou srážky opět ustávat a nejvyšší denní teploty 10 až večer budou srážky opět ustávat a nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů na jihu Moravy až 7 srážky opět ustávat a nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů na jihu ustávat.

0: A nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. A nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia.
1: Znova Samadot.
0: 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia.
1: Znova Samadotkni, to není výzva.
0: Stupňů na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia.
1: Znova Samadotkni, to není výzva, to je název písničky Odela.
0: Moravy až 17 stupňů Celsia.
1: Znova Samadotkni, to není výzva, to je název písničky Odela.
0: 17 stupňů Celsia.
1: Znova sama dotkni, to není výzva, to je název písničky od Elánu, která se
0: Celsia.
1: Znova sama dotkni, to není výzva, to je název písničky od Elánu, která se právě rozjíždí. Znova sama dotkni, to není výzva, to je název písničky od Elánu, která se právě rozjíždí. 2 minuty před čtvrt. Dotkni, to není výzva, to je název písničky od Elánu, která se právě rozjíždí. 2 minuty před čtvrt. Výzva, to je název písničky od Elánu, která se právě rozjíždí. 2 minuty před čtvrt na 9. V písničky od Elánu, která se právě rozjíždí. 2 minuty před čtvrt na 9. Od Elánu, která se právě rozjíždí. 2 minuty před čtvrt na 9. Rozjíždí 2 minuty před čtvrt na 9. Před čtvrt na 9.

Pokým. Pokým krásne. Pokým krásne svitá.

0: Tajemný rok. Tajemný rok Rádia Blaník. Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Každý.
0: Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Každý všední den.
0: Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Každý všední den v 9 hodin.
0: Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
0: Rádia Blaník.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
0: Rádia Blaník.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne. Každý všední den v 9 hodin dopoledne. Všední den v 9 hodin dopoledne. V 9 hodin dopoledne.

0: Člověk má pocit, že by potřeboval ještě jeden víkend a ideálně hned to ráno zazvoní budík. Člověk má pocit, že by potřeboval ještě jeden víkend a ideálně hned za ním další. Budík. Člověk má pocit, že by potřeboval ještě jeden víkend a ideálně hned za ním další. Potřeboval ještě jeden víkend a ideálně hned za ním další. Jenomže ono to není jenom leností, s kratšími dny totiž víkend a ideálně hned za ním další. Jenomže ono to není jenom leností, s kratšími dny hned za ním další. Jenomže ono to není jenom leností, s kratšími dny totiž jenomže ono to není jenom leností, kratšími dny totiž dostává náš organismus méně kdy je čas spát. A věci navíc zjistili, že v oblastech
1: Synonymum spokojeného pomalého života.
0: Tak co, jaký máte vy recept na spokojeného pomalého života? Tak co, jaký máte vy recept?

na spokojený pomalého života. Tak co, jaký máte vy recept na spokojený pomalý život? Napište. Tak co, jaký máte vy recept na spokojený pomalý život? Napište nám to na jaký máte vy recept na spokojený pomalý život? Napište nám to na 6318. Vy recept na spokojený pomalý život? Napište nám to na 6318. Spokojený pomalý život? Napište nám to na 6318. Za pár minut se tomu pomalý život? Napište nám to na 6318. Za pár minut se tomu budeme věnovat. Život. Napište nám to na 6318. Za pár minut se tomu budeme věnovat. Teď je 8:20 a za chvilku krátce nám to na 6318. Za pár minut se tomu budeme věnovat. Teď je 8:20 a za chvilku krátce 6318. Za pár minut se tomu budeme věnovat. Teď je 8:20 a za chvilku krátké zprávy. 18. Za pár minut se tomu budeme věnovat. Teď je 8:20 a za chvilku krátké zprávy. Za pár minut se tomu budeme věnovat. Teď je 8:20 a za chvilku krátké zprávy. Budeme věnovat. Teď je 8:20 a za chvilku krátké zprávy. Rádio Blaník. Teď je 8:20 a za chvilku krátké zprávy. Rádio Blaník. Chvilku krátké zprávy. Rádio Blaník.

0: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit. Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD. Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektro bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše nových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektro a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte na sedm, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten zkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. A poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
1: STK Ostrava.
0: Poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
1: STK Ostrava Radvanice.
0: DD Bike CZ.
1: STK Ostrava Radvanice. STK Rychle.
0: DD Bike CZ.
1: STK Ostrava Radvanice. STK Rychle a bez objednání.
0: CZ.
1: STK Ostrava Radvanice. STK Rychle a bez objednání. Ano. STK Ostrava Radvanice. STK Rychle a bez objednání. Ano, jedině STK Ostrava Radvanice. STK Rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici Radvanice. STK Rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly. STK Rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanici bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvaní. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice. Jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice CZ.
2: Na stěny.
1: Technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice CZ.
2: Na stěny lidé malují odpad.
1: Ostravě Radvanicích. STK Radvanice CZ.
2: Na stěny lidé malují odpravě.
1: STK Radvanice CZ.
2: Na stěny lidé malují od pravěku.
1: STK Radvanice CZ.
2: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes
1: CZ.
2: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři natěrači.cz vám odtáhnou natěrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci ukryjí a na Z vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci ukryjí a navíc garantnou a zakryjí nábytek, po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu nábytek, po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu.
3: Nejnižší cenu na trhu.
2: Tak si nechte spočítat zdarma

0: perfektní místo pro oslavu narozenin. Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo... Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je velké. Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je wellness hotel. Perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je wellness hotel Hukvaldi pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je wellness hotel Hukvaldi to pravé narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je wellness hotel Hukvaldi to pravé pro vás nebo firemní akci? Pak je wellness hotel Hukvaldi to pravé pro vás a firemní akci? Pak je wellness hotel Hukvaldi to pravé pro vás a to vše v krásné. Pak je wellness hotel Hukvaldi to pravé pro vás a to vše v krásné přírodě Beskyd. Wellness hotel Hukvaldi to pravé pro vás a to vše v krásné přírodě Beskyd blízko Hukvaldi to pravé pro vás a to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi pravé pro vás a to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi vás a to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodiny to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
1: Od nejtišího šepotu.
0: Na vás.
1: Od nejtišího šepotu. Od nejtišího šepotu. K hudbě, která otře. Od nejtišího šepotu. K hudbě, která otře se sám. Od nejtišího šepotu. K hudbě, která otře se sám. K hudbě, která otře se sám.
2: Národní divadlo Moravsko.
1: K hudbě, která otře se sám.
2: Národní divadlo Moravskoslezské.
1: Která otře se sám.
2: Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na...
1: Otře se sám.
2: Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na rekviem...
1: Sám.
2: Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na rekviem Giuseppa Verdiho. Moravskoslezské vás zve na rekviem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonín vás zve na rekviem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka na rekviem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.giuseppaverdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. V divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Dvořáka více na www.ndm.cz.

0: Cenu i vy, malíři na těračice, tak si nechte spočítat zdarma. Cenu i vy, malíři na těračice.cz, tak si nechte spočítat zdarma. Cenu i vy, malíři na těračice.cz, spočítat zdarma. Cenu i vy, malíři na těračice.cz, vymalování zdarma. Cenu i vy, malíři na těračice.cz, vymalování bytu za cenu i vy, malíři na těračice.cz, vymalování bytu za nejnižší. Malíři na těrači.cz, vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte Z, vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800, vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800, vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800, 226, vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800, 226, 226, za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226
1: 800 226 226
0: na trhu. Volejte 800 226 226
1: 800 226 226.
0: Volejte 800 226 226
1: 800 226 226.
0: Malování neděláme divadlo. 800 226 226
1: 800 226 226.
0: Malování neděláme divadlo. 6 226
1: 800 226 226.
0: Malování neděláme divadlo.
1: 800 226 226.
0: Malování neděláme divadlo.
2: Bartoňova pekárna.
0: Malování neděláme divadlo.
2: Bartoňova pekárna.
0: Malování neděláme divadlo.
2: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna na svůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna. Kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna. Už pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna. Už půl hodiny koukáš na cizí lidi výroby. Bartoňova pekárna. Mňam. Už půl hodiny koukáš na cizí lidi jak večeří. Bartoňova pekárna. Mňam. Už půl hodiny koukáš na cizí lidi jak večeří. Pekárna. Mňam. Už půl hodiny koukáš na cizí lidi jak večeří.
3: Ale tohle vypadá dobře.
4: Mňam.
2: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi jak večeří.
3: Ale tohle vypadá dobře.
2: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi jak večeří.
3: Ale tohle vypadá dobře.
2: Hele, a co si dát dnes? Už půl hodiny koukáš na cizí lidi jak večeří.
3: Ale tohle vypadá dobře.
2: Hele, a co si dát na cizí lidi jak večeří.
3: Ale tohle vypadá dobře.
2: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek. Jak večeří.
3: Ale tohle vypadá dobře.
2: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek.
3: Ale tohle vypadá dobře.
2: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek.
3: Wow, vypadá dobře.
2: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
3: Wow, tak tohle.
2: A co si dát dneska náš vlastní zážitek?
3: Wow, tak to...
2: Vlastní zážitek.
3: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
2: Zážitek.
3: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu. Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
2: Vypněte obrazovku.
3: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
2: Vypněte
3: obrazovku. Tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
2: Vypněte obrazovku.
5: Restaurant Vík přináší
3: rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
2: Vypněte obrazovku.
5: Restaurant Vík přináší
3: scrollování na mobilu.
2: Vypněte obrazovku.
5: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18.
3: bylu.
2: Vypněte obrazovku.
5: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu. Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách. Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze. 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě. Do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě. Listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
2: Rezervace na Restaurant Vík.
5: Menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
2: Rezervace na restaurantweek.cz.
5: Ostravě.
2: Rezervace na restaurantweek.cz.
6: Slyšíte tu?
2: Cena restaurantweek.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu?
2: Restaurantweek.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště?
2: .cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio How tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross. A co kdyby příště byla o vaší firmě?

0: Marek.
1: Někdy zase to horší, než to vlastně je.
0: Marek Ztracený.
1: Někdy zase to horší, než to vlastně je.
0: Marek Ztracený, když tě život kope.
1: Někdy zase to horší, než to vlastně je.
0: Marek Ztracený, když tě život kope do zadku.
1: Zase to horší, než to vlastně je.
0: Marek Ztracený, když tě život kope do zadku na blaní.
1: Horší, než to vlastně je.
0: Marek Ztracený, když tě život kope do zadku na Blaníku v dobrém.
1: Vlastně je.
0: Marek Ztracený, když tě život kope do zadku na Blaníku v dobrém ránu. Máte ten pocit? Marek Ztracený, když tě život kope do zadku na Blaníku v dobrém ránu. Máte ten pocit? To je možná život kope do zadku na Blaníku v dobrém ránu. Máte ten pocit? To je možná jenom podzimní únava. Do zadku na Blaníku v dobrém ránu. Máte ten pocit? To je možná jenom podzimní únava. Znáte to, ráno zazvoní. Blaníku v dobrém ránu. Máte ten pocit? To je možná jenom podzimní únava. Znáte to, máte ten pocit? To je možná jenom podzimní únava. Znáte to, ráno zazvoní budík, člověk má pocit, že by. To je možná jenom podzimní únava. Znáte to, ráno zazvoní budík, člověk má pocit, že by potřeboval ještě jeden. Možná jenom podzimní únava. Znáte to, ráno zazvoní budík, člověk má pocit, že by potřeboval ještě jeden víkend. Znáte to, ráno zazvoní budík, člověk.

0: projektem Radio House, co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spot. Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spot. Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. Inek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálních 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního data získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které... K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou... Spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích a koncertech. Protože které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí na TV Nova. I na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. I na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získej produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu. Ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na. Získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ.
1: Dámy a pánové.
0: Cross Plus právě teď na Radio House CZ.
1: Dámy a pánové. Jménem
0: majitele.cz.
1: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pan. Dámy a pánové, jménem majitele módní značky pánské obleky Bandy. Dámy a pánové, jménem majitele módní značky pánské obleky Bandy. Bych rád. Jménem majitele módní značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem. Jménem majitele módní značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům módní značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestřičky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývá zdravotníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývá zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněnou obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. Se bývají společností často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Společností často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy ceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce. Kdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce. Dostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce. Ani poděkování. Bandy.

si váží vaší práce a rád vání. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50 uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy. Říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy. Abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy. My o vás. Pánské obleky Bandy. Pánské obleky Bandy. Pánské obleky Bandy.

0: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdar. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každé nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně v Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Konečně férový autobazar.
1: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit.
0: Férový autobazar.
1: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země os. Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země os. Dorotka mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země os. Dorotka její přátelé vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země os. Dorotka její přátelé kouzelné výhádky, kam byste šli? Do země os. Dorotka její přátelé kouzelné víly a čte šli. Do země os. Dorotka její přátelé kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát v země os. Dorotka její přátelé kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledka její přátelé kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. Dva a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně.

0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník. Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
0: Zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
0: Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den. Každý den.
0: Rádio Blaník.
1: Den.
0: Rádio Blaník. Zprávy.

0: Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Na dálnici.
0: Blaník za volantem.
1: Na dálnici D1.
0: Blaník za volantem.
1: Na dálnici D1 ve směru z Olomouce.
0: Za volantem.
1: Na dálnici D1 ve směru z Olomouce na Ostravu.
0: Za volantem.
1: Na dálnici D1 ve směru z Olomouce na Ostravu na 314. Na dálnici D1 ve směru z Olomouce na Ostravu na 314. km. Na dálnici D1 ve směru z Olomouce na Ostravu na 314. km Ukrajinice. D1 ve směru z Olomouce na Ostravu na 314. km Ukrajinice. Nepřehlednete kamion. Ve směru z Olomouce na Ostravu na 314. km Ukrajinice. Nepřehlednete kamion. Olomouce na Ostravu na 314. km Ukrajinice. Nepřehlednete kamion s defektem. Na 314. km Ukrajinice. Nepřehlednete kamion s defektem, včas tady šlápněte. 14. kilometru Ukrajinice, nepřehledněte kamion s defektem, včas tady šlápněte na brzdu. Nepřehledněte kamion s defektem, včas tady šlápněte na brzdu, zasahuje totiž částečně do provozu.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Jsou krátké zprávy.

0: tvůrci. Jedním z hlavních témat festivalu je setkání s českými filmovými a televizními tvůrci. Jedním z hlavních témat festivalu je postava pana Tau. Českými filmovými a televizními tvůrci. Jedním z hlavních témat festivalu je postava pana Tau. A televizními tvůrci. Jedním z hlavních témat festivalu je postava pana Tau. Hokejisté mistrovských par tvůrci. Jedním z hlavních témat festivalu je postava pana Tau. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v hlavních témat festivalu je postava pana Tau. Hokejisté mistrovských Pardubic festivalu je postava pana Tau. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad pana Tau. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři Strač vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích 4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty. První body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty od začátku sezóny. Extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty od začátku sezóny. Po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty od začátku sezóny. Tolik zprávy Rádia Blaník, zápasech bez ztráty od začátku sezóny. Tolik zprávy Rádia Blaník a je tu Petr Slíva. Ty od začátku sezóny. Tolik zprávy Rádia Blaník a je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno.
0: Tolik zprávy Rádia Blaník a je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Tolik zprávy Rádia Blaník a je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Blaník a je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem
0: Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Slívou.
1: No my... Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Slívou.
3: No a my se za chvíli podíváme ještě...
1: Ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Slívou.
3: No a my se za chvíli podíváme ještě na ty italské...
1: Rádia Blaník.
2: S Petrem Slívou.
3: No a my se za chvíli podíváme ještě na ty italské babičky.
2: S Petrem Slívou.
3: No a my se za chvíli podíváme ještě na ty italské babičky a na vaše rady.
2: S Petrem Slívou.
3: No a my se za chvíli podíváme ještě na ty italské babičky a na vaše rady, jak si... No a my se za chvíli podíváme ještě na ty italské babičky a na vaše rady, jak si udělat takový klidný, pohodový život a podzim. Teď brontosauře, jak si udělat takový klidný, pohodový život a podzim. Teď brontosauře na kameni kámen. Klidný, pohodový život a podzim. Teď brontosauře na kameni kámen. Pohodový život a podzim. Teď brontosauře na kameni kámen. Za 2 minuty bude 9:30. Život a podzim. Teď brontosauře na kameni kámen. Za 2 minuty bude 9:30. Podzim. Teď brontosauře na kameni kámen. Za 2 minuty bude 9:30. Brontosauře na kameni kámen. Za 2 minuty bude 9:30. Na kameni kámen. Za 2 minuty bude 9:30. Za 2 minuty bude 9:30.
2: Pohodové české rádio.
3: Ty bude 9:30.
2: Pohodové české rádio.

0: Hezké ráno, přeje Monika Holubová, hnutí ANO, které vy...
1: Hlubokou nad Vltavou na Českobudějovicku pak starostou zůstal a čtvrtá ODS. Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku pak starostou zůstane a čtvrtá ODS.
0: Jedním z hlavních témat snímků je setkání s českými filmovými a televizními

0: Jedním z těch benefitů je, na sociálních sítích se tomu říká nonamaxing, ku podivu jedním z těch benefitů je, jak žít, jako tomu říká nonamaxing, ku podivu jedním z těch benefitů je, jak žít, jako italské babičky je nonamaxing, ku podivu jedním z těch benefitů je, jak žít, jako italské babičky je xing, ku podivu jedním z těch benefitů je, jak žít, jako italské babičky je vyměnit sociální sítě, podivu jedním z těch benefitů je, jak žít, jako italské babičky je vyměnit sociální sítě za skutečné je vyměnit sociální sítě za skutečné sociální kontakty, lidově řečeno, než přidávat komentáře sítě za skutečné sociální kontakty, lidově řečeno, než přidávat komentáře na Instači, raději si postaru pokecat skutečné sociální kontakty, lidově řečeno, než přidávat komentáře na Instači, raději si postaru pokecat a kontakty, lidově řečeno, než přidávat komentáře na Instači, raději si postaru pokecat a nespěšeno, než přidávat komentáře na Instači, raději si postaru pokecat a nespěchat. Dávat komentáře na Instači, raději si postaru pokecat a nespěchat. A jaký recept Instači, raději si postaru pokecat a nespěchat. A jaký recept nám poslali třeba posluchači, postaru pokecat a nespěchat. A jaký recept nám poslali třeba a nespěchat. A jaký recept nám poslali třeba posluchači?
1: Napsal nám
0: nespěchat. A jaký recept nám poslali třeba posluchači?
1: Napsal nám Petr a spol, krásné ráno.
0: A jaký recept nám poslali třeba posluchači?
1: Napsal nám Petr a spol, krásné ráno, rádiu Blaník.
0: Jaký recept nám poslali třeba posluchači?
1: Napsal nám Petr a spol, krásné ráno, rádiu Blaník, žít teď a tady.
0: Poslali třeba posluchači?
1: Napsal nám Petr a spol, krásné ráno, rádiu Blaník, žít teď a tady. Napsal nám Petr a spol, krásné ráno, rádiu Blaník, žít teď a tady, sledovat přírodu, neřešit malichernosti. Spol, krásné ráno, rádiu Blaník, žít teď a tady, sledovat přírodu, neřešit malichernosti. Obejmout rádiu Blaník, žít teď a tady, sledovat přírodu, neřešit malichernosti. Obejmout milého člověka, žít teď a tady, sledovat přírodu, neřešit malichernosti, obejmout milého člověka a tady sledovat přírodu, neřešit malichernosti, obejmout milého člověka a říct mu, že je fajn. Přírodu, neřešit malichernosti, obejmout milého člověka a říct mu, že je fajn být si na blízku.
0: Tak to se
1: malichernosti, obejmout milého člověka a říct mu, že je fajn být si na blízku.
0: Tak to asi není nic proti.
1: Obejmout milého člověka a říct mu, že je fajn být si na blízku.
0: Tak to asi není nic proti ničemu.
1: Člověka a říct mu, že je fajn být si na blízku.
0: Tak to asi není nic proti ničemu, že jo? No, já mám na podzimní splín.
1: Mu, že je fajn být si na blízku.
0: Tak to asi není nic proti ničemu, že jo? No, já mám na podzimní splín třeba kombinaci
1: na blízku.
0: Tak to asi není nic proti ničemu, že jo? No, já mám na podzimní splín třeba kombinaci sauna knížka. Tak to asi není nic proti ničemu, že jo? No, já mám na podzimní splín třeba kombinaci sauna knížka kafe.
1: To je dobrá.
0: Taková, proti ničemu, že jo? No, já mám na podzimní splín třeba kombinaci sauna knížka kafe.
1: To je dobrá.
0: Taková,
1: dobrá.
0: Trojko, že jo? No, já mám na podzimní splín třeba kombinaci sauna knížka kafe.
1: To je dobrá.
0: Taková,
1: dobrá
0: kombinace. Co ty? Já mám na podzimní splín třeba kombinaci sauna knížka kafe.
1: To je dobrá.
0: Taková,
1: dobrá kombinace.
0: Co ty?
1: Já mám tak
0: splín třeba kombinaci sauna knížka kafe.
1: To je dobrá.
0: Taková,
1: dobrá
0: kombinace. Co ty?
1: Já mám takovou obecnou
0: sauna knížka kafe.
1: To je dobrá.
0: Taková,
1: dobrá
0: kombinace. Co ty?
1: Já mám takovou obecnou jako romantizaci.
0: Kafe.
1: To je dobrá.
0: Taková,
1: dobrá
0: kombinace. Co ty?
1: Já mám takovou obecnou jako romantizaci toho podzimu, takže taky knížka dobrá. Dobrá
0: kombinace. Co ty?
1: Já mám takovou obecnou jako romantizaci toho podzimu, takže taky knížka
0: kombinace. Co ty?
1: Já mám takovou obecnou jako romantizaci toho podzimu, takže taky knížka, čajíček, svíčky. Já mám takovou obecnou jako romantizaci toho podzimu, takže taky knížka, čajíček, svíčky. Teď jsem si takovou obecnou jako romantizaci toho podzimu, takže taky knížka, čajíček, svíčky. Teď jsem si koupila novou takovou romantizaci toho podzimu, takže taky knížka, čajíček, svíčky. Teď jsem si koupila novou takovou karamelovou, takže toho podzimu, takže taky knížka, čajíček, svíčky. Teď jsem si koupila novou takovou karamelovou, takže tomu dodává, takže taky knížka, čajíček, svíčky. Teď jsem si koupila novou takovou karamelovou, takže tomu dodává takovou tu útulnu a čajíček, svíčky. Teď jsem si koupila novou takovou karamelovou, takže tomu dodává takovou tu útulnu atmosféru. Čky. Teď jsem si koupila novou takovou karamelovou, takže tomu dodává takovou tu útulnu atmosféru. No tak si koupila novou takovou karamelovou, takže tomu dodává takovou tu útulnu atmosféru. No takže u mě na podzimní splín karamelovou, takže tomu dodává takovou tu útulnu atmosféru. No takže u mě na podzimní splín tohle pak jsou vás, takže tomu dodává takovou tu útulnu atmosféru. No takže u mě na podzimní splín takovou tu útulnou atmosféru. No takže u mě na podzimní splín tohle pak jsou Vánoce, to je samozřejmě krásné. U mě na podzimní splín tohle pak jsou Vánoce, to je samozřejmě krásné období. No a v lednu a funoru tak splín tohle pak jsou Vánoce, to je samozřejmě krásné období. No a v lednu a funoru tak tam už mi nic nepomůže.
0: No to ne.
1: Vánoce, to je samozřejmě krásné období. No a v lednu a funoru tak tam už mi nic nepomůže.
0: No to ne, to nikomu asi, protože
1: samozřejmě krásné období. No a v lednu a funoru tak tam už mi nic nepomůže.
0: No to ne, to nikomu.
1: Období. No a v lednu a funoru tak tam už mi nic nepomůže.
0: No to ne, to nikomu asi, protože tam přichází takový

0: takový ten novoroční blues se tomu
1: ale
0: říká.
1: Ale tam je zase ta výhoda toho, že za chvíli už tady bude jaro.
0: Takový ten novoroční blues se tomu
1: říká. Ale tam je zase ta výhoda toho, že za chvíli už tady bude jaro.
2: To je pravda.
0: Blues se tomu
1: ale
0: říká.
1: Ale tam je zase ta výhoda toho, že za chvíli už tady bude jaro.
2: To je pravda, to je pravda. Ale teď se říká.
1: A tam je zase ta výhoda toho, že za chvíli už tady bude jaro.
2: To je pravda, to je pravda. Ale teď se člověk nadechne a
1: výhoda toho, že za chvíli už tady bude jaro.
2: To je pravda, to je pravda. Ale teď se člověk nadechne a cítí ten
1: chvíli už tady bude jaro.
2: To je pravda, to je pravda. Ale teď se člověk nadechne a cítí ten podzim v tom vzduchu. To je pravda, to je pravda. Ale teď se člověk nadechne a cítí ten podzim v tom vzduchu. To je vůně.
0: Pravda, to je pravda.
2: Ale teď se člověk nadechne a cítí ten podzim v tom vzduchu. To je vůně sama o sobě, na to nepotřebuje ani. Člověk nadechne a cítí ten podzim v tom vzduchu. To je vůně sama o sobě, na to nepotřebuje ani karamelovou svíčku. No a potom v tom vzduchu. To je vůně sama o sobě, na to nepotřebuje ani karamelovou svíčku. No a potom je tady Helena Růžičková. To je vůně sama o sobě, na to nepotřebuje ani karamelovou svíčku. No a potom je tady Helena Růžičková.
3: Ježiš.
2: Sobě, na to nepotřebuji ani karamelovou svíčku. No a potom je tady Helena Růžičková.
3: Ježiš Maria.
2: Ani karamelovou svíčku. No a potom je tady Helena Růžičková.
3: Ježiš Maria.
2: No a potom je tady Helena Růžičková.
3: Ježiš Maria.
2: Potom je tady Helena Růžičková.
3: Ježiš Maria. Na tragický život.
2: Růžičková.
3: Ježiš Maria. Na tragický život. Na tragický život. Já jsem bez.
2: A tady je Michal Hrůza.
3: Život. Já jsem bez.
2: A tady je Michal Hrůza pro Emu na Blaně.
3: Já jsem bez.
2: A tady je Michal Hrůza pro Emu na Blaníku.
3: Bez.
2: A tady je Michal Hrůza pro Emu na Blaníku. A tady je Michal Hrůza pro Emu na Blaníku. Michal Hrůza pro Emu na Blaníku. Emu na Blaníku.

0: Brontosauři. Brontosauři na kameni kámen do mladí. Brontosauři na kameni kámen do mladí. Brontosauři na kameni kámen do mladí.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodovná.
0: Brontosauři na kameni kámen do mladí.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Brontosauři na kameni kámen do mladí.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Taky to na kameni kámen do mladí.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Tak italské men do mladí.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Tak italské babičky se staly takovým novým...
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Tak italské babičky se staly takovým novým...
2: Pohodové ráno.
0: Tak italské babičky se staly takovým novým vzorem pro klidný a...
2: Ráno.
0: Tak italské babičky se staly takovým novým vzorem pro klidný a spokojný... Tak italské babičky se staly takovým novým vzorem pro klidný a spokojený život na sociálních sítích se tomu... Babičky se staly takovým novým vzorem pro klidný a spokojený život na sociálních sítích se tomu říká... Novým vzorem pro klidný a spokojený život na sociálních sítích se tomu říká Nona Maxing. Klidný a spokojený život na sociálních sítích se tomu říká Nona Maxing. Ku podivu jedním z těch benefitů je... Jiný život na sociálních sítích se tomu říká Nona Maxing. Ku podivu jedním...

už nejsem sám. Teď už nejsem sám, okno Teď už nejsem sám, okno zavírám. Teď už nejsem sám, okno zavírám. Teď už

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Pohodové
0: Rádio Blaník.
1: Pohodové
0: Rádio Blaník.
1: Pohodové
0: Rádio Blaník.
1: Pohodové
0: Rádio Blaník.
1: Pohodové
0: Rádio Blaník.
1: Pohodové
2: Pohodové
1: Ráno.

0: Dostalo to, že existuje soutěž cibulovinou roku. Mě teda spíš dostalo to, že existuje soutěž, která se jmenuje cibulovina roku. Věděla jsi o roku. Mě teda spíš dostalo to, že existuje soutěž, která se jmenuje cibulovina roku. Věděla jsi o ní?
1: No, mě to nepřekvapilo.
0: Mě teda spíš dostalo to, že existuje soutěž, která se jmenuje cibulovina roku. Věděla jsi o ní?
1: No, mě to nepřekvapuje.
0: Dostalo to, že existuje soutěž, která se jmenuje cibulovina roku. Věděla jsi o ní?
1: No, mě to nepřekvapuje. Já si myslím, že
0: soutěž, která se jmenuje cibulovina roku. Věděla jsi o ní?
1: No, mě to nepřekvapuje. Já si myslím, že dneska už existuje
0: cibulovina roku. Věděla jsi o ní?
1: No, mě to nepřekvapuje. Já si myslím, že dneska už existuje.
0: Věděla jsi o ní?
1: No, mě to nepřekvapuje. Já si myslím, že dneska už existuje soutěž úplně na všechno.
0: Tak herci mají Itálie.
1: No, mě to nepřekvapuje. Já si myslím, že dneska už existuje soutěž úplně na všechno.
0: Tak herci mají Itálie, filmaři České Lvy.
1: Já si myslím, že dneska už existuje soutěž úplně na všechno.
0: Tak herci mají Itálie, filmaři České Lvy, muzikanti.
1: Už existuje soutěž úplně na všechno.
0: Tak herci mají Itálie, filmaři České Lvy, muzikanti Anděli, cibuloviny mají kroku.
1: Soutěž úplně na všechno.
0: Tak herci mají Itálie, filmaři České Lvy, muzikanti Anděli, cibuloviny mají krokuse. Tak herci mají Itálie, filmaři České Lvy, muzikanti Anděli, cibuloviny mají krokuse. Navíc krokuse je filmaři České Lvy, muzikanti Anděli, cibuloviny mají krokuse. Navíc krokuse Lvy, muzikanti Anděli, cibuloviny mají krokuse. Navíc krokuse je prvním takanti Anděli, cibuloviny mají krokuse. Navíc krokuse je prvním takovým poslem jara, cibuloviny mají krokuse. Navíc krokuse je prvním takovým poslem jara. Navíc krokuse je prvním takovým poslem jara. K tomu máme ještě pořád daleko, ale dobrá s tím takovým poslem jara. K tomu máme ještě pořád daleko, ale dobrá zpráva pro zahrádkáře je, že takovým poslem jara. K tomu máme ještě pořád daleko, ale dobrá zpráva pro zahrádkáře je, že takový krokus je mrazem jara. K tomu máme ještě pořád daleko, ale dobrá zpráva pro zahrádkáře je, že takový krokus je mrazu vzdorná. Máme ještě pořád daleko, ale dobrá zpráva pro zahrádkáře je, že takový krokus je mrazu vzdorná trvalka, takže klidně můžete. Dobrá zpráva pro zahrádkáře je, že takový krokus je mrazu vzdorná trvalka, takže klidně můžete vzít. Že takový krokus je mrazu vzdorná trvalka, takže klidně můžete v zimě nechat tam, kde je. Že takový krokus je mrazu vzdorná trvalka, takže klidně můžete v zimě nechat tam, kde je. A je mrazu vzdorná trvalka, takže klidně můžete v zimě nechat tam, kde je. A tady mé znalosti o krokusech končí. Vzdorná trvalka, takže klidně můžete v zimě nechat tam, kde je. A tady mé znalosti o krokusech končí. Takže klidně můžete v zimě nechat tam, kde je. A tady mé znalosti o krokusech končí. V zimě nechat tam, kde je. A tady mé znalosti o krokusech končí. Ale teď máme teprve ten podzim a jaký tam, kde je. A tady mé znalosti o krokusech končí. Ale teď máme teprve ten podzim a jaký bude. Tady mé znalosti o krokusech končí. Ale teď máme teprve ten podzim a jaký bude. Krokusech končí. Ale teď máme teprve ten podzim a jaký bude.
1: Takový podzimní dnes nás čeká.
0: Ale teď máme teprve ten podzim a jaký bude.
1: Takový podzimní dnes nás čeká polojasno až oblačno místy.
0: Teprve ten podzim a jaký bude.
1: Takový podzimní dnes nás čeká polojasno až oblačno místy může být teď po ráno i. Takový podzimní dnes nás čeká polojasno až oblačno místy může být teď po ráno i jasno. Během nepočítejte dní dnes nás čeká polojasno až oblačno místy může být teď po ráno i jasno. Během nepočítejte i se slabšími polojasno až oblačno místy může být teď po ráno i jasno. Během nepočítejte i se slabšími místy může být teď po ráno i jasno. Během nepočítejte i se slabšími přehánkami, ale ty se objeví opravdu teď po ráno i jasno. Během nepočítejte i se slabšími přehánkami, ale ty se objeví opravdu jen výjimečně hlavně jasno. Během nepočítejte i se slabšími přehánkami, ale ty se objeví opravdu jen výjimečně, hlavně na nepočítejte i se slabšími přehánkami, ale ty se objeví opravdu jen výjimečně, hlavně na severu a severovýchodě a slabšími přehánkami, ale ty se objeví opravdu jen výjimečně, hlavně na severu a severovýchodě a na horách. Přehánkami, ale ty se objeví opravdu jen výjimečně, hlavně na severu a severovýchodě a na horách. Nad 12 objeví opravdu jen výjimečně, hlavně na severu a severovýchodě a na horách. Nad 12 metrů počítejte se srážkami výjimečně, hlavně na severu a severovýchodě a na horách. Nad 12 metrů počítejte se hlavně na severu a severovýchodě a na horách. Nad 12 metrů počítejte se srážkami smíšenými nebo i sněhovými východě a na horách. Nad 12 metrů počítejte se srážkami smíšenými nebo i sněhovými. Nad 12 metrů počítejte se srážkami smíšenými nebo i sněhovými. K večeru budou ale opět ustát metrů počítejte se srážkami smíšenými nebo i sněhovými. K večeru budou ale opět ustát se srážkami smíšenými nebo i sněhovými. K večeru budou ale opět ustávat a bude ubývat i oblačnosti smíšenými nebo i sněhovými. K večeru budou ale opět ustávat a bude ubývat i oblačnosti teplot sněhovými. K večeru budou ale opět ustávat a bude ubývat i oblačnosti teploty velmi podobné jako v minulém večeru budou ale opět ustávat a bude ubývat i oblačnosti teploty velmi podobné jako v minulém týdnu deset opět ustávat a bude ubývat i oblačnosti teploty velmi podobné jako v minulém týdnu 10 až 15 a bude ubývat i oblačnosti teploty velmi podobné jako v minulém týdnu 10 až 15 stupňů Celsia nejnosti teploty velmi podobné jako v minulém týdnu 10 až

0: 15 stupňů Celsia na minulém týdnu, 10 až 15 stupňů Celsia na jihu Moravy až 17 a na horách pak okolo 6.
1: A taky bude tajemný rok, a to už je
0: za...
2: Vyberte si rodinné CRV nebo městské HR. Akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná až 140 tisíc korun.
3: Aby stavba šlapala, musí to...
4: Šéfe, došel matroš.

0: Aby stavba šlapala, musí to lítat.
1: Matroš!
0: Aby stavba šlapala, musí to lítat.
1: Matroš!
0: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je... Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je... Šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spoč... Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spoč... A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. To lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stav Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodej. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně. Naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Paní ředitelko,
0: stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Paní ředitelko,
0: Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Držíme zakázky v pohybu.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vy...
0: Zakázky v pohybu.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vy...
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr.
2: A... Můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr.
2: A... Rozšíříme
3: výběr. Dvojnás... Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr. A...
2: Rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
3: Rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr.
2: A... Rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to.
4: Musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr.
2: Rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko.
2: A je to na vás.
5: Přijmete to riziko.
2: A je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které... Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořit uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Jsou dny dobré?
7: Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Jsou dny dobré? Lepší.
7: Firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Jsou dny dobré? Lepší. A pak jsou tu ale...
7: George Business. Česká spořitelna.
8: Jsou dny dobré? Lepší. A pak jsou tu Allegro Days. Ty...
7: Česká spořitelna.
8: Jsou dny dobré? Lepší. A pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší...
7: Spořitelna.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na... Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákup. Lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a se... Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezóní nabídky teď najdeš za dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si dny teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco za super ceny. Na nic nečekej. Čekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Čekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Skonto nabité. Užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Skonto nabité. Plno. Když něco, tak Allegro. Skonto nabité. Už negra. Skonto nabité.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Skonto nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s kontou, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu. Dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka 1000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Přijďte si do Benu
1: pro nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu
1: slevy u obchodníka.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za léka.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím.
2: Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím.
2: Léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus to...
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více...
3: Lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více...
3: Prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
2: Podrobnosti a podmínky
4: více léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
2: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich
4: z doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
2: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných
4: po se sníženým doplatkem na recept.
2: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na
4: doplatkem na recept.
2: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Ben. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vás a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
5: A co vaše?
2: Nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
5: A co vaše úspory v
2: Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
5: A co vaše úspory v penzíku?
2: Benu, rádi vám poradíme.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají?
2: Rádi vám poradíme.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají?
2: Ne.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Úspory v penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíku.
5: Vydělávají? Nebo jenom spí?

0: Shaleh School and the Gang
1: na Blaníku. Nevím, jestli to něčemu Shaleh School and the Gang na Blaníku. Mě teda spíš

0: Probuďte vaše penzíko právě teď. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. Pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Komunální volby.
0: NCZ. NN. Na vás záleží.
1: Komunální volby.
0: NN. Na vás záleží.
1: Komunální volby v regionálním deníku.
0: N. Na vás záleží.
1: Komunální volby v regionálním deníku. Jak
0: vás záleží.
1: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce. Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce. Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce. Kdo budou starostovi v regionálním deníku? Jací lidé povedou naše obce. Kdo budou starostové v okresních komunálním deníku? Jací lidé povedou naše obce. Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? Jací lidé povedou naše obce. Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejde povedou naše obce. Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z naše obce. Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji. Budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji. Rozhovor v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji. Rozhovory, analýzy v městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji. Rozhovory, analýzy, komentáře. To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji. Rozhovory, analýzy, komentáře. Komu nejdůležitější z voleb ve vašem kraji. Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2. Z voleb ve vašem kraji. Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunálním kraji. Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026. Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026. Již dnes v analýzy, komentáře. Komunální volby 2026. Již dnes v regionálním deníku. Komunální volby 2026. Již dnes v regionálním deníku. Ve speciální volby 2026. Již dnes v regionálním deníku. Ve speciálním vydání 26. Již dnes v regionálním deníku. Ve speciálním vydání. Již dnes v regionálním deníku. Ve speciálním vydání. V regionálním deníku. Ve speciálním vydání.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže.
1: Regionálním deníku ve speciálním vydání.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže.
3: Máme je v TUI.
1: Ve speciálním vydání.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže.
3: Máme je v TUI.
2: Řecko a
1: kouzelné.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže.
3: Máme je v TUI.
2: Řecko a kouzelné ostrovy plné.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže.
2: Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
3: Písečné pláže.
2: Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
3: Máme je v TUI.
2: Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
3: Máme TUI.
2: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
3: Máme je v TUI.
2: Malorka a její Turecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
3: Máme je v TUI.
2: Malorka a její Tyrkysové moře.
3: Má
2: ostrovy plné krásných zátok.
3: Máme je v TUI.
2: Malorka a její Tyrkysové moře.
3: Má
2: krásných zátok.
3: Máme je v TUI.
2: Malorka a její Tyrkysové moře.
3: Máme je v TUI.
2: Malorka a její Tyrkysové moře.
3: Máme je v TUI.
2: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého
3: TUI.
2: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře.
3: Máme ho v TUI.
2: Kypr, slunce a pohodová
3: a úžasný podmořský svět Rudého moře.
2: Máme ho v TUI.
3: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
2: Morský svět Rudého moře.
3: Máme ho v TUI.
2: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
3: Máme v
2: Rudého moře.
3: Máme ho v TUI.
2: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
3: Máme ho v TUI.
2: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
3: Máme v TUI.
2: A co dovolená all inclusive?
3: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
2: Máme v TUI.
3: A co dovolená all inclusive nebo hot
2: slunce a pohodová

0: Dovolená máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? Hodová dovolená máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Proč?
0: Dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Proč tady musí bejt?
0: TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Proč tady musí bejt furt?
0: Vaše dovolená začíná u nás.
1: Proč tady musí bejt furt takovej bordel?
0: Začíná u nás.
1: Proč tady musí bejt furt takovej bordel? Proč se musím Proč tady musí bejt furt takovej bordel? Proč se musím kvůli Proč tady musí bejt furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidmi? Bejt furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma? Otevřít vrata? Musím kvůli tobě stydět před lidma? Otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta? Bě stydět před lidma? Otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako před lidma? Otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
2: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte
1: si s tebou zkazila celý život.
2: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz
3: Stavebniny Dek přináší
2: místa a doma konečně klid. Reponio.cz
3: Stavebniny Dek přináší mega akci.
2: Doma konečně klid. Reponio.cz
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoto
2: klid. Reponio.cz
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu Režná a Červená Engoba.

0: platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Víc ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz. Více na Dek.cz. CZ.
1: Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 000. Nebo 2008 již za 379 000. Nebo 2008 již za 475 000. 7 dní Peugeot. Právě teď. 5 000. 7 dní Peugeot. Právě teď. 7 dní Peugeot. Právě teď. Peugeot. Právě teď. Právě teď.

Pohodové České. Pohodové. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených letí zdarma. Víc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených letí zdarma. Mega akce ve stavebnímu metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených letí zdarma. Mega akce ve stavebninářnímu základních tašek 4 běžné metry sušených letí zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. 4 běžné metry sušených letí zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října. Metry sušených letí zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si přijďte platí zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si přijďte. Mega akce ve stavebninách dek

odpočali a dneska můžeme zase roztočit mozkové závity a hlavně po víkendu jsme si odpočali a dneska můžeme zase roztočit mozkové závity a hlavně ty paměti. Víkendu jsme si odpočali a dneska můžeme zase roztočit mozkové závity a hlavně ty paměťové. A dneska můžeme zase roztočit mozkové závity a hlavně ty paměťové, protože budeme zase roztočit mozkové závity a hlavně ty paměťové, protože budeme čit mozkové závity a hlavně ty paměťové, protože budeme vzpomínat příští mozkové závity a hlavně ty paměťové, protože budeme vzpomínat příští hodině se opět a hlavně ty paměťové, protože budeme vzpomínat příští hodině se opět vrátíme do jednoho roku paměťové, protože budeme vzpomínat příští hodině se opět vrátíme do jednoho roku do roku ze kterého protože budeme vzpomínat příští hodině se opět vrátíme do roku ze kterého pocházejí budeme vzpomínat příští hodině se opět vrátíme do jednoho roku do roku, ze kterého pocházejí písničky, které si vrátíme do jednoho roku, do roku, ze kterého pocházejí písničky, které si budeme hrát a do roku, ze kterého pocházejí písničky, které si budeme hrát a jedna, ze kterého pocházejí písničky, které si budeme hrát a jedna z připomínek pocházejí písničky, které si budeme hrát a jedna z připomínek tajemného roku se bude tý, které si budeme hrát a jedna z připomínek tajemného roku se bude týkat a jedna z připomínek tajemného roku se bude týkat taky filmu a jedna z připomínek tajemného roku se bude týkat taky filmu, který měl jedna z připomínek tajemného roku se bude týkat taky filmu, který měl v tajemném roce připomínek tajemného roku se bude týkat taky filmu, který měl v tajemném roce premiéru a kterého roku se bude týkat taky filmu, který měl v tajemném roce premiéru a který se vysloužil dokonce týkat taky filmu, který měl v tajemném roce premiéru a který se vysloužil dokonce 15 nominací, který měl v tajemném roce premiéru a který se vysloužil dokonce 15 nominací na český měl v tajemném roce premiéru a který se vysloužil dokonce 15 nominací na českého lva, teda nakonec žádnou tajemném roce premiéru a který se vysloužil dokonce 15 nominací na českého lva, teda nakonec žádnou neproměnil premiéru a který se vysloužil dokonce 15 nominací na českého lva, teda nakonec žádnou se vysloužil dokonce 15 nominací na českého lva, teda nakonec žádnou neproměnil a McKinney se 15 nominací na českého lva, teda nakonec žádnou neproměnil a Mekyš Birka k němu nominací na českého lva, teda nakonec žádnou neproměnil. A Mekyš Birka k němu složil českého lva, teda nakonec žádnou neproměnil. A Mekyš Birka k němu složil tuhle písničku, teda nakonec žádnou neproměnil. A Mekyš Birka k němu složil tuhle písničku. A Mekyš Birka k němu složil tuhle písničku. Kto siaha po hvězdách? K němu složil tuhle písničku. Kto siaha po hvězdách? Složil tuhle písničku. Kto siaha po hvězdách? Písničku.

0: Tak to byla... Tak to byla jedna slečna závist... Tak to byla jedna slečna závist na Blaníku... Tak to byla jedna slečna závist na Blaníku od Rakajnu. Tak to byla jedna slečna závist na Blaníku od Rakajnu a Aleše Brechtie a... Tak to byla jedna slečna závist na Blaníku od Rakajnu a Aleše Brechtie a v příští hodině... Tak to byla jedna slečna závist na Blaníku od Rakajnu a Aleše Brechtie a v příští hodině už jeden tajemný... Na Blaníku od Rakajnu a Aleše Brechtie a v příští hodině už jeden tajemný rok. Rakajnu a Aleše Brechtie a v příští hodině už jeden tajemný rok. A v příští hodině už jeden tajemný rok.
1: Tajemný
0: hodině už jeden tajemný rok.
1: Tajemný rok.
0: Tajemný rok.

0: A více si řekneme po
1: ten musí zkrotit strach.
0: A více si řekneme po deváté.
1: Ten musí zkrotit strach.
0: A více si řekneme po deváté.
1: Ten musí zkrotit strach.
0: A více si řekneme po deváté.
1: Zkrotit strach.
0: A více si řekneme po deváté. A více si řekneme po deváté. Si řekneme po deváté.

0: Tajemný rok.
1: Víkend je rok. Rádia Blaní.
0: Tajemný rok.
2: Víkendu jsme si odpočali a dneska...
1: Rádia Blaní.
0: Tajemný rok.
2: Víkendu jsme si odpočali a dneska můžeme zase
0: Tajemný rok.
2: Víkendu jsme si odpočali a dneska můžeme zase roztočit mozkové
0: Tajemný rok.
2: Víkendu jsme si

0: Reality. Cesta k vašemu domovu. Movu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktus Reality. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktus Reality CZ. Z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktus Reality CZ. Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktus Reality CZ. Cesta k vašemu domovu. Kaktus Reality CZ. Domovu. Kaktus Reality CZ. Rich Reality CZ.
1: Ričný kovošrot
0: CZ.
1: Ričný kovošrot autodoslouží. Ričný kovošrot auto dosloužilo. Ričný kovošrot auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ričný kovošrot auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická. Ričný kovošrot auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich kovošrot auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí Vrič Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí Vričny Kovošrot. Logicky a bez starostí Vričny Kovošrot. www.vašesběrna.cz a bez starostí Vričny Kovošrot. www.vašesběrna.cz Vričný kovošrot www.vašesběrna.cz
2: Bomba
1: www.vašesběrna.cz
2: Bomba ceny v Argos Elektro
1: www.vašesběrna.cz
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě
1: www.sběrna.cz
2: Bomba ceny v Argos Elektro
1: CZ
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chrániče právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér. Od ní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér. Od O kombinovaný chránič LMF 16 ampér. Od OEZ za skvělý chránič LMF 16 ampér. Od OEZ za skvělých 880 MF 16 ampér. Od OEZ za skvělých 888 ampér. Od OEZ za skvělých 888 korun včetně DP. Od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. EZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. 88 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrika. Argos pro elektrikáře.
3: Trenér Karna.cz. To što
4: elektrikáře.
3: Trenér Karna.cz. To što čumím. Trenér Karna.cz. To što čumím. Trenky boxerky Karna.cz. To što čumím. Trenky boxerky aj gaťky pro baby CZ. To što čumím. Trenky boxerky aj gaťky. To što čumím. Trenky boxerky aj gaťky pro baby včil kúpiš ve slevie. Čumím. Trenky boxerky aj gaťky pro baby včil kúpiš ve slevie. Až 80 aj gaťky pro baby včil kúpiš ve slevie.

Ilona Čáková, jedno tajemství. Ilona Čáková, jedno tajemství a další tajemství spolu budeme. Ilona Čáková, jedno tajemství a další tajemství spolu budeme. Ilona Čáková, jedno tajemství a další tajemství spolu budeme odhalovat v tom příštím roce. Ilona Čáková, jedno tajemství a další tajemství spolu budeme odhalovat v tom příštím roce. Čáková, jedno tajemství a další tajemství spolu budeme odhalovat v tom příštím roce. Tajemný rok, ale po tajemství a další tajemství spolu budeme odhalovat v tom příštím roce. Tajemný rok, ale pomůžou nám zase tajemství spolu budeme odhalovat v tom příštím roce. Tajemný rok, ale pomůžou nám zase písničky. Třeba to budeme odhalovat v tom příštím roce. Tajemný rok, ale pomůžou nám zase písničky. Třeba tahle. V tom příštím roce tajemný rok, ale pomůžou nám zase písničky. Třeba tahle. Každý rok. Tím roce tajemný rok, ale pomůžou nám zase písničky. Třeba tahle. Každý ráno, když si vzpomeneš. Tajemný rok, ale pomůžou nám zase písničky. Třeba tahle. Každý ráno, když si rok, ale pomůžou nám zase písničky. Třeba tahle. Každý ráno, když si vzpomeneš. Pomůžou nám zase písničky. Třeba tahle. Každý ráno, když si vzpomeneš. Nebo tahle. Třeba tahle. Každý.

0: slevě až 80%. Ty včil kupíš ve slevě až 80%. Cípe, to není možné. Kupíš ve slevě až 80%. Cípe, to není možné. Vě, až 80%. Cípe, to není možné. Nefakt, nekec. 80%. Cípe, to není možné. Nefakt, nekecám, až 80%. Cípe, to není možné. Nefakt, nekecám, až 80%. Cípe, to není možné. Nefakt, nekecám, až 80%. Cípe, to není možné. Nefakt, nekecám, až 80%. Dnes objednožné. Nefakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Procent. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarna.cz. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarna.cz. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarna.cz. Fajront. Zítra máš. Trenirkarna.cz. Fajront. Máš. Trenirkarna.cz. Fajront. Trenirkarna.cz. Fajront. CZ. Fajront. Fajront.
1: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice? Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji?

0: Nebo tahle. Nebo tahle. Nebo tahle. A nebo tahle. A nebo tahle. A nebo tahle. A nebo tahle. A nebo tahle. A nebo tahle. Všechno jsou to totiž písničky, které... A nebo tahle. Všechno jsou to totiž písničky, které se zrodily. Všechno jsou to totiž písničky, které se zrodily právě v tajem. Všechno jsou to totiž písničky, které se zrodily právě v tajemném roce a více. Všechno jsou to totiž písničky, které se zrodily právě v tajemném roce a více i s vašimi typy. Všechno jsou to totiž písničky, které se zrodily právě v tajemném roce a více i s vašimi typy a vzpomínkami po devátý. Totiž písničky, které se zrodily právě v tajemném roce a více i s vašimi typy a vzpomínkami po deváté. Teď je osm. Se zrodily právě v tajemném roce a více i s vašimi typy a vzpomínkami po deváté. Teď je 8:50 právě v tajemném roce a více i s vašimi typy a vzpomínkami po deváté. Teď je 8:53 téměř. V tajemném roce a více i s vašimi typy a vzpomínkami po deváté, teď je 8:53 téměř. Radio. S vašimi typy a vzpomínkami po deváté, teď je 8:53 téměř. Radio Blaník. Vzpomínkami po deváté, teď je 8:53 téměř. Radio Blaník. Teď je 8:53 téměř. Radio
1: Blaník. Počasí se Blaník. Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domu... Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Real. Běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Real. Sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus.

0: počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Krásné
0: Blaník, počasí.
1: Krásné dopoledne vám.
0: Počasí.
1: Krásné dopoledne vám přeje Hanka. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová na Moravě a ve Slezsku. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová na Moravě a ve Slezsku se dnes na obloze bude střídat. Vám přeje Hanka Koterová na Moravě a ve Slezsku se dnes na obloze bude střídat. Hanka Koterová na Moravě a ve Slezsku se dnes na obloze bude střídat sluníčko s mraky. Bude na Moravě a ve Slezsku se dnes na obloze bude střídat sluníčko s mraky. Bude poluje. Na Moravě a ve Slezsku se dnes na obloze bude střídat sluníčko s mraky. Bude polojasno, se dnes na obloze bude střídat sluníčko s mraky, bude polojasno, přechodně oblačno, na obloze bude střídat sluníčko s mraky, bude polojasno, přechodně oblačno a hlavně na horách se střídat sluníčko s mraky, bude polojasno, přechodně oblačno a hlavně na horách se objeví přehánky s mraky, bude polojasno, přechodně oblačno a hlavně na horách se objeví přehánky, na polojasno, přechodně oblačno a hlavně na horách se objeví přehánky, naměříme hodně oblačno a hlavně na horách se objeví přehánky. Naměříme postupně 10 a hlavně na horách se objeví přehánky. Naměříme postupně 10 až 14 stupňů na horách se objeví přehánky. Naměříme postupně 10 až 14 stupňů na horách se objeví přehánky. Naměříme postupně 10 až 14 stupňů na horách do 5 přehánky. Naměříme postupně 10 až 14 stupňů na horách do 5 a kvůli nepříjemné. Naměříme postupně 10 až 14 stupňů na horách do 5 a kvůli nepříjemně 10 až 14 stupňů na horách do 5 a kvůli nepříjemnému a silnému větru 14 stupňů na horách do 5 a kvůli nepříjemnému a silnému větru bude pocitově výrazně na horách do 5 a kvůli nepříjemnému a silnému větru bude pocitově výrazně méně tolik a kvůli nepříjemnému a silnému větru bude pocitově výrazně méně tolik o počasí kvůli nepříjemnému a silnému větru bude pocitově výrazně méně. Tolik o počasí vyrážímnému a silnému větru bude pocitově výrazně méně. Tolik o počasí vyrážíme na silnice. Mému větru bude pocitově výrazně méně. Tolik o počasí vyrážíme na silnice. Bude pocitově výrazně méně. Tolik o počasí vyrážíme na silnice.
2: Mami, proč mám?
1: Výrazně méně. Tolik o počasí vyrážíme na silnice.
2: Mami, proč máme všechno od konce?
1: Tolik o počasí vyrážíme na silnice.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: Počasí vyrážíme na silnice.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptejte.
1: Jdeme na silnice.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptejte.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí
2: u... Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u...
2: Všechno od konceptu.
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept.
4: Chytře vymyslí. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept.
4: Chytře vymyšleno pro život. U každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept.
4: Chytře vymyšleno pro život. Spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept.
4: Chytře vymyšleno pro život. Na maličkosti.
5: Koncept.
4: Chytře vymyšleno pro život.
5: Koncept.
4: Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život.

0: za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Na Frýdeckom Místecku.
0: Blaník za volantem.
1: Na Frýdeckom Místecku za Třanovicemi.
0: Blaník za volantem.
1: Na Frýdeckom Místecku za Třanovicemi směrem
0: za volantem.
1: Na Frýdeckom Místecku za Třanovicemi směrem na Český Těšín. Na Frýdeckom Místecku za Třanovicemi směrem na Český Těšín skončil Na Frýdeckom Místecku za Třanovicemi směrem na Český Těšín skončil osobák. Na Místecku za Třanovicemi směrem na Český Těšín skončil osobák mimo vozovku. Za Třanovicemi směrem na Český Těšín skončil osobák mimo vozovku. Na místě Třanovicemi směrem na Český Těšín skončil osobák mimo vozovku. Na místě teď probíhají Těšín skončil osobák mimo vozovku. Na místě teď probíhají vyprošťovací skončil osobák mimo vozovku. Na místě teď probíhají vyprošťovací a osobák mimo vozovku. Na místě teď probíhají vyprošťovací a záchranné práce, čekejte vozovku. Na místě teď probíhají vyprošťovací a záchranné práce, čekejte dlouhé zdržení s obou směry. Na místě teď probíhají vyprošťovací a záchranné práce, čekejte dlouhé zdržení s obou směrů. Probíhají vyprošťovací a záchranné práce, čekejte dlouhé zdržení z obou směrů. Pokud můžete, místo a záchranné práce čekejte dlouhé zdržení z obou směrů. Pokud můžete, místu nehody se práce čekejte dlouhé zdržení z obou směrů. Pokud můžete, místu nehody se raději vyhněte. Dlouhé zdržení z obou směrů. Pokud můžete, místu nehody se raději vyhněte. Zdržení z obou směrů. Pokud můžete, místu nehody se raději vyhněte. Na D1, pokud můžete, místu nehody se raději vyhněte. Na D1 můžete, místu nehody se raději vyhněte. Na D1 ve směru na Ostravu na místu nehody se raději vyhněte. Na D1 ve směru na Ostravu na 314. kilometru se raději vyhněte. Na D1 ve směru na Ostravu na 314. kilometru. Na D1 ve směru na Ostravu na 314. kilometru. Na D1 ve směru na Ostravu na 314. kilometru. Včas vše ve směru na Ostravu na 314. kilometru. Včas všlápněte na brzdu na Ostravu na 314. kilometru. Včas všlápněte na brzdu, protože Ukrajina 314. kilometru. Včas všlápněte na brzdu, protože Ukrajina 14. kilometru. Včas všlápněte na brzdu, protože Ukrajinu. Včas všlápněte na brzdu, protože Ukrajinice překáží kamion s defektem. Všlápněte na brzdu, protože Ukrajinice překáží kamion s defektem. Te na brzdu, protože Ukrajinice překáží kamion s defektem. A vlastně, protože Ukrajinice překáží kamion s defektem. A v Lazníkách na Přerovsku poblíž Ukrajinice překáží kamion s defektem. A v Lazníkách na Přerovsku poblíž základní školy se dokáží kamion s defektem. A v Lazníkách na Přerovsku poblíž základní školy s defektem. A v Lazníkách na Přerovsku poblíž základní školy se došetřuje nehoda osobního auta s autem. A v Lazníkách na Přerovsku poblíž základní školy se došetřuje nehoda osobního auta s autem. Na Přerovsku poblíž základní školy se došetřuje nehoda osobního auta s autobusem. Zdržet výr. Základní školy se došetřuje nehoda osobního auta s autobusem. Zdržet výrazně. By školy se došetřuje nehoda osobního auta s autobusem. Zdržet výrazně. Byste se tady ale už neměli. Nehoda osobního auta s autobusem. Zdržet výrazně byste se tady ale už neměli. Tolik dopravní auta s autobusem. Zdržet výrazně byste se tady ale už neměli. Tolik dopravní servis pro Moravusem. Zdržet výrazně byste se tady ale už neměli. Tolik dopravní servis pro Moravu a zdržet výrazně byste se tady ale už neměli. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Výrazně byste se tady ale už neměli. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď pokračuje se tady ale už neměli. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď pokračují zprávy s Monikou. Měli. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď pokračují zprávy s Monikou. Dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď pokračují zprávy s Monikou.
0: Dopravní
1: zprávy pro Moravu a Slezsko a teď pokračují zprávy s Monikou.
0: Dopravní zpravodajství
1: pokračují zprávy s Monikou.

0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: S Monikou.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník. Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den. I přehled každý den.
0: Zprávy. Zprávy Rádia. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně. Stručně, jasně, přehledně.
3: Města obce jednají o
2: novčně, jasně, přehledně.
3: Města obce jednají o nových koalicích.
2: Jasně, přehledně.
3: Města obce jednají o nových koalicích.
2: Přehledně.
3: Města obce jednají o nových koalicích. Města obce jednají o nových koalicích. Menší nemocnice se bojí větší. Ta obce jednají o nových koalicích. Menší nemocnice se bojí větší centralizace o nových koalicích. Menší nemocnice se bojí větší centralizace. Menší nemocnice se bojí větší centralizace. Se bojí větší centralizace. Celníci zajistili stovky nelegálních cigaret. Větší centralizace. Celníci zajistili stovky nelegálních cigaret. Celníci zajistili stovky nelegálních cigaret. Celníci zajistili stovky nelegálních cigaret. Zajistili stovky nelegálních cigaret. Stovky nelegálních cigaret.

Také nakonec rozhodne o faktických vítězích komunálních voleb. Mezi favority na vítězství jsou STAN, Jan Gros. V Česku pokračuje princip centralizace zdravotní péče. Postupně nabíhá od roku 2004. Zabývat by se měla budu.

0: domácího násilí. Před zasedáním vlády se sejde koaliční rada. Zabývat by se měla taky novelou násilí. Před zasedáním vlády se sejde koaliční rada. Zabývat by se měla taky novelou zákona se změnou. Zasedáním vlády se sejde koaliční rada. Zabývat by se měla taky novelou zákona se sejde koaliční rada. Zabývat by se měla taky novelou zákona se změnou financování rada. Zabývat by se měla taky novelou zákona se změnou financování asistentů pedagoga. By se měla taky novelou zákona se změnou financování asistentů pedagoga. I novelou zákona se změnou financování asistentů pedagoga. Nelegální obchod se změnou financování asistentů pedagoga. Nelegální obchod s tabákovými výrobky připravuje financování asistentů pedagoga. Nelegální obchod s tabákovými výrobky připravuje stát asistentů pedagoga. Nelegální obchod s tabákovými výrobky připravuje stát o miliony korun. Nelegální obchod s tabákovými výrobky připravuje stát o miliony korun jen během letních prázdnin. Nelegální obchod s tabákovými výrobky připravuje stát o miliony korun jen během letních obchod s tabákovými výrobky připravuje stát o miliony korun jen během letních prázdnin zajistili celníkovými výrobky připravuje stát o miliony korun jen během letních prázdnin zajistili celníci na severový připravuje stát o miliony korun jen během letních prázdnin zajistili celníci na severovýchodě Čech stát o miliony korun jen během letních prázdnin zajistili celníci na severovýchodě Čech 7 miliony korun jen během letních prázdnin zajistili celníci na severovýchodě Čech 773 tisíce jen během letních prázdnin zajistili celníci na severovýchodě Čech 773 tisíce cigaret a prázdnin zajistili celníci na severovýchodě Čech 773 tisíce cigaret a víc tomu říká zajistili celníci na severovýchodě Čech 773 tisíce cigaret a víc tomu říká severovýchodě Čech 773 tisíce cigaret a víc tomu říká mluvčí celní správy 773 tisíce cigaret a víc tomu říká mluvčí celní správy v Liberci 73 tisíce cigaret a víc tomu říká mluvčí celní správy v Liberci Jitka Fajstavorová.
1: Zadržené zboží představilo významný zásah do příjmu státního rozpočtu. Celkový únik na spotřební dosáhl u těchto komodit téměř 3,9 milionů korun.
0: Celníci zajistili i náplně do elektronických cigaret, tabák ke cigarety.
2: Tajemný rok a Petr Slíva. Na rádiu Blaník.
3: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
4: Tak se do toho dáme.
2: Na rádiu.

0: Rádiu Blaník.
1: Tak se do toho dáme, po víkendu je tady zase hledání.
0: Na Rádiu Blaník.
1: Tak se do toho dáme, po víkendu je tady zase hledání tajemného.
0: Rádiu Blaník.
1: Tak se do toho dáme, po víkendu je tady zase hledání tajemného roku s písničkami. Tak se do toho dáme, po víkendu je tady zase hledání tajemného roku s písničkami. Nápovědami. Po víkendu je tady zase hledání tajemného roku s písničkami. Nápovědami, vašimi typy a vašimi vzpomínkami. Je tady zase hledání tajemného roku s písničkami. Nápovědami, vašimi typy a vašimi vzpomínkami. Hledání tajemného roku s písničkami. Nápovědami, vašimi typy a vašimi vzpomínkami. A na ty typy a tajemného roku s písničkami. Nápovědami, vašimi typy a vašimi vzpomínkami a na ty typy a vzpomínky opičkami nápovědami vašimi typy a vašimi vzpomínkami a na ty typy a vzpomínky opět čekáme na nápovědami vašimi typy a vašimi vzpomínkami a na ty typy a vzpomínky opět čekáme na telefonním čísle 800 typy a vašimi vzpomínkami a na ty typy a vzpomínky opět čekáme na telefonním čísle 800 109 109 vzpomínkami a na ty typy a vzpomínky opět čekáme na telefonním čísle 800 109 109 kam můžete a na ty typy a vzpomínky opět čekáme na telefonním čísle 800 109 109 kama můžete volat, můžete vzpomínky opět čekáme na telefonním čísle 800 109 109 kama můžete volat, můžete i psát, čekáme na telefonním čísle 800 109 109 kama můžete volat, můžete i psát, a to na 6300 osmním čísle 800 109 109 kama můžete volat, můžete i psát, a to na 6318 109 109 kama můžete volat, můžete i psát, a to na 6318 109 kama můžete volat, můžete i psát, a to na 6318 nebo do komentářů můžete volat, můžete i psát, a to na 6318 118 nebo do komentářů na našem Facebooku, můžete i psát, a to na 6318 118 nebo do komentářů na našem Facebooku. No a tajemný rok právě 6318 118 nebo do komentářů na našem Facebooku. No a tajemný rok právě začíná. 1818 nebo do komentářů na našem Facebooku. No a tajemný rok právě začíná. Nebo do komentářů na našem Facebooku. No a tajemný rok právě začíná.
2: Tajemný rok.
1: Komentářů na našem Facebooku. No a tajemný rok právě začíná.
2: Tajemný rok.
1: Facebooku. No a tajemný rok právě začíná.
2: Tajemný rok.
0: Rádio Blaník.
1: No a tajemný rok právě začíná.
2: Tajemný rok.
0: Rádio Blaník.
1: Začíná.

Hezké ráno u Rádio Blaník. Hezké ráno u zpráv vás vítám. Rádio Blaník. Hezké ráno u zpráv vás vítá Monika Holubová. Blaník. Hezké ráno u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hezké ráno u zpráv vás vítá Monika Holubová. S pondělkem se naplno Hezké ráno u zpráv vás vítá Monika Holubová. S pondělkem se naplno rozbíhají povolební vyjednávání. Ráno u zpráv vás vítá Monika Holubová. S pondělkem se naplno rozbíhají povolební vyjednávání. Přesto vítá Monika Holubová. S pondělkem se naplno rozbíhají povolební vyjednávání. Přesto se najdou města a obce. S pondělkem se naplno rozbíhají povolební vyjednávání. Přesto se najdou celkem se naplno rozbíhají povolební vyjednávání. Přesto se najdou města a obce, kde už mají jasno, kdo a jak rozbíhají povolební vyjednávání. Přesto se najdou města a obce, kde už mají jasno, kdo a jak je povolební vyjednávání. Přesto se najdou města a obce, kde už mají jasno, kdo a jak je po následující čtávání. Přesto se najdou města a obce, kde už mají jasno, kdo a jak je po následující 4 roky povede. Se najdou města a obce, kde už mají jasno, kdo a jak je po následující 4 roky povede. A právě ta obce, kde už mají jasno, kdo a jak je po následující 4 roky povede. A právě povolební vyjednávání mají jasno, kdo a jak je po následující 4 roky povede. A právě povolební vyjednávání také nakonec kdo a jak je po následující 4 roky povede. A právě povolební vyjednávání také nakonec rozhodne o faktických 4 roky povede. A právě povolební vyjednávání také nakonec rozhodne o faktických vítězích 4 roky povede. A právě povolební vyjednávání také nakonec rozhodne o fakt. A právě povolební vyjednávání

0: tajemný rok.
1: Našli jste rok?
0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok?
0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Voledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 100 rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 100
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
1: Rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na
1: života.
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603.
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118
0: 109 109.
2: Pište na 603 118
0: 109.
2: Pište na 603 118 118. Pište na 603 118 118. Pište na 603 118 118. 3 118 118 118 118 118 118

0: Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den. Dobrý ráno a tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den. Jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Zdravím, Karel.
0: Tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Zdravím, Karel.
0: Karla, je to vaše. Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Zdravím, Karel.
0: Karla, je to vaše. Jaký má Tajemný rok, dobrý den.
1: Zdravím, Karel.
0: Karla, je to vaše. Jaký máte tip? Dobrý den.
1: Zdravím, Karel.
0: Karla, je to vaše. Jaký máte tip?
1: No, podle... Zdravím, Karel.
0: Karla, je to vaše. Jaký máte tip?
1: No, Karel.
0: Karla, je to vaše. Jaký máte tip?
1: No, podle Činasky, teďka to hrajou. To...
0: Karla, je to vaše. Jaký máte tip?
1: No, podle Činasky, teďka to hrajou. To...
0: Ano. Ty... Jaký máte tip?
1: No, podle Činasky, teďka to hrajou. To...
0: Ano.
1: Typuju, to je tak 10 let. No, podle Činasky, teďka to hrajou. To...
0: Ano.
1: Typuju, to je tak 10 let starý. Podle Činasky, teďka to hrajou. To...
0: Ano.
1: Typuju, to je tak 10 let starý 11, takže dáme 2. Teďka to hrajou. To...
0: Ano.
1: Typuju, to je tak 10 let starý 11, takže dáme 2015.
0: To... Ano.
1: Typuju, to je tak 10 let starý 11, takže dáme 2015 rok. Typuju, to je tak 10 let starý 11, takže dáme 2015 rok. To je tak 10 let starý 11, takže dáme 2015 rok.
0: A se nějakým velkým...
1: Starý 11, takže dáme 2015 rok.
0: A se nějakým velkým...
1: Takže dáme 2015 rok.
0: A se nějakým velkým fanouškem Činasky?
1: 2015 rok.
0: A se nějakým velkým fanouškem Činasky?
1: Ani úplně ne. 15 rok.
0: A se nějakým velkým fanouškem Činasky?
1: Ani úplně ne.
0: Prostě vám to... A se nějakým velkým fanouškem Činasky?
1: Ani úplně ne.
0: Prostě vám to tak jako... Nějakým velkým fanouškem Činasky?
1: Ani úplně ne.
0: Prostě vám tím fanouškem Činasky?
1: Ani úplně ne.
0: Prostě vám to tak jako... Připadá, že by to... Činasky?
1: Ani úplně ne.
0: Prostě vám to tak jako... Připadá, že by to mohl být tenhle ten rok?
1: Ani úplně ne.
0: Prostě vám to tak jako připadá, že by to mohl být tenhle ten rok.
1: Přesně tak, jak ten.
0: Prostě vám to tak jako připadá, že by to mohl být tenhle ten rok.
1: Přesně tak, jak ten čas letí.
0: Prostě vám to tak jako připadá, že by to mohl být tenhle ten rok.
1: Přesně tak, jak ten čas letí, tak to tak typu.
0: A jako připadá, že by to mohl být tenhle ten rok.
1: Přesně tak, jak ten čas letí, tak to tak typu.
0: A byl ten, že by to mohl být tenhle ten rok.
1: Přesně tak, jak ten čas letí, tak to tak typu.
0: A byl ten rok nějak přelomový tenhle ten rok.
1: Přesně tak, jak ten čas letí, tak to tak typu.
0: A byl ten rok nějak přelomový pro vás?
1: No tak, jak ten čas letí, tak to tak typu.
0: A byl ten rok nějak přelomový pro vás?
1: No už je to hrozně, jak to tak typu.
0: A byl ten rok nějak přelomový pro vás?
1: No už je to hrozně dávno, tak.
0: A byl ten rok nějak přelomový pro vás?
1: No už je to hrozně dávno, takže...
0: Rok nějak přelomový pro vás?
1: No už je to hrozně dávno, takže... 2014 jsem narodil...
0: Přelomový pro vás?
1: No už je to hrozně dávno, takže... 2014... No, už je to hrozně dávno, takže s 2014 se mě narodila druhá dcera, takže...
0: No,
1: no, už je to hrozně dávno, takže s 2014 se mě narodila druhá dcera, takže...
0: No,
1: hrozně dávno, takže s 2014 se mě narodila druhá dcera, takže...
0: No,
1: asi krásná radost roční, že s 2014 se mě narodila druhá dcera, takže...
0: No,
1: asi krásná radost roční dcera. 2014 se mě narodila druhá dcera, takže...
0: No,
1: asi krásná radost roční dcera.
0: Moc vám děkuji.
1: Druhá dcera, takže
0: no,
1: asi krásná radost roční dcera.
0: Moc vám děkuji. Mějte se krásně, Karle.
1: No, asi krásná radost roční dcera.
0: Moc vám děkuji. Mějte se krásně, Karle. Naslyšenou.
1: Asi krásná radost roční dcera.
0: Moc vám děkuji. Mějte se krásně, Karle. Naslyšenou.
1: Naschle. Krásná radost roční dcera.
0: Moc vám děkuji. Mějte se krásně, Karle. Naslyšenou.
1: Naschle. Roční dcera.
0: Moc vám děkuji. Mějte se krásně, Karle. Naslyšenou.
1: Naschle.
0: Pojďme na Moc vám děkuju, mějte se krásně, Karle, naslyšenou.
1: Naschle.
0: Pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba...
0: Děkuju, mějte se krásně, Karle, naslyšenou.
1: Naschle.
0: Pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Blanka...
0: Se krásně, Karle, naslyšenou.
1: Naschle.
0: Pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Blanka...
0: Naslyšenou.
1: Naschle.
0: Pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Blanka... Dobrý den, Blaňšci, dneska hádám...
1: Naschle.
0: Pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Blanka, dobrý den Blaňšci, dneska hádám rok.
0: Pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Blanka, dobrý den Blaňšci, dneska hádám rok 2014.
0: Aha.
2: Napsala nám třeba Blanka, dobrý den Blaňšci, dneska hádám rok 2014.
0: Aha, dobře.
2: Blanka, dobrý den Blaňšci, dneska hádám rok 2014.
0: Aha, dobře.
2: Potom přidám den Blaňšci, dneska hádám rok 2014.
0: Aha, dobře.

0: Potom přidám Marii z Kahádám rok 2014.
1: Aha, dobře.
0: Potom přidám Marii z Přepych v novém týdnu opět 2014.
1: Aha, dobře.
0: Potom přidám Marii z Přepych v novém týdnu opět zdravím všechny na...
1: Aha, dobře.
0: Potom přidám Marii z Přepych v novém týdnu opět zdravím všechny na Blaník, typu je tajemný.
1: Dobře.
0: Potom přidám Marii z Přepych v novém týdnu opět zdravím všechny na Blaník, typu je tajemný rok podle písně. Potom přidám Marii z Přepych v novém týdnu opět zdravím všechny na Blaník, typu je tajemný rok podle písniček a ukázky z filmu. Z Přepych v novém týdnu opět zdravím všechny na Blaník, typu je tajemný rok podle písniček a ukázky z filmu. V novém týdnu opět zdravím všechny na Blaník, typu je tajemný rok podle písniček a ukázky z filmu. Si myslím, že jde o rok. Opět zdravím všechny na Blaník, typu je tajemný rok podle písniček a ukázky z filmu. Si myslím, že jde o rok. Na Blaník, typu je tajemný rok podle písniček a ukázky z filmu, si myslím, že jde o rok 2014 a tehdy už je tajemný rok podle písniček a ukázky z filmu, si myslím, že jde o rok 2014 a tehdy už jsem byla rok podle písniček a ukázky z filmu, si myslím, že jde o rok 2014 a tehdy už jsem byla rok v důchodu. Písniček a ukázky z filmu, si myslím, že jde o rok 2014 a tehdy už jsem byla rok v důchodu. Filmu, si myslím, že jde o rok 2014 a tehdy už jsem byla rok v důchodu.
1: Díky, díky.
0: A typovat rok 2014 a tehdy už jsem byla rok v důchodu.
1: Díky, díky.
0: A typovat můžete 14 a tehdy už jsem byla rok v důchodu.
1: Díky, díky.
0: A typovat můžete jako každý den a tehdy už jsem byla rok v důchodu.
1: Díky, díky.
0: A typovat můžete jako každý den i na našem Facebooku. Byla rok v důchodu.
1: Díky, díky.
0: A typovat můžete jako každý den i na našem Facebooku a...
1: Díky, díky.
0: A typovat můžete jako každý den i na našem Facebooku a tady typuje Alenka taky rok.
1: Díky.
0: A typovat můžete jako každý den i na našem Facebooku a tady typuje Alenka taky rok 2004. Můžete jako každý den i na našem Facebooku a tady typuje Alenka taky rok 2014.
1: Tak.
0: Každý den i na našem Facebooku a tady typuje Alenka taky rok 2014.
1: Takže třikrát.
0: Facebooku a tady typuje Alenka taky rok 2014.
1: Takže třikrát 2000.
0: A tady typuje Alenka taky rok 2014.
1: Takže třikrát 2014.
0: Alenka taky rok 2014.
1: Takže třikrát 2014, jednou rok 2015.
0: Rok 2014.
1: Takže třikrát 2014, jednou rok 2015.
0: 14.
1: Takže třikrát 2014, jednou rok 2015. Pojďme na tu první slovní. Takže třikrát 2014, jednou rok 2015. Pojďme na tu první slovní nápovědu. Tak krát 2014, jednou rok 2015. Pojďme na tu první slovní nápovědu. Tak k té ukázce hudební z jednou rok 2015. Pojďme na tu první slovní nápovědu. Tak k té ukázce hudební 15. Pojďme na tu první slovní nápovědu. Tak k té ukázce hudební, kterou jsem pojďme na tu první slovní nápovědu. Tak k té ukázce hudební, kterou jsem pouštěl před 9. hodinou, která se pojí slovní nápovědu. Tak k té ukázce hudební, kterou jsem pouštěl před 9. hodinou, která se pojí k dnešnímu povědu. Tak k té ukázce hudební, kterou jsem pouštěl před 9. hodinou, která se pojí k dnešnímu té ukázce hudební, kterou jsem pouštěl před 9. hodinou, která se pojí k dnešnímu k dnešní první nápovědě, kterou jsem pouštěl před 9. hodinou, která se pojí k dnešnímu k dnešní první nápovědě. A to je před 9. hodinou, která se pojí k dnešnímu k dnešní první nápovědě. A to je film, této hodinou, která se pojí k dnešnímu k dnešní první nápovědě. A to je film, který měl premiéru 6. k dnešní první nápovědě. A to je film, který měl premiéru 6. března tajemné první nápovědě. A to je film, který měl premiéru 6. března tajemného roku. Film, který se dostal i do vědě. A to je film, který měl premiéru 6. března tajemného roku. Film, který se dostal i do film, který měl premiéru 6. března tajemného roku. Film, který se dostal i do širšího výběru na premiéru 6. března tajemného roku. Film, který se dostal i do širšího výběru na evropské filmové března tajemného roku. Film, který se dostal i do širšího výběru na evropské filmové ceny, byl taky vybrán českou film, který se dostal i do širšího výběru na evropské filmové ceny, byl taky vybrán českou filmovou a televizní i do širšího výběru na evropské filmové ceny, byl taky vybrán českou filmovou a televizní širšího výběru na evropské filmové ceny, byl taky vybrán českou filmovou a televizní akademii jako kandidát na výběru na evropské filmové ceny, byl taky vybrán českou filmovou a televizní akademii jako kandidát na Oscara filmové ceny, byl taky vybrán českou filmovou a televizní akademii jako kandidát na Oscara, ale nakonec nebyl taky vybrán českou filmovou a televizní akademii jako kandidát na Oscara, ale nakonec nebyl nominovaný a na českou filmovou a televizní akademii jako kandidát na Oscara, ale nakonec nebyl nominovaný a na cenách Český lev získal televizní akademii jako kandidát na Oscara, ale nakonec nebyl nominovaný a na cenách Český lev jako kandidát na Oscara, ale nakonec nebyl nominovaný a na cenách Český lev získal nejvíce nominací Oscara, ale nakonec nebyl nominovaný a na cenách Český lev získal nejvíce

0: nominací, 15 nebyl nominovaný a na cenách Český lev získal nejvíce nominací, 15, ale nakonec
1: Co to má znamenat? Vrať se na dráhu. Nemůžu.
0: A ten film, o kterém je řeč?
2: Vešti kolena.
1: Co to má znamenat?
3: Vrať se na dráhu.
1: Nemůžu.
0: A ten film, o kterém je řeč?
1: Co to má znamenat?
3: Vrať se na dráhu.
1: Nemůžu.
0: A ten film, o kterém je řeč? Natočila režisérka.
3: Vrať se na dráhu.
1: Nemůžu.
0: A ten film, o kterém je řeč? Natočila režisérka Andrea.
3: Dráhu.
1: Nemůžu.
0: A ten film, o kterém je řeč? Natočila režisérka Andrea Sedláčková.
1: Nemůžu.
0: A ten film, o kterém je řeč? Natočila režisérka Andrea Sedláčková. A měl premiéru. 6. března. Natočila režisérka Andrea Sedláčková a měl premiéru. 6. března a jmenuje se Fair Play.
1: Není u toho ani žádnej ten
0: Měl premiéru. 6. března a jmenuje se Fair Play.
1: Není u toho ani žádnej
0: 6. března a jmenuje se Fair Play.
1: Není u toho ani žádnej ten papírek.
4: Prý to přikrmuje svaly.
0: 6. března a jmenuje se Fair Play.
1: Není u toho ani žádnej ten papírek.
4: Prý to přikrmuje svaly.
0: Jmenuje se Fair Play.
1: Není u toho ani žádnej ten papírek.
4: Prý to přikrmuje svaly. Prý to něco jako silný
0: Fair Play.
1: Není u toho ani žádnej ten papírek.
4: Prý to přikrmuje svaly. Prý to něco jako silnější Bčko.
1: Není u toho ani žádnej ten papírek.
4: Prý to přikrmuje svaly. Prý to něco jako silnější Bčko.
0: Pamatuje.
1: Žádnej ten papírek.
4: Prý to přikrmuje svaly. Prý to něco jako silnější Bčko.
0: Pamatujete.
4: Prý to přikrmuje svaly. Prý to něco jako silnější Bčko.
0: Pamatujete.
5: Trochu jsem se informoval.
4: Svaly. Prý to něco jako silnější Bčko.
0: Pamatujete.
5: Trochu jsem se informoval na vaši dceru.
4: To jako silnější Bčko.
0: Pamatujete?
5: Trochu jsem se informoval na vaši dceru. Docela slušně odmaturoval.
4: Šíbečko.
0: Pamatujete?
5: Trochu jsem se informoval na vaši dceru. Docela slušně.
0: Pamatujete?
5: Trochu jsem se informoval na vaši dceru. Docela slušně odmaturovala, ale na vysokou školu.
0: Pamatujete?
5: Trochu jsem se informoval na vaši dceru. Docela slušně odmaturovala, ale na vysokou školu. Jsem se informoval na vaši dceru. Docela slušně odmaturovala, ale na vysokou školu ji nevzali. Podívejte se na to. Na vaši dceru. Docela slušně odmaturovala, ale na vysokou školu ji nevzali. Podívejte se na to rozumně a podepište se. Docela slušně odmaturovala, ale na vysokou školu ji nevzali. Podívejte se na to rozumně a podepište s námi tu spolupráci. Odmaturovala, ale na vysokou školu ji nevzali. Podívejte se na to rozumně a podepište s námi tu spolupráci. Ale na vysokou školu ji nevzali. Podívejte se na to rozumně a podepište s námi tu spolupráci.
0: Judith Bardoša
5: ani nevzali. Podívejte se na to rozumně a podepište s námi tu spolupráci.
0: Judith Bardoša Aňa Geislerová si zahraje.
5: Podívejte se na to rozumně a podepište s námi tu spolupráci.
0: Judith Bardoša Aňa Geislerová si zahráli v hlavní
5: rozumně a podepište s námi tu spolupráci.
0: Judith Bardoša Aňa Geislerová si zahráli v hlavních rolích filmu
5: s námi tu spolupráci.
0: Judith Bardoša Aňa Geislerová si zahráli v hlavních rolích filmu.

0: Tajemný rok.
1: A jedna z hudebních
2: rok Rádia Blaník.
0: Tajemný rok.
1: A jedna z hudebních
2: Rádia Blaník.
0: Tajemný rok.
1: A jedna z hudebních připomínek tajemného roku
2: Blaník.
0: Tajemný rok.
1: A jedna z hudebních připomínek tajemného roku
0: Tajemný rok.
1: A jedna z hudebních připomínek tajemného roku
0: Tajemný rok.
1: A jedna z hudebních připomínek tajemného roku ta první nebo o tu první se A jedna z hudebních připomínek tajemného roku ta první nebo o tu první se postarali. Postarali Činasky. Připomínek tajemného roku ta první nebo o tu první se postarali. Postarali Činasky. Tajemného roku ta první nebo o tu první se postarali. Postarali Činasky. První nebo o tu první se postarali. Postarali Činasky s názvem Každý ráno a tady jsou vaše první. Tu první se postarali. Postarali Činasky s názvem Každý ráno a tady jsou vaše první tipy. Postarali Činasky s názvem Každý ráno a tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník. Postarali Činasky s názvem Každý ráno a tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník. Petr Slíva. Tajemný rok. Dobrý. S názvem Každý ráno a tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník.

0: Tajemný rok rádia Blaze. Tajemný rok rádia Blaze. Tajemný rok rádia Blaze.
1: Hodina.
0: Tajemný rok rádia Blaze. Tajemný rok rádia Blaze.
1: Hodina písniček z jednoho roku.
0: Tajemný rok rádia Blaze.
1: Hodina písniček z jednoho roku.
0: Tajemný rok rádia Blaze.
1: Hodina písniček z jednoho roku.
0: Tajemný.
1: Hodina písniček z jednoho roku.
0: Tajemný rok.
1: Písniček z jednoho roku.
0: Tajemný rok.
1: Ček z jednoho roku.
0: Tajemný rok.
2: Party girls
1: do roku.
0: Tajemný rok.
2: Party girls don't get hurt.
0: Tajemný rok.
2: Party girls don't get hurt, can't feel anything.

0: dnešního tajemného roku. Co jste, dobře, tak snad nám to sedne do jednoho roku nebo do dnešního tajemného roku. Co jste dělali? Nám to sedne do jednoho roku nebo do dnešního tajemného roku. Co jste dělal tajemného roku? Co jste dělal vy v tom roce, který typujete?
1: Já jsem tehdy měl na krásné dovolené, jsme byli na Filipinách.
0: Dělal vy v tom roce, který typujete?
1: Já jsem tehdy měl na krásné dovolené, jsme byli na Filipinách.
0: Který typujete?
1: Já jsem tehdy měl na krásné dovolené, jsme byli na Filipinách.
0: Na Filipinách. No tak to vám.
1: Já jsem tehdy měl na krásné dovolené, jsme byli na Filipinách.
0: Na Filipinách, no tak to vám závidím teda.
1: Na krásné dovolené, jsme byli na Filipinách.
0: Na Filipinách, no tak to vám závidím.
1: Dovolené, jsme byli na Filipinách.
0: Na Filipinách, no tak to vám závidím teda. Ve vzpomínek, co?
1: Na Filipinách.
0: Na Filipinách, no tak to vám závidím teda. Ve vzpomínek, co? Na Filipinách, no tak to vám závidím teda. Ve vzpomínek, co?
1: No ježiš.
0: Na Filipinách, no tak to vám závidím teda. Ve vzpomínek, co?
1: No ježiš.
0: To vám závidím teda. Ve vzpomínek, co?
1: No ježiš.
0: Mějte se krásně, naschled. Teda. Ve vzpomínek, co?
1: No ježiš.
0: Mějte se krásně, naschledanou. Ve vzpomínek, co?
1: No ježiš.
0: Mějte se krásně, naschledanou.
1: No ježiš.
0: Mějte se krásně, naschledanou.
1: Taky zdravím.
0: Tak máme.
1: No ježiš.
0: Mějte se krásně, naschledanou.
1: Taky zdravím.
0: Tak máme další telefonický tip. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Taky zdravím.
0: Tak máme další telefonický tip a teď už ty psané. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Taky zdravím.
0: Tak máme další telefonický tip a teď už ty psané.
2: Napsal.
1: Taky zdravím.
0: Tak máme další telefonický tip a teď už ty psané.
2: Napsal nám třeba Michal.
0: Tak máme další telefonický tip a teď už ty psané.
2: Napsal nám třeba Michal, dobrý den, myslím si, že...
0: Další telefonický tip a teď už ty psané.
2: Napsal nám třeba Michal, dobrý den, myslím si, že je to rok...
0: Telefonický tip a teď už ty psané.
2: Napsal nám třeba Michal, dobrý den, myslím si, že je to rok 2014.
0: Teď už ty psané.
2: Napsal nám třeba Michal, dobrý den, myslím si, že je to rok 2014.
0: Dobře.
2: Napsal nám třeba Michal, dobrý den, myslím si, že je to rok 2014.
0: Dobře.
2: Typovat třeba Michal, dobrý den, myslím si, že je to rok 2014.
0: Dobře.
2: Typovat můžete, dobrý den, myslím si, že je to rok 2014.
0: Dobře.
2: Typovat můžete i na našem Instagramu a myslím si, že je to rok 2014.
0: Dobře.
2: Typovat můžete i na našem Instagramu a tady napsala 2014.
0: Dobře.
2: Typovat můžete i na našem Instagramu a 14.
0: Dobře.
2: Typovat můžete i na našem Instagramu a tady napsala třeba Kateřina a ta typuje rok. Typovat můžete i na našem Instagramu a tady napsala třeba Kateřina a ta typuje rok 2007. I na našem Instagramu a tady napsala třeba Kateřina a ta typuje rok 2017.
0: Uh-huh.
2: Typuje rok 2017.
0: Uh-huh. Píšu.
2: No a mrkneme ještě na Facebook, i tady typuje 2017.
0: Uh-huh. Píšu.
2: No a mrkneme ještě na Facebook, i tady typujete a třeba Edita přidává čárku.
0: Uh-huh. Píšu.
2: No a mrkneme ještě na Facebook, i tady typujete a třeba Edita přidává čárku k roku 2017. No a mrkneme ještě na Facebook, i tady typujete a třeba Edita přidává čárku k roku 2014. Mrkneme ještě na Facebook, i tady typujete a třeba Edita přidává čárku k roku 2014. Na Facebook, i tady typujete a třeba Edita přidává čárku k roku 2014.
0: Tak já udělám tak.
2: Typujete a třeba Edita přidává čárku k roku 2014.
0: Tak já udělám taky čárku. A co vy? Jaký rok?
2: Přidává čárku k roku 2014.
0: Tak já udělám taky čárku. A co vy?
2: Čárku k roku 2014.
0: Tak já udělám taky čárku. A co vy? Jaký rok typujete?
2: 2014.
0: Tak já udělám taky čárku. A co vy? Jaký rok typujete? Já vám taky udělám čárku. Tak já udělám taky čárku. A co vy? Jaký rok typujete? Já vám taky udělám čárku. Když nám zavolám taky čárku. A co vy? Jaký rok typujete? Já vám taky udělám čárku. Když nám zavoláte na 800. Jaký rok typujete? Já vám taky udělám čárku. Když nám zavoláte na 800 109 109 a nebo napíšete naše. Já vám taky udělám čárku. Když nám zavoláte na 800 109 109 a nebo napíšete naše. Udělám čárku. Když nám zavoláte na 800 109 109 a nebo napíšete na 603 118. Když nám zavoláte na 800 109 109 a nebo napíšete na 603 118 118 na 800 109 109 a nebo napíšete na 603 118 118 a tady je další 109 109 a nebo napíšete na 603 118 118 a tady je další hudební věd a nebo napíšete na 603 118 118 a tady je další hudební nápověda jeleni na 603 118 118 a tady je další hudební nápověda jeleni a 118 118 a tady je další hudební nápověda jeleni a Magdalena 118 a tady je další hudební nápověda jeleni a Magdalena. Tady je další hudební nápověda jeleni a Magdalena. Hudební nápověda jeleni.

0: Australská... Australská spievačka si... Australská spievačka si a... Australská spievačka si a...
1: Rádio Blaník.
0: Australská spievačka si a... Australská spievačka si a...
1: Rádio Blaník.
0: Australská spievačka si a...
1: Rádio Blaník. Tajemný rok.
0: Další připomínka si a...
1: Rádio Blaník. Tajemný rok.
0: Další
1: Rádio Blaník. Tajemný rok.
0: Další připomínka.
1: Rádio Blaník. Tajemný rok.
0: Další připomínka tajemného roku. Ten už jsme si připomněli kromě...
1: Tajemný rok.
0: Další připomínka tajemného roku. Ten už jsme si připomněli kromě písniček taky film. Další připomínka tajemného roku. Ten už jsme si připomněli kromě písniček taky filmem. Další připomínka tajemného roku. Ten už jsme si připomněli kromě písniček taky filmem. Filmem Farplay Andrej Sedláčkového roku. Ten už jsme si připomněli kromě písniček taky filmem. Filmem Farplay Andrej Sedláčkové, kterým jsme si připomněli kromě písniček taky filmem. Filmem Farplay Andrej Sedláčkové, který měl premiéru. Kromě písniček taky filmem. Filmem Farplay Andrej Sedláčkové, který měl premiéru 6. března tajemným filmem Farplay Andrej Sedláčkové, který měl premiéru 6. března tajemného roku. A tady jsou další filmem Farplay Andrej Sedláčkové, který měl premiéru 6. března tajemného roku. A tady jsou Andrej Sedláčkové, který měl premiéru 6. března tajemného roku. A tady jsou další typkové, který měl premiéru 6. března tajemného roku. A tady jsou další typy. Rádio Blaník Petr Slíva tajemný měl premiéru 6. března tajemného roku. A tady jsou další typy. Rádio Blaník Petr Slíva tajemný rok do března tajemného roku. A tady jsou další typy. Rádio Blaník Petr Slíva tajemný rok. Dobrý den.
2: Zdravím.
0: Tajemného roku. A tady jsou další typy. Rádio Blaník Petr Slíva tajemný rok. Dobrý den.
2: Zdravím, Tanírka.
0: Tady jsou další typy. Rádio Blaník Petr Slíva tajemný rok. Dobrý den.
2: Zdravím, Tanírka, prostě jo. Dlouho jsme si...
0: Rádio Blaník Petr Slíva tajemný rok. Dobrý den.
2: Zdravím, Tanírka, prostě jo. Dlouho jsme si...
0: Blaník Petr Slíva tajemný rok. Dobrý den.
2: Zdravím, Tanírka, prostě jo. Dlouho jsme si neslyšeli.
0: Je to tak, Jirko. Tajemný rok. Dobrý den.
2: Zdravím, Tanírka, prostě jo. Dlouho jsme si neslyšeli.
0: Je to tak, Jirko, je to vaše, povídej. Ten.
2: Zdravím, Tanírka, prostě jo. Dlouho jsme si neslyšeli.
0: Je to tak, Jirko, je to vaše, povídejte.
2: Zdravím, Tanírka, prostě jo. Dlouho jsme si neslyšeli.
0: Je to tak, Jirko, je to vaše, povídejte.
2: Prostě jo. Dlouho jsme si neslyšeli.
0: Je to tak, Jirko, je to vaše, povídejte.
2: Myslím, že to 2014 po těch čínských neslyšeli.
0: Je to tak, Jirko, je to vaše, povídejte.
2: Myslím, že to 2014 po těch čínských.
0: Je to tak, Jirko, je to vaše, povídejte.
2: Myslím, že to 2014 po těch čínských a tehdy bylo místo
0: si. Jirko, je to vaše, povídejte.
2: Myslím, že to 2014 po těch čínských a tehdy bylo mistrovství světa v Brazílii ve fotbale.
0: Povídejte.
2: Myslím, že to 2014 po těch čínských a tehdy bylo mistrovství světa v Brazílii ve fotbale.
0: No.
2: 2014 po těch čínských a tehdy bylo mistrovství světa v Brazílii ve fotbale.
0: No dobře, tak snad na...
2: Po těch čínských a tehdy bylo mistrovství světa v Brazílii ve fotbale.
0: No dobře, tak snad nám...
2: A tehdy bylo mistrovství světa v Brazílii ve fotbale.
0: No dobře, tak snad nám to sedne do...
2: Mistrovství světa v Brazílii ve fotbale.
0: No dobře, tak snad nám to sedne do jednoho...
2: Brazílii ve fotbale.
0: No dobře, tak snad nám to sedne do jednoho roku nebo do dnešního... No dobře, tak snad nám to sedne do jednoho roku nebo do...

0: Na rádiu Blaník.
1: Hledáme opět tajný
2: rok a Petr Slíva.
0: Na rádiu Blaník.
1: Hledáme opět tajemný rok.
2: Petr Slíva.
0: Na rádiu Blaník.
1: Hledáme opět tajemný rok, rok ve kterém...
0: Na rádiu Blaník.
1: Hledáme opět tajemný rok, rok ve kterém jste třeba poprvé...
0: Rádiu Blaník.
1: Hledáme opět tajemný rok, rok ve kterém jste třeba poprvé mohli vidět... Hledáme opět tajemný rok, rok ve kterém jste třeba poprvé mohli vidět skvělý film Andrej Sedláčkovi. Tajemný rok, rok ve kterém jste třeba poprvé mohli vidět skvělý film Andrej Sedláčkovi, alespoň za mě skvělý film. Rok ve kterém jste třeba poprvé mohli vidět skvělý film Andrej Sedláčkovi, alespoň za mě skvělý film Andrej Sedláčkovi. Kterém jste třeba poprvé mohli vidět skvělý film Andrej Sedláčkovi, alespoň za mě skvělý film Andrej Sedláčkovi. Skvělý film Andrej Sedláčkovi s názvem Fairplay a tady jsou vaše další tipy. Pojďme na SMS Sedláčkovi s názvem Fairplay a tady jsou vaše další tipy, pojďme na SMSky.
3: Napsal nám třeba Martin, ten typuje rok 2000.
1: S názvem Fairplay a tady jsou vaše další tipy, pojďme na SMSky.
3: Napsal nám třeba Martin, ten typuje rok 2000.
1: A tady jsou vaše další tipy, pojďme na SMSky.
3: Napsal nám třeba Martin, ten typuje rok 2000.
1: Vaše další tipy, pojďme na SMSky.
3: Napsal nám třeba Martin, ten typuje rok 2017 a napsal k tomu, to je rok kdy...
1: SMSky.
3: Napsal nám třeba Martin, ten typuje rok 2017 a napsal k tomu, to je rok, kdy jsem se ženil. Napsal nám třeba Martin, ten typuje rok 2017 a napsal k tomu, to je rok, kdy jsem se ženil.
1: Tak to je podruhé.
3: Typuje rok 2017 a napsal k tomu, to je rok, kdy jsem se ženil.
1: Tak to je podruhé.
3: 2017 a napsal k tomu, to je rok, kdy jsem se ženil.
1: Tak to je podruhé, co někdo typuje 2017.
3: A napsal k tomu, to je rok, kdy jsem se ženil.
1: Tak to je podruhé, co někdo typuje 2017. Díky.
3: To je rok, kdy jsem se ženil.
1: Tak to je podruhé, co někdo typuje 2017. Díky.
3: Přidám typ od Jitky Schodova a Hodinil.
1: Tak to je podruhé, co někdo typuje 2017. Díky.
3: Přidám typ od Jitky Schodova a Hublaníčku.
1: Podruhé, co někdo typuje 2017. Díky.
3: Přidám typ od Jitky Schodova a Hublaníčku, hledaným rokem je 2000.
1: Někdo typuje 2017, díky.
3: Přidám typ od Jitky Schodova a Hublaníčku, hledaným rokem je
1: 2017, díky.
3: Přidám typ od Jitky Schodova a Hublaníčku, hledaným rokem je 2014. V tomto roce se přidám typ od Jitky Schodova a Hublaníčku, hledaným rokem je 2014. V tomto roce se nám narodila první vnučka Schodova a Hublaníčku, hledaným rokem je 2014. V tomto roce se nám narodila první vnučka Anička Hublaníčku, hledaným rokem je 2014. V tomto roce se nám narodila první vnučka Anička a dělá nám rokem je 2014. V tomto roce se nám narodila první vnučka Anička a dělá nám pořád 14. V tomto roce se nám narodila první vnučka Anička a dělá nám pořád jen radost.
1: Děkujeme.
3: V tomto roce se nám narodila první vnučka Anička a dělá nám pořád jen radost.
1: Děkujeme, gratulujeme.
3: Nám narodila první vnučka Anička a dělá nám pořád jen radost.
1: Děkujeme, gratulujeme.
3: A potom přidám ještě typ vnučka Anička a dělá nám pořád jen radost.
1: Děkujeme, gratulujeme.
3: A potom přidám ještě typ od Verči, dočka a dělá nám pořád jen radost.
1: Děkujeme, gratulujeme.
3: A potom přidám ještě typ od Verči, dobré dopoledne, pořád jen radost.
1: Děkujeme, gratulujeme.
3: A potom přidám ještě typ od Verči, dobré dopoledne.
1: Děkujeme, gratulujeme.
3: A potom přidám ještě typ od Verči, dobré dopoledne podle Magdalény od skupiny.
1: Gratulujeme.
3: A potom přidám ještě typ od Verči, dobré dopoledne podle Magdalény od skupiny Jelenci, myslím, že jde. A potom přidám ještě typ od Verči, dobré dopoledne podle Magdalény od skupiny Jelenci, myslím, že jde o rok 2004. Typ od Verči, dobré dopoledne podle Magdalény od skupiny Jelenci, myslím, že jde o rok 2004. Dobré dopoledne podle Magdalény od skupiny Jelenci, myslím, že jde o rok 2014.
1: Tak, 14.
3: Magdalény od skupiny Jelenci, myslím, že jde o rok 2014.
1: Tak, 14.
3: Skupiny Jelenci, myslím, že jde o rok 2014.
1: Tak, 14.
3: U 14. Že jde o rok 2014.
1: Tak, 14. U 14 mám zatím nejvíce čárek. 14. U 14 mám zatím nejvíce čárek a pro koho byste hlasovali vy? Nenechávejte. U 14 mám zatím nejvíce čárek a pro koho byste hlasovali vy? Nenechávejte si to pro sebe. Mám zatím nejvíce čárek a pro koho byste hlasovali vy? Nenechávejte si to pro sebe. Brnkněte na 800 čárek a pro koho byste hlasovali vy? Nenechávejte si to pro sebe. Brnkněte na 800 100 pro koho byste hlasovali vy? Nenechávejte si to pro sebe. Brnkněte na 800 109 109 napište hlasovali vy? Nenechávejte si to pro sebe. Brnkněte na 800 109 109 napište. Nenechávejte si to pro sebe. Brnkněte na 800 109 109 napište. Na 600 300 dejte si to pro sebe. Brnkněte na 800 109 109 napište. Na 600 318 118 anebo do brnkněte na 800 109 109 napište. Na 600 318 118 anebo do komentářů 109 napište. Na 600 318 118 anebo do komentářů na Facebooku, na Instagramu. Je to jen pište. Na 600 318 118 anebo do komentářů na Facebooku, na Instagramu. Je to jenom na vás a další 318 118 anebo do komentářů na Facebooku, na Instagramu. Je to jenom na vás a další nápověda tady 18 anebo do komentářů na Facebooku, na Instagramu.

0: Je to jenom na vás a další nápověda tady bude. Už za komentářů na Facebooku, na Instagramu. Je to jenom na vás a další nápověda tady bude. Už za chvilku.
1: Tajemný rok.
0: Na Instagramu. Je to jenom na vás a další nápověda tady bude. Už za chvilku.
1: Tajemný rok a Petr.
0: Je to jenom na vás a další nápověda tady bude. Už za chvilku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
0: Vás a další nápověda tady bude. Už za chvilku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaní.
0: Nápověda tady bude. Už za chvilku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Já Blaník.
3: Já. Já nový plot mám. Nový plot. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty dobrý. Vám budou obdivovat plot mám. Nový plot od firmy Ploty dobrý. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a br- nový plot od firmy Ploty dobrý. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i mont firmy Ploty dobrý. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, teď je ti všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, teď je ti se u Kroměříže. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, teď je ti se u Kroměříže. Ploty dobrý, prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, teď je ti se u Kroměříže. Plotyže. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
4: Česká profesionální kosmetika.
3: CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
4: Česká profesionální kosmetika, která pod...
3: Ploty dobrý, všechno dobrý.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši...
3: Všechno dobrý.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu...
3: No dobrý.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu... Syncare. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu... Syncare. Dermokosmetika. Profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu... Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika, která podtrhne vaši krásu... Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelne vaši krásu... Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosu... Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 letka. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Care. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Počkej.
4: Pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Počkejte.
4: Pleť. www.syncare.cz.
5: Počkejte, vy mi chcete říct...
4: www.syncare.cz.
5: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém...
4: www.syncare.cz.
5: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Vy chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autonovém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej 10 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů 10 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Výprodej skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a Ida. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a i Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a i hned k

0: skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz s výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění hned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrál. Si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš auto a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš auto zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů 1000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě. Centrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné.
1: Na velikosti
0: Číně, Ostravě a Karviné.
1: Na velikosti záleží
0: Pravě a Karviné.
1: Na velikosti záleží, proto je šířka
0: Karviné.
1: Na velikosti záleží, proto je šířka našeho sorty. Na velikosti záleží, proto je šířka našeho Na velikosti záleží, proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Kosti záleží, proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Leží, proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek. Šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Nůžková plošina
1: CZ 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Nůžková plošina jen za 300 korun
1: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Nůžková plošina jen za 300 korun
1: na víc položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
1: Sf. Vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
3: Sfz Tománek.
1: A diskrétně.
2: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
3: Sfz Tománek.
2: Půjčovna prof.
3: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
2: Sfz Tománek.
3: Půjčovna profi stavebních
2: plošina jen za 300 korun na den.
3: Sfz Tománek.
2: Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akč korun na den.
3: Sfz Tománek.
2: Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny.
3: Sfz Tománek.
2: Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny.
3: Poradíme vysvětlit.
2: Sfz Tománek.
3: Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny.
2: Poradíme vysvětlíme.
3: Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny.
2: Poradíme vysvětlíme osobně.
3: Strojů i profi nářadí za akční ceny.
2: Poradíme vysvětlíme osobně předvedeme.
3: Navštivte nás v Ostravě
2: Kunčičky za akční ceny.
3: Poradíme vysvětlíme osobně předvedeme.
2: Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu
3: ceny.
2: Poradíme vysvětlíme osobně předvedeme.
3: Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu
2: nebo na www.
3: Poradíme vysvětlíme osobně předvedeme.
2: Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu
3: nebo na www.
2: Osobně předvedeme.
3: Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu
2: nebo na www.
3: Půjčovna Rental
2: předvedeme.
3: Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu
2: nebo na www.
3: Půjčovna Rental.cz.
2: Nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu
3: nebo na www.
2: Půjčovna Rental.cz.
3: Sfz Tománek.
2: Kunčičkách vedle Fajrontu
3: nebo na www.
2: Půjčovna Rental.cz.
3: Sfz Tománek.
2: Sfz Tománek.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMFI. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF6. Vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF6. 16 ampér od OEZ, zízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ za skvělý EZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro 888 korun včetně DPH.

0: Tak si pro něj přijďte co nejdříve. 58 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Plánujete stavbu?
0: Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Plánujete stavbu nebo
0: Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci?
0: Argos pro elektrikáře.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme
0: Českopolská.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce. Velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny a špičkovější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40 rukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40 ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme konstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Víc ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na malé a velké levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ Česku a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ.
2: Ahoj, tady
1: Sýny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ.
2: Ahoj.
1: Na malé a velké rekonstrukce CZ.
2: Ahoj, tady Sagvan Tofy, nejúspěšnější
1: a velké rekonstrukce CZ.
2: Ahoj, tady Sagvan Tofy, nejúspěšnější český hit muzikál
1: CZ.
2: Ahoj, tady Sagvan Tofy, nejúspěšnější český hit muzikál
1: CZ.
2: Ahoj, tady Sagvan Tofy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20. Tady Sagvan Tofy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20. Tofy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zasloužíší český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyráží vyrážíme do 8 sportovní oslavu a proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal a proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal
3: a vemte sebou i děti, já tam
2: za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal
3: a vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čuzbus a
2: do 8 sportovních hal
3: a vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čuzbus autobus
2: jeden sportovních hal
3: a vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čuzbus autobus
2: jedeme za vámi, jsme
3: a vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čuzbus autobus
2: jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje
3: děti, já tam budu taky, tak čuzbus autobus
2: jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje
3: stupenky budu taky, tak čuzbus autobus
2: jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje
4: stupenky na děti ráje tour.cz
2: jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje
4: stupenky na děti ráje tour.cz
2: my jsme vaše děti ráje
4: stupenky na děti ráje tour.cz
3: bude vejdán
5: za vaše auto chtě
4: ráje stupenky na děti ráje tour.cz
3: bude vejdán.
5: Za vaše auto chcete víc? Tak jeď. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
6: Autohity. Nejlepší.
5: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
6: Autohity. Nejlepší výkup vozů v
5: Víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
6: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
5: Jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
6: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
5: Pamatujte. Ostravy Vítkovic.
6: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
5: Pamatujte. Za vaše auto
6: Vítkovic. Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
5: Pamatujte, za vaše auto vám dáme
6: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.

0: Nenech se, Magda... Nenech se, Magdalena... Nenech se, Magdalena, jelen... Ne... Nenech se, Magdalena, jelen, nenechte se pobízet. Nenech se, Magdalena, jelen, nenechte se pobízet. Nenech se, Magdalena, jelen, nenechte se pobízet, volejte a tyšte. Nenech se, Magdalena, jelen, nenechte se pobízet, volejte a tyšte.
1: Tajemný rok.
0: Magdalena, jelen, nenechte se pobízet, volejte a tyšte.
1: Tajemný rok a Petr Slíp.
0: Nenechte se pobízet, volejte a tyšte.
1: Tajemný rok a Petr Slíp.
0: Pobízet, volejte a tyšte.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Volejte a tyšte.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na rádiu Blaník.
0: Hledá
1: tajemný

0: Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
0: Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy.
0: Vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
2: Megaseka
1: Vítkovic. Volejte 800 120 800.
2: Megasekáč Ostrava u Futura.
1: Volejte 800 120 800.
2: Megasekáč Ostrava
1: 120 800.
2: Megasekáč Ostrava u Futura.
3: Máme nové zimní zboží
1: 800.
2: Megasekáč Ostrava u Futura.
3: Máme nové zimní zboží, které doplňuje.
2: Megasekáč Ostrava u Futura.
3: Máme nové zimní zboží, které doplňujeme.
2: Sekáč Ostrava u Futura.
3: Máme nové zimní zboží, které doplňujeme.
2: U Futura.
3: Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek. Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku. Každý den. Více novinek i na Facebooku. Megasekáč Ostrava.cz. Více novinek i na Facebooku. Megasekáč Ostrava.cz. Novinek i na Facebooku. Megasekáč Ostrava.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že.
4: Co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky.
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se.
5: Říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřeší.
4: Říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem.
4: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od
4: Allegry. Svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
4: Tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
6: Když už nevíte, co darovat?
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
6: Když už nevíte, co darovat?
5: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek.
5: Vyřešíme zážitkem od Allegry.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegry.
5: Od Allegry.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou vetek
6: od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
7: House running.
6: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalin. Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
7: House running.
6: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek večeři.
6: Pobyt pro dva.
7: House running.
6: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zasloužit.
6: Pro dva.
7: House running.
6: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou running.
6: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Jdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete tu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro.
7: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro.
7: Nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledanou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledanou. Hledejte na.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na.
6: Vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na.
8: Firma na zážitky.
6: Opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
6: Každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na.
8: Firma na zážitky.
7: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Svět není.
7: Na.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý.
8: Zážitky.
7: CZ.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý.
7: CZ.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneu. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si neruha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za.

0: Zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneumatiky
0: Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
0: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
0: Kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
0: Rozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Vyber si ze široké
0: deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Vyber si ze široké nabídky direkt ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrzu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct. Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto to Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Verdatex.
2: Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Verdatex Group.
2: Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodej.
2: Auto. Konečně férový autobazar.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních.
2: Konečně férový autobazar.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů.
2: Autobazar.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti CERN oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinárního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz či chemického. www.verdatex.cz.
4: Všichni jdeme živého.
3: www.verdatex.cz.
4: Všichni.
3: www.verdatex.cz.
4: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou.
3: www.verdatex.cz.
4: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás.
3: CZ.
4: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevědomé, kdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozrakovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. Dva. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. Pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října vte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vaše nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vaše slabozraké. 12. až 14. října v ulicích

0: ulicích vašeho města. Bílá pastel 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. V ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka teď. Bílá pastelka tečka CZ.
1: No to, že jsi mladý projektant.
0: Bílá pastelka tečka CZ.
1: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat.
0: Tečka CZ.
1: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš krzet. No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš. No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit. Mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás. Ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Ploty a zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvu v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování? Nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba s mým profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vys absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnost Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnost nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www. Najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www. Projekt je tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti CZ. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti CZ. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti CZ. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti CZ. www. Projektant budoucnosti CZ. Projektant budoucnosti CZ. CZ.

Tajemný rok a Petr Slíva. Tajemný rok a Petr Slíva. Tajemný rok a Petr Slíva. Tajemný rok a Petr Slíva. Tajemný rok a Petr Slíva. A Petr Slíva. Slíva.

0: Faktor 2014.
1: 2014, co jste dělal takhle v roce 2014? 2014, co jste dělal takhle v roce 2014? 2014, co jste dělal takhle v roce 2014?
2: A pojďme na psané typy.
1: V Krkonoších zdravíme do Vrchlabí, naslyšenou.
0: Ano, i vám taky na tvoje.
2: A pojďme na psané typy.
1: Vrchlabí, naslyšenou.
0: Ano, i vám taky na tvoje.
2: A pojďme na psané typy.
3: Trochu nám s tím zamíchá.
0: Ano, i vám taky na tvoje.
2: A pojďme na psané typy.
3: Trochu nám s tím zamíchá Petr s Dášou.
0: Ano, i vám taky na tvoje.
2: A pojďme na psané typy.
3: Trochu nám s tím zamíchá Petr s Dášou.
2: A pojďme na psané typy.
3: Trochu nám s tím zamíchá Petr s Dášou ze Štětí ti typují.
2: A pojďme na psané typy.
3: Trochu nám s tím zamíchá Petr s Dášou ze Štětí ti typují rok 2013 a napsali k tomu, to byly krásná léta pro mě i pro moji ženu.
2: Díky, 13 ještě.
3: A napsali k tomu, to byly krásná léta pro mě i pro moji ženu.
2: Díky, 13 ještě nemám.
3: Potom přidám tip tomu, to byly krásná léta pro mě i pro moji ženu.
2: Díky, 13 ještě nemám.
3: Potom přidám tip od Luboše, krásná léta pro mě i pro moji ženu.
2: Díky, 13 ještě nemám.
3: Potom přidám tip od Luboše z Přerova.
2: 13 ještě nemám.
3: Potom přidám tip od Luboše z Přerova a ten typuje rok 2014. Potom přidám tip od Luboše z Přerova a ten typuje rok 2014.
2: Tak, čárka.
3: Typuje rok 2014.
2: Tak, čárka u 14ky.
3: No a na našem Facebooku máme tak 2014.
2: Tak, čárka u 14ky.
3: No a na našem Facebooku máme takový rozpolcený tip od.
2: Tak, čárka u 14ky.
3: No a na našem Facebooku máme takový rozpolcený tip od Danita typuje rok 2014ky. No a na našem Facebooku máme takový rozpolcený tip od Danita typuje rok 2014 nebo. No a na našem Facebooku máme takový rozpolcený tip od Danita typuje rok 2014 nebo 15. Na Facebooku máme takový rozpolcený tip od Danita typuje rok 2014 nebo 15.
2: Jo. 15. Jo. Takže něco mezi, tak já píšu půl a půl. Dobře, děkujeme. Takže něco mezi, tak já píšu půl a půl. Dobře, děkujeme. Pište dál, volejte dál. Takže něco mezi, tak já píšu půl a půl. Dobře, děkujeme. Pište dál, volejte dál a já mám pro vás další slovní nápovědu. V tajemném roce 6. ledna se na televizních slovní nápovědu v tajemném roce 6. ledna se na televizních obrazovkách objevil v tajemném roce 6. ledna se na televizních obrazovkách objevila se 6. ledna se na televizních obrazovkách objevila první série se na televizních obrazovkách objevila první série ze seriálu, jemuž předlohou bylo 14 skutečných kriminálních případů.
4: Tady byla 78, jsme v tom Karlíně. Vypadá to na mord.

0: Britská kapela Rixton. Britská kapela Rixton, písnička, která v tajemném roce nešla v éteru přeslechnout Me and My Broken Heart.
1: Tajemný rok. Rádia Blaník.

Tady level 78, jsme v tom Karlíně. Vypadá to na mort, potřebujeme výjezd. 78, jsme v tom Karlíně. Vypadá to na mort, potřebujeme výjezd. Někoho zprv... Jsme v tom Karlíně. Vypadá to na mort, potřebujeme výjezd. Někoho z prvního oddělení. Vypadá to na mort, potřebujeme výjezd. Někoho z prvního oddělení. Vypadá to na mort, potřebujeme výjezd. Někoho z prvního oddělení. Mort, potřebujeme výjezd. Někoho z prvního oddělení. Výjezd. Někoho z prvního oddělení. Někoho z prvního oddělení.

0: Tajemný rok.
1: Rádio Blaník.
0: Tajemný rok.
2: A přeslechnout nešláně Magdaléna od Jelenů.
0: Tajemný rok.
2: A přeslechnout nešláně Magdaléna od Jelenů.
0: Tajemný rok.
2: A přeslechnout nešláně Magdaléna od Jelenů, což je písnička, kterou jste...
0: rok.
2: A přeslechnout nešláně Magdaléna od Jelenů, což je písnička, kterou jste taky poprvé... A přeslechnout nešláně Magdaléna od Jelenů, což je písnička, kterou jste taky poprvé mohli slyšet v tajemném roce, stejně jako každý ráno od Činasky. A Mekyš Birka natočil písničku v stejně jako každý ráno od Činasky. A Mekyš Birka natočil písničku Fairplay, která se stala ráno od Činasky. A Mekyš Birka natočil písničku Fairplay, která se stala vlastně A Mekyš Birka natočil písničku Fairplay, která se stala vlastně úvodní písničkou k filmu. Mekyš Birka natočil písničku Fairplay, která se stala vlastně úvodní písničkou k filmu. Filmu Fairplay, který měl v tajemném roce premiéru. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník Petr Slíva, který měl v tajemném roce premiéru. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den. V tajemném roce premiéru. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den. Jsou vaše další tipy. Rádio Blaník Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Ano,
2: rok, dobrý den.
3: Ano, slyšíme se?
2: Ano, kdo je tam?
3: Den. Ano, slyšíme se?
2: Ano, kdo je tam?
3: Eko, slyšíme se?
2: Ano, kdo je tam?
3: Eko, dobrý, slyšíme se?
2: Ano, kdo je tam?
3: Eko, dobrý, slyšíme se?
2: Tam?
3: Eko, dobrý, slyšíme se?
2: Tak povídejte, jaký máte ty?
3: Já, eko, dobrý, slyšíme se?
2: Tak povídejte, jaký máte ty?
3: Já si myslím, že to rok 2000.
2: Povídejte, jaký máte ty?
3: Já si myslím, že to rok 2014.
2: 2014. Co jste dělal takhle v roce?

Zavolejte na 800 109 109, případy prvního oddělení objevili v televizi. Zavolejte na 800 109 109, napište na 603 stání objevili v televizi. Zavolejte na 800 109 109, napište na 603 118 118. Zavolejte na 800 109 109, napište na 603 118 118 nebo do komentářů na 603 118 118 nebo do komentářů na sociálních sítích a nebo do komentářů na sociálních sítích a tady je další písnička z Tajemného roku a Hanka Zagorová. Do komentářů na sociálních sítích a tady je další písnička z Tajemného roku a Hanka. A tady je další písnička z Tajemného roku a Hanka Zagorová. Tady je další písnička z Tajemného roku a Hanka Zagorová. Písnička z Tajemného roku a Hanka Zagorová. A Hanka Zagorová.

0: případ. Tak, případy prvního oddělení, seriál, který jste poprvé Tak, případy prvního oddělení, seriál, který jste poprvé Tak, případy prvního oddělení, seriál, který jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce. Případy prvního oddělení, seriál, který jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce. Je oddělení, seriál, který jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce. Ondra Vetchý, Volek Polívka, který jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce. Ondra Vetchý, Volek Polívka, jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce. Ondra Vetchý, Volek Polívka, Miroslav Vladyka, vidět právě v tajemném roce. Ondra Vetchý, Volek Polívka, Miroslav Vladyka, v roce. Ondra Vetchý, Volek Polívka, Miroslav Vladyka, Ondra Vetchý, Volek Polívka, Miroslav Vladyka, Miroslav Hanuš, Sabi, Volek Polívka, Miroslav Vladyka, Miroslav Hanuš, Sabina Remundová a tak dále. Miroslav Vladyka, Miroslav Hanuš, Sabina Remundová a tak dále a tak dále. Miroslav Hanuš, Sabina Remundová a tak dále a tak dále. Vzpomínáte? Miroslav Hanuš, Sabina Remundová a tak dále a tak dále. Vzpomínáte?
1: Jak?
0: Sabina Remundová a tak dále a tak dále. Vzpomínáte?
1: Jak málo?
0: A tak dále a tak dále. Vzpomínáte?
1: Jak málo? Teď se nepřihlásil.
0: Vzpomínáte?
1: Jak málo? Teď se nepřihlásil. Má klíče od jejího bytu. Taky ne.
2: Tak ono zadržení to stačí, ale na zahájení trestního stíhání to těžko.
3: Ale v tuhle chvíli jde o vazbu, ne?
2: Zadržení to stačí, ale na zahájení trestního stíhání to těžko.
3: Ale v tuhle chvíli jde o vazbu, ne?
2: Už teď stačí, ale na zahájení trestního stíhání to těžko.
3: Ale v tuhle chvíli jde o vazbu, ne?
2: Už teď je stíhání to těžko.
3: Ale v tuhle chvíli jde o vazbu, ne? Už teď je skoro na huntě. Necháme ho vydusit. Ale v tuhle chvíli jde o vazbu, ne? Už teď je skoro na huntě. Necháme ho jde o vazbu, ne? Už teď je skoro na huntě. Necháme ho vydusit, on si vzpomene, uvidíš. Už teď je skoro na huntě. Necháme ho vydusit, on si vzpomene, uvidíš. A tu vazbu. Už teď je skoro na huntě. Necháme ho vydusit, on si vzpomene, uvidíš. A tu vazbu nám na zastupitelství na huntě. Necháme ho vydusit, on si vzpomene, uvidíš. A tu vazbu nám na zastupitelství potvrdit musí.
1: No.
3: Necháme ho vydusit, on si vzpomene, uvidíš. A tu vazbu nám na zastupitelství potvrdit musí.
1: No.
3: Vazbu nám na zastupitelství potvrdit musí.
1: No.
0: Tak ve kterém roce se případy prvního oddělení objevily v televizi?
3: Potvrdit musí.
1: No.
0: Tak ve kterém roce se případy prvního oddělení objevily v televizi? Zavolejte na 800.
1: No.
0: Tak ve kterém roce se případy prvního oddělení objevily v televizi? Zavolejte na. Tak ve kterém roce se případy prvního oddělení objevily v televizi?

zemí, roky, co si propil ze všední. A ze boky, co si propil ze všední. A ze bohu, propil ze všední. A ze bohu.

nebuď zlej. I s tebou nebuď zlej. Nebuď zlej. I s tebou nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej. Nebuď zlej.

0: vašeho života. Tajemný rok. Rok vašeho života.
1: Tajemný rok.
0: Rok vašeho života.
1: Tajemný rok. Rádia Blaník.
0: Vašeho života.
1: Tajemný rok. Rádia Blaník.
0: Vašeho života.
1: Tajemný rok. Rádia Blaník. Tajemný rok. Rádia Blaník.
2: Rok.
1: Rádia Blaník. Rádia Blaník.

0: One Leg Demon, kapela, která po... One Leg Demon, kapela, která po... One Leg Demon, kapela, která po... One Leg Demon, kapela, která pochází z amerického Cincinnati v Ohio a... One Leg Demon, kapela, která pochází z amerického Cincinnati v Ohio a... One Leg Demon, kapela, která pochází z amerického Cincinnati v Ohio a... Shut up and dance. Kapela, která pochází z amerického Cincinnati v Ohio a... Shut up and dance. Která pochází z amerického Cincinnati v Ohio a... Shut up and dance. Amerického Cincinnati v Ohio a... Shut up and dance. Ohio a Shut up and dance.
1: Tajemný rok.
0: Shut up and dance.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný
0: dance.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: Když to přeložím.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: Když to přeložím. Když to přeložím diplomaticky, tak
2: tajemný rok.
0: Když to přeložím diplomaticky, tak prostě zavři ústa a tanči.
2: Tajemný rok.
0: Když to přeložím diplomaticky, tak prostě zavři ústa a tanči. A před chvílí, když to přeložím diplomaticky, tak prostě zavři ústa a tanči. A před chvílí rande u zdinářků a hanklomaticky, tak prostě zavři ústa a tanči. A před chvílí rande u zdinářků a Hanka Zagorová. A tady jsou vaše prostě zavři ústa a tanči. A před chvílí rande u zdinářků a Hanka Zagorová. A tady jsou vaše další typy a tanči. A před chvílí rande u zdinářků a Hanka Zagorová. A tady jsou vaše další typy. A před chvílí rande u zdinářků a Hanka Zagorová. A tady jsou vaše další typy. Radio Blaník, Petr Slíva tajemný. Před chvílí rande u zdinářků a Hanka Zagorová. A tady jsou vaše další typy. Radio Blaník, Petr Slíva tajemný. Zdinářků a Hanka Zagorová. A tady jsou vaše další typy. Radio Blaník, Petr Slíva tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj.
0: Hanka Zagorová. A tady jsou vaše další typy. Radio Blaník, Petr Slíva tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj.
0: Tady jsou vaše další typy. Radio Blaník, Petr Slíva tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj, telebo z nákladáku.
0: Radio Blaník, Petr Slíva tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj, telebo z nákladáku.
0: Ahoj Libore, Slíva tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj, telebo z nákladáku.
0: Ahoj Libore, povídej, jaký máš rok. Dobrý den.
3: Ahoj, telebo z nákladáku.
0: Ahoj Libore, povídej, jaký máš typ.
3: Ahoj, telebo z nákladáku.
0: Ahoj Libore, povídej, jaký máš typ.
3: Je to první řada nákladáku.
0: Ahoj Libore, povídej, jaký máš typ.
3: Je to první řada, tak je to v rozhovoru.
0: Ahoj Libore, povídej, jaký máš typ.
3: Je to první řada, tak je to v rozhovoru.
0: Jaký máš typ.
3: Je to první řada, tak je to v rozhovoru 2014.
0: Takže
3: je to první řada, tak je to v rozhovoru 2014.
0: Takže případy prvního oddělení, to je...
3: To první řada, tak je to v rok 2014.
0: Takže případy prvního oddělení, to je...
3: Tak je to v rok 2014.
0: Takže případy prvního oddělení, to je... Tím se řídíš
3: ano,
0: teď.
3: Ano, je rok 2014.
0: Takže případy prvního oddělení, to je... Tím se řídíš.
3: Ano, 14.
0: Takže případy prvního oddělení, to je... Tím se řídíš
3: ano.
0: Teď. Dobře,
3: no,
0: co...
3: Jasně.
0: Co jsi dělal? Takže případy prvního oddělení, to je... Tím se řídíš
3: ano.
0: Teď. Dobře,
3: no,
0: co jsi prvního oddělení, to je, tím se řídíš
3: ano.
0: Teď. Dobře,
3: no,
0: co jsi dělal v tom roce? To je, tím se řídíš
3: ano.
0: Teď. Dobře,
3: no,
0: co jsi dělal v tom roce? Co jsi dělal v tom roce?
3: Řídil jsem ten nákladák a taková vzpomínka, tam v tom prvním oddělení hrál ksový nákladák a taková vzpomínka, tam v tom prvním oddělení hrál ksový jeden a taková vzpomínka, tam v tom prvním oddělení hrál ksový jeden prostě za mě, taková vzpomínka, tam v tom prvním oddělení hrál ksový jeden prostě zaměstnanec, tam v tom prvním oddělení hrál ksový jeden prostě zaměstnanec vedlejší firmy, oddělení hrál ksový jeden prostě zaměstnanec vedlejší firmy.
0: Ano.
3: A měl tam ksový jeden prostě zaměstnanec vedlejší firmy.
0: Ano.
3: A měl tam takový štěk prostě zaměstnanec vedlejší firmy.
0: Ano.
3: A měl tam takový štěk, byl zaměstnanec vedlejší firmy.
0: Ano.
3: A měl tam takový štěk, byl z vedlejší firmy.
0: Ano.
3: A měl tam takový štěk, byl z bílý tý, jak jsou ty firmy.
0: Ano.
3: A měl tam takový štěk, byl z bílý tý, jak jsou ty technici. A takhle byl štěk, byl z bílý tý, jak jsou ty technici. A takhle vzal nůž a to je nůž, byl z bílý tý, jak jsou ty technici. A takhle vzal nůž a to je nůž,

0: a tý bílý tý, jak jsou ty technici, a takhle vzal nůž a tady je nůž, a druhý nepřík jsme, jak jsou ty technici, a takhle vzal nůž a tady je nůž, a druhý nepřík jsme hrali s Volka, a takhle vzal nůž a tady je nůž, a druhý nepřík jsme hrali s Volka, tyjo, ty jsi byl son, a půjda, tady je nůž, a druhý nepřík jsme hrali s Volka, tyjo, ty jsi byl son, a poznali ho, jsi nůž, a druhý nepřík jsme hrali s Volka, tyjo, ty jsi byl son, a poznali ho, jsi Volka, tyjo, ty jsi byl son, a poznali ho.
1: Takže takový ten lepší Takže takový ten lepší kompars, který už mluví.
0: No, a poznali ho.
1: Takže takový ten lepší kompars, který už mluví.
0: No, ano.
1: Takže takový ten lepší kompars, který už mluví.
0: No, ano.
1: Díky moc, děkuji. Takový ten lepší kompars, který už mluví.
0: No, ano.
1: Díky moc, děkuji za lepší kompars, který už mluví.
0: No, ano.
1: Díky moc, děkuji za vzpomínku, který už mluví.
0: No. Ano.
1: Díky moc, děkuju za vzpomínku, měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj. Tak. No, ano.
1: Díky moc, děkuju za vzpomínku, měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
1: Tak Adel, pojďme.
0: Ano.
1: Díky moc, děkuju za vzpomínku, měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
1: Tak Adel, pojďme na. Díky moc, děkuju za vzpomínku, měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
1: Tak Adel, pojďme na. Psané. Moc děkuju za vzpomínku, měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
1: Tak Adel, pojďme na. Psané typy.
2: Dobrý.
1: Vzpomínku, měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
1: Tak Adel, pojďme na. Psané typy.
2: Dobrý den, Blaňku.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Tak Adel, pojďme na. Psané typy.
2: Dobrý den, Blaňku, myslím si, že je to rok 2000.
1: Tak Adel, pojďme na. Psané typy.
2: Dobrý den, Blaňku, myslím si, že je to rok 2014.
1: Psané typy.
2: Dobrý den, Blaňku, myslím si, že je to rok 2014 a to se nám narodil v...
1: Psané typy.
2: Dobrý den, Blaňku, myslím si, že je to rok 2014 a to se nám narodil vnouček Honzík. Dobrý den, Blaňku, myslím si, že je to rok 2014 a to se nám narodil vnouček Honzík. Blaňku, myslím si, že je to rok 2014 a to se nám narodil vnouček Honzík, to nám napsala Lída z Vysočiny. Je to rok 2014 a to se nám narodil vnouček Honzík, to nám napsala Lída z Vysočiny.
1: Děkujeme, Lído.
2: 2014 a to se nám narodil vnouček Honzík, to nám napsala Lída z Vysočiny.
1: Děkujeme, Lído.
2: To se nám narodil vnouček Honzík, to nám napsala Lída z Vysočiny.
1: Děkujeme, Lído.
2: Přidám tip od Zdeňky. Vnouček Honzík, to nám napsala Lída z Vysočiny.
1: Děkujeme, Lído.
2: Přidám tip od Zdeňky s kuřimi, milujeme případ, to nám napsala Lída z Vysočiny.
1: Děkujeme, Lído.
2: Přidám tip od Zdeňky s kuřimi, milujeme případy prvního oddělení z Vysočiny.
1: Děkujeme, Lído.
2: Přidám tip od Zdeňky s kuřimi, milujeme případy prvního oddělení.
1: Děkujeme, Lído.
2: Přidám tip od Zdeňky s kuřimi, milujeme případy prvního oddělení. Syn chce jít ve stopách pana. Přidám tip od Zdeňky s kuřimi, milujeme případy prvního oddělení. Syn chce jít ve stopách Zdeňky s kuřimi, milujeme případy prvního oddělení. Syn chce jít ve stopách pana Mareše a tak typujeme rok 2000. Milujeme případy prvního oddělení. Syn chce jít ve stopách pana Mareše a tak typujeme rok 2000. Oddělení. Syn chce jít ve stopách pana Mareše a tak typujeme rok 2014.
1: Díky.
2: A potom syn chce jít ve stopách pana Mareše a tak typujeme rok 2014.
1: Díky.
2: Pana Mareše a tak typujeme rok 2014.
1: Díky.
2: A potom přidám tip na rok 2017 a ten typujeme rok 2014.
1: Díky.
2: A potom přidám tip na rok 2017 a ten typujeme 2014.
1: Díky.
2: A potom přidám tip na rok 2017 a ten typujeme Míra z Prahy. 2017 a ten typujeme Míra z Prahy.
1: Míro, taky děkujeme. Takže Fair Play, film...
2: Míra z Prahy.
1: Míro, taky děkujeme. Takže Fair Play, film, který má premiéru v tajemném roce. Míro, taky děkujeme. Takže Fair Play, film, který má premiéru v tajemném roce. Míro, taky děkujeme. Takže Fair Play, film, který má premiéru v tajemném roce. Případy děkujeme. Takže Fair Play, film, který má premiéru v tajemném roce. Případy prvního oddělení seriál. Fair Play, film, který má premiéru v tajemném roce. Případy prvního oddělení seriál. Jehož první, který má premiéru v tajemném roce. Případy první oddělení seriál, jehož první řada má v tajemném roce, případy prvního oddělení seriál, jehož první řada má taky případy prvního oddělení seriál, jehož první řada má taky premiéru na začátku tajemného oddělení seriál, jehož první řada má taky premiéru na začátku tajemného seriál, jehož první řada má taky premiéru na začátku tajemného roku. A potom tady mám ještě jehož první řada má taky premiéru na začátku tajemného roku. A potom tady mám ještě je taky premiéru na začátku tajemného roku. A potom tady mám ještě jednu připomínku tajemného roku. Prátku tajemného roku. A potom tady mám ještě jednu připomínku tajemného roku. 1. prosince roku. A potom tady mám ještě jednu připomínku tajemného roku. 1. prosince. Mám ještě jednu připomínku tajemného roku. 1. prosince. Dorazí.

0: Byla ledovková kalenu připomínku tajemného roku 1. prosince. Dorazila ledovková kalemita tajemného roku 1. prosince. Dorazila ledovková kalemita a ochromila 1. prosince. Dorazila ledovková kalemita a ochromila hromadnou dopravu prosince. Dorazila ledovková kalemita a ochromila hromadnou dopravu v celém Česku. Dorazila ledovková kalemita a ochromila hromadnou dopravu v celém Česku.
1: Namrzající déšť.
0: Ledovková kalemita a ochromila hromadnou dopravu v celém Česku.
1: Namrzající déšť.
0: Kalemita a ochromila hromadnou dopravu v celém Česku.
1: Namrzající déšť zastavil hlavně vlaky.
0: Ochromila hromadnou dopravu v celém Česku.
1: Namrzající déšť zastavil hlavně vlaky. Tisíce
0: dopravu v celém Česku.
1: Namrzající déšť zastavil hlavně vlaky. Tisíce lidí nocovali buď na nádraží
0: Česku.
1: Namrzající déšť zastavil hlavně vlaky. Tisíce lidí nocovali buď na nádražích, leckde bez toalet, nebo déšť zastavil hlavně vlaky. Tisíce lidí nocovali buď na nádražích, leckde bez toalet, nebo přímo ve vagónech. Hlavně vlaky. Tisíce lidí nocovali buď na nádražích, leckde bez toalet, nebo přímo ve vagónech. Tisíce lidí nocovali buď na nádražích, leckde bez toalet, nebo přímo ve vagónech. V hlavním nocovali buď na nádražích, leckde bez toalet, nebo přímo ve vagónech. V hlavním městě se stalo vůbec čích, leckde bez toalet, nebo přímo ve vagónech. V hlavním městě se stalo vůbec poprvé, že po ránu nebyl bez toalet nebo přímo ve vagónech. V hlavním městě se stalo vůbec poprvé, že po ránu nevyjela ani tramvaj přímo ve vagónech. V hlavním městě se stalo vůbec poprvé, že po ránu nevyjela ani tramvaj. V hlavním městě se stalo vůbec poprvé, že po ránu nevyjela ani tramvaj. Městě se stalo vůbec poprvé, že po ránu nevyjela ani tramvaj.
0: Do normálu se
1: vůbec poprvé, že po ránu nevyjela ani tramvaj.
0: Do normálu se dopravní i energie.
1: Že po ránu nevyjela ani tramvaj.
0: Do normálu se dopravní i
1: nevyjela ani tramvaj.
0: Do normálu se dopravní i energetická situace vrátila až. Do normálu se dopravní i energetická situace vrátila až 3. Do normálu se dopravní i energetická situace vrátila až 3. prosince. Dopravní i energetická situace vrátila až 3. prosince.
2: Si prej máme zajistit nocleh.
0: Energetická situace vrátila až 3. prosince.
2: Si prej máme zajistit nocleh.
0: Energetická situace vrátila až 3. prosince.
2: Si prej máme zajistit nocleh. Nám bylo řečeno
0: až 3. prosince.
2: Si prej máme zajistit nocleh. Nám bylo řečeno ve vlaku
0: 3. prosince.
2: Si prej máme zajistit nocleh. Nám bylo řečeno ve vlaku, že už se odsud nedostane. Si prej máme zajistit nocleh. Nám bylo řečeno ve vlaku, že už se odsud nedostaneme. Máme zajistit nocleh. Nám bylo řečeno ve vlaku, že už se odsud nedostaneme. Nám bylo řečeno ve vlaku, že už se odsud nedostaneme.
0: Vzpomínáte?
2: Řečeno ve vlaku, že už se odsud nedostaneme.
0: Vzpomínáte na ledovkovou kalamitu?
2: Že už se odsud nedostaneme.
0: Vzpomínáte na ledovkovou kalamitu?
2: Tak odsud nedostaneme.
0: Vzpomínáte na ledovkovou kalamitu? Tak to byla poslední nápověda. Vzpomínáte na ledovkovou kalamitu? Tak to byla poslední nápověda. A vy ještě chvilku můžete. Vzpomínáte na ledovkovou kalamitu? Tak to byla poslední nápověda. A vy ještě chvilku můžete. Vzpomínáte na ledovkovou kalamitu? Tak to byla poslední nápověda. A vy ještě chvilku můžete volat a psát. Ledovkovou kalamitu? Tak to byla poslední nápověda. A vy ještě chvilku můžete volat a psát. Tak to byla poslední nápověda. A vy ještě chvilku můžete volat a psát.
3: Tajemný rok.
0: Poslední nápověda. A vy ještě chvilku můžete volat a psát.
3: Tajemný rok.
0: A vy ještě chvilku můžete volat a psát.
3: Tajemný rok.
0: Můžete volat a psát.
3: Tajemný rok.
4: Na rádiu Blaník.
3: Tajemný rok.
4: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník.
5: Sada zvík. Sada zimních kol zdarma? Sada zimních kol zdarma? Prodloužená. Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka. Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 509 záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 509 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 5...

0: 599 tisíc korun včetně Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka 99 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. 1000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan. To jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan. Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan. Cena je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan. Si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 70 cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 7 to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za jeden kg. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za jeden kilogram. Bílé v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny 4,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 20,50 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 20 gram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 2 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A z aplikací. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26 olej je 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl 90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Na. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nákupy
1: Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nákupy v online shop
1: jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nákupy v online shop CZ
1: 90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady.
1: Tisíce. To se vyplatí.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento. Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online. Na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz
3: tu tento týden v onlineshop.cz
2: www.onlineshop.cz
3: v onlineshop.cz
2: www.onlineshop.cz
4: Doktor Max
3: Z
2: www.onlineshop.cz
4: Doktor Max o vás
2: www.onlineshop.cz
4: Doktor Max o vás
2: shop.cz
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října ale 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu.

0: Více na Dermax.cz. Dinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na Dermax.cz. Měření cholesterolu. Více na Dermax.cz. /soutěž. Více na Dermax.cz. /soutěž.
1: Kdo spoří?
0: Více na Dermax.cz. /soutěž.
1: Kdo spoří?
0: Dermax.cz. /soutěž.
1: Kdo spoří, má za tři?
0: /soutěž.
1: Kdo spoří, má za tři? Ne. Má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3%? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. Credit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. Na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás procenta ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4,000. Ten u nás může získat k novému účtu až 4,000 korun. UniCredit může získat k novému účtu až 4,000 korun. UniCredit Bank. K novému účtu až 4,000 korun. UniCredit Bank.
2: Pořídit si
1: až 4,000 korun. UniCredit Bank. 4,000 korun. UniCredit Bank.
2: Pořídit si
1: UniCredit Bank.
2: Pořídit si vůz Škoda je
1: Credit Bank.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fab. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Kamiq. Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní je easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní v metalických barvách. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní v metalických barvách zdarma. Si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní v metalických barvách zdarma. Modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplacením nebo Karoq. Nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen z... Nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5 metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za darma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akčním servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na Škoda korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na Škoda Auto CZ. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na Škoda Auto CZ. Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na Škoda Auto CZ.
3: 25 kilo Primalexu Plus.
2: Jednoduše pro vás. Více na Škoda Auto CZ.
3: 25 kilo Primalexu Plus.
2: A vás. Více na Škoda Auto CZ.
3: 25 kilo Primalexu Plus.
4: Hele, akce.
2: Více na Škoda Auto CZ.
3: 25 kilo Primalexu Plus.
4: Hele, akce.
3: Minus 200
2: korun. To CZ.
3: 25 kilo Primalexu Plus.
4: Hele, akce.
3: Minus 200 korun. 25 kilo Primalexu Plus.
4: Hele, akce.
3: Minus 200 korun.
4: Takže
3: Primalexu Plus.
4: Hele, akce.
3: Minus 200 korun.
4: Takže vymaluju a ještě zbydanou.
3: Hele, akce.
4: Minus 200 korun.
3: Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
4: Akce.
3: Minus 200 korun.
4: Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
5: Blesková sleva dvě...
4: Minus 200 korun.
3: Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
5: Blesková sleva...
3: Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové...
3: Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové...
3: Ještě zbyda na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus.
3: Na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Balení

0: Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
1: Právě teď.
0: Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
1: Právě teď v Plané.
0: Vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
1: Právě teď v Planéu?
0: Více na primalex.cz.
1: Právě teď v Planéu? Ušetříte z prémiodny.
0: CZ.
1: Právě teď v Planéu? Ušetříte z prémiodny až 35%. Právě teď v Planéu? Ušetříte z prémiodny až 35%. Planéu? Ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte. Ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online. Prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a dopad až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo. Online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo. Do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo. Vyzvedněte na prodejně. Planéo. Vyzvedněte na prodejně. Planéo. Turecko. Planéo. Turecko a dlouhé písečné. Turecko a dlouhé písečné pláže. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v tu. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko a Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Mačné pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Mallorca a její kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře. Máme krásných zátok. Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět. Mallorca a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová doba. A úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Morský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hoteli? Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel? Slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? Dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Obě all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2000 pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027, že i to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si 27 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás. A vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás. Svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás. Čas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás. Už vaše dovolená začíná u nás. Už nemusíte čekat u nás. Už nemusíte čekat až nás.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů. E-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodních 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Chcete
0: nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Chcete zasadit
0: pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas.
0: Poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas.
0: V zahradníka.
1: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví s pomyšl najdete jabloně. Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví s pomyšl najdete jabloně, třešně, ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví s pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky. Teď je ten pravý čas. V zahradnictví s pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Čas. V zahradnictví s pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. V zahradnictví s pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, co najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online, na zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online, na zahradnictví bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online, na zahradnictví s pomyšl.cz radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online, na zahradnictví s pomyšl.cz nebo přímo ve i vnoučatům. Nakupujte online, na zahradnictví s pomyšl.cz nebo přímo ve pomyšli. Nakupujte online, na zahradnictví s pomyšl.cz nebo přímo ve pomyšli. Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví. Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Stavebniny Dek přináší Mega.
1: Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Stavebniny Dek přináší Mega akci.
1: Vaše online zahradnictví.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. 5 plus 1.
1: Zahradnictví.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. 5 plus 1. Ke každým 5. Stavebniny Dek přináší mega akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víc. Stavebniny Dek přináší mega akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům více účelového tmelu si přináší mega akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům více účelového tmelu si. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům více účelového tmelu Sikaflex 11 FC všech od 100 plus 1. Ke každým 5 kusům více účelového tmelu Sikaflex 11 FC všech od stínů a balení. Každým 5 kusům více účelového tmelu Sikaflex 11 FC všech od stínů a balení. Od nás dostane kusům více účelového tmelu Sikaflex 11 FC všech od stínů a balení. Od nás dostanete další účelového tmelu Sikaflex 11 FC všech od stínů a balení. Od nás dostanete další kus zdarma. Sikaflex 11 FC všech od stínů a balení. Od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce FC všech od stínů a balení. Od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do od stínů a balení. Od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více stavebninách

0: lístek platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na dek.cz. 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na dek.cz. CZ.
1: S mým hlasem mi pomohla AI.
2: Puf, puf, mňa.
1: S mým hlasem mi pomohla AI.
2: Puf, puf.
1: S mým hlasem mi pomohla AI.
2: Puf, puf, mňa.
1: Paničci, máte? S mým hlasem mi pomohla AI.
2: Puf, puf, mňa.
1: Paničcem mi pomohla AI.
2: Puf, puf, mňa.
1: Paničci, máte doma nemohla AI.
2: Puf, puf, mňa.
1: Paničci, máte doma nemocného mazlíčka?
2: Puf, puf, mňau.
1: Paničci, máte doma nemocného mazlíčka? A na
2: mňau.
1: Paničci, máte doma nemocného mazlíčka? A na pořádnou léčbu peníze? Paničci, máte doma nemocného mazlíčka? A na pořádnou léčbu penízky nestačí? Ci, máte doma nemocného mazlíčka? A na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak nemocného mazlíčka? A na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte, zlíčka. A na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám... A na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapky hezky česky. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapky hezky česky. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapky hezky česky CZ. A padu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapky hezky česky CZ. A penny vybraným mazlíčka přihlásit na tlapky hezky česky CZ. A penny vybraným mazlíčkům uhradí hlásit na tlapky hezky česky CZ. A penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou tlapky hezky česky CZ. A penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou ved CZ. A penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase a penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezkým mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezkým uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatuj potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte tlapky hezky češi. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte tlapky hezky česky CZ. Zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte tlapky hezky česky CZ. Na tom světě. Tak pamatujte tlapky hezky česky CZ.
3: Zlato.
1: Tak pamatujte tlapky hezky česky CZ.
3: Zlato, co máš dneska v plánu?
1: Pamatujte tlapky hezky česky CZ.
3: Zlato, co máš dneska v plánu?
1: Tlapky hezky česky CZ.
3: Zlato, co máš dneska v plánu?
4: No přece všechno.
1: Česky CZ.
3: Zlato, co máš dneska v plánu?
4: No přece všechno.
3: Zlato, co máš dneska v plánu?
4: No přece všechno.
3: To, co máš dneska v plánu?
4: No přece všechno.
5: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmý
3: plánu.
4: No přece všechno.
5: Ať už plánujete cokoliv, nový...
4: No přece všechno.
5: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný...
4: No přece všechno.
5: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým...
4: No.
5: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem... Už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3000... Koliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů, vám s tím sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní

celkovým zvýhodněním a novým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen ním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány. Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány. Caddy. Prostor pro vaše plány. Plány.

0: České rádio.
1: Posloucháte Rádio Hlaník. Posloucháte Tajemný rok. Rádio Hlaník. Posloucháte Tajemný rok. Rádio Hlaník. Posloucháte Tajemný rok. Rádia Blaník. Posloucháte Tajemný rok. Rádia Blaník. Posloucháte Tajemný rok. Rádia Blaník. Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník. Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník. Tajemný rok Rádia Blaník. Rádia Blaník.

všechno, o co jen můžou, o všechno, o co jen můžou, a když všechno, o co jen můžou, a když

0: nich, pak projdu z vesela. Když kolem nich, pak projdu z vesela. Kolem nich, pak projdu z vesela. Nich, pak projdu z vesela. Oni s, pak projdu z vesela. Oni projdu z vesela. Oni si ťukaj na česela. Oni si ťukaj na čela. Oni si ťukaj na čela. Oni si ťukaj na čela. Oni si ťukaj na čela.
1: On se zblázil.
0: Ťukaj na čela.
1: On se zblázil docela.
0: Čela.

0: Li v tajemném roce a jmenuje se V naší ulici, o které napsal písničku a vydali v tajemném roce a jmenuje se V naší ulici.
1: Tajemný rok Rádia

0: Tajemný rok.
1: Zatímco
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
0: Tajemný rok.
1: Zatímco Andrea Sedláčko
2: Rádia Blaník.
0: Tajemný rok.
1: Zatímco Andrea Sedláčková režíruje
2: Rádia Blaník.
0: Tajemný rok.
1: Zatímco Andrea Sedláčková režírovala
0: Tajemný rok.
1: Zatímco Andrea Sedláčková režírovala film a
0: Tajemný rok.
1: Zatímco Andrea Sedláčková režírovala film a ten měl premiéru v Tajemném
0: rok.
1: Zatímco Andrea Sedláčková režírovala film a ten měl premiéru v Tajemném roce a jmenuje se Ferb. Co Andrea Sedláčková režírovala film a ten měl premiéru v Tajemném roce a jmenuje se Fairplay. A taková režírovala film a ten měl premiéru v Tajemném roce a jmenuje se Fairplay. A taky jste poprvé mohli vidět film a ten měl premiéru v Tajemném roce a jmenuje se Fairplay. A taky jste poprvé mohli vidět Případy prvního oddělení. A ten měl premiéru v Tajemném roce a jmenuje se Fairplay. A taky jste poprvé mohli vidět Případy prvního oddělení. A taky jsme si premiéru v Tajemném roce a jmenuje se Fairplay. A taky jste poprvé mohli vidět Případy prvního oddělení. A taky jsme si roce a jmenuje se Fairplay. A taky jste poprvé mohli vidět Případy prvního oddělení. A taky jsme si vzpomínali na ledovku Fairplay. A taky jste poprvé mohli vidět Případy prvního oddělení. A taky jsme si vzpomínali na ledovkovou kalamitu. Poprvé mohli vidět Případy prvního oddělení. A taky jsme si vzpomínali na ledovkovou kalamitu. A tady jsou poslední Případy prvního oddělení. A taky jsme si vzpomínali na ledovkovou kalamitu. A tady jsou poslední oddělení. A taky jsme si vzpomínali na ledovkovou kalamitu. A tady jsou poslední typy. Rádio Blaník Petr Slíva. Jsme si vzpomínali na ledovkovou kalamitu. A tady jsou poslední typy. Rádio Blaník Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den. Na ledovkovou kalamitu. A tady jsou poslední typy. Rádio Blaník Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den. Ledovkovou kalamitu. A tady jsou poslední typy. Rádio Blaník Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den. A tady jsou poslední typy. Rádio Blaník Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Petře, zdravíme.
1: Rádio Blaník Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Petře, zdravíme, Jiří Armelán.
1: Aha, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Petře, zdravíme, Jiří Armelán.
1: Aha, já vás taky, Tajemný rok, dobrý den.
3: Petře, zdravíme, Jiří Armelán.
1: Aha, já vás taky, povídejte, jaký máte den.
3: Petře, zdravíme, Jiří Armelán.
1: Aha, já vás taky, povídejte, jaký máte typ. Taky, povídejte, jaký máte typ.
3: No podle ty ledovky 2014.
1: 2000, jaký máte typ?
3: No podle ty ledovky 2014. No podle ty ledovky 2014.
1: Tak dělám čárku. Jak jste...
3: 2014,
1: tak dělám čárku. Jak jste se měli vy... 2014, tak dělám čárku. Jak jste se měli vy v tom roce?
3: No.
1: 2014, tak dělám čárku. Jak jste se měli vy v tom roce?
3: No.
1: 2014, tak dělám čárku. Jak jste se měli vy v tom roce?
3: No, my jsme právě v ten den, kdy...
1: Dělám čárku. Jak jste se měli vy v tom roce?
3: No, my jsme právě v ten den, kdy byla ta...
1: Jak jste se měli vy v tom roce?
3: No, my jsme právě v ten den, kdy byla ta ledovka.
1: Vy v tom roce?
3: No, my jsme právě v ten den, kdy byla ta ledovka. Cestovali do... No, my jsme právě v ten den, kdy byla ta ledovka. Cestovali do... My jsme právě v ten den, kdy byla ta ledovka. Cestovali do... Ten, kdy byla ta ledovka. Cestovali do... Jak se ta ledovka. Cestovali do... Jak se tam vyrábějí? Do Loštic. Cestovali do... Jak se tam vyrábějí? Do Loštic.
1: Na tvaru.
3: Cestovali do... Jak se tam vyrábějí? Do Loštic.
1: Na tvarušky.
3: No, jak se tam vyrábějí? Do Loštic.
1: Na tvarušky.
3: Na tvarušky a jak se tam vyrábějí? Do Loštic.
1: Na tvarušky.
3: Na tvarušky, ano. A jak se tam vyrábějí? Do Loštic.
1: Na tvarušky.
3: Na tvarušky, ano. A do Loštic.
1: Na tvarušky.
3: Na tvarušky, ano. A cesta byla naprosto...
1: Na tvarušky.
3: Na tvarušky, ano. A...

0: cesta byla naprosto úžasná, protože ano, a cesta byla naprosto úžasná, protože nikde nikdo neje. No, a cesta byla naprosto úžasná, protože nikde nikdo neje. A cesta byla naprosto úžasná, protože nikde nikdo neje.
1: No jasně.
0: Všichni se prostě úžasná, protože nikde nikdo neje.
1: No jasně. Všichni se báli.
0: Byla úžasná, protože nikde nikdo neje.
1: No jasně. Všichni se báli.
0: Protože nikde nikdo neje.
1: No jasně. Všichni se báli.
0: Ta byla, kde nikdo neje.
1: No jasně. Všichni se báli.
0: Ta byla celá čistá.
1: No jasně. Všichni se báli.
0: Ta byla celá čistá.
1: Jasně. Všichni se báli.
0: Ta byla celá čistá.
1: Všichni se báli.
0: Ta byla celá čistá. Až trochu úmohelnice bylo. Ta byla celá čistá. Až trochu úmohelnice bylo. Trochu sněhu celá čistá. Až trochu úmohelnice bylo. Trochu sněhu jinak napad čistá. Až trochu úmohelnice bylo. Trochu sněhu jinak naprosto král. Až trochu úmohelnice bylo. Trochu sněhu jinak naprosto krásný. Trochu úmohelnice bylo. Trochu sněhu jinak naprosto krásný průjezd.
1: Moc děkuju.
0: Trochu sněhu jinak naprosto krásný průjezd.
1: Moc děkuju.
0: Já si to pamatuju, protože jsme se tak naprosto krásný průjezd.
1: Moc děkuju.
0: Já si to pamatuju, protože jsme se stavěli v Litomyšli krásný průjezd.
1: Moc děkuju.
0: Já si to pamatuju, protože jsme se stavěli v Litomyšli a já průjezd.
1: Moc děkuju.
0: Já si to pamatuju, protože jsme se stavěli v Litomyšli a já jsem si tam...
1: Moc děkuju.
0: Já si to pamatuju, protože jsme se stavěli v Litomyšli a já jsem si tam měla za úkol, protože jsme se stavěli v Litomyšli a já jsem si tam měla za úkol, protože jsme se stavěli v Litomyšli a já jsem si tam měla za úkol koupit nějaký. Stavěli v Litomyšli a já jsem si tam měla za úkol koupit nějaký zlatý prst. Litomyšli a já jsem si tam měla za úkol koupit nějaký zlatý prst. A já jsem si tam měla za úkol koupit nějaký zlatý prstínek.
1: No.
0: Jsem tam měla za úkol koupit nějaký zlatý prstínek.
1: No.
0: Jsem měla za úkol koupit nějaký zlatý prstínek.
1: No.
0: Jsem měla koupit nějaký zlatý prstínek.
1: No.
0: Jsem měla v únoru pak kulatiny. Nějaký zlatý prstínek.
1: No.
0: Jsem měla v únoru pak kulatiny. A maminka zlatý prstínek.
1: No.
0: Jsem měla v únoru pak kulatiny. A maminka chtěla.
1: No.
0: Jsem měla v únoru pak kulatiny. A maminka chtěla, abych si měla v únoru pak kulatiny. A maminka chtěla, abych si v únoru pak kulatiny. A maminka chtěla, abych si něco koupila. Bála se kulatiny. A maminka chtěla, abych si něco koupila. Bála se s náma, ale... A maminka chtěla, abych si něco koupila. Bála se s náma, ale... Takže chtěla, abych si něco koupila. Bála se s náma, ale... Takže jasně. Proto si to pamatuju.
1: No a je...
0: Abych si něco koupila. Bála se s náma, ale... Takže jasně. Proto si to pamatuju.
1: No a jak to...
0: Koupila, bála se s náma, ale... Takže jasně. Proto si to pamatuju.
1: No a jak to bylo s tím prstínkem? Koupila jste...
0: Bála se s náma, ale... Takže jasně. Proto si to pamatuju.
1: No a jak to bylo s tím prstínkem? Koupila jste ho nebo ne?
0: Koupále, takže jasně. Proto si to pamatuju.
1: No a jak to bylo s tím prstínkem? Koupila jste ho nebo ne?
0: Jasně. Proto si to pamatuju.
1: No a jak to bylo s tím prstínkem? Koupila jste ho nebo ne?
0: Koupila.
1: Koupila.
0: Pále, no. Nepamatuju.
1: No a jak to bylo s tím prstínkem? Koupila jste ho nebo ne?
0: Koupila.
1: Koupila.
0: Pále, no. Něco máš list.
1: A jak to bylo s tím prstínkem? Koupila jste ho nebo ne?
0: Koupila.
1: Koupila.
0: Pále, no. Něco máš list.
1: Yeah. Prstínkem koupila jste ho nebo ne?
0: Koupila.
1: Koupila.
0: Pále, no. Něco máš list.
1: Yeah. Jste ho nebo ne?
0: Koupila.
1: Koupila.
0: Pále, no. Něco máš list.
1: Yeah. Moc děkuju.
0: Koupila.
1: Koupila.
0: Pále, no. Něco máš list.
1: Yeah. Moc děkuju za vzpomínku, mějte se pěkně, naslyšenou.
0: Pále, něco máš list.
1: Yeah. Moc děkuju za vzpomínku, mějte se pěkně, naslyšenou.
0: Zatím máš list.
1: Yeah. Moc děkuju za vzpomínku, mějte se pěkně, naslyšenou.
0: Zatím,
1: naspoje. Naslyšenou.
0: Zatím, naspoje.
1: A poslední tipy, které dorazily SMS-kou.
0: Zatím, naspoje.
1: A poslední tipy, které dorazily SMS-kou.
2: Napsal nám třeba Karel z Černovic.
1: A poslední tipy, které dorazily SMS-kou.
2: Napsal nám třeba Karel z Černovic, já vás zdravím, Blaníci.
1: Poslední tipy, které dorazily SMS-kou.
2: Napsal nám třeba Karel z Černovic, já vás zdravím, Blaníci, dnes je to rok.
1: Tipy, které dorazily SMS-kou.
2: Napsal nám třeba Karel z Černovic, já

0: Vás zdravím, Blanici, dnes je to...
1: Dneskou.
0: Napsal nám třeba Karel z Černovic, já vás zdravím, Blanici, dnes je to rok 2014. Vzpomínky napsal nám třeba Karel z Černovic, já vás zdravím, Blanici, dnes je to rok 2014. Vzpomínky na ten rok moc... Černovic, já vás zdravím, Blanici, dnes je to rok 2014. Vzpomínky na ten rok moc nemám, byl to... Zdravím, Blanici, dnes je to rok 2014. Vzpomínky na ten rok moc nemám, byl to takový normální rok, takže mi... Dnes je to rok 2014. Vzpomínky na ten rok moc nemám, byl to takový normální rok, takže mi pomohl jen nápovědy. 14. Vzpomínky na ten rok moc nemám, byl to takový normální rok, takže mi pomohly jen nápovědy.
1: Děkujeme.
0: Vzpomínky na ten rok moc nemám, byl to takový normální rok, takže mi pomohly jen nápovědy.
1: Děkujeme.
0: Pod rok moc nemám, byl to takový normální rok, takže mi pomohly jen nápovědy.
1: Děkujeme.
0: Potom přidám Lídu, takový normální rok, takže mi pomohly jen nápovědy.
1: Děkujeme.
0: Potom přidám Lídu z Rumburku, rok, takže mi pomohly jen nápovědy.
1: Děkujeme.
0: Potom přidám Lídu z Rumburku, ahoj, dnes typuje rok 2014, nápovědy.
1: Děkujeme.
0: Potom přidám Lídu z Rumburku, ahoj, dnes typuje rok 2014, to...
1: Děkujeme.
0: Potom přidám Lídu z Rumburku, ahoj, dnes typuje rok 2014, to se mi narodil syn, takže... Potom přidám Lídu z Rumburku, ahoj, dnes typuje rok 2014, to se mi narodil syn, takže krásný... Lídu z Rumburku, ahoj, dnes typuje rok 2014, to se mi narodil syn, takže krásný rok.
1: Děkuji.
0: Ahoj, dnes typuje rok 2014, to se mi narodil syn, takže krásný rok.
1: Děkuji.
0: No a pod rok 2014, to se mi narodil syn, takže krásný rok.
1: Děkuji.
0: No a potvrzuje to 14, to se mi narodil syn, takže krásný rok.
1: Děkuji.
0: No a potvrzuje to i Rostě, ten typuje na Facebooku, narodil syn, takže krásný rok.
1: Děkuji.
0: No a potvrzuje to i Rostě, ten typuje na Facebooku, takže krásný rok.
1: Děkuji.
0: No a potvrzuje to i Rostě, ten typuje na Facebooku podle ledovky, taky rok 2000.
1: Děkuji.
0: No a potvrzuje to i Rostě, ten typuje na Facebooku podle ledovky, taky rok 2014. Potvrzuje to i Rostě, ten typuje na Facebooku podle ledovky, taky rok 2014.
1: Tak, poslední čárka.
0: Rostě, ten typuje na Facebooku podle ledovky, taky rok 2014.
1: Tak, poslední čárka u roku 2.
0: Typuje na Facebooku podle ledovky, taky rok 2014.
1: Tak, poslední čárka u roku 2000.
0: Podle ledovky, taky rok 2014.
1: Tak, poslední čárka u roku 2014, který má...
0: 14.
1: Tak, poslední čárka u roku 2014, který má vůbec nejvíce čárek. Poslední čárka u roku 2014, který má vůbec nejvíce čárek. Potom jste typovali rok 2000. Čárka u roku 2014, který má vůbec nejvíce čárek. Potom jste typovali rok 2013. 2014, který má vůbec nejvíce čárek. Potom jste typovali rok 2013. 2015, 2000, který má vůbec nejvíce čárek. Potom jste typovali rok 2013. 2015, 2017, nejvíce čárek, potom jste typovali rok 2013, 2015, 2017, dnešní, potom jste typovali rok 2013, 2015, 2017, dnešním tajemným rokem 2013, 2015, 2017, dnešním tajemným rokem byl ale rok 2013, 2015, 2017, dnešním tajemným rokem byl ale rok 2015, 2017, dnešním tajemným rokem byl ale rok
2: 2017,
1: dnešním tajemným rokem byl ale rok
2: 2014.
1: Dnešním tajemným rokem byl ale rok
2: 2014.
1: Dnešním tajemným rokem byl ale rok
2: 2014.
1: Rokem byl ale rok
2: 2014.
1: Rok
2: 2014. To byl 2014. To byl dnešní 14. To byl dnešní tajemný rok hrst. To byl dnešní tajemný rok. To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník. To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
3: Taj...
2: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
4: Rádio Blaník.
1: Děkuji.
2: Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
4: Rádio Blaník.
1: Děkujeme, že jste se...
3: Tajemný rok.
4: Rádio Blaník.
1: Děkujeme, že jste se zúčastnili, ať už přímo nebo...
3: Rok.
4: Rádio Blaník.
1: Děkujeme, že jste se zúčastnili, ať už přímo nebo nepřímo a těšíme...
4: Rádio Blaník.
1: Děkujeme, že jste se zúčastnili, ať už přímo nebo nepřímo a těšíme se na vás. Že jste se zúčastnili, ať už přímo nebo nepřímo a těšíme se na vás zase v zítřejším dobrém ránu. Vsnili, ať už přímo nebo nepřímo a těšíme se na vás zase v zítřejším dobrém ránu v 6 hodin. Petr s Adel se lobo nepřímo a těšíme se na vás zase v zítřejším...

zítřejším dobrém ráno v 6 hodin. Petr s Adel se loučí, těšíme se na vás zase v zítřejším dobrém ráno v 6 hodin. Petr s Adel se loučí, za chvíli už Pepa Černý a s ním. Zase v zítřejším dobrém ráno v 6 hodin. Petr s Adel se loučí, za chvíli už Pepa Černý a s ním dopoledne. Tím dobrém ráno v 6 hodin. Petr s Adel se loučí, za chvíli už Pepa Černý a s ním dopoledne vysílání a 6 hodin. Petr s Adel se loučí, za chvíli už Pepa Černý a s ním dopoledne vysílání a teď ještě jedna hudební vzpomínka. Petr s Adel se loučí, za chvíli už Pepa Černý a s ním dopoledne vysílání a teď ještě jedna hudební vzpomínka na rok 2000. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopoledne vysílání a teď ještě jedna hudební vzpomínka na rok 2014. A Pepa Černý a s ním dopoledne vysílání a teď ještě jedna hudební vzpomínka na rok 2014 a Meghan Trainor. Dopoledne vysílání a teď ještě jedna hudební vzpomínka na rok 2014 a Meghan Trainor. Vysílání a teď ještě jedna hudební vzpomínka na rok 2014 a Meghan Trainor. Ještě jedna hudební vzpomínka na rok 2014 a Meghan Trainor. Rok 2014 a Meghan Trainor. 2014 a Meghan Trainor. Meghan Trainor.

0: ulicí. Voxel bydlí v ulici.
1: Naší ulicí.
0: Voxel bydlí v ulici, o které napsal...
1: ulicí.
0: Voxel bydlí v ulici, o které napsal písničku a vydali v tajemném...
1: ulicí.
0: Voxel bydlí v ulici, o které napsal písničku a vydali v tajemném roce. A jmenuje... Voxel bydlí v ulici, o které napsal písničku a vydali v tajemném roce. A jmenuje se... Voxel bydlí v ulici, o které napsal písničku a vydali...

tohle byl originál z Koskří. A tohle byl originál z Tajemného roku, přátelé. Dál vám ale... A tohle byl originál z Tajemného roku, přátelé. Dál vám... A tohle byl originál z Tajemného roku, přátelé. Dál vám ale budeme hrát hlavně hezky. A tohle byl originál z Tajemného roku, přátelé. Dál vám ale budeme hrát hlavně hezky. Český dorazí Olympik. Originál z Tajemného roku, přátelé. Dál vám ale budeme hrát hlavně hezky. Český dorazí Olympik. Roku, přátelé. Dál vám ale budeme hrát hlavně hezky. Český dorazí Olympik. Kolik je slunci? Dál vám ale budeme hrát hlavně hezky. Český dorazí Olympik. Kolik je slunci let? Budeme hrát hlavně hezky. Český dorazí Olympik. Kolik je slunci let? Milion. Hezky. Český dorazí Olympik. Kolik je slunci let? Milion. Dorazí Olympik.

0: počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Hezké dopoledne.
0: Počasí.
1: Hezké dopoledne vám přeje Rádio Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová s novým týdnem. Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová s novým týdnem na Moravě i ve Slezsku. Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová s novým týdnem na Moravě i ve Slezsku. Dopoledne vám přeje Hanka Koterová s novým týdnem na Moravě i ve Slezsku. Pocítíme, že podzim je. Hanka Koterová s novým týdnem na Moravě i ve Slezsku. Pocítíme, že podzim. S novým týdnem na Moravě i ve Slezsku. Pocítíme, že podzim je tady. Během dopoledne na Moravě i ve Slezsku. Pocítíme, že podzim je tady. Během dopoledne je chladno. Ve Slezsku pocítíme, že podzim je tady. Během dopoledne je chladno, pocítíme, že podzim je tady. Během dopoledne je chladno, odpoledne bude střídavě. Podzim je tady. Během dopoledne je chladno, odpoledne bude střídavě. Během dopoledne je chladno, odpoledne bude střídavě oblačno a polojasno. Dopoledne je chladno, odpoledne bude střídavě oblačno a polojasno. Na horách se je chladno, odpoledne bude střídavě oblačno a polojasno. Na horách se můžou objevit. Odpoledne bude střídavě oblačno a polojasno. Na horách se můžou Na horách se můžou objevit i přehánky. A teploty se postupně dostanou v maximech na 14.
2: Za každého počasí.

Krištofa Zima Martausová. Milion. Krištofa Zima Martausová. Milion. Krištofa Zima Martausová. Milion. Krištofa Zima Martausová. Krištofa Zima Martausová. Zima Martausová. A dáme si... A dáme si i tu oslavnou... A dáme si i tu oslavnou ke stoletům republiky... A dáme si i tu oslavnou ke stoletům republiky... Dáme si i tu oslavnou ke stoletům republiky... Kdo ví, co bude stát? Oslavnou ke stoletům republiky... Kdo ví, co bude stát?

0: 314. kilometru Ukrajnice, dejte pozor, zase ve směru na Ostravu na 314. kilometru Ukrajnice, dejte pozor, zasahuje Ostravu na 314. kilometru Ukrajnice, dejte pozor, zasahuje tam kamion. 314. kilometru Ukrajnice, dejte pozor, zasahuje tam kilometru Ukrajnice, dejte pozor, zasahuje tam kamion s defektem. Včas v Ukrajnice, dejte pozor, zasahuje tam kamion s defektem. Včas jste pozor, zasahuje tam kamion s defektem, včas šlápněte proto na brzdu, na zasahuje tam kamion s defektem, včas šlápněte proto na brzdu, na Frýdecko Místecko kamion s defektem, včas šlápněte proto na brzdu, na Frýdec defektem, včas šlápněte proto na brzdu, na Frýdecko Místecku pak čekejte komplikace. Čas šlápněte proto na brzdu. Na Frýdecko Místecku pak čekejte komplikace za Třanovicemi proto na brzdu. Na Frýdecko Místecku pak čekejte komplikace za Třanovicemi. Na Frýdecko Místecku pak čekejte komplikace za Třanovicemi směrem na Český Těšín. Na Frýdecko Místecku pak čekejte komplikace za Třanovicemi směrem na Český Těšín. Vyšetřuje čekejte komplikace za Třanovicemi směrem na Český Těšín. Vyšetřuje se tu vážná dopravní komplikace za Třanovicemi směrem na Český Těšín. Vyšetřuje se tu vážná dopravní směrem na Český Těšín. Vyšetřuje se tu vážná dopravní nehoda osobáku, který skončil směrem na Český Těšín. Vyšetřuje se tu vážná dopravní nehoda osobáku, který skončil Těšín. Vyšetřuje se tu vážná dopravní nehoda osobáku, který skončil mimo vozovku. Vyšetřuje se tu vážná dopravní nehoda osobáku, který skončil mimo vozovku. A přibrzdí vážná dopravní nehoda osobáku, který skončil mimo vozovku. A přibrzdíte i na příjezdu do dopravní nehoda osobáku, který skončil mimo vozovku a přibrzdíte i na příjezdu, který skončil mimo vozovku a přibrzdíte i na příjezdu do Olomouce od Lipníka nad mimo vozovku a přibrzdíte i na příjezdu do Olomouce od Lipníka nad Bečvou a přibrzdíte i na příjezdu do Olomouce od Lipníka nad Bečvou a přibrzdíte i na příjezdu do Olomouce od Lipníka nad Bečvou, zdrží vás tu nehoda i na příjezdu do Olomouce od Lipníka nad Bečvou. Zdrží vás tu nehoda dvou osobních tu do Olomouce od Lipníka nad Bečvou. Zdrží vás tu nehoda dvou osobních aut. Tolik doprav od Lipníka nad Bečvou. Zdrží vás tu nehoda dvou osobních aut. Tolik dopravní servis pro Moravu a Čvou. Zdrží vás tu nehoda dvou osobních aut. Tolik dopravní servis pro Moravu a zdrží vás tu nehoda dvou osobních aut. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko slovo má Monika. Jsou tu zprávy. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko slovo má Monika. Jsou tu zprávy.
1: Nastal čas
0: pro Moravu a Slezsko slovo má Monika, jsou tu zprávy.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek.
0: Slovo má Monika, jsou tu zprávy.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek. Pošli dobré věci.
0: Jsou tu zprávy.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek. Pošli dobré věci dál a ještě. Nastal čas udělat si doma pořádek. Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Čas udělat si doma pořádek. Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině má pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. Vem dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bal a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz jedině na bazoš.cz www.bazoš.cz bazoš.cz www.bazoš.cz www.bazoš.cz
2: zprávy
1: www.bazoš.cz
2: zprávy
1: www.bazoš.cz
2: zprávy Rádia Blaník zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně já.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně jasně.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně jasně přehledně.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně jasně přehledně.
4: Výsledky
2: Rádia Blaník.
3: Stručně jasně přehledně.
4: Výsledky voleb schválila
3: Stručně jasně přehledně.
4: Výsledky voleb schválila státní volební
3: komise. Jasně, přehledně.
4: Výsledky voleb schválila státní volební komise.
3: Jasně, přehledně.
4: Výsledky voleb schválila státní volební

0: Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí doprava. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí doprava zprávy a začne. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí doprava zprávy a za 4,5 minuty. Vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí doprava zprávy a za 4,5 minuty už bude 10. Na tom se nic nemění. Za chvilku počasí doprava zprávy a za 4,5 minuty už bude 10. Za chvilku počasí doprava zprávy a za 4,5 minuty už bude 10. Rádio. Doprava zprávy a za 4,5 minuty už bude 10. Rádio Blaník. Zprávy a za 4,5 minuty už bude 10. Rádio Blaník. 4,5 minuty už bude 10. Rádio Blaník. Už bude 10. Rádio
1: Blaník. Teď je ten správný. Rádio Blaník. Teď je ten správný. Rádio Blaník. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Doprávný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. Čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. Mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz. Z Klatov. www.dzklatovy.cz. www.dzklatovy.cz. www.dzklatovy.cz.
2: Rádio Blaník.
1: Klatovy.cz.
2: Rádio Blaník. Počasí.
1: CZ.
2: Rádio Blaník. Počasí.

0: komise.
1: Přehledně.
0: Výsledky voleb schválila státní volební komise. Policie. Výsledky voleb schválila státní volební komise. Policie varuje před jedním nešvarem schválila státní volební komise. Policie varuje před jedním nešvarem řidičů státní volební komise. Policie varuje před jedním nešvarem řidičů. Policie varuje před jedním nešvarem řidičů. Policie varuje před jedním nešvarem řidičů. Uzavírka komplikuje varuje před jedním nešvarem řidičů. Uzavírka komplikuje pro před jedním nešvarem řidičů. Uzavírka komplikuje provoz Brně. Varem řidičů. Uzavírka komplikuje provoz Brně. Uzavírka komplikuje provoz Brně. Uzavírka komplikuje provoz Brně. Uzavírka komplikuje provoz Brně. Provoz Brně.

0: kolegialita tancování výsledky spochybnit u nejvyššího správního soudu. Zdánlivá kolegialita na silnici může výsledky spochybnit u nejvyššího správního soudu. Zdánlivá kolegialita na silnici může nejvyššího správního soudu. Zdánlivá kolegialita na silnici může být i trestná konkrétního správního soudu. Zdánlivá kolegialita na silnici může být i trestná konkrétního soudu. Zdánlivá kolegialita na silnici může být i trestná. Zdánlivá kolegialita na silnici může být i trestná. Konkrétně jde o upozornění. Kolegialita na silnici může být i trestná. Konkrétně jde o upozorňování ostatních řidičů na silnici může být i trestná. Konkrétně jde o upozorňování ostatních řidičů na policejní hlídky v trestná. Konkrétně jde o upozorňování ostatních řidičů na policejní hlídky. Konkrétně jde o upozorňování ostatních řidičů na policejní hlídky v okolí pomocí světelných signálů. Upozorňování ostatních řidičů na policejní hlídky v okolí pomocí světelných signálů a pokračují na policejní hlídky v okolí pomocí světelných signálů a pokračuje mluvčí policejního prezidia hlídky v okolí pomocí světelných signálů a pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canovská pomocí světelných signálů a pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canovská světelných signálů a pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canovská.
1: Zákon umožňuje
0: a pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canovská.
1: Zákon umožňuje používat světelné
0: mluvčí policejního prezidia Violeta Canovská.
1: Zákon umožňuje používat světelné
0: výstražné prezidia Violeta Canovská.
1: Zákon umožňuje používat světelné výstražné znamení od
0: Violeta Canovská.
1: Zákon umožňuje používat světelné výstražné znamení k odvrácení hrozícího Zákon umožňuje používat světelné výstražné znamení k odvrácení hrozícího nebezpečí. Umožňuje používat světelné výstražné znamení k odvrácení hrozícího nebezpečí. Nikoliv používat světelné výstražné znamení k odvrácení hrozícího nebezpečí. Nikoliv upozorňování světelné výstražné znamení k odvrácení hrozícího nebezpečí. Nikoliv upozorňování na policejní kontrolu znamení k odvrácení hrozícího nebezpečí. Nikoliv upozorňování na policejní kontrolu problikávání hrozícího nebezpečí. Nikoliv upozorňování na policejní kontrolu problikávání bezpečí nikoliv upozorňování na policejní kontrolu problikávání dálkovými světly nikoliv upozorňování na policejní kontrolu problikávání dálkovými světly za tímto účelem tak může být na policejní kontrolu problikávání dálkovými světly za tímto účelem tak může být posouzeno jako přes kontrolu problikávání dálkovými světly za tímto účelem tak může být posouzeno jako přestupek zakávání dálkovými světly za tímto účelem tak může být posouzeno jako přestupek, za který hrozí pokuta. Dálkovými světly za tímto účelem tak může být posouzeno jako přestupek, za který hrozí pokuta. Za tímto účelem tak může být posouzeno jako přestupek, za který hrozí pokuta až 1500 korun na místě. Tak může být posouzeno jako přestupek, za který hrozí pokuta až 1500 korun na místě.
0: A nebo 5000
1: posouzeno jako přestupek, za který hrozí pokuta až 1500 korun na místě.
0: A nebo 5000 ve správě.
1: Přestupek, za který hrozí pokuta až 1500 korun na místě.
0: A nebo 5000
1: pokuta až 1500 korun na místě.
0: A nebo 5000 ve správním řízení.
1: V Brně 500 korun na místě.
0: A nebo 5000 ve správním řízení. V Brně začala uzavírka tunelu
1: na místě.
0: A nebo 5000 ve správním řízení. V Brně začala uzavírka tunelu Hlinky a nebo 5000 ve správním řízení. V Brně začala uzavírka tunelu Hlinky a Pisáreckého. 5000 ve správním řízení. V Brně začala uzavírka tunelu Hlinky a Pisáreckého omezením řízení. V Brně začala uzavírka tunelu Hlinky a Pisáreckého omezení v jeho západní části. V Brně začala uzavírka tunelu Hlinky a Pisáreckého omezení v jeho západní části města. V Brně začala uzavírka tunelu Hlinky a Pisáreckého omezení v jeho západní části města zdrží nejen řidiče tunelu Hlinky a Pisáreckého omezení v jeho západní části města zdrží nejen řidiče aut Hlinky a Pisáreckého omezení v jeho západní části města zdrží nejen řidiče aut, ale také cestujícího omezení v jeho západní části města zdrží nejen řidiče aut, ale také cestující MHD. V jeho západní části města zdrží nejen řidiče aut, ale také cestující MHD. Na objízdných části města zdrží nejen řidiče aut, ale také cestující MHD. Na objízdných trasách se tvoří nejen řidiče aut, ale také cestující MHD. Na objízdných trasách se tvoří kolony konkrétně aut, ale také cestující MHD. Na objízdných trasách se tvoří kolony konkrétně u Antroposu také cestující MHD. Na objízdných trasách se tvoří kolony konkrétně u Antroposu MHD. Na objízdných trasách se tvoří kolony konkrétně u Antroposu Bohunického kampusu v Kohoutově. Objízdných trasách se tvoří kolony konkrétně u Antroposu Bohunického kampusu v Kohoutovicích. Tvoří kolony konkrétně u Antroposu Bohunického kampusu

0: Kohoutovicích anebo Bystrci. Největší konkrétně u Antroposu Bohunického kampusu v Kohoutovicích anebo Bystrci. Největší spouždění Antroposu Bohunického kampusu v Kohoutovicích anebo Bystrci. Největší spouždění nabírají trolejbusy Bohunického kampusu v Kohoutovicích anebo Bystrci. Největší spouždění nabírají trolejbusy 20+ v Kohoutovicích anebo Bystrci. Největší spouždění nabírají trolejbusy 25, 26 anebo Bystrci. Největší spouždění nabírají trolejbusy 25, 26 a 37 v Bystrci. Největší spouždění nabírají trolejbusy 25, 26 a 37. Největší spouždění nabírají trolejbusy 25, 26 a 37 anebo autobusové linky spouždění nabírají trolejbusy 25, 26 a 37 anebo autobusové linky 4 trolejbusy 25, 26 a 37 anebo autobusové linky 44 a 55, 26 a 37 anebo autobusové linky 44 a 52. 6 a 37 anebo autobusové linky 44 a 52. Na obnovu vyhořelého 7 anebo autobusové linky 44 a 52. Na obnovu vyhořelého kostela v autobusové linky 44 a 52. Na obnovu vyhořelého kostela v Chlumu u Třeboně 44 a 52. Na obnovu vyhořelého kostela v Chlumu u Třeboně na Jindřichohrady a 52. Na obnovu vyhořelého kostela v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku doposlali dva. Na obnovu vyhořelého kostela v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku doposlali dárci přes 2 miliony. Obnovu vyhořelého kostela v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku doposlali dárci přes 2 miliony. Kostela v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku doposlali dárci přes 2 miliony. U Třeboně na Jindřichohradecku doposlali dárci přes 2 miliony. Sbírku už městě se dvakrát prodloužil a z Jindřichohradecku doposlali dárci přes 2 miliony. Sbírku už městě se dvakrát prodloužil a skončí. Doposlali dárci přes 2 miliony. Sbírku už městě se dvakrát prodloužil a skončí 31. října 2 miliony. Sbírku už městě se dvakrát prodloužil a skončí 31. října. Oheň na barony. Sbírku už městě se dvakrát prodloužil a skončí 31. října. Sbírku už městě se dvakrát prodloužil a skončí 31. října. Oheň na barokním kostele na nebe se dvakrát prodloužil a skončí 31. října. Oheň na barokním kostele na nebevzetí Panny Marie prodloužil a skončí 31. října. Oheň na barokním kostele na nebevzetí skončí 31. října. Oheň na barokním kostele na nebevzetí Panny Marie způsobil před 2 lety 30. října. Oheň na barokním kostele na nebevzetí Panny Marie způsobil před 2 lety. Oheň na barokním kostele na nebevzetí Panny Marie způsobil před 2 lety škodu za 17 milionů. Kostele na nebevzetí Panny Marie způsobil před 2 lety škodu za 17 milionů. Tolik zprávy Rádia Blazetí Panny Marie způsobil před 2 lety škodu za 17 milionů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď způsobil před 2 lety škodu za 17 milionů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý. 2 lety škodu za 17 milionů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
1: Tak.
0: Za 17 milionů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
1: Tak, děkujeme Moni.
0: 17 milionů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
1: Tak.
0: Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
1: Tak, děkujeme Moni.
0: Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
1: Tak, děkujeme Moni.
0: Bude Pepa Černý.
1: Tak, děkujeme Moni.
2: Pepa.
1: Tak, děkujeme Moni.
2: Pepa Černý.
1: Děkujeme Moni.
2: Pepa Černý. Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
2: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
2: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne.
2: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé.
3: Na rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé. Za 20 vteřin už bude.
3: Na rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé. Za 20 vteřin už bude 10.
3: Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé. Za 20 vteřin už bude 10.
4: Dál si budeme hrát hlavně.
1: Krásné dopoledne, přátelé. Za 20 vteřin už bude 10.
4: Dál si budeme hrát hlavně hezky česky.
1: Přátelé, za 20 vteřin už bude 10.
4: Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku také.
1: Za 20 vteřin už bude 10.
4: Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku také dorazí kolegyně.
1: Už bude 10.
4: Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku také dorazí kolegyně Samira, která pro nás česky. Za malou chvilku také dorazí kolegyně Samira, která pro nás má další díl svého úžasného pořadu. Za chvilku také dorazí kolegyně Samira, která pro nás má další díl svého úžasného pořadu. Proč se říká kolegyně Samira,

Blaník. Hezké dopoledne. Rádio Blaník. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika. Rádio Blaník. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika. Blaník. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Letošní volby. Blaník. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Letošní volby pro... Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Letošní volby proběhly. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Letošní volby proběhly podle státní volební komise. Zprávy pro vás má Monika Holubová. Letošní volby proběhly podle státní volební komise korektně. Bez Monika Holubová. Letošní volby proběhly podle státní volební komise korektně. Bez problémů. Letošní volby proběhly podle státní volební komise korektně. Bez problémů proběhla takní volby proběhly podle státní volební komise korektně. Bez problémů proběhla také letošní novinka voleb podle státní volební komise korektně. Bez problémů proběhla také letošní novinka voleb a to volební komise korektně. Bez problémů proběhla také letošní novinka voleb a to QR kódy pro nevidomé korektně. Bez problémů proběhla také letošní novinka voleb a to QR kódy pro nevidomé fungovala. Bez problémů proběhla také letošní novinka voleb a to QR kódy pro nevidomé fungovala i aplikace. A také letošní novinka voleb a to QR kódy pro nevidomé fungovala i aplikace e doklady. Výsledky novinka voleb a to QR kódy pro nevidomé fungovala i aplikace e-doklady. Výsledky a to QR kódy pro nevidomé fungovala i aplikace e-doklady. Výsledky voleb do zastupitelstev pro nevidomé fungovala i aplikace e-doklady. Výsledky voleb do zastupitelstev obcí a také do prvního fungovala i aplikace e-doklady. Výsledky voleb do zastupitelstev obcí a také do prvního aplikace e-doklady. Výsledky voleb do zastupitelstev obcí a také do prvního senátního kola komise schválila doklady. Výsledky voleb do zastupitelstev obcí a také do prvního senátního kola komise schválila a zítra by měla do zastupitelstev obcí a také do prvního senátního kola komise schválila a zítra by měly být vyhlášeny obcí a také do prvního senátního kola komise schválila a zítra by měly být vyhlášeny ve sbírce do prvního senátního kola komise schválila a zítra by měly být vyhlášeny ve sbírce zákonů od středního kola komise schválila a zítra by měly být vyhlášeny ve sbírce zákonů od středy do pátku 23 schválila a zítra by měly být vyhlášeny ve sbírce zákonů. Od středy do pátku 23. října by měly být vyhlášeny ve sbírce zákonů. Od středy do pátku 23. října by pak plynula 10 vyhlášeny ve sbírce zákonů. Od středy do pátku 23. října by pak plynula 10denní lhůta zákonů. Od středy do pátku 23. října by pak plynula 10denní lhůta, ve které možné od středy do pátku 23. října by pak plynula 10denní lhůta, ve které možné hlasovat pátku 23. října by pak plynula 10denní lhůta, ve které možné hlasování a výsledky 20. října by pak plynula 10denní lhůta, ve které možné hlasování a výsledky spochybnit u nejby pak plynula 10denní lhůta, ve které možné hlasování a výsledky spochybnit u nejvyššího správního soudu 10denní lhůta, ve které možné hlasování a výsledky spochybnit u nejvyššího správního soudu. Lhůta, ve které možné hlasování a výsledky spochybnit u nejvyššího správního soudu. Zdán, které možné hlasování a výsledky spochybnit u nejvyššího správního soudu. Zdánlivá

která pro nás má další díl svého úžasného pořadu Proč se říká, co se říká, která pro nás má další díl svého úžasného pořadu Proč se říká, co se říká, tak má další díl svého úžasného pořadu Proč se říká, co se říká, takže se něco dozví svého úžasného pořadu Proč se říká, co se říká, takže se něco dozvíme, ale zatím úžasného pořadu Proč se říká, co se říká, takže se něco dozvíme, ale zatím Proč se říká, co se říká, takže se něco dozvíme, ale zatím si myslím, takže se něco dozvíme, ale zatím si myslím, že můžeme úplně klidně klást otázky. Něco dozvíme, ale zatím si myslím, že můžeme úplně klidně klást otázky. Ale zatím si myslím, že můžeme úplně klidně klást otázky. Ale myslím, že můžeme úplně klidně klást otázky. Tohle je úplně klidně klást otázky. Tohle je Olympik a otázky. Klást otázky. Tohle je Olympik a otázky. Tak krásné dopoledne. Tohle je Olympik a otázky. Tak krásné dopoledne. Tohle je Olympik a otázky. Tak krásné dopoledne. Krásné dopoledne.

0: Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Na D1.
0: Blaník za volantem.
1: Na D1.
0: Blaník za volantem.
1: Na D1 ve směru na
0: za volantem.
1: Na D1 ve směru na Ostravu na
0: 300.
1: Na D1 ve směru na Ostravu na 314. Na D1 ve směru na Ostravu na 314. kilometru Ukrajina. Na D1 ve směru na Ostravu na

ti. Posečkaj lá de ti.

proč jest člověčí, proč je zlověčí, proč je zlato drahý kový, proč je zlato drahý kov, proč je zlato drahý kov, proč je zlato drahý kov, a proč je...

Hezký Radio Blaník. Hezký česky. Radio Blaník. Hezký česky. Yeah. Radio Blaník. Hezký česky. Yeah, yeah. Radio Blaník. Hezký česky. Yeah, yeah.

0: Všechna ta slova. Všechna ta slova. Všechny ty kroky. Všechna ta slova. Všechny ty kroky. Všechna ta slova. Všechny ty kroky.
1: Já si to...

0: A my jsme zůstali v samotě stát, v co člověk věří. A my jsme zůstali v samotě stát, jak věří. A my jsme zůstali v samotě stát, neuměl. My jsme zůstali v samotě stát, neuměl jsem ti říct. Stali v samotě stát, neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.
0: V samotě stát, neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.
0: Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.
0: Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí. A já že tě miluji.
0: Jsem ti říct,
1: že tě to bolí. A já že tě miluji
0: víc než co
1: že tě to bolí.

Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Maisel, což znamená dláto. To slovo skutečně pochází z německého Maisel, což znamená. To slovo skutečně pochází z německého Maisel, což znamená dláto. Jenže je skutečně pochází z německého Maisel, což znamená dláto. Jenže jazykově pochází z německého Maisel, což znamená dláto. Jenže jazykovědci upozorňují, že Maisel, což znamená dláto. Jenže jazykovědci upozorňují, že zrčením dá, což znamená dláto. Jenže jazykovědci upozorňují, že zrčením dáci majzla nejsou dláto. Jenže jazykovědci upozorňují, že zrčením dáci majzla nejspíš vůbec nesou. Jenže jazykovědci upozorňují, že zrčením dáci majzla nejspíš vědci upozorňují, že zrčením dáci majzla nejspíš vůbec nesouvisí. Odkňují, že zrčením dáci majzla nejspíš vůbec nesouvisí. Odkud tedy majzčením dáci majzla nejspíš vůbec nesouvisí. Odkud tedy majzl pochází? Si majzla nejspíš vůbec nesouvisí. Odkud tedy majzl pochází? Tak spíš vůbec nesouvisí. Odkud tedy majzl pochází? Tady máme dvě možnosti. Jedna souvisí. Odkud tedy majzl pochází? Tady máme dvě možnosti. Odkud tedy majzl pochází? Tady máme dvě možnosti. Jeden náš je. Odkud tedy majzl pochází? Tady máme dvě možnosti. Jeden náš jazykovědec už v roce majzl pochází. Tady máme dvě možnosti. Jeden náš jazykovědec už v roce 1900. Tady máme dvě možnosti. Jeden náš jazykovědec už v roce 1972 možnosti. Jeden náš jazykovědec už v roce 1979 upozornosti. Jeden náš jazykovědec už v roce 1979 upozorňoval, že náš jazykovědec už v roce 1979 upozorňoval, vědec už v roce 1979 upozorňoval, že to původní v roce 1979 upozorňoval, že to původní německé slovo spíš znamená 1979 upozorňoval, že to původní německé slovo spíš 79 upozorňoval, že to původní německé slovo spíš znamenalo něco jako upozorňoval, že to původní německé slovo spíš znamenalo něco jako plížit se nebo tajnit, že to původní německé slovo spíš znamenalo něco jako plížit se. Původní německé slovo spíš znamenalo něco jako plížit se nebo tajně krást. Pokud slovo spíš znamenalo něco jako plížit se nebo tajně krást. Pokud znamenalo něco jako plížit se nebo tajně krást. Pokud by tahle teorie byla správná, jako plížit se nebo tajně krást. Pokud by tahle teorie byla správná, dej si majzla nebo tajně krást. Pokud by tahle teorie byla správná, dej si majzla, původně krást. Pokud by tahle teorie byla správná, dej si majzla, původně by pokud by tahle teorie byla správná, dej si majzla, původně by souviselo s tím, tahle teorie byla správná, dej si majzla, původně by souviselo s tím, že si člověk má dávat byla správná, dej si majzla, původně by souviselo s tím, že si člověk má dávat pozor, aby ho dej si majzla, původně by souviselo s tím, že si člověk má dávat pozor, aby ho někdo původně by souviselo s tím, že si člověk má dávat pozor, aby ho někdo neokradl, což souviselo s tím, že si člověk má dávat pozor, aby ho někdo neokradl, což vlastně taky můžeme použít. Tím, že si člověk má dávat pozor, aby ho někdo neokradl, což vlastně taky můžeme použít. Má dávat pozor, aby ho někdo neokradl, což vlastně taky můžeme použít. No a druhá pozor, aby ho někdo neokradl, což vlastně taky můžeme použít. No a druhá možnost, majzl někdo neokradl, což vlastně taky můžeme použít. No a druhá možnost, majzl, což vlastně taky můžeme použít. No a druhá možnost, majzl by mohl být, taky můžeme použít. No a druhá možnost, majzl by mohl být schválně zkomolenýžít. No a druhá možnost, majzl by mohl být schválně zkomolená mysl. No a druhá možnost, majzl by mohl být schválně zkomolená mysl. Tedy možnost, majzl by mohl být schválně zkomolená mysl. Tedy mít něco na mysli. Majzl by mohl být schválně zkomolená mysl. Tedy mít něco na mysli. Být schválně zkomolená mysl. Tedy mít něco na mysli. Rozmyslet to. Schválně zkomolená mysl. Tedy mít něco na mysli. Rozmyslet to. A dávat na mysl. Tedy mít něco na mysli. Rozmyslet to. A dávat. Tedy mít něco na mysli. Rozmyslet to. A dávat si pozor. Která možná něco na mysli. Rozmyslet to. A dávat si pozor. Která

0: Možnost je rozmyslet to a dávat si pozor. Která možnost je správně dnes to a dávat si pozor. Která možnost je správně dnes s jistotou nevím. Dávat si pozor. Která možnost je správně dnes s jistotou nevíme. Která možnost je správně dnes s jistotou nevíme. Můžete si ale vybrat. Možnost je správně dnes s jistotou nevíme. Můžete si ale vybrat. Právě dnes s jistotou nevíme. Můžete si ale vybrat.
1: No, my všichni.
0: Dnes s jistotou nevíme. Můžete si ale vybrat.
1: No, my všichni fanouštou
0: nevíme. Můžete si ale vybrat.
1: No, my všichni fanoušci a.
0: Můžete si ale vybrat.
1: No, my všichni fanoušci a milovníci seriálu.
0: Můžete si ale vybrat.
1: No, my všichni fanoušci a milovníci seriálu jistě. No, my všichni fanoušci a milovníci seriálu. No, my všichni fanoušci a milovníci seriálu jistě, pane ministře, samozřejmě. My všichni fanoušci a milovníci seriálu jistě, pane ministře, samozřejmě víme, že fanoušci a milovníci seriálu jistě, pane ministře, samozřejmě víme, že Majzel je ve skutečnosti. Milovníci seriálu jistě, pane ministře, samozřejmě víme, že Majzel je ve skutečnosti Frank. Seriálu jistě, pane ministře, samozřejmě víme, že Majzel je ve skutečnosti Frank Weisel. Pane ministře, samozřejmě víme, že Majzel je ve skutečnosti Frank Weisel.
2: Samir.
1: Samozřejmě víme, že Majzel je ve skutečnosti Frank Weisel.
2: Samira na Blaníku.
1: Víme, že Majzel je ve skutečnosti Frank Weisel.
2: Samira na Blaníku.
1: Je ve skutečnosti Frank Weisel.
2: Samira na Blaníku.
3: Ale proč se
1: Frank Weisel.
2: Samira.

0: Sempre italska sempre italska klasika na sempre italska klasika na vlnách rádia. Sempre italská klasika na vlnách rádia Blaník. A už je tady. Sempre italská klasika na vlnách rádia Blaník. A už je tady Samča. Sempre italská klasika na vlnách rádia Blaník. A už je tady Samča.
1: Proč se říká
0: italská klasika na vlnách rádia Blaník. A už je tady Samča.
1: Proč se říká
0: vlnách rádia Blaník. A už je tady Samča.
1: Proč se říká, co se říká
2: na rádiu.
0: A už je tady Samča.
1: Proč se říká, co se říká
2: na rádiu Blaník.
0: Samča.
1: Proč se říká, co se říká
2: na rádiu Blaník.
0: Tak jsem.
1: Proč se říká, co se říká
2: na rádiu Blaník.
0: Tak Samčí, co pak pro nás
1: říká, co se říká
2: na rádiu Blaník.
0: Tak Samčí, co pak pro nás máš dneska,
1: co se říká
2: na rádiu Blaník.
0: Tak Samčí, co pak pro nás máš dneska
2: na rádiu Blaník.
0: Tak Samčí, co pak pro nás máš dneska,
3: když vám někdo
2: Blaník.
0: Tak Samčí, co pak pro nás máš dneska,
3: když vám někdo řekne dej si ma.
0: Tak Samčí, co pak pro nás máš dneska,
3: když vám někdo řekne dej si majzla.
0: Tak Samčí, co pak pro nás máš dneska,
3: když vám někdo řekne dej si majzla.
0: Znam. Pak pro nás máš dneska,
3: když vám někdo řekne dej si majzla. Znamená to dávej
0: dneska.
3: Když vám někdo řekne dej si majzla. Znamená to dávej si pozor. Když vám někdo řekne dej si majzla. Znamená to dávej si pozor. Buď opatrný. Kdo řekne dej si majzla. Znamená to dávej si pozor. Buď opatrný a možná dej si majzla. Znamená to dávej si pozor. Buď opatrný a možná vás. Znamená to dávej si pozor. Buď opatrný a možná vás stejně jako mě. Znamená to dávej si pozor. Buď opatrný a možná vás stejně jako mě napadne majzla. Dávej si pozor. Buď opatrný a možná vás stejně jako mě napadne majzlík. Buď opatrný a možná vás stejně jako mě napadne majzlík, tedy dláto. A možná vás stejně jako mě napadne majzlík, tedy dláto. To slovo skutečně stejně jako mě napadne majzlík. Majzlík, tedy dláto. To slovo skutečně pochází jako mě napadne majzlík, tedy dláto. To slovo skutečně pochází z německého mne majzlík, tedy dláto. To slovo skutečně pochází z německého majzel, což tedy dláto. To slovo skutečně pochází z německého

Hodně vody uplynulo komínkou, hodně vody uplynulo hore tu, hodně vody uplynulo hore tu na pořád, hodně vody uplynulo hore tu na pořád, hodně vody uplynulo hore tu na pořád, hodně vody uplynulo hore tu na pořád. A jednou plynulo hore tu na pořád. A jednou taky na tu na pořád.

0: se říká.
1: Ale se dá.
0: A ne, proč se říká, co se říká.
1: A my si dáme další písničku.
0: Proč se říká, co se říká.
1: A my si dáme další písničku. Zas
0: se říká, co se říká.
1: A my si dáme další písničku. Za 100 let
0: právě. Co se říká.
1: A my si dáme další písničku. Za 100 let právě.
0: Říká.
1: A my si dáme další písničku. Za 100 let právě teď na Blaníku. A my si dáme další písničku. Za 100 let právě teď na Blaníku. A my si dáme další písničku za 100 let právě teď na Blaníku. Písničku za 100 let právě teď na Blaníku. Za 100 let právě teď na Blaníku. Právě teď na Blaníku. Na Blaníku.

bylo půl. Dnes ráno, když bylo půl, při pravidelný. Dnes ráno, když bylo půl, při pravidelný hygieně. No, když bylo půl, při pravidelný hygieně. Bylo půl.

ti masáž. Ty, co jsi býval, tu tvář nespraví ti masáž. Býval, tu tvář nespraví ti masáž. Marně se v oku, tu tvář nespraví ti masáž. Marně se v oku kasáš, nespraví ti masáž. Marně se v oku kasáš, už nejde spraví ti masáž. Marně se v oku kasáš, už nejsi masáž. Marně se v oku kasáš, už nejsi lep. Marně se v oku kasáš, už nejsi lep. A velký šéf. Marně se v oku kasáš, už

0: Rádio Blaník.
1: I za stole.
0: Rádio Blaník.
1: I za stole.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky.
1: I za stole.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
0: Blaník.
2: Hezky česky.
0: Blaník.
2: Hezky česky. Hezky česky.
3: Jdeme sra...
2: Česky.
3: Jdeme sra... Jdeme sráno, když bylo půl.

0: Rádio Blaník.
1: Přidej se k nám.
0: Rádio Blaník.
1: Přidej se k nám.
0: Rádio Blaník.
1: Sometimes I feel k nám.
0: Rádio Blaník.
1: Sometimes I feel
0: Rádio Blaník.
1: Sometimes I feel I'm gonna break down and
0: Rádio Blaník.
1: Sometimes I feel I'm gonna break down.
0: Rádio Blaník.

0: Freddie Mercury a Living on my own. Takhle ta píseň původně vůbec nezněla. Ona vyšla v roce 1985 na albu Mr. Bad Guy.
1: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano, v autocentrále právě Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc.

až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej sklad tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda.

0: Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a Ibia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte s výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 hned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Máš doma bordel v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Máš doma bordel kovový, Ostravě a Karviné. Máš doma bordel kovový, ne. Máš doma bordel kovový, odvez ho do sběrny Drdovi. Máš doma bordel kovový, odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Máš doma bordel kovový, odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dátinový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí. Sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. drdašrot.upoštyhavířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. drdašrot.cz.
1: Trenérka.
0: Nejlepší ceny a zaplatí hned. drdašrot.cz.
1: Trenérkarna.cz.
0: Zaplatí hned. drdašrot.cz.
1: Trenérkarna.cz.
0: Hned. drdašrot.cz.
1: Trenérkarna.cz.
0: Došrot.cz.
1: Trenérkarna.cz. Tož to čumím. Trenérkarna.cz. Tož to čumím. Trenérkarna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a Trenérkarna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a gaťky pro babi v čilku. Tož to čumím. Trenky, boxerky a gaťky pro što čumím. Trenky, boxerky a gaťky pro babi v čil kupíš ve slevě až Trenky, boxerky a gaťky pro babi v čil kupíš ve slevě až 80%. Boxerky a gaťky pro babi v čil kupíš ve slevě až 80%. Cipky pro babi v čil kupíš ve slevě až 80%.
2: Cip, to není možné.
1: Kupíš ve slevě až 80%.
2: Cip, to není možné.
1: Ne fakt, nekec, až 80%.
2: Cip, to není možné.
1: Ne fakt, nekecám, 80%.
2: Cip, to není možné.
1: Ne fakt, nekecám, až 80%.
2: Cip, to není možné.
1: Ne fakt, nekecám, až 80%.
2: Cip, to není možné.
1: Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes oběd
2: možné.
1: Ne fakt, nekecám, až 80%.
2: Dnes objednáš
1: ne fakt, nekecám, až 80%.

0: Dnes objednáš, zítra máš. Tam až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karnac 10%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karnac.cz. Trenér Karnac.cz. Fajront.
1: Klikni.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přina.
0: Karnac.cz. Fajront.
1: Klikni.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
1: Klikni.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
1: Gravitrax Spider-Man.
2: Stavěj dráhy se svým Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
1: Gravitrax Spider-Man.
2: Stavěj dráhy a šoproku přináší.
1: Gravitrax Spider-Man.
2: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
1: Když stavební
2: náší.
1: Gravitrax Spider-Man.
2: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
1: Když stavebnice,
2: tak
1: Gravitrax Spider-Man.
2: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
1: Když stavebnice,
2: tak
1: Mironet.
2: Klikmen. Stavěj dráhy se svým hrdinou.
1: Když stavebnice,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát. Dráhy se svým hrdinou.
1: Když stavebnice,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát. Hrdinou.
1: Když stavebnice,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
1: Stavebnice,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Hnusný počasí.
4: No jistě.
1: Mironet.
2: Klikni dvakrát.
3: Hnusný počasí.
4: No jistě.
3: Potřebujeme oblečení.
4: Jistě.
3: Potřebujeme oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
5: Co furt já?
3: Potřebujeme oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
5: Co furt já?
3: Serva?
4: No jistě.
3: Oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
5: Co furt já?
3: Serva?
4: No jistě.
3: Všechno a vejde se do toho i Karel.
5: Co furt já?
3: Serva?
4: No jistě.
6: Stav se u nás.
3: Se do toho i Karel.
5: Co furt já?
3: Serva?
4: No jistě.
6: Stav se u nás v Ostravě.
5: Co furt já?
3: Serva?
4: No jistě.
6: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích.
3: Serva?
4: No jistě.
6: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Serva?
4: No jistě.
6: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Serva? Tady seš. Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Serva? Tady seš. Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Serva? Tady seš na správném místě v Kunčicích. Serva. Tady seš na správném místě.
5: Pracovní oblečení Serva.
6: Serva. Tady seš na správném místě.
5: Pracovní oblečení Serva.
6: Tady seš na správném místě.
5: Pracovní oblečení Serva. No jistě.
6: Tady seš na správném místě.
5: Pracovní oblečení Serva. No jistě.
6: Vidíte na správném místě.
5: Pracovní oblečení Serva. No jistě.
3: Vidíte, říká...
5: Pracovní oblečení Serva. No jistě.
3: Vidíte, říká to i Karel.
5: Oblečení Serva. No jistě.
3: Vidíte, říká to i Karel.
5: No jistě.
3: Vidíte, říká to i Karel.
7: Bomba ceny v Argos...
3: Vidíte, říká to i Karel.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě...
3: Vidíte, říká to i Karel.
7: Bomba ceny v Argos Elektro...
3: Říká to i Karel.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argo...
3: Karel.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní... Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní na... Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombi... Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampere. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampere od OE. Nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampere od OEZ za skvělý kombinovaný chránič LMF 16 Ampere od OEZ za skvělých kombinovaný chránič LMF 16 Ampere od OEZ za skvělých 880 MF 16 Ampere od OEZ za skvělých 880 Ampere od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH Z za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nej... 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argo. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektry. Pro něj

0: přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Tuto zimu.
0: Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Tuto zimu.
0: Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Tuto zimu.
0: Argos pro elektrikáře.
1: Tuto zimu. Tuto zimu. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka sky. Nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovice. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šarjí. Po prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šarjí. 4x z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šarjí. 4x týdně na palubě. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šarjí. 4x týdně na palubě na vás spouští přímé lety z Katovic do Šarjí. 4x týdně na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime. Přímé lety z Katovic do Šarjí. 4x týdně na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a Charge 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Krát týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko. Malajzii čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko. Malajzii, Indii, Maledivy a zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko. Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovnací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, milu sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat. Katovice.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat. V cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat.
2: Festival Japonské.
1: Katovice Airport, miluji létat.
2: Festival Japonské dny opět v Ostravě.
1: Airport, miluji létat.
2: Festival Japonské dny opět v Ostravě. Program
1: Nat.
2: Festival Japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky. Festival Japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Festival Japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos jsme dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí des Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí deseti let. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí deseti let Česko-Japonské jenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí deseti let Česko-Japonského kulturní programem k výročí deseti let Česko-Japonského kulturního centra. 16. a 17. října deseti let Česko-Japonského kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě Japonského kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě a kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě Akord centra. 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www.16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz. 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz. 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz.

0: Στουπενκινά VVV για Πουντσκέρνη Τσέζετ. Στουπενκινά VVV για Πουντσκέρνη Τσέζετ.
1: Εστέ.
0: VVV για Πουντσκέρνη Τσέζετ.
1: STK Ostrava Radvaní.
0: CZ.
1: STK Ostrava Radvaní. STK Ostrava Radvanice. STK Ostrava Radvanice. STK STK Ostrava Radvanice. STK rychle a STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanice. Rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanici. Technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice. CZ.
2: Na stěny lidé malovali.
1: Troly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice CZ.
2: Na stěny lidé malují odpalování, čeká trochu víc. Malíři na těrači CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek. Víc. Malíři na těrači CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek. Malíři na těrači CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek. Po práci ukryjí na těrači CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek. Po práci ukryjí a navíc garantují vám odtáhnou a zakryjí nábytek. Po práci ukryjí a navíc garantují odtáhnou a zakryjí nábytek. Po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu nábytek. Po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. A navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu i vy. Nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu i vy. Malíři na těle. Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu i vy. Malíři na těrači CZ, tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na těrači CZ, počítat zdarma cenu i vy. Malíři na těrači CZ, má cenu i vy. Malíři na těrači CZ, vymalování bytu za nejnižší. Malíři na těrači CZ, vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. CZ, vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. 226.
3: 226.
2: Smalování neděláme divadlo.
4: Do Chorvatska s relaxem.
3: 226.
2: Smalování neděláme divadlo.
4: Do Chorvatska s relaxem. Krásně.
2: Smalování neděláme divadlo.
4: Do Chorvatska s relaxem. Krásně si to. Do Chorvatska s relaxem. Krásně si to užijem. Autem nebo autobusem. Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, pro Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi, relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi, celosně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Touzem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací. Zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz. Více informací na www.relaxadriatic.cz. 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
5: Klikt.
4: Více informací na www.relaxadriatic.cz.
5: Klikni.
4: Více informací na www.relaxadriatic.cz.
5: Klikni.
6: Mironet, nová dvojka.
4: www.relaxadriatic.cz.
5: Klikni.
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší.
4: relaxadriatic.cz.
5: Klikni.
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší.
5: gravitrax.cz. Klikni.
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší.
5: Gravitrax Spider-Man. Klikni.
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší.
5: Gravitrax Spider-Man, startovní sada.
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší.
5: Gravitrax Spider-Man, startovní sada.

0: sada.
1: Ta XXika a Shoproku přináší
0: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
1: Ta XXku přináší
0: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
1: Ta XXL novinka od Ravensburg
0: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
1: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
0: Jasně. Gravitrax Spider-Man startovní sada.
1: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
0: Jasně. Kuličková startovní sada.
1: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
0: Jasně. Kuličková dráha se superhrdina.
1: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
0: Jasně. Kuličková dráha se superhrdiny.
1: To musí novinka od Ravensburgu.
0: Jasně. Kuličková dráha se superhrdiny.
1: To musím Ravensburgu.
0: Jasně. Kuličková dráha se superhrdiny.
1: To musím mít.
2: V Mironetu.
0: Gro. Jasně. Kuličková dráha se superhrdiny.
1: To musím mít.
2: V Mironetu nyní za
0: mě. Kuličková dráha se superhrdiny.
1: To musím mít.
2: V Mironetu nyní za bomba cenu 2000
0: dráha se superhrdiny.
1: To musím mít.
2: V Mironetu nyní za bomba cenu drdiny.
1: To musím mít.
2: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. 9. Když stavebnice, tak Mironet.
1: Klikni.
3: Zažijte tak
2: stavebnice,
1: tak Mironet. Klikni.
3: Zažijte taky, co dokáže. Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810. Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Káže. 680 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo E. 680 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60 jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení. Plně elektrické Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 304. Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 kilometrů. A X60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 kilometrů. A cena? Už od se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu minut dobíjení připraví na dalších 340 kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH připraví na dalších 340 kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací 340 kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte 30 kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na... A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar půl včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
4: Mega sekáč.
3: Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
4: Mega sekáč Ostrava u Futura.
3: Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
4: Mega sekáč Ostrava u Futura.
5: Máme nové
3: prodejce vozů Volvo.
4: Mega sekáč Ostrava u Futura.
5: Máme nové zimní
3: Volvo.
4: Mega sekáč Ostrava u Futura.
5: Máme nové zimní zboží, které
4: sekáč Ostrava u Futura.
5: Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý den.
4: U Futura.
5: Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku. Mega sekáč Ostrava CZ.
6: Dobrý den.
5: Mega sekáč Ostrava CZ.
6: Dobrý den, jmenuji se Ivan
5: Sekáč Ostrava CZ.
6: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až opa. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50%. Jedině v XXL od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyní u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici? Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam kde...

0: XXL Kuchyních v Polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XL Kuchyních v Polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. Kuchyních v Polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL Pomlčka Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL Pomlčka Kuchyně.cz. XXL Pomlčka Kuchyně.cz.
1: Svítí.
2: Svítí.
1: I na Pomlčka Kuchyně.cz. Svítí.
2: Svítí.
1: I na síti všech sítí.
3: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
4: Jenom tam se dozvíte.
3: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
4: Jenom tam se dozvíte.
3: Sluníčko najdete i na sociálních sítích.
4: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě.
3: I na sociálních sítích.
4: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
3: Blanických sítích.
4: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
3: Blaník na...
4: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
3: Blaník na Facebooku a...
4: se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
3: Blaník na Facebooku a Instagramu.
4: Co o nás ještě nevíte.
3: Blaník na Facebooku a Instagramu.
4: Ještě nevíte.
3: Blaník na Facebooku a Instagramu. Blaník na Facebooku a Instagramu. Blaník na Facebooku a Instagramu. Facebooku a Instagramu. A Instagramu. A Instagramu.

0: Rádio Blaní. Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky.
2: Česky.
1: Hezky.
2: Česky.
1: Česky.
2: Česky.

rozloučit se dvěma mladými žirafími samci. Tam se museli rozloučit se dvěma mladými žirafími samci. A víte proč? Protože loučit se dvěma mladými žirafími samci. A víte proč? Protože se dvěma mladými žirafími samci. A víte proč? Protože žirafí samci sice mohou žít v jedné partě takhle, jo, se samicemi, ale samci sice mohou žít v jedné partě takhle, jo, se samicemi, ale ve chvíli, kdy sice mohou žít v jedné partě takhle, jo, se samicemi, ale ve chvíli, kdy se tam užít v jedné partě takhle, jo, se samicemi, ale ve chvíli, kdy se tam objeví nějaká srtě takhle, jo, se samicemi, ale ve chvíli, kdy se tam objeví nějaká samice, která je v hří se samicemi, ale ve chvíli, kdy se tam objeví nějaká samice, která je v hříji, ale ve chvíli, kdy se tam objeví nějaká samice, která je v hříji, tak nastává problém. Kdy se tam objeví nějaká samice, která je v hříji, tak nastává problém. Tam objeví nějaká samice, která je v hříji, tak nastává problém. Že oni nějaká samice, která je v hříji, tak nastává problém. Že oni začnou, která je v hříji, tak nastává problém. Že oni začnou jako zápasy, tak nastává problém. Že oni začnou jako zápasit. A žiraf stává problém. Že oni začnou jako zápasit. A žirafy jako samci jako zápasit. A žirafy jako samci, když zápasí, to vůbec není hezký pohled. A žirafy jako samci, když zápasí, to vůbec není hezký pohled. To normálně žirafy jako samci, když zápasí, to vůbec není hezký pohled. To normálně oni se mlátí jako samci, když zápasí, to vůbec není hezký pohled. To normálně oni se mlátí těma hlavama, když zápasí, to vůbec není hezký pohled. To normálně oni se mlátí těma hlavama velkýma, jo. To vůbec není hezký pohled. To normálně oni se mlátí těma hlavama velkýma, jo. A hezký pohled. To normálně oni se mlátí těma hlavama velkýma, jo. A kolik to normálně oni se mlátí těma hlavama velkýma, jo. A kolikrát teče krev a dokonce oni se mlátí těma hlavama velkýma, jo. A kolikrát teče krev a dokonce se můžou i zabít těma hlavama velkýma, jo. A kolikrát teče krev a dokonce se můžou i zabít. Takže je velkýma, jo. A kolikrát teče krev a dokonce se můžou i zabít. Takže je potřeba. A kolikrát teče krev a dokonce se můžou i zabít. Takže je potřeba to v zoologických krev a dokonce se můžou i zabít. Takže je potřeba to v zoologických zahradách nějak řešit a se můžou i zabít. Takže je potřeba to v zoologických zahradách nějak řešit a na svatém kopečku. Takže je potřeba to v zoologických zahradách nějak řešit a na svatém kopečku to vyřešili tak, že je potřeba to v zoologických zahradách nějak řešit a na svatém kopečku to vyřešili tak, že se tak jako po zoologických zahradách nějak řešit a na svatém kopečku to vyřešili tak, že se tak jako poptali, kdo by nějak řešit a na svatém kopečku to vyřešili tak, že se tak jako poptali, kdo by potřeboval a na svatém kopečku to vyřešili tak, že se tak jako poptali, kdo by potřeboval po Evropě. Na svatém kopečku to vyřešili tak, že se tak jako poptali, kdo by potřeboval po Evropě dva žirafy. Vyřešili tak, že se tak jako poptali, kdo by potřeboval po Evropě dva žirafy. Že se tak jako poptali, kdo by potřeboval po Evropě dva žirafí samce do dvou partí. Poptali, kdo by potřeboval po Evropě dva žirafí samce do dvou partiček a naš potřeboval po Evropě dva žirafí samce do dvou partiček a našli v Evropě dva žirafí samce do dvou partiček a našli v Řecku dva žirafí samce do dvou partiček a našli v Řecku takový park žirafí samce do dvou partiček a našli v Řecku takový park, který se jmenuje do dvou partiček a našli v Řecku takový park, který se jmenuje Attikček a našli v Řecku takový park, který se jmenuje Attica Zoological Park. Našli v Řecku takový park, který se jmenuje Attica Zoological Park. V Řecku takový park, který se jmenuje Attica Zoological Park a tam takový park, který se jmenuje Attica Zoological Park a tam oba ty samce, který se jmenuje Attica Zoological Park a tam oba ty samce poslali. Attica Zoological Park a tam oba ty samce poslali. A představte si Zoological Park a tam oba ty samce poslali. A představte si, že žirafáci a tam oba ty samce poslali. A představte si, že žirafáci tam oba ty

0: i samce poslali. A představte si, že žirafáci jeli normálně kamionem, samce poslali. A představte si, že žirafáci jeli normálně kamionem, jeli 40 hodin. A představte si, že žirafáci jeli normálně kamionem, jeli 40 hodin. Představte si, že žirafáci jeli normálně kamionem, jeli 40 hodin. Bylo o ně postaráno, měli žirafáci jeli normálně kamionem, jeli 40 hodin. Bylo o ně postaráno, měli přestávky, normálně kamionem, jeli 40 hodin. Bylo o ně postaráno, měli přestávky, měli 40 hodin. Bylo o ně postaráno, měli přestávky, měli pitný 40 hodin. Bylo o ně postaráno, měli přestávky, měli pitný režim a tak dále. Bylo o ně postaráno, měli přestávky, měli pitný režim a tak dále. Už jsou v Řecku, prý jsou v pořádku, měli přestávky, měli pitný režim a tak dále. Už jsou v Řecku, prý jsou v pořádku, měli pitný režim a tak dále. Už jsou v Řecku, prý jsou v pořádku oba. A já jsem si do teďka myslel, měli pitný režim a tak dále. Už jsou v Řecku, prý jsou v pořádku oba. A já jsem si do teďka myslel, že takhle a tak dále. Už jsou v Řecku, prý jsou v pořádku oba. A já jsem si do teďka myslel, že takhle ta velká už jsou v Řecku, prý jsou v pořádku oba. A já jsem si do teďka myslel, že takhle ta velká zvířata prý jsou v pořádku oba. A já jsem si do teďka myslel, že takhle ta velká zvířata cestují vždycky, takhle ta velká zvířata cestují vždycky letecky. A není to tak, občas jedou ta velká zvířata cestují vždycky letecky. A není to tak, občas jedou kamionem. Zvířata cestují vždycky letecky. A není to tak, občas jedou kamionem. To se vám může stát vždycky letecky. A není to tak, občas jedou kamionem. To se vám může stát, že takhle jedete po dálnici cecky. A není to tak, občas jedou kamionem. To se vám může stát, že takhle jedete po dálnici a není to tak, občas jedou kamionem. To se vám může stát, že takhle jedete po dálnici a najednou na vás vykoukne. To se vám může stát, že takhle jedete po dálnici a najednou na vás vykoukne žirafa, případně dvě. Stát, že takhle jedete po dálnici a najednou na vás vykoukne žirafa, případně dvě. Tak zdravíme po dálnici a najednou na vás vykoukne žirafa, případně dvě. Tak zdravíme do Olomouce, najednou na vás vykoukne žirafa, případně dvě. Tak zdravíme do Olomouce a zdravíme zároveň i do Řecka, kne žirafa, případně dvě. Tak zdravíme do Olomouce a zdravíme zároveň i do Řecka, případně dvě. Tak zdravíme do Olomouce a zdravíme zároveň i do Řecka, ty dva žirafouny, ať se tam mají dvě. Tak zdravíme do Olomouce a zdravíme zároveň i do Řecka, ty dva žirafouny, ať se tam mají hezky. Za chvilku Olga Lounová Olomouce a zdravíme zároveň i do Řecka, ty dva žirafouny, ať se tam mají hezky. Za chvilku Olga Lounová, jsem optimist, zdravíme zároveň i do Řecka, ty dva žirafouny, ať se tam mají hezky. Za chvilku Olga Lounová, jsem optimist, do Řecka, ty dva žirafouny, ať se tam mají hezky. Za chvilku Olga Lounová, jsem optimista. Optimista, na ty dva žirafouny, ať se tam mají hezky. Za chvilku Olga Lounová, jsem optimista. Optimista, na vlnách Rádia Blaník, ať se tam mají hezky. Za chvilku Olga Lounová, jsem optimista. Optimista, na vlnách Rádia Blaník. Za chvilku Olga Lounová, jsem optimista. Optimista, na vlnách Rádia Blaník. Jsem optimista. Optimista, na vlnách Rádia Blaník. Optimista, na vlnách Rádia Blaník. Optimista na vlnách Rádia Blaník.
1: Právě teď v Planéu ušetříte
0: Rádia Blaník.
1: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny. Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Neu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen. Ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 5%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planéo nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planéo. Více než 30 tisíci položkami skladem. Planéo. 30 tisíci položkami skladem. Planéo. Kami skladem. Planéo. Planéo.
2: Vytvořeno s použitím AI. Vytvořeno s použitím AI. Vytvořeno

0: s použitím AI.
1: Právě teď v KIK.
0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a mě... Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové... 49 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. A měkké sametové povlečení za 399 korun. Měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den. A povlečení za 399 korun. Víc pro každý den. A pro za 399 korun. Víc pro každý den. A pro 199 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK 9 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslí. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. KIK. Víc než si myslíte.
2: Šéfe,
1: víc než si myslíte.
2: Šéfe, došel mat... Šéfe, došel matroš. Šéfe, došel matroš. Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala.
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala, musí...
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala.
2: Došel matroš.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby... Aby stavba šlapala, musí to lítat. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu stavba šlapala. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu stavma. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu stavma. Je tu stavma. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami. Stavma. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebníme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin stavíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin stavma. Přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin stavma. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin stavma. Stavma. Držíme sami na nejbližší prodejně stavebnin stavma. Stavma. Držíme zakázky v prodejně stavebnin stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu. Stavebnin stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
4: Vybrat dovolenou.
3: Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
4: Vybrat dovolenou. Nemusí.
3: Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
4: Vybrat dovolenou. Nemusí.
3: Držíme zakázky v pohybu.
4: Vybrat dovolenou. Nemusí být fuška. Vyražte
3: zakázky v pohybu.
4: Vybrat dovolenou. Nemusí být fuška. Vyražte. Vybrat dovolenou. Nemusí být fuška. Vyražte do exotiky po... Vybrat dovolenou. Nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. No, nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách pasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.

0: Michal David. Michal David, život je... Michal David, život je náš. Michal David, život je náš. Pořád ještě... Michal David, život je náš. Pořád ještě myslím jeho nejnovější... Michal David, život je náš. Pořád ještě myslím jeho nejnovější písnička. Michal David, život je náš. Pořád ještě myslím jeho nejnovější písnička.
1: Povedla se mu.
0: Život je náš. Pořád ještě myslím jeho nejnovější písnička.
1: Povedla se mu.
0: Pořád ještě myslím jeho nejnovější písnička.
1: Povedla se mu.
0: A my ještě myslím jeho nejnovější písnička.
1: Povedla se mu.
0: Nejnovější písnička.
1: Povedla se mu.
0: A my teď míříme do Olomouce, do písnička.
1: Povedla se mu.
0: A my teď míříme do Olomouce, do tamní zoologické... A my teď míříme do Olomouce, do tamní zoologické zahrady. A my teď míříme do Olomouce, do tamní zoologické zahrady, na svatém kopečku. A my teď míříme do Olomouce, do tamní zoologické zahrady, na svatém kopečku. Tam se museli rozloučit. Míříme do Olomouce, do tamní zoologické zahrady, na svatém kopečku. Tam se museli rozloučit. Sedvěce do tamní zoologické zahrady, na svatém kopečku. Tam se museli rozloučit. Sedvěma mladologické zahrady, na svatém kopečku. Tam se museli rozloučit. Sedvěma mladými žirafími, na svatém kopečku. Tam se museli

0: Čedok.cz. I last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý. Už nabídky ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý. Už na pobočkách nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. Nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. Čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. Uvažuje každý. Už přes 100 let. Čedok. Uvažuje už přes 100 let. Čedok.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle?
0: Vsaď. Čedok.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradiční. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou její techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou jejich umístění. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou jejich umístění. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi padla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i s umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobně našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
2: Tak co?
1: Přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
2: Tak co, sousede?
1: Už tu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
2: Tak co, sousede?
1: U nás zvyklí. ProTerm.cz.
2: Tak co, sousede? Už máš zimní gumy?
3: No jasně, že...
1: ProTerm.cz.
2: Tak co, sousede? Už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám.
1: A k ním novým... CZ.
2: Tak co, sousede? Už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový...
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
2: No, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
2: No nekecej. Zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
2: No nekecej.
3: Citroen? No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days?
2: Kecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až o... Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkni pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz. Mrkněte na Citroen.cz. Citroen.cz.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu...
6: Ne.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří... Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šestkrát na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šestkrát...

0: 500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za mu účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10%. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy 500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možným a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností procent zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na RBT za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na RBT.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na RBT.cz.
1: Slyšíte?
0: Více na RBT.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma.
0: .cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba to je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové sm, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. Zrovna nejste doma.

0: Nainstaloval som závěsný systém Reponeo.
1: No já jsem úplně vorosenej, tak...
0: Garáže, nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
1: No já jsem úplně vorosenej, tak...
0: Instaloval jsem závěsný systém Reponeo.
1: No já jsem úplně vorosenej, takovej pořádek jsme v garáži ještě.
0: Ten systém Reponeo.
1: No já jsem úplně vorosenej, takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
0: A čemu to?
1: No já jsem úplně vorosenej, takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
0: A čemu se divíš, ty divi...
1: Jsem úplně vorosenej, takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
0: A čemu se divíš, ty divizno?
1: Vorosenej, takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
0: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme
1: tu pořádek jsme v garáži ještě neměli.
0: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa.
1: V garáži ještě neměli.
0: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu
1: měli.
0: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. No, je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo. Potřebuješ? Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
1: Cože?
0: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo.
1: Cože?
0: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz. Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
2: Tata.
0: Divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
2: Tatart vyhlašuje.
0: Máte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
2: Tatart vyhlašuje. Tatart na.
0: Sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
2: Tatart vyhlašuje. Tatart nákupy.
0: Dobře. Reponeo.cz.
2: Tatart vyhlašuje. Tatart nákupy.
0: Slyš. Reponeo.cz.
2: Tatart vyhlašuje. Tatart nákupy.
0: Slyším. Tatart.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Slyším Tatart nákupy.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy.
0: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano,
0: Tatart nákupy. Slyším Tatart nákupy?
2: Ano,
0: Tatart nákupy?
2: Ano,
0: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nákupy?
2: Ano,
0: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Odstartujte pod...
0: Kupy?
2: Ano,
0: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Odstartujte podzim naplno...
0: Ano,
2: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno...
0: Nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem
0: exkluzivních slev.
2: Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který
0: pošlev.
2: Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídí.
0: Odstartujte podzim naplno.

0: zdarma a grafický návrh plnější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Nyní zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylovna a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení to měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlaž. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlaž. Siko.cz, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlaž. Siko.cz, koupelen, kuchyní a také podlaž. Siko.cz, stavební kuchyní a také podlaž. Siko.cz,
1: stavebniny Dek přináší mega.
0: Také podlaž. Siko.cz,
1: stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová.
0: Siko.cz,
1: stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie.
0: Z.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm. Nyní za stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm. Nyní za skvělých 20 přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů včetně. Nopová folie Dek Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů včetně DPH. Dek Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů včetně DPH za metr čtvereční. Nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů včetně DPH za metr čtvereční. Skvělých 25 korun 90 haléřů včetně DPH za metr čtvereční. 90 haléřů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Cenu. Více na Dek.cz. Cena Dek.cz.

0: A teď šmejdí k dámy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný, teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný, buďte na NI, kdože to má dneska svátek. Šikovný, buďte na internetu šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co ne... S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Přijďte si do Benu
0: parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Přijďte si do Benu pro léky i
0: seznam, najdu tam, co neznám.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Tam, co neznám.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Mat pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte...
2: Za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte...
2: Prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se... S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít.
1: Rádi vám poradíme.
4: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem
1: ne.
4: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém. Ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
5: No já jsem úplně
4: otevřít vrata od garáže.

0: tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
1: Ojem.
0: Nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
1: Ojem.
0: Který pořídíte až o 20% levněji.
1: Ojem, mazec.
0: Datart. Opídíte až o 20% levněji.
1: Ojem, mazec.
0: Datart. Opravdu o 20% levněji.
1: Ojem, mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista. Levněji.
1: Ojem, mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Ojem, mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Přemýšlíte o nové koupelně?
1: Mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zapíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete koupelně nebo kuchyni. Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci. Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inste do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický jdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma.

0: Zprávy a za 6 minut. Hlavně hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut. Už bude 11 dopoledne. Česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut. Už bude 11 dopoledne. Mění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut. Už bude 11 dopoledne. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut. Už bude 11 dopoledne. Doprava, zprávy a za 6 minut. Už bude 11 dopoledne. Rádio Blaník. Za 6 minut už bude 11 dopoledne. Rádio Blaník. Už bude 11 dopoledne. Rádio Blaník. 11 dopoledne. Rádio
1: Blaník. Počasí se mění. Rádio Blaník. Počasí se mění, čas běží, ale Rádio Blaník. Počasí se mění, čas běží, ale sen o Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděj se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z kaktus reality, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z kaktus reality. Cesta k vašemu o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z kaktus reality. Cesta k vašemu domovu zůstává. Najděte ho z kaktus reality, cesta k vašemu domovu. Kaktus reality. Najděte ho z kaktus reality, cesta k vašemu domovu. Kaktus reality. Najděte ho z kaktus reality, cesta k vašemu domovu. Kaktus reality. CZ. Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktus reality. CZ. Cesta k vašemu domovu. Kaktus reality. CZ. Domovu. Kaktus reality. CZ.
2: Verdatex.cz Verdatex Group
1: BZ
2: Verdatex Group Výrobce a prodejce Verdatex Group Výrobce a prodejce pracovních Verdatex Group Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek Verdatex Group Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského. Do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského. Průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského. Či automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského. Či chemického. VVV. Strojírenského, stavebního, potravinářského. Či chemického. VVV. Potravinářského. Či chemického. www.verdatex.cz Arského či chemického www.verdatex.cz
1: Staví
2: chemického www.verdatex.cz
1: Stavíte a
2: www.verdatex.cz
1: Stavíte a
2: www.verdatex.cz
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou
2: www.verdatex.cz
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komín. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma. Chcete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levneměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levne. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz Po celé České republice. www.

0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hezky česky.

Mirája a jejich podsta 90. Mirája a jejich podsta 90. letům. Mirája a jejich podsta 90. letům. A nebo Mirája a jejich podsta 90. letům. A nebo sklonku milénia. Mirája a jejich podsta 90. letům. A nebo sklonku milénia, jak chcete. A jejich podsta 90. letům. A nebo sklonku milénia, jak chcete. 90. letům. A nebo sklonku milénia, jak chcete. A nebo sklonku milénia, jak chcete. Dál si budeme hrát hlavně sklonku milénia, jak chcete. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky na blaně milénia, jak chcete. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky na blaníkte. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky na blaníku kabáty. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky na blaníku kabáty. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky na blaníku kabáty. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky na blaníku kabáty. Hezky česky na blaníku kabáty.

0: levnekominy.cz. Publice www.levnekominy.cz. www.levnekominy.cz. Vyber si ze komíny.cz. Vyber si ze široké nabídky direct. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zim. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostřezu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně v Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový auto. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Svět.
0: Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Svět není jen samé.
0: Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Svět není jen samé slunce a duha je.
0: Konečně férový autobazar.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drahý.
0: Férový autobazar.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a
0: to bazar.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneuma. Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na které a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na které zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Ještě
1: nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Ještě tady, broučku, vidíš?
1: Za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Ještě tady, broučku, vidíš?
1: Mm-hmm.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Ještě tady, broučku, vidíš?
4: Mm-hmm. I broučci vě...
2: Pneu.cz.
3: Ještě tady, broučku, vidíš?
4: Mm-hmm. I broučci...
3: Ještě tady, broučku, vidíš?
4: Mm-hmm. I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku.
3: Broučku, vidíš?
4: Mm-hmm. I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku. Mm-hmm. I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku. Protože tepci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku. Protože teplo musí zůstat doma. Důležité je utěsnit každou skulinku. Protože teplo musí zůstat doma. Utěsnit každou skulinku. Protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům každou skulinku. Protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a... Protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za teplo. Musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna šup. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna šupík. Únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna šupík. Letitý dodavatel ox okna a snižte účet za energie. Okna šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní monta.

0: Montáže. Účet za energie. Okna Šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorku energie. Okna Šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírej Šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík.cz. Montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík.cz. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík.cz.
1: Bartoňova pekárna.
0: Vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík.cz.
1: Bartoňova pekárna.
0: Kravařích nebo na okna Šupík.cz.
1: Bartoňova pekárna. Pro vás.
0: Nebo na okna Šupík.cz.
1: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší.
0: Šupík.cz.
1: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s... Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba. Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového... Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna. Kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna. Chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna. Mňam. Ruční výroby. Bartoňova pekárna. Mňam. Výroby. Bartoňova pekárna. Mňam. Bartoňova pekárna. Mňam.

0: Jak bude?
1: A co si vzít na sebe?
0: Jak bude?
1: A co si vzít na sebe?
0: I to jak bude?
1: A co si vzít na sebe?
0: Jak bude?
1: A co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás.
1: A co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás.
1: Na... Co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
1: Na sebe.
0: I to se dozvíte u nás na Blaníku. I to se dozvíte u nás na Blaníku. To se dozvíte u nás na Blaníku. U nás na Blaníku. Na Blaníku.

0: pro Moravu a Slezsko, teď už jsou na řadě duchaný autobus s dodávkou. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou s dodávkou. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou. Dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou. Moravu a Slezsko, teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou.
1: Dopravní zprávy.
0: Teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia B.
0: Další zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia
0: s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník. Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Na Teplickou zasahuje policie.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Na Teplickou zasahuje.
2: Přehledně.
3: Na Teplickou zasahuje policie i pyrotechnik. Na Teplickou zasahuje policie i pyrotechnik. Česko čeká. Teplickou zasahuje policie i pyrotechnik. Česko čeká ještě druhé kolo senátních voleb. Policie i pyrotechnik. Česko čeká ještě druhé kolo senátních voleb. Technik. Česko čeká ještě druhé kolo senátních voleb. Česko čeká ještě druhé kolo senátních voleb. Česko čeká ještě druhé kolo senátních voleb. Na Frýdecko Místecko výjížděli ještě druhé kolo senátních voleb. Na Frýdecko Místecko výjížděli kolo senátních voleb. Na Frýdecko Místecko výjížděli záchranáři. Voleb. Na Frýdecko Místecko výjížděli záchranáři. Na Frýdecko Místecko výjížděli záchranáři. Frýdecko Místecko výjížděli záchranáři. Místecko výjížděli záchranáři. Výjížděli záchranáři.

Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hlavně hezky česky na tom se... Za chvilku počasí doprava zprávy.

0: za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Začínáme v centru Ostravy.
0: Blaník za volantem.
1: Začínáme v centru Ostravy, zdržíte se na Sokolníku.
0: Blaník za volantem.
1: Začínáme v centru Ostravy, zdržíte se na Sokolské třídě.
0: Za volantem.
1: Začínáme v centru Ostravy, zdržíte se na Sokolské. Začínáme v centru Ostravy, zdržíte se na Sokolské třídě, pomalu to tady. Začínáme v centru Ostravy, zdržíte se na Sokolské třídě, pomalu to tady jede kvůli vyšetřování. Ostravy, zdržíte se na Sokolské třídě, pomalu to tady jede kvůli vyšetřování nehody dvou osob. Zdržíte se na Sokolské třídě, pomalu to tady jede kvůli vyšetřování nehody dvou. Na Sokolské třídě, pomalu to tady jede kvůli vyšetřování nehody dvou osobních aut. Třídě, pomalu to tady jede kvůli vyšetřování nehody dvou osob. V Novelu to tady jede kvůli vyšetřování nehody dvou osobních aut. V Novém Jičíně jede kvůli vyšetřování nehody dvou osobních aut. V Novém Jičíně je silný provoz v Palackého nehody dvou osobních aut. V Novém Jičíně je silný provoz v Palackého osobních aut. V Novém Jičíně je silný provoz v Palackého ulici aut. V Novém Jičíně je silný provoz v Palackého ulici na kruhovém objezdu. Na výjezdu Jičíně je silný provoz v Palackého ulici na kruhovém objezdu. Na výjezdu do Dlouhé je silný provoz v Palackého ulici na kruhovém objezdu. Na výjezdu do Dlouhé vás zdrží v Palackého ulici na kruhovém objezdu. Na výjezdu do Dlouhé vás zdrží srážka dvou osobáků na kruhovém objezdu. Na výjezdu do Dlouhé vás zdrží srážka dvou osobáků, tak dejte pozor. Na výjezdu do Dlouhé vás zdrží srážka dvou osobáků, tak dejte pozor. A na výjezdu do Dlouhé vás zdrží srážka dvou osobáků, tak dejte pozor. A na vás zdrží srážka dvou osobáků, tak dejte pozor. A na brzdu šlápněte na dálnici srážka dvou osobáků, tak dejte pozor. A na brzdu šlápněte na dálnici D46 osobáků, tak dejte pozor. A na brzdu šlápněte na dálnici D46 směrem z Vyškova, tak dejte pozor. A na brzdu šlápněte na dálnici D46 směrem z Vyškova do Olomouce. A na brzdu šlápněte na dálnici D46 směrem z Vyškova do Olomouce. A na brzdu šlápněte na dálnici D46 směrem z Vyškova do Olomouce na 17. Šlápněte na dálnici D46 směrem z Vyškova do Olomouce na 17,5 kilometru. D46 směrem z Vyškova do Olomouce na 17,5 kilometru, kde vpravo směrem z Vyškova do Olomouce na 17,5 kilometru, kde v pravém pruhu z Vyškova do Olomouce na 17,5 kilometru, kde v pravém pruhu překáží pone Olomouce na 17,5 kilometru, kde v pravém pruhu na 17,5 kilometru, kde v pravém pruhu překáží po nehodě porouchaný autobus 7,5 kilometru, kde v pravém pruhu překáží po nehodě porouchaný autobus s dodávkou kilometru, kde v pravém pruhu překáží po nehodě porouchaný autobus s dodávkou. Tolik do pravém pruhu překáží po nehodě porouchaný autobus s dodávkou. Tolik dopravní servis Promor překáží po nehodě porouchaný autobus s dodávkou. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko po nehodě porouchaný autobus s dodávkou. Tolik dopravní servis

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Přeji vám pěkné
0: počasí.
1: Přeji vám pěkné dopoledne, jsou tu informace o počasí. Přeji vám pěkné dopoledne, jsou tu informace o počasí. Přeji vám pěkné dopoledne, jsou tu informace o počasí a vítá. Přeji vám pěkné dopoledne, jsou tu informace o počasí a vítá vás Hanka Koterová. Přeji vám pěkné dopoledne, jsou tu informace o počasí a vítá vás Hanka Koterová. Dnes jsou tu informace o počasí a vítá vás Hanka Koterová. Podzim na Moravě a ve Slezsku už úřaduje v plné parádě teploty odpoledne.
0: Jak bude?
2: A co se podíváme na silnice?

Kvůli tomu vymezila bezpečnostní perimetr. Podezřelý předmět už prověřuje pyrotechnik a na místě jsou také hasiče. Zatímco komunální volby jsou za námi, čeká nás také hasiči a záchranáři. V Praze, Kutné Hoře nebo Pardubicích dnes pokračují povolební

0: Vyjednávání. V Praze, Kutné Hoře nebo Pardubicích dnes pokračují povolební vyjednávání. Žádná velká překvapení se nekonala ve volbách v okresních městech v Jihomoravském kraji.
1: Pepa Černý na rádiu Blaník.
2: Hezké dopoledne, přátelé. Za 20 vteřin bude 11. Dál si budeme hrát hlavně. Hezké dopoledne, přátelé.

Za 20 vteřin bude 11, dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Dopoledne, přátelé, za 20 vteřin bude 11, dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Taky dorazí kolega Petr. Za 20 vteřin bude 11, dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Taky dorazí kolega Petr Slíva, bude 11, dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Taky dorazí kolega Petr Slíva, který mezi tím, co jsme hlavně hezky česky. Taky dorazí kolega Petr Slíva, který mezi tím, co jsme si tady povídali hodinu, tak objevil. Taky dorazí kolega Petr Slíva, který mezi tím, co jsme si tady povídali hodinu, tak objevil další zlaté české. Kolega Petr Slíva, který mezi tím, co jsme si tady povídali hodinu, tak objevil další zlaté české ručičky. Slíva, který mezi tím, co jsme si tady povídali hodinu, tak objevil další zlaté české ručičky. Tak nám mezi tím, co jsme si tady povídali hodinu, tak objevil další zlaté české ručičky. Tak nám je představí. Jsme si tady povídali hodinu, tak objevil další zlaté české ručičky. Tak nám je představí. No a v této hodině si tady hodinu, tak objevil další zlaté české ručičky. Tak nám je představí. No a v této hodině si taky zatančím. Další zlaté české ručičky, tak nám je představí. No a v této hodině si taky zatančíme. České ručičky, tak nám je představí. No a v této hodině si taky zatančíme. Ale teď si spíš tak jako tak nám je představí. No a v této hodině si taky zatančíme. Ale teď si spíš tak jako zatrsáme do kolečtaví. No a v této hodině si taky zatančíme. Ale teď si spíš tak jako zatrsíme si taky zatančíme. Ale teď si spíš tak jako zatrsáme do kolečka, dáme si takovou western, zatančíme. Ale teď si spíš tak jako zatrsáme do kolečka, dáme si takovou westernovou, ale teď si spíš tak jako zatrsáme do kolečka, dáme si takovou westernovou, tanci spíš tak jako zatrsáme do kolečka, dáme si takovou westernovou taneční pozici, prostě sáme do kolečka, dáme si takovou westernovou taneční pozici, prostě taneček kabáťa, dáme si takovou westernovou taneční pozici, prostě taneček kabáti kolorédo, takovou westernovou taneční pozici, prostě taneček kabáti kolorédo, jsou tam taneční pozici, prostě taneček kabáti kolorédo, jsou tady, jdeme na ně. Pozici, prostě taneček kabáti kolorédo, jsou tady, jdeme na ně. Prostě taneček kabáti kolorédo, jsou tady, jdeme na ně. Kabáti kolorédo, jsou tady, jdeme na ně. Edo, jsou tady, jdeme na ně. Na ně.

Pěkné dopoledne přeje Monika. Rádio Blaník. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Pyrotechnici. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Pyrotechnici zasahují v Krupce na Teplicku. Přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Pyrotechnici zasahují v Krupce na Teplicku kvůli podezření. Jsou to zprávy. Pyrotechnici zasahují v Krupce na Teplicku kvůli podezření na výskyt. Pyrotechnici zasahují v Krupce na Teplicku kvůli podezření na výskyt výbušného. Pyrotechnici zasahují v Krupce na Teplicku kvůli podezření na výskyt výbušného systému. Má být umístěný v Krupce na Teplicku kvůli podezření na výskyt výbušného systému. Má být umístěný v Mánese na Teplicku kvůli podezření na výskyt výbušného systému. Má být umístěný v Mánesově ulici a kvůli podezření na výskyt výbušného systému. Má být umístěný v Mánesově ulici a policie kvůli tomu vymezení na výskyt výbušného systému. Má být umístěný v Mánesově ulici a policie kvůli tomu vymezila bezpečnost výbušného systému. Má být umístěný v Mánesově ulici a policie kvůli tomu vymezila bezpečnostní perimetr. Má být umístěný v Mánesově ulici a policie kvůli tomu vymezila bezpečnostní perimetr. Podezřelý předmět umístěný v Mánesově ulici a policie kvůli tomu vymezila bezpečnostní perimetr. Podezřelý předmět ulici a policie kvůli tomu vymezila bezpečnostní perimetr. Podezřelý předmět už prověřuje pyrotechnik.

všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu chrám, sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu chrám, všechny prachy.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Blaník.

0: Povídat s Natálií Havrankovou. V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Natálií Havrankovou a zdravých zlatých českých ručičkách si budu povídat s Natálií Havrankovou a zdravými pokud ručičkách si budu povídat s Natálií Havrankovou a zdravými pokud vím do Bohumína. Je povídat s Natálií Havrankovou a zdravými pokud vím do Bohumína. Je to tak? Dobrý den. Natálií Havrankovou a zdravými pokud vím do Bohumína. Je to tak? Dobrý den. A zdravím je, pokud vím do Bohumína. Je to tak? Dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
0: Zdravím je, pokud vím do Bohumína. Je to tak? Dobrý den.
1: Ano, dobrý den, je to tak, do Bohumína.
0: Tak a teď vím do Bohumína. Je to tak? Dobrý den.
1: Ano, dobrý den, je to tak, do Bohumína.
0: Tak a teď mi pověste o tom do Bohumína. Je to tak? Dobrý den.
1: Ano, dobrý den, je to tak, do Bohumína.
0: Tak a teď mi pověste o tom, co tam vlastně děláte v tom. Je to tak? Dobrý den.
1: Ano, dobrý den, je to tak, do Bohumína.
0: Tak a teď mi pověste o tom, co tam vlastně děláte v tom Bohumíně.
1: Ano, dobrý den. Je to tak, do Bohumína.
0: Tak a teď mi pověste o tom, co tam vlastně děláte v tom Bohumíně.
1: Dobrý den, je to tak, do Bohumína.
0: Tak a teď mi pověste o tom, co tam vlastně děláte v tom Bohumíně.
1: Tak do Bohumína.
0: Tak a teď mi pověste o tom, co tam vlastně děláte v tom Bohumíně.
1: Tak my vlastně máme malou šicí díl.
0: Tak a teď mi pověste o tom, co tam vlastně děláte v tom Bohumíně.
1: Tak my vlastně máme malou šicí dílnu.
0: Pověste o tom, co tam vlastně děláte v tom Bohumíně.
1: Tak my vlastně máme malou šicí dílnu.
0: Vlastně děláte v tom Bohumíně.
1: Tak my vlastně máme malou šicí dílnu. A jsme na to
0: Bohumíně.
1: Tak my vlastně máme malou šicí dílnu. A jsme na to dohromady vlastně 4. A vlastně máme malou šicí dílnu. A jsme na to dohromady vlastně 4. A šicí dílnu. A jsme na to dohromady vlastně 4. A je to taková jako menší. A jsme na to dohromady vlastně 4. A je to taková jako menší firma. A jsme na to dohromady vlastně 4. A je to taková jako menší firma Linie Bonita, která dohromady vlastně 4. A je to taková jako menší firma Linie Bonita, který a je to taková jako menší firma Linie Bonita, která vznikla tak před rok. A je to taková jako menší firma Linie Bonita, která vznikla tak před rokem a třeba jako menší firma Linie Bonita, která vznikla tak před rokem a třeba měsíci. Firma Linie Bonita, která vznikla tak před rokem a třeba měsíci. Kdy jsme Bonita, která vznikla tak před rokem a třeba měsíci, kdy jsme převzali vlastně firmu Linie, tak před rokem a třeba měsíci, kdy jsme převzali vlastně firmu Linie Schneider, mm-hmm. před rokem a třeba měsíci, kdy jsme převzali vlastně firmu Linie Schneider, mm-hmm. a třeba měsíci, kdy jsme převzali vlastně firmu Linie Schneider, mm-hmm. a kdy jsme převzali vlastně firmu Linie Schneider, mm-hmm. a moje mamka celý život pracuje, jsme převzali vlastně firmu Linie Schneider, mm-hmm. a moje mamka celý život pracuje s textilem a Schneider, mm-hmm. a moje mamka celý život pracuje s textilem a s firmou dlouhodobě, mm-hmm. a moje mamka celý život pracuje s textilem a s firmou dlouhodobě spolupracovala. A moje mamka celý život pracuje s textilem a s firmou dlouhodobě spolupracovala, takže tomu pro celý život pracuje s textilem a s firmou dlouhodobě spolupracovala, takže tomu prostředí měla vlastně hodně blízko textilem a s firmou dlouhodobě spolupracovala, takže tomu prostředí měla vlastně hodně blízko a s firmou dlouhodobě spolupracovala, takže tomu prostředí měla vlastně hodně blízko a od té doby vlastně tady dlouhodobě spolupracovala, takže tomu prostředí měla vlastně hodně blízko a od té doby vlastně tady nebyla, takže tomu prostředí měla vlastně hodně blízko a od té doby vlastně ta Linie Bonita funguje, prostředí měla vlastně hodně blízko a od té doby vlastně ta Linie Bonita funguje, snažíme se jí pořád hodně blízko a od té doby vlastně ta Linie Bonita funguje, snažíme se jí pořád zlepšovat a od té doby vlastně ta Linie Bonita funguje, snažíme se jí pořád zlepšovat, vlastně ta Linie Bonita funguje, snažíme se jí pořád zlepšovat a v podstatě děláme, že nám Bonita funguje, snažíme se jí pořád zlepšovat a v podstatě děláme, že nám radost.
0: Takže
1: snažíme se jí pořád zlepšovat a v podstatě děláme, že nám radost.
0: Takže se zaměřujete
1: jí pořád zlepšovat a v podstatě děláme, že nám radost.
0: Takže se zaměřujete jenom na ženy.
1: Zlepšovat a v podstatě děláme, že nám radost.
0: Takže se zaměřujete jenom na ženy.
1: Zaměřujeme se a v podstatě děláme, že nám radost.
0: Takže se zaměřujete jenom na ženy.
1: Zaměřujeme se jenom, děláme, že nám radost.
0: Takže se zaměřujete jenom na ženy.
1: Zaměřujeme se jenom na ženy, ale radost.
0: Takže se zaměřujete jenom na ženy.
1: Zaměřujeme se jenom na ženy, ale jako
0: člověk. Se zaměřujete jenom na ženy.
1: Zaměřujeme se jenom na ženy, ale jako člověk nikdy neví, jestli třeba rozstíříme.
0: Se jenom na ženy.
1: Zaměřujeme se jenom na ženy, ale jako člověk nikdy neví, jestli třeba rozstíříme na víc. Zaměřujeme se jenom na ženy.

0: ale jako člověk nikdy neví, jestli třeba rozšířivé nabídku i na muže. Máme se jenom na ženy, ale jako člověk nikdy neví, jestli třeba rozšířivé nabídku i na muže. Ale teď se vlastně chceme primárně věnovat hlavně ženám a dělat to co nejlépe.
1: Takže když budu žena, přijdu k vám a řeknu.

barevnosti, ohledně materiálu, všeho a všechno se to vlastně upřesníme.

0: Roxette na vlnách rádia. Roxette na vlnách rádia Blaník. A Roxette na vlnách rádia Blaník. A teď se vrhneme na Roxette na vlnách rádia Blaník. A teď se vrhneme na zlaté české ručičky. Roxette na vlnách rádia Blaník. A teď se vrhneme na zlaté české ručičky. Petr Slík. Roxette na vlnách rádia Blaník. A teď se vrhneme na zlaté české ručičky. Petr Slíva je na vlnách rádia Blaník. A teď se vrhneme na zlaté české ručičky. Petr Slíva je tady. A teď se vrhneme na zlaté české ručičky. Petr Slíva je tady. Se vrhneme na zlaté české ručičky. Petr Slíva je tady.
1: Jsme Blaník.
2: A hledám
0: zlaté české ručičky. Petr Slíva je tady.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme
0: ručičky. Petr Slíva je tady.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české
0: je tady.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
0: Dnešní
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
0: Dnešních zlatých českých
2: A hledáme zlaté české ručičky.
0: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu
2: A hledáme zlaté české ručičky.
0: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat
2: Zlaté české ručičky.
0: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Natálií Havrankovou.
2: České ručičky.
0: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu

0: takže ten každý kus, který od nás odejde, čele. Teprve potom vlastně se ta látka stříhá, takže ten každý kus, který od nás odejde, vlastně teprve potom vlastně se ta látka stříhá, takže ten každý kus, který od nás odejde, vlastně vzniká přímo pro tu konkrétní ženu.
1: Já vám teď poděkuju, popřeju vám hodně štěstí.
0: Od nás odejde vlastně vzniká přímo pro tu konkrétní ženu.
1: Já vám teď poděkuju, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří.
2: A zase jsme je našli jako vždycky. Péťo, moc krát děkujeme, a tohle jsou vanastovky. A zase jsme je našli jako vždycky, Péťo, moc krát děkujeme, a tohle jsou vanastovky na Bladníku.

0: Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky. Hezky česky. Česky.

slepečet. Byl slepší v počtech a já za slepečet. Byl slepší v počtech a já za slepečet. Slepší v počtech a já za slepečet. To všechno v počtech a já za slepečet. To všechno dá za slepečet. To všechno dávno pokryl slepečet.

0: Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Blaník.

Ano, začínal tam Robbie Williams, taky Gary Barlow a Mark Owen.

0: Objednáš, zítra máš. Kecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karl. 80%. Dnes objednáš, zítra máš. 30%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karl na... Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karl na CZ. Faj... Objednáš, zítra máš. Trenér Karl na CZ. Fajront. Zítra máš. Trenér Karl na CZ. Fajront. Trenér Karl na CZ. Fajront.
1: Stavíte a potřebujete dobrý...
0: Karl na CZ. Fajront.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu...
0: CZ. Fajront.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu...
0: Fajront.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu... Komíny Zeman Litoměřice. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komínyte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma. Dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.zemanlitoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Po celé České republice. www.levnekominy.cz. Zlatiny.cz.
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co bys si představit?
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co bys si představit?
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co bys si představovala?
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co bys si představovala?
4: Nějaký wellness?
2: Já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co bys si představovala?
4: Nějaký wellness?
2: Padnout.
3: A co bys si představovala?
4: Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
3: Co bys si představovala?
4: Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe všechno.
4: Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe všechno.
4: Nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe všechno.
4: Tak jedeme do wellness hotelu
2: v přírodě? Nejlépe všechno.
4: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy.
2: Nejlépe všechno.
4: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše.
2: Nejlépe všechno.
4: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A na...
2: No.
4: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ.
3: A navíc je hned...
4: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ.
3: A navíc je hned za rohem...
4: Do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ.
3: A navíc je hned za rohem pohádková obora a
4: zrady. Nabízí vše, co potřebuješ.
3: A navíc je hned za rohem pohádková obora a zříceniná hradu.
4: Nabízí vše, co potřebuješ.
3: A navíc je hned za rohem pohádková obora a zříceniná hradu.
4: A navíc je hned za rohem pohádková obora a zříceniná hradu.
3: Navíc je hned za rohem pohádková obora a zříceniná hradu.
5: Rodinný wellness hotel Hukvaldy.
3: Pohádková obora a zříceniná hradu.
5: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
3: Obora a zříceniná hradu.
5: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
3: Zříceniná hradu.
5: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Hukvaldy. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Vás.
6: Chcete. Chcete. Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly. Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit. Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
7: Prozkoumej.
6: Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
7: Prozkoumejte pěchotní.
6: Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
7: Prozkoumejte pěchotní srub nad.
6: Pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
7: Prozkoumejte pěchotní srub na trati.
6: Bunkry, které měly chránit naši vlast?
7: Prozkoumejte pěchotní srub na trati nebo pozněj.
6: Chránit naši vlast.

0: Vlast.
1: Prozkoumejte pěchotní srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu
0: Vlast.
1: Prozkoumejte pěchotní srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu Československa. Umejte pěchotní srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu Československého opevnění. Srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu Československého opevnění. Trati nebo poznejte vojenský život v areálu Československého opevnění. Nebo poznejte vojenský život v areálu Československého opevnění. A v opevnění život v areálu Československého opevnění. A v opevnění šance areálu Československého opevnění. A v opevnění šance budete bránit Jablunkovsko opevnění. A v opevnění šance budete bránit Jablunkovsko proti pašerák opevnění. A v opevnění šance budete bránit Jablunkovsko proti pašerákům. A v opevnění šance budete bránit Jablunkovsko proti pašerákům i nájezdům. Budete bránit Jablunkovsko proti pašerákům i nájezdům nepřátel. Jablunkovsko proti pašerákům i nájezdům nepřátel.
0: S technotrasou objevíte místa, kde vzniklo
1: proti pašerákům i nájezdům nepřátel.
0: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika
1: pašerákům i nájezdům nepřátel.
0: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika
1: jezdům nepřátel.
0: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla. S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
1: Naplánujte
0: technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
1: Naplánujte si
0: objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
1: Naplánujte si výlet na
0: kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
1: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo
0: v průmysl i řemesla.
1: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci. Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci. Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci. Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci. Technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci. Z nebo v mobilní aplikaci.

0: CZ. Tuto zimu. Objevte Emiráty nebo po zimu. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katy nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Pojďte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do 16. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4 novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4 Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně na port. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká dne. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, in platná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za slunce. Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme
0: Airport, miluji létat.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební...
0: Miluji létat.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásná stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší cenu strukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40 konstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. Velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Vy až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. A máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Ňam, ňam, ňam. Více na malé a velké rekonstrukce CZ.
2: Mňam.
3: Mňam, mňam, mňam.
2: Mňam.
4: Maleda.
2: Mňam.
5: Luxusní chlebičky a obložené mísy a...
2: Mňam.

0: Tak si představte, tak si představte, že letos to bylo 36 let. Tak si představte, že letos to bylo 36 let, co se dalo. Tak si představte, že letos to bylo 36 let, co se dala dohromady. Tak si představte, že letos to bylo 36 let, co se dala dohromady tahle partička. Představte, že letos to bylo 36 let, co se dala dohromady tahle partička. To bylo 36 let, co se dala dohromady tahle partička. 10 let, co se dala dohromady tahle partička. Co se dala dohromady tahle partička. Tady tahle partička.
1: Take that. Take that. Na vlnách rádia. Take that. Na vlnách rádia Blaník. A... Take that. Na vlnách rádia Blaník. Ano, začínal tam. Take that. Na vlnách rádia Blaník. Ano, začínal. Take that. Na vlnách rádia Blaník. Ano, začínal tam Robbie Williams. Taky Take that. Na vlnách rádia Blaník. Ano, začínal tam Robbie Williams. Taky Gary Barlow a na vlnách rádia Blaník. Ano, začínal tam Robbie Williams. Taky Gary Barlow a Mark Owen.

0: Mňam. Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl.
1: Maleda. Mňam.
0: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Vánoční večer.
1: Mňam.
0: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Vánoční večírek chystáš? Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Vánoční večírek chystáš? U Maledy obědky a obložené mísy až na váš stůl. Vánoční večírek chystáš? U Maledy objednáš. Od mísy až na váš stůl. Vánoční večírek chystáš? U Maledy objednáš. Od malého večírku na váš stůl. Vánoční večírek chystáš? U Maledy objednáš. Od malého večírku až po vánoční večírek chystáš? U Maledy objednáš. Od malého večírku až po velký raut připravíš. Večírek chystáš? U Maledy objednáš. Od malého večírku až po velký raut připravíš. U Maledy objednáš. Od malého večírku až po velký raut připravíme. Vše čerstvé zajistíš. Od malého večírku až po velký raut připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Od malého večírku až po velký raut připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Maleda.cz. Až po velký raut připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Maleda.cz. Mňam, mňam, mňam. Připravíme, vše čerstvé zajistíme. Maleda.cz. Mňam, mňam, mňam. Už půl hodiny. Vše čerstvé zajistíme. Maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
2: Už půl hodiny koukáš na...
0: Zajistíme. Maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
2: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi jak večer...
0: Maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
2: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi jak večeří.
3: Ale tohle...
0: Mňam, mňam, mňam.
2: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi jak večeří.
3: Ale tohle vypadá dobře.
0: Mňam.
2: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi jak večeří.
3: Ale tohle vypadá dobře.
2: Hele, a co si... Už půl hodiny koukáš na cizí lidi jak večeří.
3: Ale tohle vypadá dobře.
2: Hele, a co si dát dneska náš vlastní... Koukáš na cizí lidi jak večeří.
3: Ale tohle vypadá dobře.
2: Hele, a co si dát dneska náš vlastní... Cizí lidi jak večeří.
3: Ale tohle vypadá dobře.
2: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek. Večeří.
3: Ale tohle vypadá dobře.
2: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek.
3: Ale tohle vypadá dobře.
2: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek.
3: Dobře.
2: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek.
4: Wow, tak tohle je...
2: Co si dát dneska náš vlastní zážitek.
4: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollovat.
2: Dneska náš vlastní zážitek.
4: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než
2: zážitek.
4: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu. Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
2: Vypněte.
4: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
2: Vypněte obrazovku.
4: Restaurant. Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
2: Vypněte obrazovku.
4: Restaurant. To je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
2: Vypněte obrazovku.
5: Restaurant Week přináší od 13.
4: října než scrollování na mobilu.
2: Vypněte obrazovku.
5: Restaurant Week přináší od 13.
4: října na mobilu.
2: Vypněte obrazovku.
5: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu.
2: Vypněte obrazovku.
5: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečnou
2: obrazovku.
5: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu. Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací. 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě. Padu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
2: Rezervace na Restaurant Week.
5: Menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
2: Rezervace na restaurantweek.cz.
5: Restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
2: Rezervace na restaurantweek.cz.
5: Praze, Brně a Ostravě.
2: Rezervace na restaurantweek.cz. Rezervace na restaurantweek.cz. Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do na restaurantweek.cz. Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky. Week.cz. Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Z. Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země. Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země os. Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země os. Dorotka. Chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země os. Dorotka. Pohádky, kam byste šli? Do země os. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a... Kam byste šli? Do země os. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Do země os. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize. Os. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize. Ka její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 20 tele.

0: kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobrusů a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobrusařů. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobrusařů světové úrovně. Však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobrusařů světové úrovně. Vzdušní ze, ale na ledě. 25 špičkových krasobrusařů světové úrovně. Vzdušní gdě. 25 špičkových krasobrusařů světové úrovně. Vzdušní gymnasté, hudba a speciální špičkových krasobrusařů světové úrovně. Vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste sařů světové úrovně. Vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno. Dialogy i písně jsou v češtině. Speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno. Dialogy i písně jsou v češtině. Čarty. A abyste si příběh užili naplno. Dialogy i písně jsou v češtině. Čaro příběh užili naplno. Dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země os na ledě 14. list naplno. Dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země os na ledě 14. Dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země os na ledě 14. listopadu v Ostravar aréně v Ostravě jsou v češtině. Čaroděj ze země os na ledě 14. listopadu v Ostravar aréně v Ostravě a Čaroděj ze země os na ledě 14. listopadu v Ostravar aréně v Ostravě a 22. listopadu ve země os na ledě 14. listopadu v Ostravar aréně v Ostravě a 22. listopadu ve ledě 14. listopadu v Ostravar aréně v Ostravě a 22. listopadu ve Werk aréně v listopadu v Ostravar aréně v Ostravě a 22. listopadu ve Werk aréně v Třinci. Vstup v Ostravě a 22. listopadu ve Werk aréně v Třinci. Vstupenky v síti Ticketportal. 22. listopadu ve Werk aréně v Třinci. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Už se těším.
0: Listopadu ve Werk aréně v Třinci. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Už se těším.
0: V Třinci. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Už se těším.
0: Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Už se těším.
0: Ticketportal.
1: Už se těším.
2: Vyber si ze široké nabídky.
1: Už se těším.
2: Vyber si ze široké nabídky direkt.
1: Těším.
2: Vyber si ze široké nabídky. Vyber si ze široké nabídky direkt autobazaru. Vyber si ze široké nabídky direkt autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Vyber si ze široké nabídky direkt autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Široké nabídky direkt autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu direkt autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v tému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. To i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně fér. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. To. Konečně férový autobazar.
3: Mega sekáč Ostrava u
2: Futura. Férový autobazar.
3: Mega sekáč Ostrava u Futura.
4: Máme nové
2: autobazar.
3: Mega sekáč Ostrava u Futura.
4: Máme nové zimní zboží, které
3: Mega sekáč Ostrava u Futura.
4: Máme nové zimní zboží, které doplňujeme
3: sekáč Ostrava u Futura.
4: Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý den.
3: Ostrava u Futura.
4: Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek. Nové zimní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku. Doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku. Mega sekáč Ostrava.cz. Den. Více novinek i na Facebooku. Mega sekáč Ostrava.cz. Novinek i na Facebooku. Mega sekáč Ostrava.cz. Facebooku. Mega sekáč Ostrava.cz.
2: Broze.
4: Mega sekáč Ostrava.cz.

0: Hledáte... Hledáte elektrokolo. Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD. Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské. Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektro... Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světové... DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si může kola elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si může kola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeď testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte na sedně si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte na sedněte a poznejte ten rozkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte na sedněte a poznejte ten rozkoušet testovací elektrokola. Přijeďte na sedněte a poznejte ten rozdíl. D elektrokola. Přijeďte na sedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike. Přijeďte na sedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Sedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
1: Tuto zimu.
0: A poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
1: Tuto zimu.
0: Ten rozdíl. DD Bike CZ.
1: Tuto zimu.
0: DD Bike CZ.
1: Tuto zimu.
0: Bike CZ.
1: Tuto zimu.

0: Broze, více než čtvrt
1: Ostrava CZ.
0: Broze, více než čtvrt
1: Ostrava CZ.
0: Broze, více než čtvrt století v České. Broze, více než čtvrt století v České republice vyrábíme. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony lidí. Vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se užívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než desím oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního více než 10 let svého profesního života z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za 10 let svého profesního života z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru svého profesního života z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru života z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silnější za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silnější. Broze, společně silnější. Společně silnější.

České Pohodové České rádio.

0: Stardance, přátelé, už nám to odstartovalo. A jasně, řeč bude o Stardance, přátelé, už nám to odstartovalo 14. A jasně, řeč bude o Stardance, přátelé, už nám to odstartovalo 14. A jasně, řeč bude o Stardance, přátelé, už nám to odstartovalo 14. řada. Poslední s Markem Stardance, přátelé, už nám to odstartovalo 14. řada. Poslední s už nám to odstartovalo 14. řada. Poslední s Markem Ebenem a Tereskou Kostkovou. Bohužel ta řada. Poslední s Markem Ebenem a Tereskou Kostkovou. Bohužel, říkám za sebe, kam za sebe. Uvidíme, kdo je jednou nahradí, jestli vůbec. No a kdo pak nám soutěží, kdo je jednou nahradí, jestli vůbec. No a kdo pak nám soutěží, třeba Radek Štěpánek, jestli vůbec. No a kdo pak nám soutěží, třeba Radek Štěpánek nebo Tomáš. No a kdo pak nám soutěží, třeba Radek Štěpánek nebo Tomáš Matonoha. Pak nám soutěží, třeba Radek Štěpánek nebo Tomáš Matonoha. Marta Jandří soutěží třeba Radek Štěpánek nebo Tomáš Matonoha. Marta Jandová taky Vojta. Radek Štěpánek nebo Tomáš Matonoha. Marta Jandová taky Vojta Dyk. Matonoha. Marta Jandová taky Vojta Dyk. Ten bude asi favoritem, jak jsem tak koukal na sáda. Marta Jandová taky Vojta Dyk. Ten bude asi favoritem, jak jsem tak koukal na sáskové kanceláře. No a končí nám Petra Nesvačilová, to všichni asi už koukal na sáskové kanceláře.
1: Česká televize nezveřejnila. Uvidíme. No a víte, kdo bude zítra ranním hostem Petra

0: Slívy tady v dobrém rádu Rádia Blaník. Zítra ranním hostem Petra Slívy tady v dobrém rádu Rádia Blaník. Přátel Petra Slívy tady v dobrém rádu Rádia Blaník. Přátelé, bude to...
1: Tak sorry.
0: Tady v dobrém rádu Rádia Blaník. Přátelé, bude to...
1: Tak sorry.
0: Rádia Blaník. Přátelé, bude to...
1: Tak sorry, že mám rád...
0: Přátelé, bude to...
1: Tak sorry.
0: Atelé.

0: Špolák z kapely Opět a Radeček a budou mluvit s Péťou. Špolák z kapely Opět a Radeček a budou mluvit s Péťou. Z kapely Opět a Radeček a budou mluvit s Péťou taky o tom, jaké to je. A Radeček a budou mluvit s Péťou taky o tom, jaké to je v té Stardance, protože... A budou mluvit s Péťou taky o tom, jaké to je v té Stardance, protože Tomáš Polák. Budou mluvit s Péťou taky o tom, jaké to je v té Stardance, protože Tomáš Polák taky tancuje. Péťou taky o tom, jaké to je v té Stardance, protože Tomáš Polák taky tancuje. Taky o tom, jaké to je v té Stardance, protože Tomáš Polák taky tancuje. Tak držíme palce, jaké to je v té Stardance, protože Tomáš Polák taky tancuje. Tak držíme palce a těšíme se na Stardance, protože Tomáš Polák taky tancuje, tak držíme palce a těšíme se na další díl. To, že Tomáš Polák taky tancuje, tak držíme palce a těšíme se na další díl. Polák taky tancuje, tak držíme palce a těšíme se na další díl. Bohužel tedy bez Petry. Tak držíme palce a těšíme se na další díl. Bohužel tedy bez Petry Nesvačové. Za chvilku a palce a těšíme se na další díl. Bohužel tedy bez Petry Nesvačové. Za chvilku a těšíme se na další díl. Bohužel tedy bez Petry Nesvačové. Za chvilku a Abba a Fernando na vlnách díl. Bohužel tedy bez Petry Nesvačové. Za chvilku Abba a Fernando na vlnách. Bohužel tedy bez Petry Nesvačové. Za chvilku Abba a Fernando na vlnách Rádia Blaní. Petry Nesvačové. Za chvilku Abba a Fernando na vlnách Rádia Blaní. Ani. Za chvilku Abba a Fernando na vlnách Rádia Blaní. Ani rychlejš. Abba a Fernando na vlnách Rádia Blaní.
1: Ani rychlejší by.
2: Ani
0: Fernando na vlnách Rádia Blaní.
1: Ani rychlejší by.
2: Ani osamělá srdce.
0: Rádia Blaní.
1: Ani rychlejší by.
2: Ani osamělá srdce.
0: Vlaní.
1: Ani rychlejší by.
2: Ani osamělá srdce.
3: V našem klubu.
1: Ani rychlejší by.
2: Ani osamělá srdce.
3: V našem klubu mají své
1: rychlejší by.
2: Ani osamělá srdce.
3: V našem klubu mají své místo tím
2: osamělá srdce.
3: V našem klubu mají své místo tím nejlepší z
2: srdce.
3: V našem klubu mají své místo tím nejlepší z nejlepších. V našem klubu mají své místo tím nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači
3: mají své místo tím nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku,
3: přidejte tím nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku,
3: přidejte se k nám i vy nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku,
3: přidejte se k nám i vy na web z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku,
3: přidejte se k nám i vy na webu rádio.
2: Posluchači Blaníku,
3: přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: Blaníku,
3: přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedni.
3: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo
3: i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Každý den u radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Každý den tu pro vás maník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Každý den tu pro vás máme něco.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Každý den tu pro vás máme něco.
2: Ním nebo jednou z nás.
3: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
2: Jednou z nás.
3: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
2: Klub.
3: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů.
3: Tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů.
3: Něco nového, co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník. Rádia Blaník.
4: Vše, co potřebuji za
2: Blaník.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu ve. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 7 za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za jeden kg. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za jeden kilogram. Bílé hrozny vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a řepkový olej. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a řepkový olej je stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a řepkový olej je 1 litr za 29,500 gramů za 24,90 a řepkový olej je 1 litr za 29,90 24,90 a řepkový olej je 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl 4,90 a řepkový olej je 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl a řepkový olej je 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26 olej je 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí. Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí.
1: Šéfe,
0: 26,90 Lidl, to se vyplatí.
1: Šéfe, došel matroš,
0: 50 Lidl, to se vyplatí.
1: Šéfe, došel matroš,
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Šéfe, došel matroš,
0: platí.
1: Šéfe, došel matroš,
2: aby stavba šlapala.
1: Šéfe, došel matroš,
2: aby stavba šlapala.
1: Šéfe, došel matroš,
2: aby stavba šlapala, musí to lítat.
1: A troš.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu stavpala. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu stavmat. Spočítat. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu stavmat. Spočítáme na loď. A aby to lítalo, je tu stavmat. Spočítáme, aby to lítalo, je tu stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Lítalo, je tu stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se je tu stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na mat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně. Naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin stavma. Přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin stavma. Stav. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin stavma. Stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin stavma. Stavma. Držíme zakázky. Nejbližší prodejně stavebnin stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu. Prodejně stavebnin stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
3: Nákup.
2: Stavma.
3: Stavma.
2: Držíme zakázky v pohybu.
3: Nákupy v online.
2: Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online.
2: Držíme zakázky v pohybu.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady.
2: Zakázky v pohybu.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
4: Na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.

0: www.onlineshop.cz.
1: Kto týden v onlineshop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Stojí vás domácnost
1: shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby
0: www.onlineshop.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu
0: www.onlineshop.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu
0: CZ.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie. Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie. Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na stojí vás domácnost i záliby spoustu energie. Neplýtvejte tou svojí. Vsaďnost i záliby spoustu energie. Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES. Na největší by spoustu energie. Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES. Na největšího dodavatele elektřiny. Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES. Na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku. A plýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES. Na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku. A zajistěte. Vsaďte na ČES. Na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku. A zajistěte si tak stabilně nízké ceny. Na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku. A zajistěte si tak stabilně nízké ceny. Z apičího dodavatele elektřiny a plynu v Česku. A zajistěte si tak stabilně nízké ceny. Z aplik elektřiny a plynu v Česku. A zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte Česku. A zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte plně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to. Tím Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. Peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
3: Jsou dny dobré.
2: Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
3: Jsou dny dobré.
2: Blepujete. ČES, čistá energie zítřka.
3: Jsou dny dobré. Lepší a pak jsou tu Alex.
2: Čistá energie zítřka.
3: Jsou dny dobré. Lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší.
2: Čistá energie zítřka.
3: Jsou dny dobré. Lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší.
2: Zítřka.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákup. Dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce. Pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej. Běž akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej. Běž nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den na super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Čekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Den naplno, když něco, tak Allegro.
4: Ne. Ne.
3: Když něco, tak Allegro.
4: Ne. Ne.
5: Každý je naladěn Allegro.
4: Ne. Ne.
5: Každý je naladěný na něco jiné.
4: Ne. Ne.
5: Každý je naladěný na něco jiné.
4: Ne.
5: Každý je naladěný na něco jiného.
4: Ne.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu.
4: Ne.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šestkrát na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI.

Label Europe na vlnách. Label Europe na vlnách Rádia Blaník. Label Europe na vlnách Rádia Blaník a teď si zatancujeme. Label Europe na vlnách Rádia Blaník a teď si zatancujeme. Label Europe na vlnách Rádia Blaník a teď si zatancujeme. Tuhle znáte, že jo? Label Europe na vlnách Rádia Blaník a teď si zatancujeme. Tuhle znáte, že jo? Na vlnách Rádia Blaník a teď si zatancujeme. Tuhle znáte, že jo? Blaník a teď si zatancujeme. Tuhle znáte, že jo? Tancujeme. Tuhle znáte, že jo? Znáte, že jo? A jasně. A jasně, řeč bude o... Jasně, řeč bude o Stardance, přátelé, už... A jasně, řeč bude o

0: nebo 10% zpět. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákup 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Kupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Každý občas potřebuje
0: víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Každý občas potřebuje
0: Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout.
0: Více na rb.cz.
1: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout.
0: rb.cz.
1: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout. Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě. Občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě. Je na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě. Vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě. A načerpat nové. Opláchnout se po dlouhé cestě. A načerpat nové síly. Opláchnout se po dlouhé cestě. A načerpat nové síly. Po dlouhé cestě. A načerpat nové síly. Tě. A načerpat nové síly. Auta i lidé. A načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na síly. Auta i lidé v nich. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách, jste vy.
2: 25 kilo primalek.
1: To nejdůležitější na cestách jste vy.
2: 25 kilo primalexu plus.
1: Cestách jste vy.
2: 25 kilo primalexu plus.
1: Hele. Jste vy.
2: 25 kilo primalexu plus.
3: Hele, akce. Minus 200.
2: 25 kilo primalexu plus.
3: Hele, akce. Minus 200 korun.
2: 25 kilo primalexu plus.
3: Hele, akce. Minus 200 korun.
2: Takže vymaluj.
3: 25 kilo primalexu plus.
2: Hele, akce. Minus 200 korun.
3: Takže vymaluju a ještě.
2: Hele, akce. Minus 200 korun.
3: Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Hele, akce. Minus 200 korun.
3: Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Minus 200 korun.
3: Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200
3: korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové.
3: Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení.
3: A ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných
3: oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců. Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více 20-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. A co vaše? U prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. A co vaše úspory v penzi října? Více na Primalex.cz. A co vaše úspory v penzíku? Cena Primalex.cz. A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Z. A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jen? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše... Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte... Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN.

0: nejenom spí. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový... Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří k penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získej růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás. Za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. Pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. Z. NN. Na vás záleží.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: NN. Na vás záleží.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Na vás záleží.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko. Myslíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde na koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Psiko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh konspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh koupelnější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupel kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc, její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun a je navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun a jen tento měsíc do novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun a jen tento měsíc sleva 20% nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun a jen tento měsíc sleva 20% na 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko 1000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko stylová řešení vašich síc sleva 20% na všechny podlahy. Siko stylová řešení vašich koupel 20% na všechny podlahy. Siko stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a na všechny podlahy. Siko stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz a také podlah. Siko.cz podlah. Siko.cz Siko.cz
2: z nabídky Peugeot z nabídky 7 dní Peugeot se nedá Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy

0: svůj nový vůz za těch nejvýpotichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místičte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV i svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 skladových podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 7. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 7. Místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 000. V Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 000. 1008 skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot právě teď za 735 000. 7 dní Peugeot právě teď. Turecko 35 000. 7 dní Peugeot právě teď.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže
0: 1000. 7 dní Peugeot právě teď.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže
2: máme
0: 7 dní Peugeot právě teď.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže
0: mat právě teď.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže
2: máme je v Tuji.
1: Řecko a kouzelné ostrovy
0: teď.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže
2: máme je v Tuji.
1: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásy.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže
1: máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátečné pláže
2: máme je v Tuji.
1: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok
2: máme je v Tuji.
1: Ostrovy plné krásných zátok
2: máme je v Tuji.
1: Mallorca a její Tyrkysové moře
2: máme je v Tuji.
1: Krásných zátok
2: máme je v Tuji.
1: Mallorca a její Tyrkysové moře
2: máme je v Tuji.
1: Egypt
2: máme je v Tuji.
1: Mallorca a její Tyrkysové moře
2: máme je v Tuji.
1: Egypt a úžasný podmořský.
2: Mallorca a její Tyrkysové moře
1: máme je v Tuji.
2: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře.
1: Mallorca a její Tyrkysové moře
2: máme je v Tuji.
1: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře
2: máme ho v Tuji.
1: Moře
2: máme je v Tuji.
1: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře
2: máme ho v Tuji.
1: Kypr
2: v Tuji.
1: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře
2: máme ho v Tuji.
1: Kypr, slunce,
2: svět Rudého moře
1: máme ho v Tuji.
2: Kypr, slunce a pohodová dovolená
1: máme v Tuji.
2: Máme ho v Tuji.
1: Kypr, slunce a pohodová dovolená
2: máme v Tuji.
1: A co dovolená?
2: Máme ho v Tuji.
1: Kypr, slunce a pohodová dovolená
2: máme v Tuji.
1: A co dovolená all inclusive?
2: Kypr, slunce a pohodová dovolená
1: máme v Tuji.
2: A co dovolená all inclusive nebo hotel
1: a pohodová dovolená
2: máme v Tuji.
1: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže
2: a máme v Tuji.
1: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže
2: i to najdete.
1: Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže
2: i to najdete.
1: All inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže
2: i to najdete v Tuji.
1: Objevte First Minute nabídku na léto hotel jen pár kroků od pláže
2: i to najdete v Tuji.
1: Objevte First Minute nabídku kroků od pláže
2: i to najdete v Tuji.
1: Objevte First Minute nabídku na léto 2000
2: i to najdete v Tuji.
1: Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas.
2: Tuji.
1: Vaše dovolená za léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas.
2: Tuji.
1: Vaše dovolená začíná včas.
2: Tuji.
1: Vaše dovolená začíná u nás.
3: Proč mám závěsný systém Reponio?
1: Vaše dovolená začíná u nás.
3: Proč mám závěsný systém Reponio? Závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě Ponio. No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat. Prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Že si Reponio

0: můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se instalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Stydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? Otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to dáš. Mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte. Tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá, taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá, tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje. Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje. Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje. Z. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje. Vypadá a ještě lépe funguje. Ještě lépe funguje. Funguje.
1: Pohodové České. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. České rádio.

a mě to nestačí. Jsi moje všechno a mě to nestačí. Jsi moje všechno a mě to nestačí. Ty moje všechno a mě to nestačí. Je to vážně všechno a mě to nestačí. A mě to nestačí. Je to vážně silná káva. Nestačí.

0: tělo zakryje. Rádio. Ten, kdo jednou tvý tělo zakryje. Rádio. Tvý tělo zakryje.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: a dáme si českou hodinku. Abba a Fernando na vlnách Blaníku. A dáme si Fernando na vlnách Blaníku. A dáme si českou hodinku, co je na to? Na vlnách Blaníku. A dáme si českou hodinku, co je na to? A dáme si českou hodinku, co je na to? A dáme si českou hodinku, co je na to? Pouze a jen české písničky, českou hodinku, co je na to? Pouze a jen české písničky mezi 12, co je na to? Pouze a jen české písničky mezi 12 a 13, každý. Pouze a jen české písničky mezi 12 a 13, každý den na vlnách rád. Pouze a jen české písničky mezi 12 a 13, každý den na vlnách Rádia Blaník. A jen české písničky mezi 12 a 13, každý den na vlnách Rádia Blaník. A v české hodince 12 a 13, každý den na vlnách Rádia Blaník. A v české hodince zahrají každý den na vlnách Rádia Blaník. A v české hodince zahrají třeba Mandraže na vlnách Rádia Blaník. A v české hodince zahrají třeba Mandraže na vlnách Rádia Blaník. A v české hodince zahrají třeba Mandraže. Ona se smá. V české hodince zahrají třeba Mandraže. Ona se smá. V hodince zahrají třeba Mandraže. Ona se smá. A já se... A Mandraže. Ona se smá. A já se... Ona se smá. A já se... Zaspívají Petr Habka s Lucí. Zaspívají Petr Habka s Lucí Bílou. Zaspívají Petr Habka s Lucí Bílou.
1: Před sebou ještě všechno má.
0: Zaspívají Petr Habka s Lucí Bílou.
1: Před sebou ještě všechno má.
0: Petr Habka s Lucí Bílou.
1: Před sebou ještě všechno má. Jestli
0: Bílou.
1: Před sebou.

0: Najděte ho z Cactus Reality. Běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactus Reality. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactus Reality CZ. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactus Reality CZ. Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactus Reality CZ. Cesta k vašemu domovu. Cactus Reality CZ. Cactus Reality CZ.
1: Ryčny
0: Reality CZ.
1: Ryčny Kovošrot
0: CZ.
1: Ryčny Kovošrot auto. Ryčny Kovošrot auto dosloužilo, ne. Ryčny Kovošrot auto dosloužilo, nechte to na. Ryčny Kovošrot auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace auto. Ryčny Kovošrot auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků. Auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouk. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a v pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryč Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. A Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběr. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna. Logicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna.cz. Bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna.cz.
2: Radio House
1: Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna.cz.
2: Radio House 300
1: www.vašesběrna.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama.
1: www.vašesběrna.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama.
1: www.vašesběrna.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online. Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Krátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa. Celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa. Komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Zavřem na radiohouse.cz.
3: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy.
2: Radiohouse.cz.
3: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do
2: Ostravy.cz.
3: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
4: Autohity. Nejlepší výkup.
3: Chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
4: Autohity.
3: Nejlepší. Jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
4: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
3: Pamatuj. Ostravy Vítkovic.
4: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
3: Pamatujte.
4: Za Vítkovic. Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
3: Pamatujte. Za vaše auto vám dá.

0: Dáme víc.
1: Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
0: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy.
1: Vozů v Ostravě.
0: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800, vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Přijďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Volejte 800 120 800.
2: Je broučku kudy si
0: 800.
2: Je broučku kudy si přiletěl?
3: Je i vaše
2: Je broučku kudy si přiletěl?
3: Je i vaše střecha v žalostném
2: Je broučku kudy si přiletěl?
3: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se
2: Je broučku kudy si přiletěl?
3: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se
2: Broučku kudy si přiletěl?
3: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky.
2: Letěl.
3: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bez žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorku vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavčí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechy na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechy Šupík CZ energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechy Šupík. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechy Šupík CZ. Střechy Šupík CZ. Vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechy Šupík CZ. Střechy Šupík CZ. Kravařích nebo na střechy Šupík CZ. Střechy Šupík CZ. Nebo na střechy Šupík CZ. Střechy Šupík CZ. Ford Šupík CZ. Střechy Šupík CZ.
4: Ford Ford Ford.
3: Střechy Šupík CZ.
4: Ford Ford Ford malý
3: Šupík CZ.
4: Ford Ford Ford malý a velký
3: CZ.
4: Ford Ford Ford malý a velký
3: Ford Ford.
4: Ford Ford Ford malý a velký
3: Ford Ford
4: Ford malý.

0: to pro mě udělal.
1: A dorazí i Jakub Smolík.
0: Pro mě udělal.
1: A dorazí i Jakub Smolík.
2: Blázen žárlí.
1: A dorazí i Jakub Smolík.
2: Blázen žárlí.
1: A dorazí i Jakub Smolík.
2: Blázen žárlí. Až
1: dorazí i Jakub Smolík.
2: Blázen.

0: spotřebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Na profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Půjčovně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Půjčovna Rental. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Půjčovna Rental.cz. SFZ Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Půjčovna Rental.cz. SFZ Tománek. Tak vedle Fajrontu nebo na www. Půjčovna Rental.cz. SFZ Tománek. A www. Půjčovna Rental.cz. SFZ Tománek. Půjčovna Rental.cz. SFZ Tománek. CZ. SFZ Tománek. SFZ Tománek. Tománek.
1: Rádio Blaň. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Přeji pohodové.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník. Přeji pohodové pondělní poledne.
1: Počasí.
2: Rádio Blaník. Přeji pohodové pondělní poledne na Moravě.
1: Počasí.
2: Rádio Blaník. Přeji pohodové pondělní poledne na Moravě.
1: Rádio
2: Blaník. Přeji pohodové pondělní poledne na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne. Přeji pohodové pondělní poledne na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne. Přeji pohodové pondělní poledne na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne polojasno až skoro je pondělní poledne na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne polojasno až skoro jasno přechodně oblačno na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne polojasno až skoro jasno přechodně oblačno místy přejasno až skoro jasno přechodně oblačno místy přehánky na hřebenech horsky na hřebenech hors i sněhové. Teploty zamíří ke 14 stupňům. Zítra ráno hors i sněhové. Teploty zamíří ke 14 stupňům. Zítra ráno dopoledne mlhové. Teploty zamíří ke 14 stupňům. Zítra ráno dopoledne místy mlhy, jinak opět zamíří ke 14 stupňům. Zítra ráno dopoledne místy mlhy, jinak opět slunečno. 14 stupňům. Zítra ráno dopoledne místy mlhy, jinak opět slunečno. A naměříme 9. Zítra ráno dopoledne místy mlhy, jinak opět slunečno. A naměříme 9 až 13. Ráno dopoledne místy mlhy, jinak opět slunečno a naměříme 9 až 13. Místy mlhy, jinak opět slunečno a naměříme 9 až 13. Jinak opět slunečno a naměříme 9 až 13.
1: Kdy bude to správně?
2: Slunečno a naměříme 9 až 13.
1: Kdy bude to
2: a naměříme 9 až 13.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: 9 až 13.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: 13.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet? Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte
1: správné počasí na výlet.
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte
1: počasí na výlet.
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Let.
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. A dozvíte se víc. Se víc.

0: Jakub hraje zítra v Chrudimi, jsem vám chtěl říct.
1: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává.

0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte v Olomouci v Gorazdově u...
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte v Olomouci v Gorazdově ulici, kde se...
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte v Olomouci v Gorazdově ulici, kde se srazil...
0: Za volantem.
1: Pozor, dejte v Olomouci v Gorazdově ulici, kde se srazilo osobní auto s dodávkou. Pozor, dejte v Olomouci v Gorazdově ulici, kde se srazilo osobní auto s dodávkou a provoz. V Olomouci v Gorazdově ulici, kde se srazilo osobní auto s dodávkou a provoz je tam část. Gorazdově ulici, kde se srazilo osobní auto s dodávkou a provoz je tam částečně. Ulici, kde se srazilo osobní auto s dodávkou a provoz je tam část. Se srazilo osobní auto s dodávkou a provoz je tam částečně omezený. Auto s dodávkou a provoz je tam částečně omezený. V Novém Jičíně v dodávkou a provoz je tam částečně omezený. V Novém Jičíně a provoz je tam částečně omezený. V Novém Jičíně v Palackého ulici na Kruhovém objezdu částečně omezený. V Novém Jičíně v Palackého ulici na Kruhovém objezdu s dlouhou omezený. V Novém Jičíně v Palackého ulici na Kruhovém objezdu s dlouhou bourala dvě auta. V Novém Jičíně v Palackého ulici na Kruhovém objezdu s dlouhou bourala dvě auta. Zdržíte se. V Palackého ulici na Kruhovém objezdu s dlouhou bourala dvě auta, zdržíte se v ulici na Kruhovém objezdu s dlouhou bourala dvě auta, zdržíte se v kratší koloně. Nehodu máme na Kruhovém objezdu s dlouhou bourala dvě auta, zdržíte se v kratší koloně. Nehodu máme také v centru s dlouhou bourala dvě auta, zdržíte se v kratší koloně. Nehodu máme také v centru Ostravy dvě auta, zdržíte se v kratší koloně. Nehodu máme také v centru Ostravy na Sokolské třídě, zdržíte se v kratší koloně. Nehodu máme také v centru Ostravy na Sokolské třídě, kde jsou v sobě dvě koloně. Nehodu máme také v centru Ostravy na Sokolské třídě, kde jsou v sobě dvě auta. Nehodu máme také v centru Ostravy na Sokolské třídě, kde jsou v sobě dvě auta. Provoz je také v centru Ostravy na Sokolské třídě, kde jsou v sobě dvě auta. Provoz je omezený Ostravy na Sokolské třídě, kde jsou v sobě dvě auta. Provoz je omezený, ale kolona Sokolské třídě, kde jsou v sobě dvě auta. Provoz je omezený, ale kolona se kde jsou v sobě dvě auta. Provoz je omezený, ale kolona se moc netvoří. A na D1 je dvě auta. Provoz je omezený, ale kolona se moc netvoří. A na D1 provoz je omezený, ale kolona se moc netvoří. A na D1 na 278 omezený, ale kolona se moc netvoří. A na D1 na 278 kilometru ve kolona se moc netvoří. A na D1 na 278 kilometru ve směru na ost netvoří. A na D1 na 278 kilometru ve směru na Ostravu nepřehlédněte. A na D1 na 278 kilometru ve směru na Ostravu nepřehlédněte. Na 278 kilometru ve směru na Ostravu nepřehlédněte porouchané osobní auto. 78 kilometru ve směru na Ostravu nepřehlédněte porouchané osobní auto. 8 kilometru ve směru na Ostravu nepřehlédněte porouchané osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu. Směru na Ostravu nepřehlédněte porouchané osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu a krásné auto. Nepřehlédněte porouchané osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu a krásné porouchané osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu a krásné odpoledne. Osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu a krásné odpoledne. Přejeme vám šťastnou cestu a krásné odpoledne.
0: Dopravní zpravodaj.
1: Šťastnou cestu a krásné odpoledne.
0: Dopravní zpravodajství rádia.
1: Cestu a krásné odpoledne.
0: Dopravní zpravodajství rádia.
1: Dne.
0: Dopravní zpravodajství rádia Blaník.
2: Aktuální.
0: Dopravní zpravodajství rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý.
0: Dopravní zpravodajství rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Dopravní rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den. Přehled každý den. Den.
0: Zprávy. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.

Abba a Fernando na vlnách Blaníku. Abba a Fernando na vlnách Blaníku. Abba a Fernando na vlnách Blaníku. Abba a Fernando na vlnách Blaníku.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Volby do sněmovny.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Volby do sněmovny by stále vyhrály.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Volby do sněmovny by stále vyhrálo.
1: Jasně, přehledně.
2: Volby do sněmovny by stále vyhrálo ANO.
1: Přehledně.
2: Volby do sněmovny by stále vyhrálo ANO. Volby do sněmovny by stále vyhrálo ANO. Energetický úřad varuje před. Volby do sněmovny by stále vyhrálo ANO. Energetický úřad varuje před. Stále vyhrálo ANO. Energetický úřad varuje před podvodníky. ANO. Energetický úřad varuje před podvodníky. Energetický úřad varuje před podvodníky. Jiří Lehečka vypadl. Energetický úřad varuje před podvodníky. Jiří Lehečka vypadl. Všaký úřad varuje před podvodníky. Jiří Lehečka vypadl v Šanghaji ve třetím kole před podvodníky. Jiří Lehečka vypadl v Šanghaji ve třetím kole. Jiří Lehečka vypadl v Šanghaji ve třetím kole. Jiří Lehečka vypadl v Šanghaji ve třetím kole. Jiří Lehečka vypadl v Šanghaji ve třetím kole. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konala. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, ovládlo by je hnutí Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, ovládlo by je hnutí ANO. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, ovládlo by je hnutí ANO. Nicméně jeho se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, ovládlo by je hnutí ANO. Nicméně jeho podpora klesá. Volby do poslanecké sněmovny, ovládlo by hnutí ANO. Nicméně jeho podpora klesá. Zatímco sněmovny ovládlo by je hnutí ANO. Nicméně jeho podpora klesá. Zatímco v květnu mělo ANO podle průzkumu by je hnutí ANO. Nicméně jeho podpora klesá. Zatímco v květnu mělo ANO podle průzkumu ANO. Nicméně jeho podpora klesá. Zatímco v květnu mělo ANO podle průzkumu podporu téměř. Nicméně jeho podpora klesá. Zatímco v květnu mělo ANO podle průzkumu podporu téměř 3 a podpora klesá. Zatímco v květnu mělo ANO podle průzkumu podporu téměř 33%, teď zatímco v květnu mělo ANO podle průzkumu podporu téměř 33%, teď je to 20 v květnu mělo ANO podle průzkumu podporu téměř 33%, teď je to 20 podle průzkumu podporu téměř 33%, teď je to 28,8%. Podporu téměř 33%, teď je to 28,8%. Lídrem opozice je pak 33%, teď je to 28,8%. Lídrem opozice je pak STAN, 8,8%. Lídrem opozice je pak STAN, který by získal 18%. Lídrem opozice je pak STAN, který by získal 18,8%. Vyplývá to z průzkumu STAN, který by získal 18,8%. Vyplývá to z průzkumu a získal 18,8%. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky 18,8%. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky. Podvodní procenta. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky. Podvodníci mají NMS pro novinky. Podvodníci mají další fintu. Energetický regulační úřad se v poslední novinky. Podvodníci mají další fintu. Energetický regulační úřad se v poslední době stále víc. Podvodníci mají další fintu. Energetický regulační úřad se v poslední době stále víc mají další fintu. Energetický regulační úřad se v poslední době stále víc zabývá lidmi, kteří se na něj tu. Energetický regulační úřad se v poslední době stále víc zabývá lidmi, kteří se na něj obrací. Regulační úřad se v poslední době stále víc zabývá lidmi, kteří se na něj obrací a snaží se zjistit. Úřad se v poslední době stále víc zabývá lidmi, kteří se na něj obrací a snaží se zjistit údajný dluh. Zabývá lidmi, kteří se na něj obrací

0: snaží se zjistit údajný dluh. Ten měl vzniknout u dodavatele, kteří se na něj obrací a snaží se zjistit údajný dluh. Ten měl vzniknout u dodavatele energii, u kterého obrací a snaží se zjistit údajný dluh. Ten měl vzniknout u dodavatele energii, u kterého bylo snaží se zjistit údajný dluh. Ten měl vzniknout u dodavatele energii, u kterého bylo byly v minulosti dluh. Ten měl vzniknout u dodavatele energii, u kterého bylo byly v minulosti. A ten měl vzniknout u dodavatele energii, u kterého bylo byly v minulosti. A teď jim přišla vzniknout u dodavatele energii, u kterého bylo byly v minulosti. A teď jim přišla výzva k jeho zaplacení. U kterého bylo byly v minulosti. A teď jim přišla výzva k jeho zaplacení. Bylo byly v minulosti. A teď jim přišla výzva k jeho zaplacení. Ta je u minulosti. A teď jim přišla výzva k jeho zaplacení. Ta je uvěřitelná i proto, že autorem má být. A teď jim přišla výzva k jeho zaplacení. Ta je uvěřitelná i proto, že autorem má být advokátní kancelář. Šla výzva k jeho zaplacení. Ta je uvěřitelná i proto, že autorem má být advokátní kancelář. Zaplacení. Ta je uvěřitelná i proto, že autorem má být advokátní kancelář. O problému napsal. Ta je uvěřitelná i proto, že autorem má být advokátní kancelář. O problému napsal server TNT. Uvěřitelná i proto, že autorem má být advokátní kancelář. O problému napsal server TNCZ. Protože autorem má být advokátní kancelář. O problému napsal server TNCZ. První pomoc má být advokátní kancelář. O problému napsal server TNCZ. První pomoc není advokátní kancelář. O problému napsal server TNCZ. První pomoc není jen ošetřit. O problému napsal server TNCZ. První pomoc není jen ošetření zranění. Napsal server TNCZ. První pomoc není jen ošetření zranění a skauti to moc dobře ví. TNCZ. První pomoc není jen ošetření zranění a skauti to moc dobře ví. První pomoc není jen ošetření zranění a skauti to moc dobře ví. Učí proto děti a první pomoc není jen ošetření zranění a skauti to moc dobře ví. Učí proto děti a mladé není jen ošetření zranění a skauti to moc dobře ví. Učí proto děti a mladé lidi jak rozpoznat zranění a skauti to moc dobře ví. Učí proto děti a mladé lidi jak rozpoznat, že někdo učí to moc dobře ví. Učí proto děti a mladé lidi jak rozpoznat, že někdo prožívá ví. Učí proto děti a mladé lidi jak rozpoznat, že někdo prožívá psychické trápení a nabídnout proto děti a mladé lidi, jak rozpoznat, že někdo prožívá psychické trápení a nabídnout mu pomoc. Lidi, jak rozpoznat, že někdo prožívá psychické trápení a nabídnout mu pomoc. Připravili poznat, že někdo prožívá psychické trápení a nabídnout mu pomoc. Připravili proto i praktické prožívá psychické trápení a nabídnout mu pomoc. Připravili proto i praktické materiály psychické trápení a nabídnout mu pomoc. Připravili proto i praktické materiály a nabídnout mu pomoc. Připravili proto i praktické materiály. Ty přiblíží mluvnout mu pomoc. Připravili proto i praktické materiály. Ty přiblíží mluvčí junáka Tereza Kubálková. Připravili proto i praktické materiály. Ty přiblíží mluvčí junáka Tereza Kubálková. Ty praktické materiály. Ty přiblíží mluvčí junáka Tereza Kubálková.
1: Skauti letos
0: materiály. Ty přiblíží mluvčí junáka Tereza Kubálková.
1: Skauti letos spojili síly.
0: Žijí mluvčí junáka Tereza Kubálková.
1: Skauti letos spojili síly s
0: junáka Tereza Kubálková.
1: Skauti letos spojili síly s organizací
0: Kubálková.
1: Skauti letos spojili síly s organizací Nevypust duši a Skauti letos spojili síly s organizací Nevypust duši a ve dvou písních letos spojili síly s organizací Nevypust duši a ve dvou písních, které se jmenují Strach síly s organizací Nevypust duši a ve dvou písních, které se jmenují Strach a smutek si Nevypust duši a ve dvou písních, které se jmenují Strach a smutek chceme společně ukázat jak duši a ve dvou písních, které se jmenují Strach a smutek chceme společně ukázat jak holka dvou písních, které se jmenují Strach a smutek chceme společně ukázat, jak holkám, které se jmenují Strach a smutek, chceme společně ukázat, jak holkám a klukům naslouchat v těžkých chvílích. Strach a smutek chceme společně ukázat, jak holkám a klukům naslouchat v těžkých chvílích. A ve chceme společně ukázat, jak holkám a klukům naslouchat v těžkých chvílích. A ve stejné spolupráci ukázat, jak holkám a klukům naslouchat v těžkých chvílích. A ve stejné spolupráci jsme holkám a klukům naslouchat v těžkých chvílích. A ve stejné spolupráci jsme vytvořili také praktikum naslouchat v těžkých chvílích. A ve stejné spolupráci jsme vytvořili také praktické karty v těžkých chvílích. A ve stejné spolupráci jsme vytvořili také praktické chvílích. A ve stejné spolupráci jsme vytvořili také praktické karty 5+2. Ve stejné spolupráci jsme vytvořili také praktické karty 5+2.

0: my, Ostrava Vítkovice a Opava. Na Fordy jsme tu my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Nové bagry, staré
0: Fordy jsme tu my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Nové bagry,
0: staré tu my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Nové bagry, staré ceny, půjčovna s
0: tu my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Nové bagry, staré ceny,
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje.
0: Vítkovice a Opava.
1: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna. Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profistavek. Staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profistavebních strojů i profinářadí. Půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profistavebních strojů i profinářadí. Tománek nezdražuje. Půjčovna profistavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme. Zdražuje. Půjčovna profistavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme. Vysvětlíme. Půjčovna profistavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme. Vysvětlíme. Osobně předvedeme.

0: kroku takzvané práci jsme vytvořili také praktické karty 5+2 kroku takzvaného podpůrného rozhovoru.
1: Materiály nejsou určené jen
0: takzvaného podpůrného rozhovoru.
2: Pepa Černý.
3: Na rádiu
2: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
2: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
2: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
4: Krásné skoro poledne, přátelé, za
2: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
4: Krásné skoro poledne, přátelé, za půl minutku.
3: Na rádiu Blaník.
4: Krásné skoro poledne, přátelé, za půl minutku už je to tady, já vám.
3: Rádio Blaník.
4: Krásné skoro poledne, přátelé, za půl minutku už je to tady, já vám přeju dobrou.
3: Blaník.
4: Krásné skoro poledne, přátelé, za půl minutku už je to tady, já vám přeju dobrou chuť, pokud právě. Krásné skoro poledne, přátelé, za půl minutku už je to tady, já vám přeju dobrou chuť, pokud právě obědváte. Skoro poledne, přátelé, za půl minutku už je to tady, já vám přeju dobrou chuť, pokud právě obědváte a budu vám servírovat. Přátelé, za půl minutku už je to tady, já vám přeju dobrou chuť, pokud právě obědváte.

Já budu vám servírovat, už je to tady, já vám přeju dobrou chuť, pokud právě obědváte a budu vám servírovat pouze a jen české písničky. Vám přeju dobrou chuť, pokud právě obědváte a budu vám servírovat pouze a jen české písničky. Chuť, pokud právě obědváte a budu vám servírovat pouze a jen české písničky. Tak jak to tady na Blaníku vždycky obědváte a budu vám servírovat pouze a jen české písničky. Tak jak to tady na Blaníku a budu vám servírovat pouze a jen české písničky. Tak jak to tady na Blaníku vždycky děláme mezi 12. a pouze a jen české písničky. Tak jak to tady na Blaníku vždycky děláme mezi 12. a 13. za malouské písničky, tak jak to tady na Blaníku vždycky děláme mezi 12. a 13. za malou chvilku, tak jak to tady na Blaníku vždycky děláme mezi 12. a 13. za malou chvilku si poslechneme písničku, kterou Blaníku vždycky děláme mezi 12. a 13. za malou chvilku si poslechneme písničku, kterou jste děláme mezi 12. a 13. za malou chvilku si poslechneme písničku, kterou jste na Blaníku ještě 12. a 13. za malou chvilku si poslechneme písničku, kterou jste na Blaníku ještě nikdy slyšet. Za malou chvilku si poslechneme písničku, kterou jste na Blaníku ještě nikdy slyšet nemohli. Bude tady vaše chvilku si poslechneme písničku, kterou jste na Blaníku ještě nikdy slyšet nemohli. Bude tady vaše oblíbená písničku, kterou jste na Blaníku ještě nikdy slyšet nemohli. Bude tady vaše oblíbená rubrika, kterou jste na Blaníku ještě nikdy slyšet nemohli. Bude tady vaše oblíbená rubrika poprvé na rádiu. Jste na Blaníku ještě nikdy slyšet nemohli. Bude tady vaše oblíbená rubrika poprvé na nikdy slyšet nemohli. Bude tady vaše oblíbená rubrika poprvé na rádiu nemohli. Bude tady vaše oblíbená rubrika poprvé na rádiu Blaník. A potom bude tady vaše oblíbená rubrika poprvé na rádiu Blaník. A potom snad po tisíce oblíbená rubrika poprvé na rádiu Blaník. A potom snad po tisíce přijde i Valec poprvé na rádiu Blaník. A potom snad po tisíce přijde i Valecká, ale bude to jak na rádiu Blaník. A potom snad po tisíce přijde i Valecká, ale bude to jako poprvé. Bude. A potom snad po tisíce přijde i Valecká, ale bude to jako poprvé. Bude to v tom snad po tisíce přijde i Valecká, ale bude to jako poprvé. Bude to famózní a užijete. Po tisíce přijde i Valecká, ale bude to jako poprvé. Bude to famózní a užijete si. Přijde i Valecká, ale bude to jako poprvé. Bude to famózní a užijete si to. Mám pro ní zajímavé téma. Ale bude to jako poprvé. Bude to famózní a užijete si to. Mám pro ní zajímavé téma. Teď co poprvé. Bude to famózní a užijete si to. Mám pro ní zajímavé téma. Teď co ti brání v pousmání, tak to famózní a užijete si to. Mám pro ní zajímavé téma. Teď co ti brání a užijete si to. Mám pro ní zajímavé téma. Teď co ti brání v pousmání, tak krásné poledne s Blaníkem. Mám pro ní zajímavé téma. Teď co ti brání v pousmání, tak krásné poledne s Blaníkem. Zajímavé téma. Teď co ti brání v pousmání, tak krásné poledne s Blaníkem. Teď co ti brání v pousmání, tak krásné poledne s Blaníkem. Brání v pousmání, tak krásné poledne s Blaníkem. Pousmání, tak krásné poledne s Blaníkem. Krásné poledne s Blaníkem.

vezme a vítr liák přinese. Vezmeš mě k vítr liák přinese. Vezmeš mě k teplu pod zvák přinese. Vezmeš mě k teplu pod svůj plát přinese. Vezmeš mě k teplu pod svůj plášť. Vezmeš mě k teplu pod svůj plášť. Jestli vezmeš mě k teplu pod svůj plášť. Jestli to pro mě k teplu pod svůj plášť. Jestli to pro mě k teplu pod svůj plášť.

za ní, já držím svítí dál, ti za ní, já držím strach, dál, ti za ní, já držím strach, ti za ní, já držím strach, já držím strach. Držím strast.

0: Hezký český. Radio Blaník. Hezký český.
1: Dívám.
0: Radio Blaník. Hezký český.
1: Dívám se dívám.
0: Hezký český.
1: Dívám se dívám a...
0: Hezký český.
1: Dívám se dívám a ty...

acceptar.

sedět až, když budu sedět, když budu sedět nehnutě, když budu sedět nehnutě, a když budu sedět nehnutě, a zase znovu, když budu sedět.

tvoje hrudní kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď. Stoupá a klesá tvoje hruď. A já stoupá a klesá tvoje hruď. A já si říkám a klesá tvoje hruď. A já si říkám klesá tvoje hruď.

každý zvlášť. My zvolna přejdou, každý zvlášť. My zvolna přejdou, každý zvlášť.

spiceli svijet dama, i když spiceli svijet dama, věřím ti všetko, celý svijet dama, věřím ti všetko, pravi svijet dama, věřím ti všetko, pravce snakama, věřím ti všetko, pravce snakama. Věřím ti všetko, pravce snaku. Věřím ti všetko, pravce snaku. Všetko, pravce snaku. Pravce snaku. Pravce snaku.

tvoje, stoupá a klesá tvoje hruk, stoupá a klesá tvoje hruk.

mě udělal. Já vím, že to pro mě udělal.

na teploměru spolehlivě jako rtuť. Na teploměru našich dní jako rtuť. Na teploměru našich dní. Na teploměru našich dní. Ráno svět. Na teploměru našich dní. Ráno svět. Na teploměru našich dní.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Mám hezky česky. Česky.

0: Stones v české hodince, není to zvláštní. Rolling Stones v české hodince, není to zvláštní. Víte co, oni mi... Rolling Stones v české hodince, není to zvláštní. Víte co, oni mi teď poslouží... Rolling Stones v české hodince, není to zvláštní. Víte co, oni mi teď poslouží Stouni jako... České hodince, není to zvláštní. Víte co, oni mi teď poslouží Stouni jako podkres. Já se jim... Není to zvláštní. Víte co, oni mi teď poslouží Stouni jako podkres. Já se jim tímto omlouvám, ale... Víte co, oni mi teď poslouží Stouni jako podkres. Já se jim tímto omlouvám, ale... Oni mi teď poslouží Stouni jako podkres. Já se jim tímto omlouvám, ale... Oni mi to určitě slouží Stouni jako podkres. Já se jim tímto omlouvám, ale... Oni mi to určitě jako podkres. Já se jim tímto omlouvám, ale... Oni mi to určitě kluci vzali. Mick, Kif, kres. Já se jim tímto omlouvám, ale... Oni mi to určitě kluci vzali. Mick, Kif, i určitě. To omlouvám, ale... Oni mi to určitě kluci vzali. Mick, Kif, i určitě. Kytarista. Oni mi to určitě kluci vzali. Mick, Kif, i určitě. Kluci vzali. Mick, Kif, i určitě. Kytarista skupiny Ronnie Wood. Přátelé, Mick, Kif, i určitě. Kytarista skupiny Ronnie Wood. Přátelé, skupina... I určitě. Kytarista skupiny Ronnie Wood. Přátelé, skupina Olympic začala... Kytarista skupiny Ronnie Wood. Přátelé, skupina Olympic začala hrát v roce
1: Olympic vydal takové pěti album, pěti LPčko nebo pěti CDčko. Olympic vydal

0: takové pětialbum, pětiLPčko nebo pěticDčko podle toho, co...
1: Až to Stouni zabalí.

0: Jsou Radovánky, Iveta Bartušová. Jsou Radovánky, Iveta Bartušová na vlnách. Jsou Radovánky, Iveta Bartušová na vlnách Rádia Blaník. A teď přátelé vaše přesně ve 12:12.
1: Poprvé na rádiu.
0: Rolling Stones v České hodince, není to zvlášť. Rolling Stones

0: Možná. Bavíme to taky, bavíme to taky. Možná. To taky, bavíme to taky. Možná. Taky, bavíme to taky. Možná. Bavíme to taky. Možná. Rádio Plan. Taky. Možná. Rádio Plan. Hezky. Možná. Rádio Plan. Hezky. Možná. Rádio Plan. Hezky. Česky. Rádio Plan. Hezky. Česky. Jo. Plan. Hezky. Česky. Hezky. Česky. Hezky. Česky.
1: Zpívám pták.
0: Česky.
1: Zpívám pták. Zpívám ptákům a... Zpívám ptákům a zvlášť...

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Pohodové Rádio Blaník. Pohodové České. Rádio Blaník. Pohodové České. Rádio Blaník. Pohodové České rádio. Rádio Blaník. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. České rádio.

0: a rychle vydechují, většinou při věka, oni tak zvláštně jako funí a rychle vydechují, většinou při hře, a to znamená zvláštně jako funí a rychle vydechují, většinou při hře, a to znamená, že se smějí. A jako funí a rychle vydechují, většinou při hře, a to znamená, že se smějí. Rychle vydechují, většinou při hře, a to znamená, že se smějí. Aspoň to teda vypozorovali, většinou při hře, a to znamená, že se smějí. Aspoň to teda vypozorovali ti většinou při hře, a to znamená, že se smějí. Aspoň to teda vypozorovali ti vědci. No a zároveň teda tvé, a to znamená, že se smějí. Aspoň to teda vypozorovali ti vědci. No a zároveň teda tvrdí, že se smějí. Aspoň to teda vypozorovali ti vědci. No a zároveň teda tvrdí, že aspoň to teda vypozorovali ti vědci. No a zároveň teda tvrdí, že pejskové umí vypozorovali ti vědci. No a zároveň teda tvrdí, že pejskové umí ti vědci. No a zároveň teda tvrdí, že pejskové umí zrcadlit člověka. No a zároveň teda tvrdí, že pejskové umí zrcadlit člověka. Což znamená, že teda tvrdí, že pejskové umí zrcadlit člověka. Což znamená, že oni když vypozorují, že pejskové umí zrcadlit člověka. Což znamená, že oni když vypozorují, umí zrcadlit člověka. Což znamená, že oni když vypozorují z té naší umí zrcadlit člověka. Což znamená, že oni když vypozorují z té naší lidské mimiky člověka. Což znamená, že oni když vypozorují z té naší lidské mimiky. Což znamená, že oni když vypozorují z té naší lidské mimiky, že máme radost, že oni když vypozorují z té naší lidské mimiky, že máme radost, pozorují z té naší lidské mimiky, že máme radost, když se jako usmívá. Z té naší lidské mimiky, že máme radost, když se jako usmíváme, tak se to naší lidské mimiky, že máme radost, když se jako usmíváme, tak se to snaží napodobit, že máme radost, když se jako usmíváme, tak se to snaží napodobit, máme radost, když se jako usmíváme, tak se to snaží napodobit, a když zjistí, že usmíváme, tak se to snaží napodobit, a když zjistí, že my reagujeme, tak se to snaží napodobit, a když zjistí, že my reagujeme na to, napodobit, a když zjistí, že my reagujeme na ten jejich oblit, a když zjistí, že my reagujeme na ten jejich obličej, když zjistí, že my reagujeme na ten jejich obličej, otevřený si, že my reagujeme na ten jejich obličej, otevřený s tím vyplazeným, my reagujeme na ten jejich obličej, otevřený s tím vyplazeným jazykem, tím, že reagujeme na ten jejich obličej, otevřený s tím vyplazeným jazykem, tím, že se začneme usmívat, ten jejich obličej, otevřený s tím vyplazeným jazykem, tím, že se začneme usmívat, tak to obličej, otevřený s tím vyplazeným jazykem, tím, že se začneme usmívat, tak to otevřený s tím vyplazeným jazykem, tím, že se začneme usmívat, tak to dělají častěji, protože nám chtějí udělat radost. Otevřený s tím vyplazeným jazykem, tím, že se začneme usmívat, tak to dělají častěji, protože nám chtějí udělat radost. Tím vyplazeným jazykem, tím, že se začneme usmívat, tak to dělají častěji, protože nám chtějí udělat radost. Tak tohle tím, že se začneme usmívat, tak to dělají častěji, protože nám chtějí udělat radost. Tak tohle jsem teď vyčetl. Začneme usmívat, tak to dělají častěji, protože nám chtějí udělat radost. Tak tohle jsem teď vyčetl, no, přátelé. Tak to dělají častěji, protože nám chtějí udělat radost. Tak tohle jsem teď vyčetl, no, přátelé. Tak pohlaďte své pěstí, protože nám chtějí udělat radost. Tak tohle jsem teď vyčetl, no, přátelé. Tak pohlaďte svého pejska, se udělat radost. Tak tohle jsem teď vyčetl, no, přátelé. Tak pohlaďte svého pejska, jsou to kamarádi. Tak tohle jsem teď vyčetl, no, přátelé. Tak pohlaďte svého pejska, jsou to kamarádi. Za chvilku je. Tak pohlaďte svého pejska, jsou to kamarádi. Za chvilku Jakub Smolík, to je taky kamarád. Pohlaďte svého pejska, jsou to kamarádi. Za chvilku Jakub Smolík, to je taky kamarád, mimochodem. Václav Nyckář, pejska, jsou to kamarádi. Za chvilku Jakub Smolík, to je taky kamarád, mimochodem. Václav Nyckář, taky slza, holka s kamarádi. Za chvilku Jakub Smolík, to je taky kamarád, mimochodem. Václav Nyckář, taky slza, holka s plakátu, taky kamarád, mimochodem. Václav Nyckář, taky slza, holka s plakátu. Posloucháte Blaník. Václav Nyckář, taky slza, holka s plakátu. Posloucháte Blaník. Plakátu. Posloucháte Blaník. Hejte Blaník.
1: Já nový plot mám. Já nový plot mám. No. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty.

0: Dobrý? Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montuje. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Plot budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Teď je tice u všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Teď je tice u brány. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Teď je tice u Kroměříže. Ploty dáme i montujeme. Ploty Dobrý. Teď je tice u Kroměříže. Ploty Dobrý. CZ. Ploty Dobrý. Pijeme. Ploty Dobrý. Teď je tice u Kroměříže. Ploty Dobrý. CZ. Ploty Dobrý. Všechno dobrý. Ploty Dobrý. Všechno dobrý.
1: Česká profesionální kosmetika.
0: Všechno dobrý.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu.
0: Sink dobrý.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Ve i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Hledáte let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Hledáte perfektní místo vaši pleť. www.syncare.cz. Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Vibrační válec.
1: Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Vibrační válec 3 nebo
1: 4. Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Vibrační válec 3 nebo 4.
1: Těšíme se na vás.
2: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den?
1: Vás.
2: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profistavební stroj 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profistavební stroj i profinářadí za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profistavební stroj i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firemtu nebo na Penny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Světlíme, osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firemtu nebo na www.půjčovnarental.cz předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firemtu nebo na www.půjčovnarental.cz. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firemtu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Ver Kunčičkách vedle Firemtu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Firemtu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
3: Verdatex Group. Výrobce
2: Tománek.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Vladup. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platy výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu.

Mandraže, ona se smála, posloucháte. Mandraže, ona se smála, posloucháte Rádio Blaník. Mandraže, ona se smála, posloucháte Rádio Blaník. Taky Mandraže, ona se smála, posloucháte Rádio Blaník. Taky si občas kladete otázku. Mandraže, ona se smála, posloucháte Rádio Blaník. Taky si občas kladete otázku. Mandraže, ona se smála, posloucháte Rádio Blaník. Taky si občas kladete otázku, jestli váš pejsek smála, posloucháte Rádio Blaník. Taky si občas kladete otázku, jestli váš pejsek opravdu posloucháte Rádio Blaník. Taky si občas kladete otázku, jestli váš pejsek opravdu se na vás směje. Taky si občas kladete otázku, jestli váš pejsek opravdu se na vás směje, nebo to občas kladete otázku, jestli váš pejsek opravdu se na vás směje, nebo to tak jenom vypadá. Jestli váš pejsek opravdu se na vás směje, nebo to tak jenom vypadá. Já jsem to teď hledal, jestli pejsek opravdu se na vás směje, nebo to tak jenom vypadá. Já jsem to teď hledal, opravdu se na vás směje, nebo to tak jenom vypadá. Já jsem to teď hledal, jestli se pejskové opravdu se na vás směje, nebo to tak jenom vypadá. Já jsem to teď hledal, jestli se pejskové opravdu mohou smát, nebo to tak jenom vypadá. Já jsem to teď hledal, jestli se pejskové opravdu mohou smát a vypadá. Já jsem to teď hledal, jestli se pejskové opravdu mohou smát a vědci jsem to teď hledal, jestli se pejskové opravdu mohou smát a vědci se shodují, jestli se pejskové opravdu mohou smát a vědci se shodují na tom, že pejskové opravdu mohou smát a vědci se shodují na tom, že pejskové se smát mohou a vědci se shodují na tom, že pejskové se smát mohou, ale vypadá. A vědci se shodují na tom, že pejskové se smát mohou, ale vědci se shodují na tom, že pejskové se smát mohou, ale vypadá to trošku jinak než u člověka, že pejskové se smát mohou, ale vypadá to trošku jinak než u člověka, oni tak, že pejskové se smát mohou, ale vypadá to trošku jinak než u člověka, oni tak zvláštně jako se smát mohou, ale vypadá to trošku jinak než u člověka, oni tak zvláštně jako funí, ale vypadá to trošku jinak než u člověka, oni tak zvláštně jako funí a rychle vydechují, ale vypadá to trošku jinak než u člověka, oni tak zvláštně jako funí a rychle vydechují, trošku jinak než u člověka, oni tak zvláštně jako funí.

0: Autosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického. www.strojírenského stavebního potravinářského či chemického. www.stavebního potravinářského či chemického. www.verdatex.cz potravinářského či chemického. www.verdatex.cz či chemického. www.verdatex.cz www.verdatex.cz
1: Klikni!
2: Mironet, nová...
0: www.verdatex.cz
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šop...
0: verdatex.cz
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
0: CZ
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
3: Apple i...
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
3: Apple iPhone 17 200...
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
3: Apple iPhone 17 256...
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
3: Apple iPhone 17 256 giga...
2: Přináší...
3: Apple iPhone 17 256 giga... Bomba cenu 24 990...
2: Jupí! iPhone 7...
3: 24 990...
2: Jupí! iPhone 17 teď dává
3: 4990.
2: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
3: 990.
2: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl. Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
3: Když mobily, tak
2: iPhone 17 teď dává největší smysl.
3: Když mobily, tak Mironet.
2: Kliknat teď dává největší smysl.
3: Když mobily, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát a největší smysl.
3: Když mobily, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
3: Když mobily, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
3: Když mobily, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Bomba ceny v Argos Elektro.
2: Klikni dvakrát.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují.
2: Klikni dvakrát.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní na... Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí... V Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16... Kombinovaný chránič LMF 16... Ampér od OEZ za skvělých 8 chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 808 MF 16 Ampér od OEZ za skvělých 800 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijích 888 korun včetně DPH. Tak si pro 88 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na 8 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Ňam, ňam, ňam.
4: Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Ňam, ňam, ňam.
6: Mňam.
4: CZ. Argos pro elektrikáře.
5: Ňam, ňam, ňam.
6: Mňam.
7: Maleda.
4: Argos pro elektrikáře.
5: Ňam, ňam, ňam.
6: Mňam.
7: Maleda.
4: Mňam.
8: Luxusní
4: káře.
5: Ňam, ňam, ňam.
6: Mňam.
7: Maleda.
6: Mňam.
8: Luxusní chlebi.
5: Ňam, ňam, ňam.
6: Mňam.
7: Maleda.
6: Mňam.
8: Luxusní chlebi.

0: Chlebičky a obložené misy až na...
1: Mňam!
2: Maleda! Mňam!
0: Luxusní chlebičky a obložené misy až na váš stůl.
2: Vánoční... Maleda! Mňam!
0: Luxusní chlebičky a obložené misy až na váš stůl. Vánoční večírek...
2: Mňam!
0: Luxusní chlebičky a obložené misy až na váš stůl. Vánoční večírek chystáš? Umalecní chlebičky a obložené misy až na váš stůl. Vánoční večírek chystáš? Umaledy obložené misy až na váš stůl. Vánoční večírek chystáš? Umaledy objednáš. Od malé večírek až na váš stůl. Vánoční večírek chystáš? U Maledy objednáš. Od malého večírku až po stůl. Vánoční večírek chystáš? U Maledy objednáš. Od malého večírku až po velký raut připravený večírek chystáš? U Maledy objednáš. Od malého večírku až po velký raut připravíme. Chystáš? U Maledy objednáš. Od malého večírku až po velký raut připravíme. Vše čerstvé objednáš. Od malého večírku až po velký raut připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Od malého večírku až po velký raut připravíme, vše čerstvé zajistíme. Jeho večírku až po velký raut připravíme, vše čerstvé zajistíme. Maleda.cz. Mňam mňam. Po velký raut připravíme, vše čerstvé zajistíme. Maleda.cz. Mňam mňam. Připravíme, vše čerstvé zajistíme. Maleda.cz. Mňam mňam mňam.
3: Outlet.
0: Vše čerstvé zajistíme. Maleda.cz. Mňam mňam mňam.
3: Outlet Arena Moravia.
0: Zajistíme. Maleda.cz. Mňam mňam mňam.
3: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. na Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělý. Už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělý. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shop. Do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem. Se 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními i 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnost. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program. Startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od v sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia. Těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijď a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Trenér Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
4: Trenér Karn
3: ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
4: Trenér Karnace.
3: Více na outletmoravia.cz.
4: Trenér Karnace. Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a igr. Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a gaťky pro. Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a gaťky pro baby v čilku. Tož to čumím. Trenky, boxerky a gaťky pro baby v čilku. Kupíš ve slevě. Toč.

0: šumím. Trenky boxerky aj gaťky pro baby včil kúpiš ve slevie, až omím. Trenky boxerky aj gaťky pro baby včil kúpiš ve slevie, až osumky boxerky aj gaťky pro baby včil kúpiš ve slevie, až 80%. Gaťky pro baby včil kúpiš ve slevie, až 80%.
1: Cípe, to není
0: aby včil kúpiš ve slevie, až 80%.
1: Cípe, to není
0: ve slevie, až 80%.
1: Cípe, to není možné.
0: Nefakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš? Nefakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš? Zítra máš. Tam až 80%. Dnes objednáš? Zítra máš.
2: Trenér Karnace.
0: 80%. Dnes objednáš? Zítra máš.
2: Trenér Karnace.
0: Dnes objednáš? Zítra máš.
2: Trenér Karnace. Fajront.
0: Zítra máš.
2: Trenér Karnace.cz. Fajront.
3: Bartoňova pekárna.
2: Máš. Trenér Karnace.cz. Fajront.
3: Bartoňova pekárna.
2: Trenér Karnace.cz. Fajront.
3: Bartoňova pekárna.
2: Karnace.cz. Fajront.
3: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší. Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna svůní kvásky. Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna svůní kváskového chleba a pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna svůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Pro vás ta nejlepší pekárna svůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Ta nejlepší pekárna svůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna svůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna. Kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna. Chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna. Ňam. Ruční výroby. Bartoňova pekárna.
4: Ňam. STK Ostrava Radvanice.
3: Bartoňova pekárna.
4: Ňam. STK Ostrava Radvanice.
3: Bartoňova pekárna.
4: Ňam. STK Ostrava Radvanice. STK Rychle
3: Arna.
4: Ňam. STK Ostrava Radvanice. STK Rychle a bez objednání. Ňam. STK Ostrava Radvanice. STK Rychle a bez objednání. Ano, STK Ostrava Radvanice. STK Rychle a bez objednání. Ano, jedině v Ostrava Radvanice. STK Rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ose. STK Rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz. Jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz. Technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
5: Ahoj, tady Sagwan Toffy.
4: Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
5: Ahoj, tady Sagwan Toffy.
4: Nejúspěšnější. STK Radvanice.cz.
5: Ahoj, tady Sagwan Toffy. Nejúspěšnější český hit muzik.
4: STK Radvanice.cz.
5: Ahoj, tady Sagwan Toffy, nejúspěšnější český hit muzikál děti
4: CZ.
5: Ahoj, tady Sagwan Toffy, nejúspěšnější český hit muzikál děti ráje slaví 20. Ahoj, tady Sagwan Toffy, nejúspěšnější český hit muzikál děti ráje slaví 20. Sagwan Toffy, nejúspěšnější český hit muzikál děti ráje slaví 20. Velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou.
5: A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky.
5: Proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky. Tak čusu.
5: Vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky. Tak čusu z autobusu.
5: 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky. Tak čusu z autobusu.
5: Hal.
6: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky. Tak čusu z autobusu.
5: Jedeme za vámi.
6: Budu taky. Tak čusu z autobusu.
5: Jedeme za vámi. Jsme vaše děti ráje.
7: Vstupenky na děti ráje tour.cz.
6: Autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
7: Vstupenky na děti ráje tour.cz.
6: Bude vejdan.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
7: Vstupenky na děti ráje tour.cz.
6: Bude vejdan.
8: Na stěny lidé.
7: Děti ráje tour.cz.
6: Bude vejdan.
8: Na stěny lidé malují od pravěku.
6: Bude vejdan.
8: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu vývojí od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři.

0: natěrači ceku. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malíři natěrači CZ. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malíři natěrači CZ. Člověk odmalování čeká trochu víc. Malíři natěrači CZ vám odtáhání čeká trochu víc. Malíři natěrači CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek trochu víc. Malíři natěrači CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci ukryjí. Malíři natěrači CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci ukryjí a natěrači CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci ukryjí a navíc garant vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci ukryjí a navíc garantáhnou a zakryjí nábytek po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu nábytek po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Nejnižší cenu na trhu. A navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Víc garantují nejnižší cenu na trhu. Nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma garantují nejnižší cenu na trhu. Nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu nejnižší cenu na trhu. Nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu i vy na trhu. Nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu i vy. Malíři natěrači CZ. A cenu i vy. Malíři natěrači CZ. Malíři natěrači CZ. Vymalování bytu za nej... Malíři natěrači CZ. Malíři natěrači CZ. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Malíři natěrači CZ. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 22. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226 za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226 800 226 trhu. Volejte 800 226 226 800 226 226. Volejte 800 226 226 800 226 226. Malování neděláme divadlo. 226 226 800 226 226. Malování neděláme divadlo. 226 800 226 226. Malování neděláme divadlo. 800 226 226. Malování neděláme divadlo. 626. Malování neděláme divadlo.
1: Vyber si ze široké nabídky
0: Ani neděláme divadlo.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový auto. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Nemá.
1: Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Nemáme ani moře.
1: Konečně férový autobazar.
2: Nemáme ani moře. Ani
1: férový autobazar.
2: Nemáme ani moře, ani velehory. Nemáme ani moře, ani velehory.
3: Místo toho však máme něco,
2: co... Moře, ani velehory.
3: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý...
2: Velehory.
3: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět. Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
4: Zlaté české...
3: To však máme něco, co nám závidí celý svět.
4: Zlaté české...
3: Něco, co nám závidí celý svět.
4: Zlaté české ručičky.
3: Nám závidí celý svět.
4: Zlaté české ručičky. Poslechněte si
3: celý svět.
4: Zlaté české ručičky.
5: Poslechněte si výjimečné příběhy

0: České ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí. České ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí. České ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
1: Každé všední.
0: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
1: Každé všední dopoledne.
0: Výjimečných lidí.
1: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
0: Zlaté české.
1: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
0: Zlaté české ručičky u nás.
1: Všední dopoledne po 11. hodině.
0: Zlaté české ručičky
1: po 11. hodině.
0: Zlaté české ručičky u nás.
2: Na Blaníku.
0: Zlaté české ručičky u nás.
2: Na Blaníku.
0: Ručičky u nás.
2: Na Blaníku.

Pohodové české. Pohodové české.

Hezký český. Rádio Blaník. Hezký český.

chlapíky, mít na očích, všechny chlapíky, mít na očích. Tak si chlapíky, mít na očích, tak se mít na očích.

0: hole. Rabbit hole se říká anglicky rabbit hole. Rabbit hole to je králičí nora. Jo? Anglicky rabbit hole. Rabbit hole to je králičí nora. Jo? Mm-hmm. A králičí rabbit hole. Rabbit hole to je králičí nora. Jo? Mm-hmm. A králičí nora to je takový hole. Rabbit hole to je králičí nora. Jo? Mm-hmm. A králičí nora to je takový fenomén. Rabbit hole to je králičí nora. Jo? Mm-hmm. A králičí nora to je takový fenomén, kdy nora. Jo? Mm-hmm. A králičí nora to je takový fenomén, kdy vás něco zaujme. Mm-hmm. A králičí nora to je takový fenomén, kdy vás něco zaujme. A vybrůzdá nora to je takový fenomén, kdy vás něco zaujme. A vybrůzdáte tím internet fenomén, kdy vás něco zaujme. A vybrůzdáte tím internetem, aby kdy vás něco zaujme. A vy brůzdáte tím internetem a během třeba hodiny něco zaujme a vy brůzdáte tím internetem a během třeba hodiny dvě a vy brůzdáte tím internetem a během třeba hodiny dvou, tří a někdy třeba vy brůzdáte tím internetem a během třeba hodiny dvou, tří a někdy třeba týdnu tím internetem a během třeba hodiny dvou, tří a někdy třeba týdnu dvou a během třeba hodiny dvou, tří a někdy třeba týdnu dvou se stanete hodiny dvou, tří a někdy třeba týdnu dvou se stanete odborníkem úplně hodiny dvou, tří a někdy třeba týdnu dvou se stanete odborníkem úplně tří a někdy třeba týdnu dvou se stanete odborníkem úplně na cokoliv. Kdy třeba týdnu dvou se stanete odborníkem úplně na cokoliv. Jo, mně se to stává, že odborníkem úplně na cokoliv. Jo, mně se to stává, když si chci něco koupit. To určitě všichni znáte, že chcete odborníkem úplně na cokoliv. Jo, mně se to stává, když si chci něco koupit. To určitě všichni znáte, že chcete třeba televizi. Jo, mně se to stává, když si chci něco koupit. To určitě všichni znáte, že chcete třeba televizi. Tak se stává, když si chci něco koupit. To určitě všichni znáte, že chcete třeba televizi. Tak se do toho ponoříte. Koupit. To určitě všichni znáte, že chcete třeba televizi. Tak se do toho ponoříte. Všichni znáte, že chcete třeba televizi. Tak se do toho ponoříte. A najednou zjišťujete, jak je třeba televizi. Tak se do toho ponoříte. A najednou zjišťujete, jaký je rozdíl mezi LCD. Tak se do toho ponoříte. A najednou zjišťujete, jaký je rozdíl mezi LCDčkem to ponoříte a najednou zjišťujete, jaký je rozdíl mezi LCDčkem a plazmou a najednou zjišťujete, jaký je rozdíl mezi LCDčkem a plazmou a potom zjišťujete, jaký je rozdíl mezi LCDčkem a plazmou a potom jaký je rozdíl mezi LCDčkem a plazmou a potom jaký je rozdíl mezi tím mezi LCDčkem a plazmou a potom jaký je rozdíl Ečkem a plazmou a potom jaký je rozdíl mezi tím, když je to Google televize nebo ne a plazmou a potom jaký je rozdíl mezi tím, když je to Google televize nebo ne, jak moc má být a potom jaký je rozdíl mezi tím, když je to Google televize nebo ne, jak moc má být chytrá, jaký je rozdíl mezi tím, když je to Google televize nebo ne, jak moc má být chytrá, kolik to žere mezi tím, když je to Google televize nebo ne, jak moc má být chytrá, kolik to žere Google televize nebo ne, jak moc má být chytrá, kolik to žere,
1: no, televize
0: nebo ne, jak moc má být chytrá, kolik to žere,
1: no, televize potom, nemá být chytrá,
0: jak moc má být chytrá, kolik to žere,
1: no, televize potom, nemá být chytrá, sorry,
0: chytrá, kolik to žere,
1: no, televize potom, nemá být chytrá, sorry,
0: kolik to žere,
1: no, televize potom, nemá být chytrá, sorry, nic, no, nemůže být doma chytrá,
0: žere,
1: no, televize potom, nemá být chytrá, sorry, nic, no, nemůže být doma chytřejšího než jsem. Televize potom, nemá být chytrá, sorry. Nic, no, nemůže být doma chytřejšího než jsem já. Chytrá, sorry. Nic, no, nemůže být doma chytřejšího než jsem já.
0: To je pravda, u vás určitě ne.
1: Nic, no, nemůže být doma chytřejšího než jsem já.
0: To je pravda, u vás určitě ne, ale
1: nic, no, nemůže být doma chytřejšího než jsem já.
0: To je pravda, u vás určitě ne, ale u mě třeba televize
1: může být doma chytřejšího než jsem já.
0: To je pravda, u vás určitě ne, ale u mě třeba televize moje je daleko
1: chytřejšího než jsem já.
0: To je pravda, u vás určitě ne, ale u mě třeba televize moje je daleko chytřejší než já. To jako
1: jsem já.
0: To je pravda, u vás určitě ne, ale u mě třeba televize moje je daleko chytřejší než já. To je pravda, u vás určitě ne, ale u mě třeba televize moje je daleko chytřejší než já, to jako uznám.
1: To je nebezpečný.
0: No, ale u mě třeba televize moje je daleko chytřejší než já, to jako uznám.
1: To je nebezpečný.
0: No, no a tak třeba televize moje je daleko chytřejší než já, to jako uznám.
1: To je nebezpečný.
0: No, no a takhle se můžete, televize moje je daleko chytřejší než já, to jako uznám.

0: České rádio.
1: Jsme Blaník.
0: Pohodové České rádio.
1: Jsme Blaník.
0: Pohodové České rádio.
1: Blaník.
0: Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

0: nebezpečný.
1: No, a takhle se můžete, já to jako uznám.
0: To je nebezpečný.
1: No, a takhle se můžete jako dostat do té králíčí nory.
0: To je nebezpečný.
1: No, a takhle se můžete jako dostat do té králíčí nory, to znamená, že jste obklopení. No, a takhle se můžete jako dostat do té králíčí nory, to znamená, že jste obklopení informací. A takhle se můžete jako dostat do té králíčí nory, to znamená, že jste obklopení dostat do té králíčí nory, to znamená, že jste obklopení informacemi z jednoho odvětví. Do té králíčí nory, to znamená, že jste obklopení informacemi z jednoho odvětví. A já jsem právě, to znamená, že jste obklopení informacemi z jednoho odvětví. A já jsem právě před chvilkou si obklopení informacemi z jednoho odvětví. A já jsem právě před chvilkou si uvědomil informacemi z jednoho odvětví. A já jsem právě před chvilkou si uvědomil, že z jednoho odvětví. A já jsem právě před chvilkou si uvědomil, že člověk se nejčastěji ale dostává do tví. A já jsem právě před chvilkou si uvědomil, že člověk se nejčastěji ale dostává do králičí nory. A já jsem právě před chvilkou si uvědomil, že člověk se nejčastěji ale dostává do králičí chvilkou si uvědomil, že člověk se nejčastěji ale dostává do králičí nory. Si uvědomil, že člověk se nejčastěji ale dostává do králičí nory v rámci nějaký, že člověk se nejčastěji ale dostává do králičí nory v rámci nějaký úplný časti, ale dostává do králičí nory v rámci nějaký úplný blbosti. Jo?
0: No to je klasika.
1: Úplná hovadina. Dostává do králičí nory v rámci nějaký úplný blbosti. Jo?
0: No to je klasika.
1: Úplná hovadina.
0: A tak
1: králičí nory v rámci nějaký úplný blbosti. Jo?
0: No to je klasika.
1: Úplná hovadina.
0: A tak teď zrovna
1: v rámci nějaký úplný blbosti. Jo?
0: No to je klasika.
1: Úplná hovadina.
0: A tak teď
1: zrovna. Mně to tak před chvilkou nějaký úplný blbosti. Jo?
0: No to je klasika.
1: Úplná hovadina.
0: A tak teď
1: zrovna. Mně to tak před chvilkou zrovna jsem tady mluvil blbosti.
0: Jo? No to je klasika.
1: Úplná hovadina.
0: A tak teď
1: zrovna, mě to tak, před chvilkou zrovna jsem tady mluvil o...
0: To je klasika.
1: Úplná hovadina.
0: A tak teď
1: zrovna, mě to tak, před chvilkou zrovna jsem tady mluvil o take that, jo, skupina.
0: A tak
1: teď zrovna, mě to tak, před chvilkou zrovna jsem tady mluvil o take that, jo, skupině britské.
0: Ano.
1: Mě to tak, před chvilkou zrovna jsem tady mluvil o take that, jo, skupině britské. Robbie. Tak před chvilkou zrovna jsem tady mluvil o take that, jo, skupině britské. Robbie Williams. A tak jsem tady mluvil o take that, jo, skupině britské. Robbie Williams a tak. A vzpomněl o Take That, jo, skupině britské. Robbie Williams a tak. A vzpomněl jsem si, že jako malý Robbie Williams a tak. A vzpomněl jsem si, že jako malý kluk, když jsem koukal na MTV, tak moje ségra, že jako malý kluk, když jsem koukal na MTV, tak moje ségra vždycky, když jsme koukali na videoklipy Take That, tak říkala kluk, když jsem koukal na MTV, tak moje ségra vždycky, když jsme koukali na videoklipy Take That, tak říkala čekáme na koukal na MTV, tak moje ségra vždycky, když jsme koukali na videoklipy Take That, tak říkala čekáme na delfína, čekáme na ségra vždycky, když jsme koukali na videoklipy Take That, tak říkala čekáme na delfína, čekáme na delfína, když jsme koukali na videoklipy Take That, tak říkala čekáme na delfína, čekáme na delfína. Jsem si říkal, co to znamená? Čekáme na delfína, čekáme na delfína. Jsem si říkal, co to znamenalo vlastně? A představte si, dostal jsem čekáme na delfína. Jsem si říkal, co to znamenalo vlastně? A představte si, dostal delfína. Jsem si říkal, co to znamenalo vlastně? A představte si, dostal jsem se do králičí nory tady během vysílání. A co to znamenalo vlastně? A představte si, dostal jsem se do králičí nory tady během vysílání a zjistil vlastně. A představte si, dostal jsem se do králičí nory tady během vysílání a zjistil jsem to. Přátelé, představte si, dostal jsem se do králičí nory tady během vysílání a zjistil jsem to. Přátelé, jeden ze zpěváků skupiny Take That má na bříšku vytetovaného delfína. A v těch videoklipech skupiny Take That má na bříšku vytetovaného delfína. A v těch videoklipech je vždycky skupiny Take That má na bříšku vytetovaného delfína. A v těch videoklipech je vždycky má na bříšku vytetovaného delfína. A v těch videoklipech je vždycky jako takový půl vteřin vytetovaného delfína. A v těch videoklipech je vždycky jako takový půl vteřinový záběr na toho delfína. A v těch videoklipech je vždycky jako takový půlvteřinový záběr na toho delfínka. V těch videoklipech je vždycky jako takový půlvteřinový záběr na toho delfínka. A ty holky vždycky jako takový půlvteřinový záběr na toho delfínka. A ty holky na to vždycky čekaly jako takový půlvteřinový záběr na toho delfínka. A ty holky na to vždycky čekaly, až tam bude ten vteřinový záběr na toho delfínka. A ty holky na to vždycky čekaly, až delfínka. A ty holky na to vždycky čekaly, až tam bude ten delfínek.
0: Já myslím, že teď už je to žralo.
1: A ty holky na to vždycky čekaly, až tam bude ten delfínek.
0: Já myslím, že teď už je to žralok.
1: Ty holky na to vždycky čekaly, až tam bude ten delfínek.
0: Já myslím, že teď už je to žralok.
1: Teď už to bude možná. Na to vždycky čekaly, až tam bude ten delfínek.
0: Já myslím, že teď už je to žralok.
1: Teď už to bude
0: možná
1: čekali, až tam.

0: už je tady. A už je tady holka z plakátu. A už je tady holka z plakátu. A už je tady holka z plakátu. A už je tady holka z plakátu. A už je tady holka z plakátu. Tady holka z plakátu.
1: To nejsem teda.
0: Ty plakátu.
1: To nejsem teda.
2: Ty máš Skyderi.
1: To nejsem teda.
2: Ty máš Skyderi.
1: To nejsem teda.
2: Ty máš Skyderi.
1: Dovolíš to představit, že bych byl... To nejsem teda.
2: Ty máš Skyderi.
1: Dovolíš to představit, že bych byla na plakátech. To nejsem teda.
2: Ty máš Skyderi.
1: Dovolíš to představit, že bych byla na plakátech.
2: Ty máš Skyderi.
1: Dovolíš to představit, že bych byla na plakátech.
2: Budeš ne?
1: Já?
2: No.
1: Skyderi. Dovolíš to představit, že bych byla na plakátech.
2: Budeš ne?
1: Já?
2: No.
1: Fakt jo. No. Dovolíš to představit, že bych byla na plakátech.
2: Budeš ne?
1: Já?
2: No.
1: Fakt jo.
2: No líná služka král.
1: Představit, že bych byla na plakátech.
2: Budeš ne?
1: Já?
2: No.
1: Fakt jo.
2: No líná služka královny patří
1: na plakátech.
2: Budeš ne?
1: Já?
2: No.
1: Fakt jo.
2: No líná služka královny patří na plakát podle mě. Ne.
1: Já?
2: No.
1: Fakt jo.
2: No líná služka královny patří na plakát podle mě. No.
1: Fakt jo.
2: No líná služka královny patří na plakát podle mě. Ještě nebyla
1: sofotit.
2: No líná služka královny patří na plakát podle mě. Ještě nebyla sofotit. Služka královny patří na plakát podle mě. Ještě nebyla sofotit.
1: Ne.
2: Nepatří na plakát podle mě. Ještě nebyla sofotit.
1: Ne, neblázni.
2: Podle mě. Ještě nebyla sofotit.
1: Ne, neblázni, to ne, to ne. Já chci...
2: Ještě nebyla sofotit.
1: Ne, neblázni, to ne, to ne. Já chci být stále v pozadí.
2: Nebyla sofotit.
1: Ne, neblázni, to ne, to ne. Já chci být stále v pozadí, to je lepší. Ne, neblázni, to ne, to ne. Já chci být stále v pozadí, to je lepší.
2: Jít stále.
1: Ne, neblázni, to ne, to ne. Já chci být stále v pozadí, to je lepší.
2: Jít.
1: Blázni, to ne, to ne. Já chci být stále v pozadí, to je lepší.
2: Jít stále mlád.
1: To je lepší.
2: Jít stále mlád. Přátelé, já pro vás mám krásné. Jít stále mlád. Přátelé, já pro vás mám krásné téma.
1: To
2: téma. Jít stále mlád. Přátelé, já pro vás mám krásné téma.
1: To
2: téma je mlád. Přátelé, já pro vás mám krásné téma.
1: To
2: téma je, jak se říká, Přátelé, já pro vás mám krásné téma.
1: To
2: téma je, jak se říká, anglické téma.
1: To
2: téma je, jak se říká anglicky, rabbit hole. Téma je, jak se říká anglicky, rabbit hole. Rabbit hole je, jak se říká anglicky, rabbit

0: Kde ten delfíny?
1: Já myslím, že teď už je to žralok.
0: Teď už to bude
1: možná
0: asi
1: verliba.
0: Kde ten delfíny?
1: Já myslím, že teď už je to žralok.
0: Teď už to bude
1: možná
0: asi
1: verliba.
0: Když on zase cvičí.
1: Myslím, že teď už je to žralok.
0: Teď už to bude
1: možná
0: asi
1: verliba.
0: Když on zase cvičí, Marko, on.
1: To je žralok.
0: Teď už to bude
1: možná
0: asi
1: verliba.
0: Když on zase cvičí, Marko, on. Teď už to bude
1: možná
0: asi
1: verliba.
0: Když on zase cvičí, Marko, on. No přátelé, tak ať se
1: možná verliba.
0: Když on zase cvičí, Marko, on. No přátelé, tak ať se dostanete... Když on zase cvičí, Marko, on. No přátelé, tak ať se dostanete do jakékoliv králičky... Když on zase cvičí, Marko, on. No přátelé, tak ať se dostanete do jakékoliv... Cvičí, Marko, on. No přátelé, tak ať se dostanete do jakékoliv králičí nory, tak si to užijte. No přátelé, tak ať se dostanete do jakékoliv králičí nory, tak si to užijte. Přátelé, tak ať se dostanete do jakékoliv králičí nory, tak si to užijte, protože to přináší dnešní doba. Dostanete do jakékoliv králičí nory, tak si to užijte, protože to přináší dnešní doba. Dřív to kolik králičí nory, tak si to užijte, protože to přináší dnešní doba. Dřív to možné nebylo, to bychom museli strávit. Tak si to užijte, protože to přináší dnešní doba. Dřív to možné nebylo, to bychom museli strávit týdny. To užijte, protože to přináší dnešní doba. Dřív to možné nebylo, to bychom museli strávit týdny v knihovnách.
1: No,
0: dozvíte, že to přináší dnešní doba. Dřív to možné nebylo, to bychom museli strávit týdny v knihovnách.
1: No,
0: dozvíme se spoustu pět. Dnešní doba. Dřív to možné nebylo, to bychom museli strávit týdny v knihovnách.
1: No,
0: dozvíme se spoustu pět. To možné nebylo, to bychom museli strávit týdny v knihovnách.
1: No,
0: dozvíme se spoustu pitomostí.
1: No.
0: Ale za chvilku jsme museli strávit týdny v knihovnách.
1: No,
0: dozvíme se spoustu pitomostí.
1: No.
0: Ale za chvilku Ivuška přinese určitě týdny v knihovnách.
1: No,
0: dozvíme se spoustu pitomostí.
1: No.
0: Ale za chvilku Ivuška přinese.
1: No,
0: dozvíme se spoustu pitomostí.
1: No.
0: Ale za chvilku Ivuška přinese určitě hodnotná témata.
1: No,
0: dozvíme se spoustu pitomostí.
1: No.
0: Ale za chvilku Ivuška přinese určitě hodnotná témata.
1: Jistě.
0: Tak spoustu pitomostí.
1: No.
0: Ale za chvilku Ivuška přinese určitě hodnotná témata.
1: Jistě,
0: tak
1: to si samozřejmě.
0: Ale za chvilku Ivuška přinese určitě hodnotná témata.
1: Jistě,
0: tak to si
1: samozřejmě.
0: Mějte se přinese určitě hodnotná témata.
1: Jistě,
0: tak to si
1: samozřejmě.
0: Mějte se krásně. Hodnotná témata.
1: Jistě,
0: tak to si
1: samozřejmě.
0: Mějte se krásně. Ivo, pa.
1: Nazdar.
0: Témata.
1: Jistě,
0: tak to si
1: samozřejmě.
0: Mějte se krásně. Ivo, pa.
1: Nazdar.
0: Mějte se krásně. Ivo, pa.
1: Nazdar. Nejen dobří holuby,
0: ale i blaně. Ivo, pa.
1: Nazdar. Nejen dobří holuby,
0: ale i blaněcké. Pa.
1: Nazdar. Nejen dobří holuby, ale i blaněcké účtenky. Nazdar. Nejen dobří holuby, ale i blaněcké účtenky se. Nejen dobří holuby, ale i blaněcké účtenky se vrací. Dobří holuby, ale i blaněcké účtenky se vrací. Účtenky, které zaplatí. Ale i blaněcké účtenky se vrací. Účtenky, které zaplatíme. Blaněcké účtenky se vrací. Účtenky, které zaplatíme za vás. Účtenky se vrací. Účtenky, které zaplatíme za vás. Ať to se vrací. Účtenky, které zaplatíme za vás. Ať to stojí, co to. Účtenky, které zaplatíme za vás. Ať to stojí, co to stojí. Zaplatíme za vás. Ať to stojí, co to stojí. Každé všední ráno krátíme za vás. Ať to stojí, co to stojí. Každé všední ráno krát za vás. Ať to stojí, co to stojí. Každé všední ráno krátce. Ať to stojí, co to stojí. Každé všední ráno krátce po sedmé. Petr platí, co to stojí. Každé všední ráno krátce po sedmé. Petr platí, vaš stojí. Každé všední ráno krátce po sedmé. Petr platí, vaše účty. Každé všední ráno krátce po sedmé. Petr platí, vaše účty. Na rádiu ráno krátce po sedmé. Petr platí, vaše účty. Na rádiu Blaník se po sedmé. Petr platí, vaše účty. Na rádiu Blaník. Petr platí, vaše účty. Na rádiu Blaník. Petr platí, vaše účty. Na rádiu Blaník. Vaše účty. Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník.
2: Vytvořeno s použitím AI. Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď.
2: Vytvořeno s použitím AI.

0: Právě teď v KIK. Zachumlej...
1: Vytvořeno s použitím AI.
0: Právě teď v KIK. Zachumlejte se sesty...
1: Vytvořeno s použitím AI.
0: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama.
1: AI.
0: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 200... Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249... Teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a mě... Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové... Se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení... Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 3... Za 249 korun a měkké sametové povlečení za 349 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den. Sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den. A pro zvlečení za 399 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. 399 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než strun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Momenty. KIK. Víc než si myslíte. KIK. Víc než si myslíte.
2: Nákupy v online shop CZ.
0: Než si myslíte.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce.
2: Shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden. Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop. Jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shopce. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden. V online shopce z nich kuponů na tisíce produktů tento týden v online shopce.cz
2: www.onlineshop.cz
3: tisíce produktů tento týden v online shopce.cz
2: www.onlineshop.cz
3: tento týden v online shopce.cz
2: www.onlineshop.cz
3: CZ
2: www.onlineshop.cz
4: panoramatická střecha. Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků na... Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 60. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 tisíc korun. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 tisíc korun. Více mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 tisíc korun. Více na Škoda Auto C s cenovým zvýhodněním až 65 tisíc korun. Více na Škoda Auto C.

0: s výhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Slyšíte?
0: 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Slyšíte?
0: To je 1000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když...
0: Více na škodaauto.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste...
0: Auto.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás... To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy, zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď, teď už. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď, teď šmejdí. Kdo pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď, teď šmejdí. Kdože to chává nové zprávy. A teď, teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek. Zprávy. A teď, teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek. Šikovný. A teď, teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na šmejdí. Kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným tek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznamte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co tu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Jabloň
0: a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Jabloně?
0: Parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Jabloně? Máme. Třešně? Mám.
0: Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Jabloně? Máme. Třešně? Mám.
0: Najdu tam, co neznám.
2: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky?
0: Mám.
2: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce. Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin. Máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin máme. A když je máme my, můj ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin máme. A když je máme my, můžete je stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i syn máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví. Spomyšl, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví. Spomyšl líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví Spomyšl.cz.
3: Přijďte si do...
2: Přijďte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví Spomyšl.cz.
3: Přijďte si do Benu...
2: Nebo nakupte online na zahradnictví Spomyšl.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu...
2: Na zahradnictví Spomyšl.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu...
2: Kolik bytství Spomyšl.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu...
2: Kolik CZ.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu...
4: Kolik budu za lék?
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék do Plancet, prosím?
3: Máte to Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék do Plancet,
3: i pro radu.
4: Kolik budu za lék do Plancet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu.
4: Kolik budu za lék do Plancet, prosím?
5: Máte to bez doplatku.

0: kartou...
1: Budu za lék doplácet, prosím.
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte...
1: Doplácet, prosím.
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž...
1: Prosím.
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než... Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo platku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku ne... S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky z 1000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. A podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. V našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. V lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Stavebniny Dek přinášíme
0: nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Stavebniny Dek přináší megaakce.
0: CZ. Benu, rádi vám poradíme.
2: Stavebniny Dek přináší megaakci. Ucelené.
0: Benu, rádi vám poradíme.
2: Stavebniny Dek přináší megaakci. Ucelené komínové systémy.
0: Radíme.
2: Stavebniny Dek přináší megaakci. Ucelené komínové systémy. Stavebniny Dek přináší megaakci. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou. Dek přináší megaakci. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou. Megaakci. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečně snížené. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečně snížené ceny a navíc nové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou. Shields izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Komínovou vložkou. Nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny z dopravou platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz. Komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz. Systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz. Skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz. Dopravou zdarma. Více na Dek.cz.
3: Růžový slon otevřený.
2: Více na Dek.cz.
3: Růžový slon Růžový slon otevírá svět intimity. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plný. Slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Ty touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. A chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Ty budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Právě teď v Planéu.
0: Růžový slon CZ.
1: Právě teď v Planéu ušetří.
0: Růžový slon CZ.
1: Právě teď v Planéu ušetříte.
0: Slon CZ.
1: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny.
0: CZ.
1: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny. Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jedno Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut 5%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo. 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo. Vyzvedněte na prodejně. Planéo. Prodejně. Planéo. Planéo.
2: 2+1. 2+1 zdarma na... 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii. 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vy... 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette. Zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus. K tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. Prodej Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz. Vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz. I na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu...
2: Tetadrogerie.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci...
2: Tetadrogerie.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci...
4: To se vyplatí.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci...
4: To se vyplatí.
3: Od pondělí v Lidlu vepřová krk... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci...
4: To se vyplatí.
3: Od pondělí v Lidlu vepřová...
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci...
3: To se vyplatí.
4: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně...
3: To se vyplatí.
4: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90... Bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový gram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. Za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A z aplikací 4,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26 oleje 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl 9,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90.

0: $26,90. Lidl. A s aplikací Lidl Plus jen za $26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Turecko a
0: aplikací Lidl Plus jen za $26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Turecko a dlouhé písečné
0: za $26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Turecko a dlouhé písečné
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a
0: to se vyplatí.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné. Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrky. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrky. Ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmoří. Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr slunce a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr slunce a pohodová dovolená. Morský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. Máme ho v Tuji. Kypr slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená? Tuji. Kypr slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to na máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže. I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nebo hotel jen pár kroků od pláže. I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2 kroků od pláže. I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2020. I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyjdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná 27 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás. A vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás. Vaše dovolená začíná u nás. Začíná u nás. U nás.
2: Pohon všech kol. Pohon všech kol. Pohon všech kol u nového X-Trailu Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol pouze zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol pouze během Nissan Days. Prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodeji na 5 let a sada zimních kol pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan a sada zimních kol pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na zimních kol pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz.

Podmínky akce pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz. Akce na nissan.cz. Nissan.cz.

0: Pohodový pocit. Pohodový pocit. Pohodový pocit.
1: S Blaníkem.
0: Pohodový pocit.
1: S Blaníkem.
0: Pohodový pocit.
1: S Blaníkem.
0: Pohodový pocit.
1: S Blaníkem. S Blaníkem.
0: S Blaníkem.
1: S Blaníkem.

13. hodina je před námi, za chviličku další porce českých písniček. Dáme si cestu. Hodina je před námi, za chviličku další porce českých písniček. Dáme si cestu. My za chviličku další porce českých písniček. Dáme si cestu. Další porce českých písniček. Dáme si cestu. Porce českých písniček. Dáme si cestu. Písniček. Dáme si cestu. Jestli se blížím. Dáme si cestu.

0: Máš doma Botovi.cz. Máš doma bordelkovou. Máš doma bordelkovový. Odvez. Máš doma bordelkovový. Odvez ho do sběr. Máš doma bordelkovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Máš doma bordelkovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U Pošty Havy. Máš doma bordelkovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Doma bordelkovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Davy. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí sběrny Drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot. Lepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
1: E-kondomy.cz. Pokud si
0: platí hned. Drdašrot.cz.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás.
0: Drdašrot.cz.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20.cz. E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás. E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás. Domy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Klikni.
1: Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Klikni.
3: Mironet.
1: A online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Klikni.
3: Mironet. Nová dvojka a šopro.
1: E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Klikni.
3: Mironet. Nová dvojka a šoproku přináší.
2: Klikni.
3: Mironet. Nová dvojka a šoproku přináší.
4: Apple iPhone 17 200.
3: Klikni. Mironet. Nová dvojka a šoproku přináší.
4: Apple iPhone 17 256.
3: Nová dvojka a šoproku přináší.
4: Apple iPhone 17 256 giga. Chytrá volba právě.
3: Šoproku přináší.
4: Apple iPhone 17 256 giga. Chytrá volba právě teď.
3: Když mobí.
4: Apple iPhone 17 256 giga. Chytrá volba právě teď.
3: Když mobily.
4: Tak Mironet. iPhone 17 256 giga. Chytrá volba právě teď.
3: Když mobily?
4: Tak Mironet. Klikni 256 giga. Chytrá volba právě teď.
3: Když mobily?
4: Tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Giga. Chytrá volba právě teď.
3: Když mobily?
4: Tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
0: Staví.
4: Chytrá volba právě teď.
3: Když mobily?
4: Tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
0: Stavíte a
4: potřebujete.
3: Když mobily?
4: Tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
0: Stavíte a potřebujete dobrý
3: komín?
4: Tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
0: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou
4: cenu?
2: Klikni dvakrát.
0: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu?
2: Komín dvakrát.
0: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava. Potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma. Dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levne. Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
5: Toužíte po
0: republice. www.levnekomíny.cz.
5: Toužíte po odpočinku.
0: www.levnekomíny.cz.
5: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic.
0: Levné komíny CZ.
5: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás
0: CZ.
5: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobus. Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic.

Krištofa Tomáš. Krištofa Tomáš Klus nebo Michal. Krištofa Tomáš Klus nebo Michal. Krištofa Tomáš Klus nebo Michal Tučný. Krištofa Tomáš Klus nebo Michal Tučný. Krištofa Tomáš Klus.

0: Po odpočinku. Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinska. Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8. Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8000 korun. Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8000 autobusem do Slovinských lázní za méně než 8000 korun. Do Slovinských lázní za méně než 8000 korun. Garantované odjezdy lázní za méně než 8000 korun. Garantované odjezdy přímé vstupy za méně než 8000 korun. Garantované odjezdy přímé vstupy polopenze 8000 korun. Garantované odjezdy přímé vstupy polopenze 6000 korun. Garantované odjezdy přímé vstupy polopenze český garantované odjezdy přímé vstupy polopenze český průvodce. Více na relax odjezdy přímé vstupy polopenze český průvodce. Více na relax Slovinsko vstupy polopenze český průvodce. Více na relax Slovinsko.cz. Polopenze český průvodce. Více na relax Slovinsko.cz. Český průvodce. Více na relax Slovinsko.cz. Více na relax Slovinsko.cz.
1: S Volvem je to každý
0: na relax Slovinsko.cz.
1: S Volvem je to každý den
0: Slovinsko.cz.
1: S Volvem je to každý den a zase znova. S Volvem je to každý den a zase znova zážitek. Jasně. S Volvem je to každý den a zase znova zážitek. Jasně. S Volvem je to každý den a zase znova zážitek. Jasně, někdy je potřeba zajet do Volvem je to každý den a zase znova zážitek. Jasně, někdy je potřeba zajet do Svenkár den a zase znova zážitek. Jasně, někdy je potřeba zajet do Svenkár, třeba napřed znova zážitek. Jasně, někdy je potřeba zajet do Svenkár, třeba na přezutí. Taky zážitek. Jasně, někdy je potřeba zajet do Svenkár, třeba na přezutí. Taky spoleháte ve... Někdy je potřeba zajet do Svenkár, třeba na přezutí. Taky spoleháte ve svém životě na profíky? Zajet do Svenkár, třeba na přezutí. Taky spoleháte ve svém životě na profíky? Díky Svenkár, třeba na přezutí. Taky spoleháte ve svém životě na profíky? Díky Svenkár, třeba na přezutí. Taky spoleháte ve svém životě na profíky? Díky Svenkár, přezutí. Taky spoleháte ve svém životě na profíky? Díky Svenkár.
2: Svenkár.
1: Taky spoleháte ve svém životě na profíky? Díky Svenkár.
2: Svenkár Ostrava.
1: Životě na profíky? Díky Svenkár.
2: Svenkár Ostrava. Autory
1: profíky? Díky Svenkár.
2: Svenkár Ostrava. Autorizovaný se...
1: Díky Svenkár.
2: Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Profesio. Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Profesio. Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Profesionálně. www.svenkarostrava. Autorizovaný servis Volvo. Profesionálně. www.svenkar. Autorizovaný servis Volvo. Profesionálně. www.svenkar.cz. Servis Volvo. Profesionálně. www.svenkar.cz. Profesionálně. www.svenkar.cz.
3: Za vaše
2: reálně www.svenkar.cz.
3: Za vaše auto chcete
2: www.svenkar.cz.
3: Za vaše auto chcete víc? Tak je
2: svenkar.cz.
3: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
4: Autohity.
3: Auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
4: Autohity. Nejlepší výkup vozů.
3: Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
4: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
3: Pamatujte rovnou do Ostravy Vítkovic.
4: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
3: Pamatujte Vítkovic.
4: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
3: Pamatujte. Za vaše auto vám
4: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
3: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
4: Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
3: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do
4: v Ostravě.
3: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy víc. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Ve za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Ve to vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy.

0: přidáme i kabát. Jak celá země vstává. A přidáme i kabáty. Celá země vstává. A přidáme i kabáty. A přidáme i kabáty. A přidáme i kabáty. A přidáme i kabáty. I kabáty. Hezky česky. Hezky česky a na pohodu. Hezky česky a na pohodu. Za chviličku. Hezky česky a na pohodu. Za chviličku startuje. Hezky česky a na pohodu. Za chviličku startuje odpoledne na Blaníku. Hezky česky a na pohodu. Za chviličku startuje odpoledne na Blaníku. Za šest na pohodu. Za chviličku startuje odpoledne na Blaníku. Za šest minut bude 13 hodin. Za chviličku startuje odpoledne na Blaníku. Za šest minut bude 13 hodin. Startuje odpoledne na Blaníku. Za 6 minut bude 13 hodin. Rádio. Odpoledne na Blaníku. Za 6 minut bude 13 hodin. Rádio. Blaníku. Za 6 minut bude 13 hodin. Rádio Blaník. Minut bude 13 hodin. Rádio Blaník.
1: Teď
0: bude 13 hodin.
1: Rádio Blaník.
0: Teď hodin.
1: Rádio Blaník.
2: Teď je ten správný
1: Rádio Blaník.
2: Teď je ten správný čas na mleté
1: Rádio Blaník.
2: Teď je ten správný čas na mleté
1: Blaník.
2: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobrý. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře, správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. Na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. Kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatov.klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovi.cz. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovi.cz. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovi.cz. Z Klatov. www.dzklatovi.cz. www.dzklatovi.cz. www.dzklatovi.cz. www.dzklatovi.cz.

Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz. Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz. www.autohity.cz. www.autohity.cz. Autohity.cz.

Tak to byl Petr Mu. Tak to byl Petr Muk a on. Tak to byl Petr Muk a ona. Tak to byl Petr Muk a ona se brání. Tak to byl Petr Muk a ona se brání. Tak to byl Petr Muk a ona se brání. Krásný. Tak to byl Petr Muk a ona se brání. Krásný dobrý den vám a ona se brání. Krásný dobrý den vám přeju brání. Krásný dobrý den vám přeju přátelé, 13. hodina je před námi. Krásný dobrý den vám přeju přátelé, 13. hodina je před námi, za chviličku další. Krásný dobrý den vám přeju přátelé, 13. hodina je před námi, za chviličku další. Dobrý den vám přeju přátelé, 13. hodina je před námi, za chviličku další porce českých přátelé, 13. hodina je před námi, za chviličku další porce českých písniček.

0: Blaník za volantem.
1: Pozor.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte na Uhersko.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte na Uhersko-Hradišťku v Dolním Němčíně.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte na Uhersko-Hradišťku v Dolním.
0: Za volantem.
1: Pozor, dejte na Uhersko-Hradišťku v Dolním Němčí v Hluckém. Pozor, dejte na Uhersko-Hradišťku v Dolním Němčí v Hlucké ulici, kde policie. Pozor, dejte na Uhersko-Hradišťku v Dolním Němčí v Hlucké ulici, kde policie vyšetřuje na Uhersko-Hradišťku v Dolním Němčí v Hlucké ulici, kde policie vyšetřuje Srákohradišťku v Dolním Němčí v Hlucké ulici, kde policie vyšetřuje Srážku v Dolním Němčí v Hlucké ulici, kde policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut, která část v Hlucké ulici, kde policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut, která částečně ulici, kde policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut, která částečně omezují. Policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut, která částečně omezují provoz. Srážku dvou osobních aut, která částečně omezují provoz. Silničáři omezujících aut, která částečně omezují provoz. Silničáři omezují pravý pruh, částečně omezují provoz. Silničáři omezují pravý pruh na dálnici omezují provoz. Silničáři omezují pravý pruh na dálnici D provoz. Silničáři omezují pravý pruh na dálnici D1 mezi 200. Silničáři omezují pravý pruh na dálnici D1 mezi 220. Silničáři omezují pravý pruh na dálnici D1 mezi 222. až 200. Pravý pruh na dálnici D1 mezi 222. až 220. Pruh na dálnici D1 mezi 222. až 223. dálnici D1 mezi 222. až 223. kilometrem vedná mezi 222. až 223. kilometrem ve směru na 222. až 223. kilometrem ve směru na ostátým druhým až 223. kilometrem ve směru na Ostravu, kde provádí 223. kilometrem ve směru na Ostravu, kde provádí opatým třetím kilometrem ve směru na Ostravu, kde provádí opravy vozovky, kilometrem ve směru na Ostravu, kde provádí opravy vozovky, budou tady až do pěti, kde provádí opravy vozovky, budou tady až do pěti a do té doby se můžete sunout v koloně. Opravy vozovky budou tady až do pěti a do té doby se můžete sunout v koloně. Přejeme vám štovky, budou tady až do pěti a do té doby se můžete sunout v koloně. Přejeme vám až do pěti a do té doby se můžete sunout v koloně. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a v té doby se můžete sunout v koloně. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a v případě můžete sunout v koloně. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a v případných kolonách pevné nervy v koloně. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a v případných kolonách pevné nervy. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a v případných kolonách pevné nervy. Šťastnou cestu hlavně bez nehod a v případných kolonách pevné nervy. Nehod a v případných kolonách pevné nervy.
0: Dopravní zpravodajství rádia
1: v případných kolonách pevné nervy.
0: Dopravní zpravodajství rádia
1: v kolonách pevné nervy.
0: Dopravní zpravodajství rádia
2: aktuální přehled každý den. Přehled každý den. Každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Hnutí Duha chce
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Hnutí Duha chce omluvu od Turka vymáhat.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Hnutí Duha chce omluvu od Turka vymáhat
2: Jasně, přehledně.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Hezké odpoledne vám.
0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Hezké odpoledne.
0: Počasí. Rádio
1: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje. Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku se nám teploty. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku se nám teploty. Odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 4. Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 4 stupni až 0. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 4 stupni až 0. Ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 4 stupni až 0. Četné přízemní mraky v noci budou pohybovat mezi 4 stupni až nulou, četné přízemní pohybovat mezi 4 stupni až nulou, četné přízemní mrazíky. Zítra ráno dopoledne mlhy 4 stupni až nulou, četné přízemní mrazíky. Zítra ráno dopoledne nulou, četné přízemní mrazíky. Zítra ráno dopoledne mlhy nebo nízká oblačnost, potné přízemní mrazíky. Zítra ráno dopoledne mlhy nebo nízká oblačnost, post mrazíky. Zítra ráno dopoledne mlhy nebo nízká oblačnost, postupně po. Zítra ráno dopoledne mlhy nebo nízká oblačnost, postupně polojasno až jasno a v utrá ráno dopoledne mlhy nebo nízká oblačnost, postupně polojasno až ledne mlhy nebo nízká oblačnost, postupně polojasno až jasno a v odpoledních maximech na nízká oblačnost, postupně polojasno až jasno a v odpoledních maximech naměří oblačnost, postupně polojasno až jasno a v odpoledních maximech naměříme 10 až 14 stupně polojasno až jasno a v odpoledních maximech naměříme 10 až 14 jasno až jasno a v odpoledních maximech naměříme 10 až 14 jdeme na sil a v odpoledních maximech naměříme 10 až 14 jdeme na silnice.
2: Mami,
1: pro nich maximech naměříme 10 až 14 jdeme na silnice.
2: Mami,
1: proč měříme 10 až 14 jdeme na silnice.
2: Mami, proč máme všechno od konce
1: 14 jdeme na silnice.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: Jdeme na silnice.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
1: Silnice.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebitele.
2: Proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebitele.
2: Od konceptu.
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličko.
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept.
4: Chytinka. Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept.
6: Chytře vymyšleno.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept.
6: Chytře vymyšleno pro život.
4: Tu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept.
6: Chytře vymyšleno pro život.
4: Spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept.
6: Chytře vymyšleno pro život.
4: I na maličkosti.
5: Koncept.
6: Chytře vymyšleno pro život.
5: Koncept.
6: Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Vymyšleno pro život.
0: Blaník. Blaník. Blaník za volantem.

0: Duha chce omluvu od Turka vymáhat exekučně.
1: Přehledně.
0: Hnutí Duha chce omluvu od Turka vymáhat exekučně.
1: Zadně.
0: Hnutí Duha chce omluvu od Turka vymáhat exekučně. Zásah. Hnutí Duha chce omluvu od Turka vymáhat exekučně. Zásah pyrotechniků na TEP chce omluvu od Turka vymáhat exekučně. Zásah pyrotechniků na Teplicku od Turka vymáhat exekučně. Zásah pyrotechniků na Teplicku skončil. Exekučně. Zásah pyrotechniků na Teplicku skončil. Zásah pyrotechniků na Teplicku skončil. Rusko. Zásah pyrotechniků na Teplicku skončil. Rusko podle Ukrajiny porušilo energetickou na Teplicku skončil. Rusko podle Ukrajiny porušilo energetické příměří. Teplicku skončil. Rusko podle Ukrajiny porušilo energetické příměří. Skončil. Rusko podle Ukrajiny porušilo energetické příměří. Rusko podle Ukrajiny porušilo energetické příměří. Rusko podle Ukrajiny porušilo energetické příměří. Podle Ukrajiny porušilo energetické příměří. Ukrajiny porušilo energetické příměří. Energetické příměří. Rádio. Příměří.

0: Evakuovaných lidí se tak bylo, že šlo o zábavní pyrotechniku. Všech 11 evakuovaných lidí se tak může vrátit do pyrotechniku. Všech 11 evakuovaných lidí se tak může vrátit do svých domovů. Zásah všech 11 evakuovaných lidí se tak může vrátit do svých domovů. Zásah začal dopoledne v Mánes. Evakuovaných lidí se tak může vrátit do svých domovů. Zásah začal dopoledne v Mánesově. Lidí se tak může vrátit do svých domovů. Zásah začal dopoledne v Mánesově ulici. Plíznatit do svých domovů. Zásah začal dopoledne v Mánesově ulici. Plízně v potravinách. Zásah začal dopoledne v Mánesově ulici. Plízně v potravinách mohou představovat vážný začal dopoledne v Mánesově ulici. Plízně v potravinách mohou představovat vážné zdravotní riziko v Mánesově ulici. Plízně v potravinách mohou představovat vážné zdravotní riziko. Některé plízně v potravinách mohou představovat vážné zdravotní riziko. Některé totiž produkují toxické plízně v potravinách mohou představovat vážné zdravotní riziko. Některé totiž produkují toxické látky mohou představovat vážné zdravotní riziko. Některé totiž produkují toxické látky představovat vážné zdravotní riziko. Některé totiž produkují toxické látky, které mohou být i rakovinotvorné zdravotní riziko. Některé totiž produkují toxické látky, které mohou být i rakovinotvorné. Některé totiž produkují toxické látky, které mohou být i rakovinotvorné. Podle státního zdravotního úřadu produkují toxické látky, které mohou být i rakovinotvorné. Podle státního zdravotního ústavu toxické látky, které mohou být i rakovinotvorné. Podle státního zdravotního ústavu nestačí plesnivou část, které mohou být i rakovinotvorné. Podle státního zdravotního ústavu nestačí rakovinotvorné. Podle státního zdravotního ústavu nestačí plesnivou část potraviny odkrojené. Podle státního zdravotního ústavu nestačí plesnivou část potraviny odkrojit. Pokračuje mluvčího zdravotního ústavu nestačí plesnivou část potraviny odkrojit. Pokračuje mluvčí Štěpánka Čechova ústavu nestačí plesnivou část potraviny odkrojit. Pokračuje mluvčí Štěpánka Čechová. Nestačí plesnivou část potraviny odkrojit. Pokračuje mluvčí Štěpánka Čechová.
1: Viditelný plesnivý povlak na
0: část potraviny odkrojit. Pokračuje mluvčí Štěpánka Čechová.
1: Viditelný
0: odkrojit. Pokračuje mluvčí Štěpánka Čechová.
1: Viditelný plesnivý povlak na povrchu představuje
0: pokračuje mluvčí Štěpánka Čechová.
1: Viditelný plesnivý povlak na povrchu představuje pouhou špičku ledovce.
0: Štěpánka Čechová.
1: Viditelný plesnivý povlak na povrchu představuje pouhou špičku ledovce. Pod ním se nachází. Viditelný plesnivý povlak na povrchu představuje pouhou špičku ledovce. Pod ním se nachází neviditelná síť. Plesnivý povlak na povrchu představuje pouhou špičku ledovce. Pod ním se nachází neviditelná síť. Na povrchu představuje pouhou špičku ledovce. Pod ním se nachází neviditelná síť vláken. Je pouhou špičku ledovce. Pod ním se nachází neviditelná síť vláken, která prorůstá hluboko do ledovce. Pod ním se nachází neviditelná síť vláken, která prorůstá hluboko do potraviny. Pod ním se nachází neviditelná síť vláken, která prorůstá hluboko do potraviny. Zejména v neviditelná síť vláken, která prorůstá hluboko do potraviny. Zejména v potravinách svýš síť vláken, která prorůstá hluboko do potraviny. Zejména v potravinách, která prorůstá hluboko do potraviny. Zejména v potravinách s vyšším obsahem vody, jako jsou marmelády, hluboko do potraviny. Zejména v potravinách s vyšším obsahem vody, jako jsou marmelády, džemy, potraviny. Zejména v potravinách s vyšším obsahem vody, jako jsou marmelády, džemy, jogurty nebo měkké ovoce. Zejména v potravinách s vyšším obsahem vody, jako jsou marmelády, džemy, jogurty nebo měkké ovoce. Mykotoxiny s vyšším obsahem vody, jako jsou marmelády, džemy, jogurty nebo měkké ovoce. Mykotoxiny bleskově, jako jsou marmelády, džemy, jogurty nebo měkké ovoce. Mykotoxiny bleskově pronikají celým objemem. Marmelády, džemy, jogurty nebo měkké ovoce. Mykotoxiny bleskově pronikají celým objemem. Džemy, jogurty nebo měkké ovoce. Mykotoxiny bleskově pronikají celým objemem.
0: Odborníci zároveň
1: nebo měkké ovoce. Mykotoxiny bleskově pronikají celým objemem.
0: Odborníci zároveň
1: ovoce. Mykotoxiny bleskově pronikají celým objemem.
0: Odborníci zároveň
1: vařeny bleskově pronikají celým objemem.
0: Odborníci zároveň varují, že ani vaření
1: pronikají celým objemem.
0: Odborníci zároveň varují, že ani vaření plesnivé potraviny nezbaví nebezpečí. Odborníci zároveň varují, že ani vaření plesnivé potraviny nezbaví nebezpečný. Odborníci zároveň varují, že ani vaření plesnivé potraviny nezbaví nebezpečných toxinů. Zároveň varují, že ani vaření plesnivé potraviny nezbaví nebezpečných toxinů. Že ani vaření plesnivé potraviny nezbaví nebezpečných toxinů. Rusko porušilo energetické plesnivé potraviny nezbaví nebezpečných toxinů. Rusko porušilo energetické příměří ohlaviny nezbaví nebezpečných toxinů. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené Ameriky nebezpečných toxinů. Rusko porušilo energetické

příměří ohlášené americkým prezidentem toxinů. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Trumpem. Ukrajina v noci na ruské rafinérie neútočila. Podle agentury ten Trumpem. Ukrajina v noci na ruské rafinérie neútočila.

Pěkné odpoledne přeje. Rádio Blaník. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Blaník. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hnutí Duha podá kvůli omluvě Filipa. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hnutí Duha podá kvůli omluvě Filipa. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hnutí Duha podá kvůli omluvě Filipa Turka návrh na exekuce je Eliška Votrubová. Hnutí Duha podá kvůli omluvě Filipa Turka návrh na exekuční vymáhání. Hnutí Duha podá kvůli omluvě Filipa Turka návrh na exekuční vymáhání. Podle podá kvůli omluvě Filipa Turka návrh na exekuční vymáhání. Podle organizace nesplňuje Filipa Turka návrh na exekuční vymáhání. Podle organizace nesplnil povinnost uloženou soudem návrh na exekuční vymáhání. Podle organizace nesplnil povinnost uloženou soudem vymáhání. Podle organizace nesplnil povinnost uloženou soudem, protože nezveřejnil omluvu v soudu. Podle organizace nesplnil povinnost uloženou soudem, protože nezveřejnil omluvu v souladu s rozhodnutím. Organizace nesplnil povinnost uloženou soudem, protože nezveřejnil omluvu v souladu s rozhodnutím. Splnil povinnost uloženou soudem, protože nezveřejnil omluvu v souladu s rozhodnutím. Omluvit se měl uloženou soudem, protože nezveřejnil omluvu v souladu s rozhodnutím. Omluvit se měl za výrok, že během protože nezveřejnil omluvu v souladu s rozhodnutím. Omluvit se měl za výrok, že během povodní omluvu v souladu s rozhodnutím. Omluvit se měl za výrok, že během povodní zemřelo několik lidí v souladu s rozhodnutím. Omluvit se měl za výrok, že během povodní zemřelo několik lidí kvůli tomu, že spolek zablokoval stavbu přehrady. Omluva měla být i za to, že se o lidech pracujících spolek zablokoval stavbu přehrady. Omluva měla být i za to, že se o lidech pracujících v rámci Duhy vyjadřoval stavbu přehrady. Omluva měla být i za to, že se o lidech pracujících v rámci Duhy vyjadřoval jako opady. Omluva měla být i za to, že se o lidech pracujících v rámci Duhy vyjadřoval měla být i za to, že se o lidech pracujících v rámci Duhy vyjadřoval jako o parazitech, které je potřeba. I za to, že se o lidech pracujících v rámci Duhy vyjadřoval jako o parazitech, které je potřeba deratizovat. O lidech pracujících v rámci Duhy vyjadřoval jako o parazitech, které je potřeba deratizovat. Jak v rámci Duhy vyjadřoval jako o parazitech, které je potřeba deratizovat. Jak už jsme vás informovali, deratizovat. Jak už jsme vás informovali, pyrotechnici v Krupce na Teplicku prověřovali podezřelý před. Jak už jsme vás informovali, pyrotechnici v Krupce na Teplicku prověřovali podezřelý předmět. Jak už jsme vás informovali, pyrotechnici v Krupce na Teplicku prověřovali podezřelý předmět. Mluvali pyrotechnici v Krupce na Teplicku prověřovali podezřelý předmět. Nakonec se ukázalo, že šlo o zaci v Krupce na Teplicku prověřovali podezřelý předmět. Nakonec se ukázalo, že šlo na Teplicku prověřovali podezřelý předmět. Nakonec se ukázalo, že šlo o zábavní pyrotechniku. Všechovali podezřelý předmět. Nakonec se ukázalo, že šlo o zábavní pyrotechniku. Všech 11 evakuovaných předmět. Nakonec se ukázalo, že šlo o zábavní pyrotechniku. Všech 11 evakuovaných.

česky. Rádio Blaní. Hezky česky. Rádio Blaní. Hezky česky. Rádio Blaní. Hezky česky. Blaní. Hezky česky. Hezky česky. Česky.

0: Pohodový pod... Pohodový podzim. Pohodový podzim.
1: Spraník.
0: Pohodový podzim.
1: Spraníkem.
0: Pohodový podzim.
1: Spraníkem.
0: Pohodový podzim.
1: Spraníkem.
0: Pohodový podzim.

0: Jerry Halliwell na Blaníku, krásný. Jerry Halliwell na Blaníku, krásné odpoledne vám všem Jerry Halliwell na Blaníku, krásné odpoledne vám všem, za 4 minuty bude. Jerry Halliwell na Blaníku, krásné odpoledne vám všem, za 4 minuty bude 1:45. Na Blaníku, krásné odpoledne vám všem, za 4 minuty bude 1:45. Tak se nám ku krásné odpoledne vám všem, za 4 minuty bude 1:45. Tak se nám houbařská, krásné odpoledne vám všem, za 4 minuty bude 1:45. Tak se nám houbařská sezóna dne vám všem, za 4 minuty bude 1:45. Tak se nám houbařská sezóna blíží, 4 minuty bude 1:45. Tak se nám houbařská sezóna blíží ke konci a jako 1:45. Tak se nám houbařská sezóna blíží ke konci a jako každý rok i letos. Tak se nám houbařská sezóna blíží ke konci a jako každý rok i letos houbařská sezóna blíží ke konci a jako každý rok i letos odborníci varují. Sezóna blíží ke konci a jako každý rok i letos odborníci varují před sběrem hub, které blíží ke konci a jako každý rok i letos odborníci varují před sběrem hub, které a jako každý rok i letos odborníci varují před sběrem hub, které prošly mrazem. Každý rok i letos odborníci varují před sběrem hub, které prošly mrazem. Podrobnost letos odborníci varují před sběrem hub, které prošly mrazem. Podrobnost odborníci varují před sběrem hub, které prošly mrazem. Podrobnosti dodá předsedkyně před sběrem hub, které prošly mrazem. Podrobnosti dodá předsedkyně sběrem hub, které prošly mrazem. Podrobnosti dodá předsedkyně Jihlavské, které prošly mrazem. Podrobnosti dodá předsedkyně Jihlavského mykologického klubu mrazem. Podrobnosti dodá předsedkyně Jihlavského mykologického klubu Kateřina Pouzarová. Dá předsedkyně Jihlavského mykologického klubu Kateřina Pouzarová.
1: U těch hřibovitých
0: Jihlavského mykologického klubu Kateřina Pouzarová.
1: U těch hřibovitých, oni se zdánlivě můžou zdát
0: mykologického klubu Kateřina Pouzarová.
1: U těch hřibovitých, oni se zdánlivě
0: klubu Kateřina Pouzarová.
1: U těch hřibovitých, oni se zdánlivě můžou zdát v pořádku, ale uvnitř
0: Kateřina Pouzarová.
1: U těch hřibovitých, oni se zdánlivě můžou zdát v pořádku, ale uvnitř nich už může u těch hřibovitých, oni se zdánlivě můžou zdát v pořádku, ale uvnitř nich už může probíhat nějaký hřibovitých, oni se zdánlivě můžou zdát v pořádku, ale uvnitř nich už může probíhat nějaký hnilobný. Oni se zdánlivě můžou zdát v pořádku, ale uvnitř nich už může probíhat nějaký hnilobný proces, který můžou zdát v pořádku, ale uvnitř nich už může probíhat nějaký hnilobný proces, který může v pořádku, ale uvnitř nich už může probíhat nějaký hnilobný proces, který může potom způsobit uvnitř nich už může probíhat nějaký hnilobný proces, který může potom způsobit nějaké zažívací může probíhat nějaký hnilobný proces, který může potom způsobit nějaké zažívací potíže. Takže nějaký hnilobný proces, který může potom způsobit nějaké zažívací potíže. Takže když

0: Rok vašeho života.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
0: Rok vašeho života.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
0: Jeho života.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
0: Na Blaníku.
1: V 9 hodin dopoledne.
0: Na Blaníku.
1: Hodin dopoledne.
0: Na Blaníku.
1: Ne.
0: Na Blaníku.

0: Připomeňte si rok vašeho života. Každý. Připomeňte si rok vašeho života.
1: Každý všední den.
0: Připomeňte si rok vašeho života.
1: Každý.

0: Nové české rádio.
1: Jsme Blaník.
0: Pohodové české rádio.
1: Jsme Blaník.
0: Pohodové české rádio.
1: Blaník.
0: Pohodové české rádio.

0: objevovat mlhy. Tak to je celkem pochopitelné. Stanou chladná a budou se objevovat mlhy. Tak to je celkem pochopitelné. O víkendu budou se objevovat mlhy. Tak to je celkem pochopitelné. O víkendu ale dorazí mlhy. Tak to je celkem pochopitelné. O víkendu ale dorazí další, jak tak to je celkem pochopitelné. O víkendu ale dorazí další, jak píší front, celkem pochopitelné. O víkendu ale dorazí další, jak píší frontální systém, pochopitelné. O víkendu ale dorazí další, jak píší frontální systém. O víkendu ale dorazí další, jak píší frontální systém, který přinese dešť a ochlazení. Ale dorazí další, jak píší frontální systém, který přinese dešť a ochlazení. Další, jak píší frontální systém, který přinese dešť a ochlazení. Tak uvidíme, jak píší frontální systém, který přinese dešť a ochlazení. Tak uvidíme, jestli frontální systém, který přinese dešť a ochlazení. Tak uvidíme, jestli se to vyplní. Každopádně systém, který přinese dešť a ochlazení. Tak uvidíme, jestli se to vyplní. Každopádně vám přeju pohodu a ochlazení. Tak uvidíme, jestli se to vyplní. Každopádně vám přeju pohodové odpoledne a za chviličku. Tak uvidíme, jestli se to vyplní. Každopádně vám přeju pohodové odpoledne a za chviličku. Eláně, jestli se to vyplní. Každopádně vám přeju pohodové odpoledne a za chviličku. Eláně a Marek ztracený. Každopádně vám přeju pohodové odpoledne a za chviličku. Eláně a Marek ztracený. Každopádně vám přeju pohodové odpoledne a za chviličku. Eláně a Marek ztracený. Pohodové odpoledne a za chviličku. Eláně a Marek ztracený. Poledná za chviličku. Eláně a Marek ztracený. Chviličku. Eláně a Marek ztracený.
1: Počkejte.
0: A Marek ztracený.
1: Počkejte. Vy mi chcete říct.
0: Ztracený.
1: Počkejte. Vy mi chcete říct, že na no... Počkejte. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda mu... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu u... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v a... že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v auto Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá ušetřit až 110 tisíc. Ano, v a...

0: Ostravě a Karviné. Máš doma bordel kovový? Ostravě a Karviné. Máš doma bordel kovový? Odvez ho do je a Karviné. Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběr Karviné. Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u... Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší... Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
1: Hnusný.
0: Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
1: Hnusný počasí.
0: Ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
1: Hnusný počasí.
0: Hned. Drdašrot.cz.
1: Hnusný počasí. Hnusný počasí.
2: No jistě.
1: Potřebujeme oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
2: Časí. No jistě.
1: Potřebujeme oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
3: Co furt já?
2: Jistě.
1: Potřebujeme oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
3: Co furt já?
2: Serva.
1: Potřebujeme oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
3: Co furt já?
2: Serva. No jistě.
1: Co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
3: Co furt já?
2: Serva. No jistě.
1: Všechno a vejde se do toho i Karel.
3: Co furt já?
2: Serva. No jistě. Stav se
1: do toho i Karel.
3: Co furt já?
2: Serva. No jistě. Stav se u nás.
3: Co furt já?
2: Serva. No jistě. Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Serva. No jistě. Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Serva. No jistě. Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Serva. Tady. Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Serva. Tady. Seš na správným. Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Serva. Tady. Seš na správným místě. V Ostravě v Kunčicích. Serva. Tady. Seš na správným místě.
3: Pracovní oblečení.
2: V Kunčicích. Serva. Tady. Seš na správným místě.
3: Pracovní oblečení. Serva.
2: Serva. Tady. Seš na správným místě.
3: Pracovní oblečení. Serva. No jistě.
2: Tady seš na správném místě.
3: Pracovní oblečení Cerva. No jistě.
2: Vidí. Seš na správném místě.
3: Pracovní oblečení Cerva. No jistě.
2: Na správném místě.
3: Pracovní oblečení Cerva. No jistě.
2: Vidíte, říká to.
3: Pracovní oblečení Cerva. No jistě.
2: Vidíte, říká to i Karel.
3: Od nej... Cerva. No jistě.
2: Vidíte, říká to i Karel.
4: Od nej...
2: Vidíte, říká to i Karel.
4: Od nejtišího šepotu.
2: Říká to i Karel.
4: Od nejtišího šepotu. K hudbě, která...
2: Karel.
4: Od nejtišího šepotu. K hudbě, která... Od nejtišího šepotu. K hudbě, která...
5: Otře se s...
4: Jeho šepotu. K hudbě, která...
5: Otře se s...
4: Národní divadlo... Potu. K hudbě, která
5: otře se sála.
4: Národní...
5: K hudbě, která otře se sála.
4: Národní divadlo Moravskoslezské.
5: K hudbě, která otře se sála.
4: Národní divadlo Moravskoslezské.
5: Která otře se sála.
4: Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na rekviem.
5: Otře se sála.
4: Národní divadlo Moravskoslezské vás zve
5: sála.
4: Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na rekviem Giuseppa Verdiho. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na rekviem Giuseppa Verdiho. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na rekviem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle zve na rekviem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka rekviem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Více na www.ndm.cz.

0: Objevte řemeslné mistrovství našich...
1: Navštivte Cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte Cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd o rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnka. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku. Industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
0: S Technotrasou.
1: V náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
0: S Technotrasou.
1: Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
0: S Technotrasou objevíte místa, kde vznikla
1: dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
0: S Technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika
1: rodin v Dřevěnkách na Borku.
0: S Technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i
1: řemeslo.
0: S Technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesl. S Technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
1: Naplánujte
0: si. Objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
1: Naplánujte si výlet na Technotrasa,
0: kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
1: Naplánujte si výlet na Technotrasa
0: i řemesla.
1: Naplánujte si výlet na Technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci. Na Technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci. Aplikaci.

Tak to byl DJ Bobo. Tak to byl DJ Bobo na Blaníku za pět. Tak to byl DJ Bobo na Blaníku za pět minut půl. Tak to byl DJ Bobo na Blaníku za pět minut půl druhé. Pochladní. Tak to byl DJ Bobo na Blaníku za pět minut půl druhé. Tak to byl DJ Bobo na Blaníku za pět minut půl druhé. Po chladnějším začátku týdne se po na Blaníku za pět minut půl druhé. Po chladnějším začátku týdne se v Česku za pět minut půl druhé. Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečko. Půl druhé. Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Tvrdším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Tvrdí to meteorologové týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Tvrdí to meteorologové budeme v Česku opět prosadí slunečné počasí. Tvrdí to meteorologové budeme jim věřit, prosadí slunečné počasí. Tvrdí to meteorologové budeme jim věřit, nejvíce slunečné počasí. Tvrdí to meteorologové budeme jim věřit, nejvíce sluneční. Tvrdí to meteorologové, budeme jim věřit. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek. To meteorologové, budeme jim věřit. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, čili kolegové, budeme jim věřit. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, čili konec týdne, kdy teploty mohou slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, čili konec týdne, kdy teploty mohou vysoko nabídnout čtvrtek a pátek, čili konec týdne. Kdy teploty mohou vystoupat až k 18 stupňům. Čili konec týdne, kdy teploty mohou vystoupat až k 18 stupňům. Rána ale zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. Tak to je celkem. Rána ale zůstanou chladná a budou se objevovat.

0: dříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Te co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Ve více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Outlet Arena.
0: Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Outlet Arena Moravia slaví
0: OZ. Argos pro elektrikáře.
1: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi.
0: Pro elektrikáře.
1: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát
0: elektrikáře.
1: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. Už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shop. Do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálem. Vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od centrum. Sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od centrum Moravia Sever. Slavnostní program a soutěž o auto BYD od centrum Moravia Sever na týden. Přijďte a soutěž o auto BYD od centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi o auto BYD od centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a BYD od centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
2: Tuto zimu.
1: Outletmoravia.cz.
2: Tuto zimu. Objevte tuto zimu. Objevte Emiráty nebo pokračujte. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 7. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4 Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Sky Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objev na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia. Váš objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr. Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních destinacích. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky

Kodiaq, skladem skladových vozů Škoda, Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq, skladem s bohatou výbavou Škoda, Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq, skladem s bohatou výbavou a i Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq, skladem s bohatou výbavou a i hned k odběru, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq, skladem s bohatou výbavou a i hned k odběru, Octavia i Kodiaq, skladem s bohatou výbavou a i hned k odběru. Vyberte si svůj Kodiaq, skladem s bohatou výbavou a i hned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte s bohatou výbavou a i hned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění výbavou a i hned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 hned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda 10 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Trála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Máš v Hlučíně.

0: airarabia.com a v cestovních kancelářích. Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji léta. Na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji léta. A v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat. V cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat.
1: Vyber
0: kancelářích. Katovice Airport, miluji létat.
1: Vyber si ze široké
0: Katovice Airport, miluji létat.
1: Vyber si ze široké nabídky Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový auto. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Za vaše auto chcete víc?
1: Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do
1: Konečně férový autobazar.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy.
1: Férový autobazar.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy.
1: Bazar.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup. Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
3: Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
3: V Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz.
4: Megaseka.
2: www.autohity.cz.
4: Megasekáč Ostrava u Futura.
2: Autohity.cz.
4: Megasekáč Ostrava u Futura.
5: Máme nové
2: CZ.
4: Megasekáč Ostrava u Futura.
5: Máme nové zimní zboží, které doplňuje.
4: Megasekáč Ostrava u Futura.
5: Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý.
4: Megasekáč Ostrava u Futura.
5: Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý den.
4: Ostrava u Futura.
5: Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý den. Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku. Nové zimní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku. Zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku. Megasekáč Ostrava. Doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku. Megasekáč Ostrava. CZ. Každý den. Více novinek i na Facebooku. Megasekáč Ostrava. C. Více novinek i na Facebooku. Megasekáč Ostrava. CZ.
6: Skutečnek
5: i na Facebooku. Megasekáč Ostrava. CZ.
6: Skutečnost.
5: Facebooku.

0: Megasekáč Ostrava CZ. Skutečnost nebo jen sen? Megasekáč Ostrava CZ. Skutečnost nebo jen sen? Váš sen a CZ. Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni? Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni má ten... Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni má ten na dosah. XX nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni má ten na dosah. XXL kuchyně. Sen. Váš sen o vysněné kuchyni má ten na dosah. XXL kuchyně. Váš sen o vysněné kuchyni má ten na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečnosti. Hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme a krásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme X a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně. Vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu cent levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu ož v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny máme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Víc nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na XXL nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na XXL pomlčka kuchyně teď kvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na XXL pomlčka kuchyně .cz. To jsou XXL kuchyně. Více na XXL pomlčka kuchyně.cz.
1: Všichni
0: XXL kuchyně. Více na XXL pomlčka kuchyně.cz.
1: Všichni jdeme životem svou.
0: Více na XXL pomlčka kuchyně.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou.
0: Kuchyně.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte, může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. Pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Pozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá

Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaných v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaných Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 6 explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampere. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampere od OE. Nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampere od OEZ. Kombinovaný chránič LMF 16 Ampere od OEZ. Za skvělých LMF 16 Ampere od OEZ. Za skvělých 16 Ampere od OEZ. Za skvělých 888 korun včetně od OEZ. Za skvělých 888 korun včetně DPH. EZ. Za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj. Za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nej. 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte 8 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrika. Pro něj přijďte co nejdříve.

0: pastelka čeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka .cz. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka .cz. Pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka .cz. Pomáhá vidět svět. Bílá pastelka .cz.
1: Milí šikulové,
0: svět, bílá pastelka .cz.
1: Milí šikulové a
0: bílá pastelka .cz.
1: Milí šikulové a milé šikut. Milí šikulové a milé šikulky.
2: Hledáme možná
1: Milí šikulové a milé šikulky.
2: Hledáme možná právě vás.
1: Šikulové a milé šikulky.
2: Hledáme možná právě vás.
3: Každé všední dopoledne
1: šikulky.
2: Hledáme možná právě vás.
3: Každé všední dopoledne po jedenáctý.
2: Hledáme možná právě vás.
3: Každé všední dopoledne po jedenácté hodině.
2: Hledáme možná právě vás.
3: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
1: Zlaté
2: právě vás.
3: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
1: Zlaté české ručičky.
3: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
1: Zlaté české ručičky
2: na rádiu.
3: Všední dopoledne po 11. hodině.
1: Zlaté české ručičky
2: na rádiu Blaník.
3: Po 11. hodině.
1: Zlaté české ručičky
2: na rádiu Blaník.
3: Hodiny.
1: Zlaté české ručičky
2: na rádiu Blaník.
1: Zlaté české ručičky
2: na rádiu Blaník.
1: Zlaté ručičky
2: na rádiu Blaník.
1: Na rádiu Blaník.

České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Česky. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Česky. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Česky. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Česky.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Pohodové. Rádio Blaník. Pohodové. Rádio Blaník. Pohodové. České rádio. Rádio Blaník. Pohodové. České rádio. Rádio Blaník. Pohodové. České rádio. Pohodové. České rádio. České rádio.

0: Trunečková.
1: Nyní máme nová světla ve všech výstavních prostorech v provozu.
0: Čí Kateřina Trunečková.
1: Nyní máme nová světla ve všech výstavních prostorech v provozních částech.
0: Trunečková.
1: Nyní máme nová světla ve všech výstavních prostorech v provozních částech budovy depozitáří. Nová světla ve všech výstavních prostorech v provozních částech budovy depozitáří. A měnila ve všech výstavních prostorech v provozních částech budovy depozitáří. A měnili jsme i výstavních prostorech v provozních částech budovy depozitáří. A měnili jsme i venkovní nasvícení v provozních částech budovy depozitáří. A měnili jsme i venkovní nasvícení v částech budovy depozitáří. A měnili jsme i venkovní nasvícení budovy tak depozitáří. A měnili jsme i venkovní nasvícení budovy. Takovou největší část. A měnili jsme i venkovní nasvícení budovy. Takovou největší částí celé jsme i venkovní nasvícení budovy. Takovou největší částí celého toho projektu nasvícení budovy. Takovou největší částí celého toho projektu byl zásah budovy. Takovou největší částí celého toho projektu byl zásah. Takovou největší částí celého toho projektu byl zásah do skleněné větší části celého toho projektu byl zásah do skleněné části celého toho projektu byl zásah do skleněné podlahy v bazénu toho projektu byl zásah do skleněné podlahy v bazénové hale byl zásah do skleněné podlahy v bazénové hale protože se tam vytvořil byl zásah do skleněné podlahy v bazénové hale protože se do skleněné podlahy v bazénové hale, protože se tam vytvořila taková clona. A my podlahy v bazénové hale, protože se tam vytvořila taková clona. A my když tu clonu zat v bazénové hale, protože se tam vytvořila taková clona. A my když tu clonu zatáhneme, tak hale, protože se tam vytvořila taková clona. A my když tu clonu zatáhneme, protože se tam vytvořila taková clona. A my když tu clonu zatáhneme, tak oddělíme na svícení, vytvořila taková clona. A my když tu clonu zatáhneme, tak oddělíme na svícení té bazénové clona. A my když tu clonu zatáhneme, tak oddělíme na svícení té bazénové. A my když tu clonu zatáhneme, tak oddělíme na svícení té bazénové haly od spodní místnosti. Zatáhneme, tak oddělíme na svícení té bazénové haly od spodní místnosti, tedy pod bazénem. Tak oddělíme na svícení té bazénové haly od spodní místnosti, tedy pod bazénu. Takže můžeme na svícení té bazénové haly od spodní místnosti, tedy pod bazénu. Takže můžeme svícení té bazénové haly od spodní místnosti, tedy pod bazénu. Takže můžeme vytvořit bazénové haly od spodní místnosti, tedy pod bazénu. Takže můžeme vytvořit takovou temnější atmosféru od spodní místnosti, tedy pod bazénu. Takže můžeme vytvořit takovou temnější atmosféru v té spodní místnosti, tedy pod bazénu. Takže můžeme vytvořit takovou temnější atmosféru v té spodní místnosti, což pod bazénu. Takže můžeme vytvořit takovou temnější atmosféru v té spodní místnosti, což některé ty výstavy vyžadují. Takže můžeme vytvořit takovou temnější atmosféru v té spodní místnosti, což některé ty výstavy vyžadují. Můžeme vytvořit takovou temnější atmosféru v té spodní místnosti, což některé ty výstavy vyžadují. Takovou temnější atmosféru v té spodní místnosti, což některé ty výstavy vyžadují.
0: Tady
1: atmosféru v té spodní místnosti, což některé ty výstavy vyžadují.
0: Tady typ nejen pro vás, ale
1: místnosti, což některé ty výstavy vyžadují.
0: Tady typ nejen pro vás, ale možná
1: což některé ty výstavy vyžadují.
0: Tady typ nejen pro vás, ale možná taky pro naše
1: vyžadují.
0: Tady typ nejen pro vás, ale možná taky pro naše krajánky Blanické. Tady typ nejen pro vás, ale možná taky pro naše krajánky Blanické. Tak uvidíme a zdravíme do Liberce. No a teď už zase zpátky k písničkám.
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu stavba šlapala. Spočítáme, naložíme. Přivezeme.

0: nebo položíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce. Pozemek v Rudimově u Zlína za 380 tisíc korun. Byt 3 plus 1 v Chomutově za 4 miliony 742 tisíc. Komerční objekt v Moravské Třebové za 4 miliony 159 tisíc. Byt 3 plus 1 v Praze za 4 miliony 159 tisíc. Byt 3 plus 1 v Praze na Žižkově za 15 milionů 9 tisíc. Byt 3 plus 1 v Praze na Žižkově za 15 milionů 490 tisíc. A rodinný dům v Hostimi u Znojma za 3 miliony 499 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná te na značku tradičního výrobce tepelné techniky.

0: výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým. Čínského výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umí techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich term. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm CZ. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm CZ. Tak osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm CZ.
1: Tak co, souse...
0: I kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm CZ.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
0: Kterou jste u nás zvyklí. ProTerm CZ.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně.
0: Se zvyklí. ProTerm CZ.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám.
0: ProTerm CZ.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: Sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej. Zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën.
2: Že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu.
1: Kecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka. Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu kvoz. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu kvozu zdarma. Jen do tři ceny až 8 let záruka a zimní pneu kvozu zdarma. Jen do 23. až 8 let záruka a zimní pneu kvozu zdarma. Jen do 23. října. Záruka a zimní pneu kvozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkně a zimní pneu kvozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën kvozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën CZ. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën CZ. 5. října. Tak mrkněte na Citroën CZ. Tak mrkněte na Citroën CZ. Citroën CZ.
4: Ne. Ne.
5: Každý.
4: Ne.
5: Každý je naladěný.
4: Ne.
5: Každý je naladěný na něco jiného.
4: Ne.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto.
4: Ne.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto.
4: Ne.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu.
4: Ne.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šní na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět za 500 korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět

0: Ladíte. Ladíte Blaník za. Ladíte Blaník za 4 minuty 3/4. Ladíte Blaník za 4 minuty 3/4. Ladíte Blaník za 4 minuty 3/4 na 2. My se teď 4 minuty 3/4 na 2. My se teď podíváme na sever Čech, konkrétně do Liberce. 3/4 na 2. My se teď podíváme na sever Čech, konkrétně do Liberce. Tamní 2. My se teď podíváme na sever Čech, konkrétně do Liberce. Tamní krajská galerie, konkrétně do Liberce. Tamní krajská galerie dokončila totiž velkou modernizaci. Tamní krajská galerie dokončila totiž velkou modernizaci. Tamní krajská galerie dokončila totiž velkou modernizaci osvětlení. No a v pátek krajská galerie dokončila totiž velkou modernizaci osvětlení. No a v pátek se velkou modernizaci osvětlení. No a v pátek se konečně otevře veřejnosti. Co se tam zmenizaci osvětlení? No a v pátek se konečně otevře veřejnosti. Co se tam změnilo? Popíše Lení. No a v pátek se konečně otevře veřejnosti. Co se tam změnilo? Popíše jejím konečně otevře veřejnosti. Co se tam změnilo, popíše její mluvčí Kateřina Trunečková veřejnosti. Co se tam změnilo, popíše její mluvčí Kateřina Trunečková.
1: Nyní máme.
0: Co se tam změnilo, popíše její mluvčí Kateřina Trunečková.
1: Nyní máme nová.
0: Změnilo, popíše její mluvčí Kateřina Trunečková.
1: Nyní máme nová světla.
0: Popíše její mluvčí Kateřina Trunečková.
1: Nyní máme nová světla ve všech výstavních
0: její mluvčí Kateřina Trunečková.

0: za nákupy potravin. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je 10% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Víc cen zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Náš výkup je...
0: Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Náš výkup je teď totál...
0: Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
0: Více na rb.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
0: V Ačka.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
0: V Ačkách zvyšujeme výkup.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
0: V Ačkách zvyšujeme výkup. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. A zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvíce i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Vítem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na AAA Autoce. Auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na AAA Auto.cz. A získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na AAA Auto.cz. Nebo volej nejvýhodnější cenu na trhu. Více na AAA Auto.cz. Nebo volejte 800 100 cenu na trhu. Více na AAA Auto.cz. Nebo volejte 800 110 více na AAA Auto.cz. Nebo volejte 800 110 800 na AAA Auto.cz. Nebo volejte 800 110 800 a Auto.cz. Nebo volejte 800 110 800 25 Z. Nebo volejte 800 110 800
2: 25 kg Primalexu Plus.
1: Volejte 800 110 800
2: 25 kg Primalexu Plus?
1: Hele, 110 800.
2: 25 kg Primalexu Plus?
3: Hele, akce! Minus 200
1: 800.
2: 25 kg Primalexu Plus?
3: Hele, akce! Minus 200 korun.
2: 25 kg Primalexu Plus?
3: Hele, akce! Minus 200 korun.
2: 20 kg Primalexu Plus?
3: Hele, akce! Minus 200 korun.
2: Takže vymaluju a ještě Primalexu Plus?
3: Hele, akce! Minus 200 korun.
2: Takže vymaluju a ještě sbíranou.
3: Hele, akce! Minus 200 korun.
2: Takže vymaluju a ještě sbíranou oběd.
3: Minus 200 korun.
2: Takže vymaluju a ještě sbíranou oběd.
4: Blesková sleva.
2: Vymaluju a ještě sbíranou oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25kg balení.
2: Ještě sbíranou oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25kg balení Primalex Plus. U vybra sleva 200 korun na 25kg balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Korun na 25kg balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
5: Přemýšlíte o nové koupelně?
4: Jen do konce října. Více na Primalex.cz.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
4: Konce října. Více na Primalex.cz.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo...
4: Více na Primalex.cz.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do
4: prodej.cz.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nice.

0: kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma.
1: Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. Bílé hrozny stolní bakrkovice bez kosti.

0: v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 50 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 gram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90 za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl 4,90 a řepkový olej je 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za řepkový olej je 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí 50 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí
1: Stavebniny Dek přináší
0: jen za 26,90 Lidl to se vyplatí
1: Stavebniny Dek přináší mega akci
0: 90 Lidl to se vyplatí
1: Stavebniny Dek přináší mega akci jedna
0: to se vyplatí
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 1+1 Stavebniny Dek přináší mega akci 1+1 Impregnace na stavebniny Dek přináší mega akci 1+1 Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix Pregnace na dřevo Dexan a Lignofix Nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno Dexan a Lignofix Nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma Mega Act Fix Nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma Mega akce ve stavebně za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma Mega akce ve stavebninách ke každému balení jedno stejné zdarma Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října, tak si jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října, tak si přijďte pro. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října, tak si přijďte pro impregnaci na Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října, tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Výjimečné Dek platí do 16. října, tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Do 16. října, tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz. října, tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz. Impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz. Dřevo zdarma. Více na Dek.cz. Více na Dek.cz. Na Dek.cz.

české. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio.

Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník. Hezky česky. Hezky česky. Hezky česky. Hezky.

chviličku, za chviličku zpívat, nebudu to kazit, samozřejmě. Ale za chviličku si dáme Petru Černockou. Kazit, samozřejmě. Ale za chviličku si dáme Petru Černockou. Ale za chviličku si dáme Petru Černockou. Za chviličku si dáme Petru Černockou. Chviličku si dáme Petru Černockou. Petru Černockou.

0: Ryčný kaktus reality CZ. Ryčný kovošrot autodoslity CZ. Ryčný kovošrot autodosloužilo. Ryčný kovošrot autodosloužilo. Ryčný kovošrot autodosloužilo. Nechte to na nás, ekologické. Ryčný kovošrot autodosloužilo. Nechte to na nás, ekologická likvidace. Ryčný kovošrot autodosloužilo. Nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků. Kovošrot autodosloužilo. Nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Autodosloužilo. Nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková. Nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková. Nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohu. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle. Likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky. Na našich pobočkách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky. Škách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí. Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčný kovošrot. VV. A Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčný kovošrot. VVV vaše mín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčný kovošrot. VVV vaše sběrna. Ekologicky a bez starostí v Ryčný kovošrot. VVV vaše sběrna. CZ. A bez starostí v Ryčný kovošrot. VVV vaše sběrna. CZ. Starostí v Ryčný kovošrot. VVV vaše sběrna. CZ.
1: Stavíte a potřebujete
0: kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Stavíte.
0: www.vašesběrna.cz.
1: Stavíte a potřebujete
0: vašesběrna.cz.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu.
0: www.vašesběrna.cz.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu. Komíny
0: z
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Lit. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma. Potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma. Dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma. Za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www. Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www. Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www. Levné Komíny. Doprava zdarma po celé České republice. www. Levné Komíny. CZ. Doprava zdarma po celé České republice. www. Levné Komíny. CZ. Trem po celé České republice. www. Levné Komíny. CZ. Trenér České republice. www. Levné Komíny. CZ.
2: Trenérkarna.cz
1: www.levnekomíny.cz
2: Trenérkarna.cz Tož
1: Levnekomíny.cz
2: Trenérkarna.cz Tož
1: Toč.cz
2: Trenérkarna.cz Tož Točumim Trenky boxy Trenérkarna.cz Tož Točumim Trenérkarna.cz Tož Točumim Trenky boxerky a gaťky pro baby v čilku CZ Tož to čumim. Trenky boxerky a gaťky pro baby v čilku. Tož to čumim. Trenky boxerky a gaťky pro baby v čilku piš ve slevě. Čumim. Trenky boxerky a gaťky pro baby v čilku piš ve slevě. Až trenky boxerky a gaťky pro baby v čilku piš ve slevě. Až 80% boxerky a gaťky pro baby v čilku piš ve slevě. Až 80% Gaťky pro baby v čilku piš ve slevě až 80%. Cip. Čilku piš ve slevě až 80%.
3: Cip, to není možné.
2: Ne. Slevě až 80%.
3: Cip, to není možné.
2: Ne, fakt, nekecám, až 80%.
3: Cip, to není možné.
2: Ne, fakt, nekecám, až 80%.
3: Cip, to není možné.
2: Ne, fakt, nekecám, až 80%.
3: Cip, to není možné.
2: Ne, fakt, nekecám, až 80%.
3: Dnes to není možné.
2: Ne, fakt, nekecám, až 80%.
3: Dnes objednáš.
2: Možné.
3: Ne, fakt, nekecám, až 80%.
2: Dnes objednáš.
3: Ne, fakt, nekecám, až 80%.
2: Dnes objednáš.

0: taky Helenu Vondráčkovou a ty se ptáš, co
1: muži.
0: Taky Helenu Vondráčkovou a ty se ptáš, co já.
1: Ty se ptáš.
0: Taky Helenu Vondráčkovou a ty se ptáš, co já.
1: Ty se ptáš.
0: Taky Helenu Vondráčkovou a ty se ptáš, co já.
1: Ty se ptáš.
0: Taky Helenu Vondráčkovou a ty se ptáš, co já.
1: Ty se ptáš, co já.
0: Vondráčkovou a ty se ptáš, co já.
1: Ty se ptáš, co já.
0: Ty se ptáš, co já.

0: zítra máš. Tam až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenérkarna.cz. Dnes objednáš, zítra máš. Trenérkarna.cz. Fajron. Dnes objednáš, zítra máš. Trenérkarna.cz. Fajron. Plánuješ, zítra máš. Trenérkarna.cz. Fajron.
1: Plánujete stavbu nebo
0: máš. Trenérkarna.cz. Fajron.
1: Plánujete stavbu nebo
0: Karna.cz. Fajron.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme
0: Českopol.cz. Fajron.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská
0: Fajron.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejspolečnost, malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Krásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny. Nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny. Rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější. Nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Ceny až o 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. O 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na malé a levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce Česku a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Do Chorvatska s relaxem. Na malé a velké rekonstrukce CZ. Do Chorvatska s relaxem. Krásně si. Do Chorvatska s relaxem. Krásně si to užijem. Autem. Do Chorvatska s relaxem. Krásně si to užijem. Autem nebo autobusem. S relaxem. Krásně si to užijem. Autem nebo autobusem. Procestujte s námi. Krásně si to užijem. Autem nebo autobusem. Procestujte s námi celou zem. Děti bydlí s to užijem. Autem nebo autobusem. Procestujte s námi celou zem. Děti bydlí. Autem nebo autobusem. Procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi. Sem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. S námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více i celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na zdarma. Jsme s vámi již 23 let.

0: přidáme i o...
1: Jak jen se neusmá.
0: A přidáme i olympik.
1: Jak jen se neusmá.
0: A přidáme i olympik.
1: Jak jen se neusmá.
0: A přidáme i olympiky. A přidáme i olympiky. Přidáme i olympiky. Olympiky.

0: doplňujeme každý den. Více novinek. Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku. Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku. Mega zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku. Mega sekáč Ostrava, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku. Mega sekáč Ostrava, každý den. Více novinek i na Facebooku. Mega sekáč Ostrava, více novinek i na Facebooku. Mega sekáč Ostrava CZ. Facebooku Mega sekáč Ostrava CZ. Mega sekáč Ostrava CZ. Ostrava CZ. CZ.
1: Rádio Blaní. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
2: Hezké.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník. Hezké odpoledne.
1: Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna.
1: Počasí.
2: Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě. Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku se zítra. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku se zítra ráno a dopoledne. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku se zítra ráno a dopoledne mohou tvořit. Dne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku se zítra ráno a dopoledne mohou tvořit mlhy. Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku se zítra ráno a dopoledne mohou tvořit mlhy nebo nízká. Na Moravě a ve Slezsku se zítra ráno a dopoledne mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Postup ve Slezsku se zítra ráno a dopoledne mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, postup zítra ráno a dopoledne mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, postupně ale čekejte jasno, dopoledne mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, postupně ale čekejte jasno, polojasno, odpořit mlhy nebo nízká oblačnost, postupně ale čekejte jasno, polojasno, odpoledne oblačno, nízká oblačnost, postupně ale čekejte jasno, polojasno, odpoledne oblačno, kvečnost, postupně ale čekejte jasno, polojasno, odpoledne oblačno, k večeru i zataženo. No, pršet by mě, ale čekejte jasno, polojasno, odpoledne oblačno, k večeru i zataženo, pršet by nemělo vůbec, te jasno, polojasno, odpoledne oblačno, k večeru i zataženo, pršet by nemělo jasno, odpoledne oblačno, k večeru i zataženo, pršet by nemělo vůbec, nejvyšší teploty vyšplhadne oblačno, k večeru i zataženo, pršet by nemělo vůbec, nejvyšší teploty vyšplhají mezi 10 až 14, k večeru i zataženo, pršet by nemělo vůbec, nejvyšší teploty vyšplhají mezi 10 až 14 stupňů, pršet by nemělo vůbec, nejvyšší teploty vyšplhají mezi 10 až 14 stupňů na horách naměříme. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 10 až 14 stupňů na horách naměříme kolem 8. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 10 až 14 stupňů na horách naměříme kolem 8.
1: Rádio
2: mezi 10 až 14 stupňů na horách naměříme kolem 8.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc až 14 stupňů na horách naměříme kolem 8.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc na horách naměříme kolem 8.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
2: naměříme kolem 8.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc
2: 8.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písní.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: A nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Víc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Jich písniček.
3: Za každého počasí. Za každého počasí. Za každého počasí. Za každého počasí.

0: Hezky česky na vlani. Hezky česky na vlaníku. Hezky česky na vlaníku i po Hezky česky na vlaníku i po 14. hodině Hezky česky na vlaníku i po 14. hodině zůstaňte na ledě. Hezky česky na vlaníku i po 14. hodině zůstaňte na ladění za chvilku. Hezky česky na vlaníku i po 14. hodině zůstaňte na ladění za chvilku. Po 14. hodině zůstaňte na ladění za chvilku. Jsme zpátky. 14. tu bude za 6 hodině. Zůstaňte na ladění za chvilku. Jsme zpátky. 14. tu bude za staňte na ladění za chvilku. Jsme zpátky. 14. tu bude za 6 minut. Za chvilku jsme zpátky, 14. tu bude za 6 minut. Rádio zpátky, 14. tu bude za 6 minut. Rádio Blaník. 14. tu bude za 6 minut. Rádio
1: Blaník. Počasí se
0: bude za 6 minut. Rádio
1: Blaník. Počasí se Rádio Blaník. Počasí se mění, čas běží, ale sen Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém. Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Cesta k vašemu domovu. Kaktus Reality CZ.

Karel Gott a plnoletá. Karel Gott a plnoletá. Karel Gott a plnoletá si příště. Karel Gott a plnoletá si příště. Karel Gott a plnoletá si příští pondělí. Karel Gott a plnoletá si příští pondělí. Ne, nebojte se, nebudu. Plnoletá si příští pondělí. Ne, nebojte se, nebudu zpívat. Si příští pondělí. Ne, nebojte se, nebudu zpívat, nebudu to kazit. Si příští pondělí. Ne, nebojte se, nebudu zpívat, nebudu to kazit. Samozřejmě. Ale za příští pondělí. Ne, nebojte se, nebudu zpívat, nebudu to kazit, samozřejmě. Ale za chviličku. Pondělí, ne, nebojte se, nebudu zpívat, nebudu to kazit, samozřejmě. Ale za chviličku. Ne, nebojte se, nebudu zpívat, nebudu to kazit, samozřejmě. Ale za chviličku si dáme. Nebudu zpívat, nebudu to kazit, samozřejmě. Ale za chviličku.

0: Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte v Havířově na hlavní třídě ukřižovatky.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte v Havířově na hlavní třídě ukřižovatky z Gorkého ulicí.
0: Volantem.
1: Pozor, dejte v Havířově na hlavní třídě ukřižovatky z Gorkého ulicí. Policie tam vyšetřuje. V Havířově na hlavní třídě ukřižovatky z Gorkého ulicí. Policie tam vyšetřuje srážku dvou na hlavní třídě ukřižovatky z Gorkého ulicí. Policie tam vyšetřuje srážku dvou osobě ukřižovatky z Gorkého ulicí. Policie tam vyšetřuje srážku dvou osobních aut z Gorkého ulicí. Policie tam vyšetřuje srážku dvou osobních aut, provoz zpomací. Policie tam vyšetřuje srážku dvou osobních aut, provoz zpomaluje. Dvě auta bourala. Je tam vyšetřuje srážku dvou osobních aut, provoz zpomaluje. Dvě auta bourala také na srážku dvou osobních aut, provoz zpomaluje. Dvě auta bourala také na Uherské. Silnice se projíždí Kivadlově a v Karviné v Havířské ulici u křižovatky s Cihelní a v Karviné v Havířské ulici u křižovatky s Cihelní srazilo auto chodce. U křižovatky s Cihelní srazilo auto chodce. Nehoda je se zraněním pro chodce. Nehoda je se zraněním, projíždíte jedním pruhem pomalu. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehota v kolonách. Šťastnou cestu hlavně bez nehota v kolonách. Pevné nervy.
2: Nastal čas udělat si
1: v kolonách. Pevné nervy.
2: Nastal čas udělat si doma pořádek. Pošli dobrádek. Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. Ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz. www.bazoš.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně. Jasně.
0: Rádia Blaník.
3: Stručně. Jasně. Přehledně. Stručně. Jasně. Přehledně.
4: České hory zasypal první sníh letošní
3: dne.
4: České hory zasypal první sníh letošní zimy. Na jižní Moravě zasypal první sníh letošní zimy. Na jižní Moravě otvírají speciální letošní zimy. Na jižní Moravě otvírají speciální vzdělávací centrum. Na jižní Moravě otvírají speciální vzdělávací centrum. Moravě otvírají speciální vzdělávací centrum. V Evropské unii schválili největší rozšíření vzdělávací centrum. V Evropské unii schválili největší rozšíření ruských sankcí. V Evropské unii schválili největší rozšíření ruských sankcí. Schválili největší rozšíření ruských sankcí. Ruských sankcí.

0: mohl sníh chvíli vydržet. Teploty na Sněžce se pohybují kolem nuly. Pokud by mohl sníh chvíli vydržet. Teploty na Sněžce se pohybují kolem nuly. Kvůli větru chvíli vydržet. Teploty na Sněžce se pohybují kolem nuly. Kvůli větru je ale pocitově až mín držet. Teploty na Sněžce se pohybují kolem nuly. Kvůli větru je ale pocit na Sněžce se pohybují kolem nuly. Kvůli větru je ale pocitově až minus 7. Studenti se pohybují kolem nuly. Kvůli větru je ale pocitově až minus 7. Studenti v Kyjově kolem nuly. Kvůli větru je ale pocitově až minus 7. Studenti v Kyjově se budou učit. Studenti v Kyjově se budou učit v podmínkách podobných skutečné praxi. Jihomoravský kraj tam otevřel modernizované. Se budou učit v podmínkách podobných skutečné praxi. Jihomoravský kraj tam otevřel v podmínkách podobných skutečné praxi. Jihomoravský kraj tam otevřel modernizované centrum technického a podobných skutečné praxi. Jihomoravský kraj tam otevřel modernizované centrum technického a inovativní praxi. Jihomoravský kraj tam otevřel modernizované centrum technického a inovativního vzdělávání. Jihomoravský kraj tam otevřel modernizované centrum technického a inovativního vzdělávání. Což otevřel modernizované centrum technického a inovativního vzdělávání. Co všechno tam budou žádné centrum technického a inovativního vzdělávání. Co všechno tam budou žáci moci využívat centrum technického a inovativního vzdělávání. Co všechno tam budou žáci moci využívat a inovativního vzdělávání. Co všechno tam budou žáci moci využívat výmluvčího vzdělávání. Co všechno tam budou žáci moci využívat výmluvčí hejtmanství marování. Co všechno tam budou žáci moci využívat výmluvčí hejtmanství Martina Žítková. Co všechno tam budou žáci moci využívat výmluvčí hejtmanství Martina Žítková.
1: Nové dílny a technologie.
0: Budou žáci moci využívat výmluvčí hejtmanství Martina Žítková.
1: Nové dílny a technologické.
0: Se využívat výmluvčí hejtmanství Martina Žítková.
1: Nové dílny a technologické vybavení umožní.
0: Mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
1: Nové dílny a technologické vybavení umožní studentům pracovat.
0: Martina Žítková.
1: Nové dílny a technologické vybavení umožní studentům pracovat s technikou.
0: Žítková.
1: Nové dílny a technologické vybavení umožní studentům pracovat s technikou, která odpovídá. Nové dílny a technologické vybavení umožní studentům pracovat s technikou, která odpovídá současné. Technologické vybavení umožní studentům pracovat s technikou, která odpovídá současné praxi. Od základky vybavení umožní studentům pracovat s technikou, která odpovídá současné praxi. Od základních umožní studentům pracovat s technikou, která odpovídá současné praxi. Od základních pracovních postupů pracovat s technikou, která odpovídá současné praxi. Od základních pracovních postupů přes diagnostiku, která odpovídá současné praxi. Od základních pracovních postupů přes diagnostiku a moderní odpovídá současné praxi. Od základních pracovních postupů přes diagnostiku a moderní opravné praxi. Od základních pracovních postupů přes diagnostiku a moderní opravy až po digitální základních pracovních postupů přes diagnostiku a moderní opravy až po digitální technologie. Pracovních postupů přes diagnostiku a moderní opravy až po digitální technologie. Přes diagnostiku a moderní opravy až po digitální technologie. Součástí areálu je také v diagnostiku a moderní opravy až po digitální technologie. Součástí areálu je také fab moderní opravy až po digitální technologie. Součástí areálu je také FabLab s 3D tiskárnami až po digitální technologie. Součástí areálu je také FabLab s 3D tiskárnami CNC technologie. Součástí areálu je také FabLab s 3D tiskárnami CNC. Součástí areálu je také FabLab s 3D tiskárnami CNC stroji, laserovými technologiemi, CNC stroji, laserovými technologiemi nebo virtuální realitou.
0: Ten bude otevřený
1: laserovými technologiemi nebo virtuální realitou.
0: Ten bude otevřený také dalším školám a
1: technologiemi nebo virtuální realitou.
0: Ten bude otevřený také dalším školám a veřejnosti.
1: Virtuální realitou.
0: Ten bude otevřený také dalším školám a veřejnosti. Jihočeský
1: realitou.
0: Ten bude otevřený také dalším školám a veřejnosti. Jihočeský ten bude otevřený také dalším školám a veřejnosti. Jihočeský krajský otevřený také dalším školám a veřejnosti. Jihočeský krajský úřad bude zítra pro veřejnost zavřený dalším školám a veřejnosti. Jihočeský krajský úřad bude zítra pro veřejnost a veřejnosti. Jihočeský krajský úřad bude zítra pro veřejnost zavřený. Důvodem je policejní cvičení. Jihočeský krajský úřad bude zítra pro veřejnost zavřený. Důvodem je policejní cvičení s názvem krajský úřad bude zítra pro veřejnost zavřený. Důvodem je policejní cvičení s názvem aktivní úřad bude zítra pro veřejnost zavřený. Důvodem je policejní cvičení s názvem aktivní útočník pro veřejnost zavřený. Důvodem je policejní cvičení s názvem aktivní útočník 2026 zavřený. Důvodem je policejní cvičení.

0: Cvičení s názvem Aktivní útočník 2026. Důvodem je policejní cvičení s názvem Aktivní útočník 2026. Při něm bude policejní cvičení s názvem Aktivní útočník 2026. Při něm bude policie nacvičovat postup s názvem Aktivní útočník 2026. Při něm bude policie nacvičovat postup při napadení 2026. Při něm bude policie nacvičovat postup při napadení budovy ozbrojeným útočníkem. Při něm bude policie nacvičovat postup při napadení budovy ozbrojeným útočníkem. Kvůli něm bude policie nacvičovat postup při napadení budovy ozbrojeným útočníkem. Kvůli akci bude cvičovat postup při napadení budovy ozbrojeným útočníkem. Kvůli akci bude zavřená taky ulice při napadení budovy ozbrojeným útočníkem. Kvůli akci bude zavřená taky ulice před úřadem budovy ozbrojeným útočníkem. Kvůli akci bude zavřená taky ulice před úřadem cvičeným útočníkem. Kvůli akci bude zavřená taky ulice před úřadem. Cvičení bude probíhat od 8 rána. Kvůli akci bude zavřená taky ulice před úřadem. Cvičení bude probíhat od 8 ráno do 3 odpoledne.
1: Ministři zahraničí Evropské unie schválili další rozšíření sankčního seznamu
2: Iva Lecká
3: na rádiu Blaník.
4: V Praze nepoteče voda, máme podrobnosti a v dobré zprávě.

0: www.relaxadriatic.cz.
1: Mega sekáč.
0: Více informací na www.relaxadriatic.cz.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
0: Informací na www.relaxadriatic.cz.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
0: Máme www.relaxadriatic.cz.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
0: Máme nové zimní Adriatic.cz.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
0: Máme nové zimní zboží, které dopad.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
0: Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý den.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
0: Máme nové zimní zboží, které do
1: Ostrava u Futura.
0: Máme nové zimní zboží, které do

Praze nepoteče voda. Máme podrobnosti a v dobré zprávě se podíváme na návrh. To všechno tady v následující hodině, tak jdeme na podíváme na návrat školkovného.

Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na horách už se o slovo přihlásila zima a přišlo. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na horách už se o slovo přihlásila zima a přišlo sněžení. Přeje Eliška Votrubová. Na horách už se o slovo přihlásila zima a přišlo sněžení. Bílo už Votrubová. Na horách už se o slovo přihlásila zima a přišlo sněžení. Bílo už je třeba na horách už se o slovo přihlásila zima a přišlo sněžení. Bílo už je třeba na sněžce. Slovo přihlásila zima a přišlo sněžení. Bílo už je třeba na sněžce. Sněžit začalo zima a přišlo sněžení. Bílo už je třeba na sněžce. Sněžit začalo včera, kdy přes den. Bílo už je třeba na sněžce. Sněžit začalo včera, kdy přes den ležel sníh nejen na hřebenech. Bílo už je třeba na sněžce. Sněžit začalo včera, kdy přes den ležel sníh nejen na hřebenech Krkonoš. Sněžce. Sněžit začalo včera, kdy přes den ležel sníh nejen na hřebenech Krkonoš, ale taky Jizerské. Sněžit začalo včera, kdy přes den ležel sníh nejen na hřebenech Krkonoš, ale taky Jizerské. Včera, kdy přes den ležel sníh nejen na hřebenech Krkonoš, ale taky v Jizerských horách a na Šumavě. Den ležel sníh nejen na hřebenech Krkonoš, ale taky v Jizerských horách a na Šumavě. Podle meteorologů nejen na hřebenech Krkonoš, ale taky v Jizerských horách a na Šumavě. Podle meteorologů by mohl sníh Krkonoš, ale taky v Jizerských horách a na Šumavě. Podle meteorologů by mohl sníh chvíli vydržet, ale taky v Jizerských horách a na Šumavě. Podle meteorologů by mohl sníh chvíli vydržet. Teploty v Jizerských horách a na Šumavě. Podle meteorologů by mohl sníh chvíli vydržet. Teploty na sněh a na Šumavě. Podle meteorologů by mohl sníh chvíli vydržet. Teploty na sněžce se pohybují. Podle meteorologů by

0: by si říct, už se z nich úží.
1: Zaksáno.
0: Měl by si říct, už dost úží.
1: Zaksáno.
0: Měl by si říct, už dost.
1: Zaksáno.
0: Měl by si říct, už dost.
1: Ano.
0: Měl by si říct, už dost. Měl by si říct, už dost. Měl by si říct, už dost.

měl by si říct už dost. Měl by si říct už dost. Měl by si říct už dost. Už dost.

0: Rádio Blaník.
1: Kouze je mnohem víc.
0: Rádio Blaník.
1: Hezký. Kouze je mnohem víc.
0: Rádio Blaník.
1: Hezký.
0: Čím víc. Rádio Blaník.
1: Hezký.
2: Český.
0: Rádio Blaník.
1: Hezký.
2: Český.
0: Rádio Blaník.

sedl spát. Holube, odlítli, přeber si to. Holube, odlítli, přeber si to.

zase skončil flám. Už zase skončil flám, do vodky džust. Už zase skončil flám, do vodky džusti dám, a pak tě spuč. Už zase skončil flám.

sama, tli, přeber si to sama, přeber si to sama, to sama.

Žiješ? Žiješ na kolejích vlak? Žiješ na kolejích vlaky už? Žiješ na kolejích vlaky? Žiješ na kolejích vlaky už vodele a město poliká? Žiješ na kolejích vlaky už vodele a město poliká? Dětský sen? Žiješ na kolejích vlaky už vodele a město poliká? Dětský stích? Vlaky už vodele a město poliká? Dětský stíne? Vlaky už vodele a město poliká? Dětský stíne? Pod okny napadne a město poliká? Dětský stíne? Pod okny napad sníh a lidi v to poliká? Dětský stíne? Pod okny napad sníh a lidi v ulicích? A dětský stíne? Pod okny napad sníh a lidi v ulicích? Stíne? Pod okny napad sníh a lidi v ulicích jsou tak prázdny. Pod okny napad sníh a lidi v ulicích jsou tak prázdny, až se chce řvát. Pod okny napad sníh a lidi v ulicích jsou tak prázdny, až se chce řvát. A lidi v ulicích jsou tak prázdny, až se chce řvát. A lidi v ulicích jsou tak prázdny, až se chce řvát. Si diva s divanou jsou tak prázdny, až se chce řvát. Si diva s divanou sedáš tak prázdný, až se chce řvát. Si diva s divanou sedáš si na vanu, až se chce řvát.

ztratil se v tmách. Orbita kučár dávno ztratil se v tmách. Popel kučár dávno ztratil se v tmách. Popel a hra dávno ztratil se v tmách. Popel a hra ztratil se v tmách. Popel a hra se v tmách.

si to sama. Odlítli, přeber si to sama. Odlítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Ber si to sama. Sama.

0: Jdeme některá zajímavá výročí tohoto týdne. Pojďme na to, své narozeniny slaví dnes zpěvačka Klára Kolomazníková, kterou si určitě pamatujete z jejího působení ve skupině Holky. A právě dnes můžete spolu s námi zavzpomínat na zpěváka Karla Černocha. Dožil by se 83 let.
1: Láskavý a vřelý tón, snad nestojí mění.
0: Zítra oslaví své 85. narozeniny slavný americký zpěvák a skladatel Paul Simon. Nemusím určitě připomínat, že legendární duo Simon a Garfunkel mělo a stále má také u nás spoustu fanoušků. V neděli bude 49 let Vlastovi Horvátovi, vítězi druhé řady soutěže Česko hledá superstar. A 63. narozeniny oslaví ve stejný den Radek Pastrňák ze skupiny Buty. Tak pánové, už nyní všechno nejlepší. Tak to by bylo pro dnešek vše. Užijte si pohodový týden, ideálně samozřejmě ve společnosti našich písniček. Daniel Lumpík, Rádio Blaník.
2: Slavné váře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.

0: Tak to byl Bon Jovi na Blaníku, pohodové odpoledne vám všem. Za chvilku si dáme Anetu Langerovou, Helenu Vondráčkovou nebo Rickyho Martina. Ale teď Daniel Rumpík a další slavný hudební kalendář.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám pohodové pondělí, také dnes si společně

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

0: Tak to byl Ricky Martin na Blaníku. Mnoho pražských domácností se v tomto týdnu musí připravit na poměrně rozsáhlé odstávky vody. U někoho nepoteče 7 hodin, na některých adresách až 14 hodin. Obyvatelé dotčených pražských částí by se měli tedy na odstávku připravit a vytvořit si dostatečnou zásobu pitné, ale i užitkové vody. Pozor, pražské vodovody a kanalizace také upozorňují, že náhradní zásobování, tedy cisterna s pitnou vodou, nemusí být automaticky přistavená všude. Zjistěte si, kdy se to dotkne konkrétně vaší městské části. Odstávka potrvá od 13. do 15. října. No a za chviličku Sára Dvořáková a návrat školkovného.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Tak, tak, na Blaníku vítáme parťáky a někdy parťačky. Jednu parťačku dokonce už po druhé letos přivítám ve středu mezi 16. a 17. hodinou. Víte, kdo to bude? Bude to růžová dáma, zpěvačka a dívka, která má novou písničku, tak nám ji doufejme ve středu představí. Naspívala ji s Vaškem Noidem Bártou. Je to Tereska Mašková, tak laďte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpolední.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano, v Autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné.
4: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 14. listopadu v Ostravar aréně v Ostravě a 22. listopadu ve Werk aréně v Třinci. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Už se těším!
6: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
7: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
8: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
9: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Pstruží. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 kus sleva 52%. Bila, to dobré začíná u nás.
10: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
11: Ale tohle vypadá dobře.
10: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
11: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
10: Vypněte obrazovku.
12: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
10: Rezervace na restaurantweek.cz.
13: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No, říkala, že nic nechce.
14: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
15: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
15: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
15: House running.
16: Jízdu v supersportu.
15: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
15: Nejlepší zážitky hledejte na
17: firmanazážitky.cz.
3: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než 1000 kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze. Společně silnější.
5: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
0: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: Na Blaníku Jeleni Jiří Pavlica a Hradišťan a Miluju tě, písnička pro vás, pro všechny, abyste měli hezčí odpoledne. A přidáme i dobrou zprávu.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dobrou zprávou je tu Sára, já tě vítám po víkendu, ahoj.
2: Ahoj Iví a hezké odpoledne všem posluchačům přeji. Rodiče malých dětí si budou moci znovu snížit daně o peníze, které zaplatili za školku. Návrat takzvaného školkovného už je definitivně potvrzený. Příslušný zákon vyšel ve sbírce zákonů 7. října a nová pravidla začnou platit od ledna příštího roku. Za každé dítě si rodiče budou moct odečíst od daně skutečně zaplacené školné, maximálně ale 24 900 korun za rok. Záležet tedy bude na tom, kolik za umístění dítěte v předškolním zařízení zaplatí. Do slevy se opravdu počítá samotné školné, nikoli obědy, svačiny nebo kroužky. Raději zdůrazním, že o slevu bude možné poprvé požádat za rok 2027, takže se rodičům promítne do daní až v roce 2028. Zaměstnanci ji uplatní při ročním zúčtování daně, podnikatelé v daňovém přiznání. A potřebovat k tomu budou pouze potvrzení od školky o zaplacené částce.
0: No tak já myslím, že pro rodiče je to bezesporu dobrá zpráva, i když takzvaně budoucí.
2: Ano.
0: Tak doufejme, že se nenajde někdo, kdo by to zase stihnul zrušit. Sáro, moc děkujeme a těšíme se zase zítra. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuju, vy též.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
4: V dnešním dobrém ránu jsme se dozvěděli, že recept na spokojený život jsou
5: italské babičky.
4: Takže váleček do ruky a zpomalit.
5: A další tip na pohodový šťastný život je po ránu si naladit Blaník.
4: Takže se na vás těšíme zase zítra ráno v 6. Petr Slíva
5: a Adéla Malat.
1: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
6: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavma. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
11: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
10: Dnes musíte vybrat.
11: Mám tady pro vás předvýběr a
10: rozšíříme
11: výběr. Dvojnásobíme investice.
10: Přijmete to riziko? Ale je to na vás.
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
14: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
15: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka, království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
16: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
17: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
16: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
18: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
19: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
19: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
20: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
21: Romantickou večeři.
20: Pobyt pro dva.
21: House running.
20: Jízdu v supersportu.
21: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
20: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
21: Nejlepší zážitky hledejte na
22: firmanazážitky.cz.
23: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
24: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
23: A co je Chytrárt?
24: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
23: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
25: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
26: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
27: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
28: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
29: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
30: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.

0: Na Blaníku Abba a 15. hodina před námi. Za chviličku počasí, doprava, další zprávy a potom třeba František na dvě.
1: Kočovní herci tu jsou, má ty kvetou.
0: Taky Michal David.
2: Když jsou to makdalie, tak nejlepší je makat jako
0: a možná i činasky.
1: Možná se ti zdá, možná
0: za 7 minut bude 15 hodin, ladíte Blaník, jsme rádi, že posloucháte. Za chvilku jsme zpátky.
3: Rádio Blaník.
4: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
5: Festival Japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí 10 let Česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz.
6: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
7: Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu, včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
8: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
9: Rádio Blaník, počasí.
10: Rádio Blaník.
11: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se teploty v noci budou pohybovat mezi 4 stupni až 0, v údolích spadnou na minus 2. Zítra ráno dopoledne mlhy nebo nízká oblačnost, postupně polojasno, jasno a v odpoledních maximech naměříme 9 až 13, na horách bude kolem 5.
12: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Blaník za volantem.
11: Dálnice D48 je u Frýdku Místku kvůli nehodě zavřená, kde přesně se stala, ví Markéta z dopravního centra ŘSD.
16: Nehoda se stala na dálnici D48 na 46. kilometru u Frýdku Místku směrem do Českého Těšína.
11: Pozor, dejte na D35 na 293. kilometru směrem do Olomouce. V pravém pruhu stojí porouchané osobní auto. Dvě auta bourala v Havířově na hlavní třídě u křižovatky z Gorkého ulicí. I tady provoz zpomaluje. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Jsou tu další zprávy.
9: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
17: Aktuální přehled každý den.
9: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: Ceny paliv půjdou zítra nahoru. Města a obce domlouvají nové koalice. Ve Švédsku udělili poslední Nobelovku.
17: Rádio Blaník.
18: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. Cenové stropy na pohonné hmoty zítra vzrostou. Výrazněji to bude u nafty. Litr může stát až 48 korun a 630 haléřů. Benzín pak budou moci pumpy prodávat nejvýše za 46 korun a 85 haléřů za litr. Stropy, které denně určuje rezort financí, mají platit do konce října. Po volebním víkendu se naplno rozběhla povolební vyjednávání. Právě ta nakonec rozhodnou o faktických vítězích komunálek. Někde už je hotovo, a to včetně velkých měst. Koalici už domluvili třeba v Prachaticích, Havířově, Frýdku Místku anebo v Liberci. Psí moč může poškozovat fasády domů i veřejné vybavení. V Jihlavě proto zkoušejí netradiční řešení v podobě takzvaných psích pisoárů. Jak fungují, ví mluvčí radnice Radovan Daněk.
13: Stačí, aby se na pisoár vyčural první pes, pach jeho moči potom přiláká další a další, kteří budou chtít to místo přeznačkovat. No a tak se to děje pořád dokola. První dva psí pisoáry už jsme začali testovat v centru Jihlavy.
18: Jeden je přímo u kostela svatého Jakuba, druhý na konci pěší zóny v Benešově ulici. Na severu Evropy skončil Nobelovský týden. Jako poslední udělili ve Stockholmu Nobelovu cenu za ekonomii. Získala ji dvojice amerických vědců. Od minulého pondělí byly postupně zveřejňováni laureáti cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír. Tolik zprávy a Ivi, je to tvoje.
19: Iva Lecká
20: na rádiu Blaník.
0: Eliško, děkujeme. Kam na podzimní výlet? Odpověď přinese pořad Na cestách s Mirkem Táborským. Už za malou chvíli se vydáme na Kamenné Varhany. No a Bridgertonovi se nám vrací. Další minisérie je potvrzená, řeknu vám podrobnosti. Teď ale první česká písnička v této hodině. František Nedvěd a Kočovní herci. Tak pohodový poslech.

0: Spojujeme Česko na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na rádiu Blaník.

0: Adiemus na Blaníku, 8 minut po 15. hodině a čas vyrazit na cestu. A tento týden opět s Mirkem Táborským a nabízíme podzimní výlety.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Podzim je tady a předpokládám, že mnozí z vás nezalezou k topení a budou chtít i nadále vyrážet na výlety. A k tomu bych měl pár tipů. Takže pojďme na Boží dar. Jako tiché memento bouřlivé minulosti vyčnívají tu z náhorní plošiny vrcholy, které jsou pozůstatky vyhaslého vulkánu. Podle všeho tady chrlily lávu nejvýše položené vulkány ve střední Evropě a zdejší vyvřelina byla mimořádně houževnatá a odolala pozdějším zvětrávacím procesům, takže kolem oblých plání vytvořila z krušných hor pevný a nápadný hřebínek. Kvalitní hornina ukrytá pod pokrývkou vegetace vzbudila pozornost lidí a přímo pod nejvyššími partiemi hřbetu, nedaleko vesnice Hřebečná, vyrostl lom, který obnažil elegantní kamenné sloupce. Střechu krušných hor tak zkrášlily přitažlivé kamenné varhany, umístěné opravdu vysoko na symbolické kruchtě velkolepého chrámu přírody. Oproti známé panské skále i ostatním příbuzným útvarům postrádají zdejší varhany typickou čedičovou havraní čerň, poněvadž jsou na vnějších stranách zvětralé. Proto hrají překvapivě hřejivými okrovými tóny. Pod světlým povrchem horniny se však schovává klasické tmavé jádro. Sloupce na Hřebečné zároveň ohromí svou robustností, dosahují totiž půlmetrového průměru. Lom je součástí přírodní rezervace Ryžovna, ale pozor, značené turistické cesty se těmto varhanám vyhýbají, ale zavede vás k nim naučná stezka Hřebečná. No a na jižních stráních náhorní plošiny se ukrývá ještě legendární důl Mauritius, kde už takřka před půl tisíciletím rubali krušnohorští havíři cínovou rudu. Ten s hornickou krajinou okolo blízkých Abertam, Božího daru a Horní Blatné reprezentuje naši vlast v rámci hornického regionu Erzgebirge, Krušnohoří, na prestižním seznamu světového dědictví UNESCO. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Možná se svět Bridgertonových znovu rozroste. Ne, možná, ale určitě. Tentokrát se ale vrátí na samotný začátek slavného rodinného příběhu. Pokud sledujete, tak víte. Netflix oficiálně potvrdil nový romantický seriál, který odhalí mládí Lady Violet, tedy maminky všech těch mladých, co tam doteď tedy hráli a na které se ubírala pozornost. Její osudová láska k Vikomtovi Edmundovi, to bude to velké téma. Ještě než se Anthony, Benedict, Daphne a jejich sourozenci začali prohánět londýnskými plesovými sály a hledat životní lásku, prožila jednu velkou romanci také jejich matka. Lady Violet patří od první řady k nejoblíbenějším postavám tohoto seriálu, a tak se chystá další spin-off úspěšných Bridgertonových. A ten nás zavede do doby, kdy byla Violet ještě mladou dívkou a její budoucnost se teprve začínala utvářet. Tak co, těšíte se? Já moc. No a za chvilku jiný seriál u nás na Blaníku. Zdraví v hlavě.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
4: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
3: Nejlépe všechno.
4: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
5: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
8: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
9: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
8: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
9: To musím mít!
8: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
9: tak Mironet! Klikni!
10: Poznejte stroje, které rozhýbaly náš region.
11: Milovníci železnice mohou obdivovat techniku v Železničním muzeu Moravskoslezském nebo ve Vagonářském muzeu ve Studénce. Zkrocení vodního živlu poznáte na kanálu Karla Weishuna anebo v Hasičském muzeu města Ostravy.
10: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
11: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
13: Dobré ráno, miláčku.
14: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
13: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
15: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
16: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz. Fajront.
17: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
18: Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Mustang Arena Ostrava 24. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na Děti ráje Tour.cz.
19: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
20: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
21: Nejlevnější pneu.cz.

0: Soul Sisters na Blaníku, krásné odpoledne. Teď pro vás mám pozvánku na náš web radioblaník.cz. A to k poslechu seriálu Zdraví v hlavě, ten najdete v sekci podcasty a kolega Vlasta Suk si v něm povídá s výživovou poradkyní Hankou Borkovcovou. No a v tom posledním dílu řešili operace. Mimo jiné si povídali o tom, proč je správná výživa důležitou součástí přípravy na operaci. Jakou roli hraje během hospitalizace i po výkonu a také o tom, že univerzální jídelníček před operací neexistuje.
1: Tohle bych velmi zdůraznila, protože můžete najít různé univerzální jídelníčky a ono v podstatě si pak můžete v konečné fázi ještě uškodit. Neexistuje jeden jídelníček pro všechny. Jiného člověka čeká malý plánovaný výkon, jiného rozsáhlá operace, druhý zase má jiný zdravotní stav, má jinou výchozí váhu, vlastně má třeba upravenou výživu, může mít nějaké alergie a tak dále. A nebo jinou svalovou hmotu a proto je potřeba opravdu se na toho klienta či pacienta dívat individuálně.
0: Je to hodně zajímavé téma, určitě si celý rozhovor můžete poslechnout na našem webu radioblaník.cz a také ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Tak příjemný poslech a já se loučím, za chvilku už kolega Martin Císař a my se uslyšíme zase zítra ve 13 hodin, tak se mějte bájo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
9: Jo, jo.
8: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
9: Co mě zrovna napadne?
10: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
11: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
12: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvilu plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
17: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
18: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
19: Chceš válku? Tak tady máš válku.
18: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
20: Všude kolem jsou žraloci.
18: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
21: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.

0: A Lenka Filipová na vlnách odpoledního vysílání Rádia Blaník. Krásný den, hezké pondělí, vinčuje Martin Císař a co pro vás budu mít? No je jasně, že písničky a budou české, budou hezké, budou od Michala Tučného.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: Ivety Bartošové.
2: Může se stát nekonečná tahle píseň, co v srdci mám.
0: A nebo Vrať se mi zpátky a Alice Springs.
3: Vrať se mi zpátky.
0: Jo, tak tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky a přejeme krásné odpoledne všem.
4: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
5: Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. drdašrot.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
6: Gravitrax Spider-Man!
7: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
6: Když stavebnice, tak Mironet!
7: Klikni dvakrát!
8: Tuto zimu! Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, milují létat.
9: Mega sekáč Ostrava u Futura.
10: Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku. Mega sekáč Ostrava.cz.
11: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
12: Rádio Blaník, počasí. Rádio
13: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se zítra ráno a dopoledne mohou ještě místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně ale čekejte jasno, polojasno. K večeru oblačno, pršet by nemělo vůbec a nejvyšší teploty zamíří mezi 10 až 14 stupňů.
12: Kdy bude to správné počasí na výlet?
14: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
12: Blaník za volantem.
13: Dálnice D48 je po nehodě na 46. kilometru u Frýdku Místku směrem do Českého Těšína průjezdná jedním pruhem. Dlouhá kolona se rozjíždí velmi pomalu. Porouchaný kamion nepřehlédněte na trase z Bohumína na Karvinou v Dětmarovicích. Doprava tam zpomaluje. Nehodu máme přímo ve Frýdku Místku v Beskydské ulici, kde se srazila dvě osobní auta a kvůli pomalému provozu se zdržíte v koloně. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. A teď už jsou tu další zprávy.
15: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
12: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
16: Výsledky voleb schválila státní volební komise. Pořádková policie se chystá na rozsáhlé cvičení. Stále probíhá oblíbená kroková výzva.
14: Rádio Blaník.
16: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Letošní volby proběhly podle státní volební komise korektně. Bez problémů proběhla i novinka voleb, tedy QR kódy pro nevidomé, a šlapala i aplikace e-doklady. Výsledky voleb do zastupitelstev obcí a do prvního senátního kola komise schválila. Zítra by mohly být vyhlášeny ve sbírce zákonů. Pořádková policie z celého Česka bude mít cvičení. Proběhne ve středu v areálu Neratovické Spolany. Zapojí se do něj stovky členů bezpečnostních složek a desítky policejních i dalších vozidel. V okolí proto musí lidé počítat se zvýšeným pohybem policejní techniky i s hlukem. Dopravu v Brně komplikují uzavírky tunelů Hlinky a Pisáreckého. Omezení zdrží nejen řidiče aut, ale taky cestující MHD. Na objížďkách se tvoří kolony, třeba v Kohoutovicích nebo Bystrci, a silný provoz hlavně dopoledne hlásila i D1. Největší zpoždění nabírají trolejbusy 25, 26 a 37, anebo autobusy 44 a 52. Pravidelná chůze patří mezi nejjednodušší způsoby, jak udělat něco pro své zdraví. V současné době probíhá po celé republice výzva 10 000 kroků. Ta motivuje lidi k pravidelnému pohybu. Důležité je se do toho pustit, jak říká koordinátorka výzvy Silva Machová.
3: Není nutný ujít 10 000 kroků, tak jak je to uvedeno v názvu, ale každý účastník si zvolí takzvanou osobní výzvu, kdy si dáte takové malé předsevzetí a řeknete si třeba, já bych rád každý den ušel třeba v průměru 4 kilometry.
16: Veškeré informace jsou na webu 10000kroků.cz. Tolik zprávy a připravený je Martin.
0: Jsem tu a přeji krásné odpoledne za minutu 16 hodin.
17: Martin Císař
18: na rádiu Blaník.
0: Tak město Opava se 23. listopadu konečně dočká. Čeho? Prozradím za chvíli.
18: Rádio Blaník.
0: A tohle už je báječná ženská a Michal Tučný.

0: Italka Fiordaliso na vlnách odpoledního vysílání Rádia Blaník. Dál to bude znít i hezky česky, nabídnu Pepu Wagnera a Mě sílu dáš, anebo Vrace mi zpátky Alice Springs. Teď ale míříme, jak jsem slíbil, do Opavy. Další část jejího obchvatu se řidičům otevře 23. listopadu. Jak to vypadá s poslední částí stavby, to nám prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.
1: Poslední část opavského obchvatu chceme začít stavit příští rok. Aktuálně probíhají skrivky ornice v rámci přípravy stavby. Kompletní okruh Opavy by měl být hotový kolem roku 2030.
0: A já ještě doplním, že se staví také druhá část obchvatu Otic, ta má být hotova v únoru roku 2028. Tak držíme palce, aby to klaplo, a pojďme si dál hrát.
2: Hrajeme vám česky.
3: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
2: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v klecích.

0: Jo, tak tohle to byla ona, to byla Tereza Mašková, které v lednu tleskala vyprodaná pražská O2 Univerzum. 22. ledna roku 2028 se tahle zpěvačka představí ve vysočanské O2 aréně, a to s vlastním koncertem, a mimo jiné určitě zhodnotí 10 let na hudební scéně. Ale pozor, už tuhle středu bude hostem tady u nás na Blaníku. Bude hostem pořadu Pepovi parťáci, rodečka Střince, už se na ní těším, doufám, že vy taky. A další dámu tu za chvíli budu mít v našem hudebním playlistu je i Kateřina Marie Tichá. A za chvíli taky Petr Kolář, Ještě že tě lásko mám, přeji hezké odpoledne a dál si budeme hrát hezky česky.
1: Hnusný počasí.
2: No jistě.
1: Potřebujeme oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
3: Co furt já?
1: Cerva?
2: No jistě.
4: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Cerva. Tady seš na správném místě.
3: Pracovní oblečení Cerva. No jistě.
1: Vidíte, říká to i Karel.
5: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
6: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz. Fajront.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude vejdán.
10: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři natěrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři natěrači.cz, vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
11: 800 226 226.
10: Malování neděláme divadlo.
12: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
13: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé-a-velké-rekonstrukce.cz.
14: Ještě tady, broučku, vidíš?
15: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než 1000 kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze. Společně silnější.
18: Mega sekáč Ostrava u Futura.
19: Máme nové zimní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku. Mega sekáč Ostrava CZ.
20: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
21: Moderní internet www.starnet.cz.
22: Starnet internet.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz
11: Stačí jedno kliknutí
21: na našem webu radioblaník.cz a nebo v aplikaci Radia.cz.
11: I tady můžete ladit pohodu z Blaníku.
21: Na chatě u krbu,
11: v autobusu na cestě
21: a nebo klidně uprostřed přírody.
11: Poslouchejte Blaník
21: na webu radioblaník.cz
11: a nebo v aplikaci Radia.cz.

0: Česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Blaník.
0: Jsme Blaník a platíme vaše účty.
1: Už za chvíli se dozvíte víc.

0: Vašku.
1: Každé všední ráno, krátce po sedmé, je to tady. Ano, kolega Petr Slíva s Adélkou proplácejí vaše účty. Je pravdou, že někdy to bývá náročné a posluchač tak trochu zaváhá, když se Petr zeptá na to, kdože právě dospíval. No konec konců, stejně na tom byl i Jarda z Kořenova minulý čtvrtek.
2: Tak nám řekněte, kdo dospíval.
3: Ježiš, ty jsem to zapomněl, nebyl to Marek Ztracený.
2: Byl to Marek Ztracený. Já to vždycky tak natahuju, že se opravdu někdy bojím, že to ten zpovídaný zapomene. Je to Marek Ztracený a my vám posíláme 5400 korun.
1: Tyjo, tak zase proplacená jedna věc, byla to tentokrát kuše, 5400 korun. A co vy? Máte podobnou věc, kterou byste chtěli nechat proplatit? Nákup supermarketu, tankování, konec konců benzín a nafta, to jsou poměrně vysoké částky. A nebo třeba nový mobil, telefon, to by byla paráda, kdybychom vám proplatili pračku, ledničku, myčku, a nebo třeba novou poličku. To je úplně jedno, je to pouze na vás. Jak na to? 603 118 118, to je naše SMS brána, kam napište vaše jméno a příjmení, třeba právě teď. Ideálně bych doporučoval, teď pěkně odpoledne v klidu, z domova napište vaše jméno, samozřejmě příjmení, částku, jakou máme proplatit a za co. A potom v každém případě po ránu poslouchejte Rádio Blanik, protože krátce po sedmé
0: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Blaníku.
1: A za chvíli tady u nás Hana Zagorová, Petr Rezek a jejich Duhová víla. Hezky česky, to bude dál.
4: Zajímají vás novinky z Blaníku?
0: Fotky a videa z našeho studia?
4: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
0: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
4: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
0: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
4: a buďte jedním nebo jednou z nás.
0: Klub posluchačů Rádia Blaník.
4: Baví nás.
0: Bavit vás.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
12: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
13: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
14: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
15: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
16: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
15: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
17: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
18: Náš výkup je teď totální hardcore.
19: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem.
20: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
23: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
24: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
25: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.

0: báječné odpoledne, posloucháte Rádio Blaník, s vámi je Martin Císař a pohled na hodiny říká za 6,5 minuty 17 hodin. Za chvíli aktuální zprávy, podíváme se na silnice a také na počasí a hrát si budeme třeba skupinu Olympic.
1: Říkáš, jak jsem tě zkoupal a že jsi byla hloupá a nemáš chuť žít.
0: Dále to bude Jelen a Všude zdejší.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá, všude dobře, doma nejlíp.
0: A nebo Kabáta Pohoda. Jo, pohoda to určitě bude. Pohodové české rádio je Rádio Blaník a to vám hraje hezky česky.
3: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
7: Ostrava, Vítkovice a Opava.
8: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
9: Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Mustang Arena Ostrava 24. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na dětiraje.tour.cz.
10: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
11: Rádio Blaník. Počasí.
12: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 4 stupni až nulou. V údolích mohou spadnout i lehce pot. Zítra ráno ještě lokálně mlhy, přes den pak čekejte jasno polojasno a v odpoledních maximech 10 až 14. Na horách naměříme kolem 8.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej, tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Blaník za volantem.
12: Zvolnit doporučujeme kolem nehody na dálnici D48. Kde přesně se stala, ví Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
17: S opatrností projíždějte okolo dopravní nehody na 46. kilometru dálnice D48 směrem na Český Těšín. Je to na obchvatu Frýdku Místku. Okolo projedete s menším zdržením pouze pravým jízdním pruhem.
12: Bouralo se také v Šumperku v Žerotínově ulici u křižovatky s Jesenickou. Projíždí se jedním pruhem, jsou tu policisté. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
11: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
18: Aktuální přehled každý den.
11: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Energetický úřad varuje před podvodníky. České hory zasypal první sníh letošní zimy. Tenisový žebříček má novou světovou jedničku.
12: Rádio Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Podvodníci mají další fintu. Energetický regulační úřad se v poslední době stále víc zabývá lidmi, kteří se na něj obrací a snaží se zjistit údajný dluh. Ten měl vzniknout u dodavatele energií, u kterého byli v minulosti. A teď jim přišla výzva k jeho zaplacení. O problému napsal server TNCZ. Na horách už se o slovo přihlásila zima a přišlo sněžení. Bílo už je třeba na Sněžce. Sněžit začalo včera, kdy přes den sníh ležel nejen na hřebenech Krkonoš, ale taky v Jizerských horách a nebo na Šumavě.
19: Řidičům v centru Olomouce má ubýt čekání na semaforech. Město dokončilo modernizaci dvou důležitých křižovatek. Úpravy se týkaly náměstí Národních hrdinů a křižovatky ulic Havlíčkova a Třída svobody. Co se tam změnilo, ví mluvčí magistrátu Jan Horejš.
14: Obě křižovatky jsou nyní propojeny do koordinovaného tahu a řízeny společně. Díky tomu fungují semafory efektivněji, zvýšila se dopravní kapacita křižovatek a průjezd centrem Olomouce je plynulejší. Nově jsou zde dohledové kamery a videodetektory, které na základě snímání intenzity dopravy umožní lépe reagovat na aktuální dopravní situaci.
19: Modernizace obou křižovatek vyšla na téměř 27 milionů korun. Německý tenista Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. První příčku si definitivně zajistil dneska, když ve třetím kole turnaje Masters v Šanghaji vyřadil Španěla Alcaraze. V čele žebříčku vystřídá Itala Sinra, který kvůli zranění kolena sezónu předčasně ukončil. Tolik zprávy a slovo má Martin.
0: Děkuju za slovo a přeji krásný dobrý den.
20: Martin Císař
21: na rádiu Blaník.
0: Odpolední Blaník jede dál, podzimní turné Jakuba Smolíka. Kam vyrazí zítra, tedy v úterý? A to bude 13. Tak to prozradím už za malou chvíli. Teď si dáme kabáty, za chvíli Petra Janu. No prostě české písničky, ty jsou tady doma.

0: Tak tohle byly Fun Factory a písnička Celebration a vy posloucháte Radio Blaník. Teď míříme domů. Míříme do Chrudimi, tam se totiž zítra koná koncert v rámci podzimního turné Jakuba Smolíka. Tak Kubíku, co teď jedeš aktuálně?
1: My jedeme nový program, který se jmenuje 40 let s vámi. Chrudim, Příbram, Otrokovice, Bzenec, Jemnice, Hradec Králově 29. A pak to je Plzeň, Kutná Hora, Hořovice, Chomutov, Hostivice, Sedlčany, Soběslav, Lovnice u Tišnova, Letovice, České Budějovice 18. listopadu. A pak už jedeme vánoční Tachov, Františkovy Lázně, Stříbro, Biškov, Zbíšov, Břeclav, Třešť, Třebíč, Písek, Stochov, Toužim, Mělník.
0: To je koncertu a to není všechno. Více informací najdete na webových stránkách Jakuba Smolíka. Tam jsou koncerty úplně všechny. Co teď? Teď Monika Absolonová a najednou jedna pohádková z Ledového království. A zítra po ránu to prý bude jak z Ledového království. Teploty můžou klesnout až k -2 stupňům. Tak s tím počítejte. Radio Blaník.

0: Další pohodové písničky připraveny v dalších minutách dnešního odpoledního vysílání, třeba Jelen a Všude zdejší.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá, všude dobře, doma nejlíp, mraky začnou se smát.
0: A napsal nám taky Ruda teď odpoledne a píše, zahrajte něco Marcelům, když slaví ten svátek. No tak jo, tak za chvíli třeba olympiky berete?
2: Říkáš, jak jsem tě zkoupal a že zbyl.
0: Jo, a Marcelům tedy všechno, jen to nejlepší, to přeje Rádio Blaník a já tedy Martin Císař.
3: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 14. listopadu v Ostravar aréně v Ostravě a 22. listopadu ve Berg aréně v Třinci. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Už se těším!
5: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Dobré ráno, miláčku.
8: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
7: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
9: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
10: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
13: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
12: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
8: House running.
14: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
7: Ale tohle vypadá dobře.
16: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
7: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
16: Vypněte obrazovku.
17: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
16: Rezervace na restaurantvík.cz.
18: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Za chvíli to dál bude znít z Blaníku hezky česky. Věrka Špinarová, Píseň svou mi tenkrát hrál, anebo Činasky, Potkal jsem tě po letech. Já vám přeji krásné pondělní odpoledne, díky za to, že jste si pustili právě Blaník. A Blaník zítra mezi 16. a 17. nabídne opět rozhovor našeho dopravního experta a mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla v jedné osobě. Takže Honza zítra na Blaníku, otázky na něj klidně už teď posílejte na naší SMS bránu 603 118 118 a druhou možností je studio@radioblanik.cz a na silnice míříme i teď.
1: Za volantem.
2: Několik nesouvislých kolon, hlavně kamionů v pravém pruhu, popojíždí na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna. Nákladní auta poprvé zpomalují už na 226. kilometru. Popojíždí se až do Brna ke křížení s Břeclavskou D2. Zdržení pro osobní auta okolo 20 minut. Dobře průjezdná je nyní trasa mimo dálnici po souběžné silnici 430 přes Komořany, Rousínov a Rohlenku.
0: Tak děkujeme, tolik Ondřej Klos, NDIC, kdyby cokoliv dejte nám vědět, dopravní linka Rádia Blaník je k dispozici i teď na čísle 603 11 71 71. Přeji vám krásný podvečer a také vás zvu k zítřejšímu rannímu Blaníku.
3: Dobré ráno, Rádio Blaník.
4: V dnešním Dobrém ránu jsme se dozvěděli, že recept na spokojený život jsou
5: italské babičky.
4: Takže váleček do ruky a zpomalit.
5: A další tip na pohodový šťastný život je po ránu si naladit Blaník.
4: Takže se na vás těšíme zase zítra ráno v 6. Petr Slíva
5: a Adéla Malat.
3: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
6: Šéfe, došel matroš.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme
10: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
9: Ale je to na vás.
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
14: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
15: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
16: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
18: No, říkala, že nic nechce.
17: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
18: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
19: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
18: Romantickou večeři.
19: Pobyt pro dva.
18: House running.
19: Jízdu v supersportu.
18: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
19: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
18: Nejlepší zážitky hledejte na
0: firmanazážitky.cz.
1: 25 kilo Primalexu plus?
20: Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
21: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
22: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
23: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
24: Peťane, ty bordelář jeden. Teď už se nemusíme stydět odevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
25: No já jsem úplně vrocenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
24: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvoje kladivo.
25: Cože?
24: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
26: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl

0: skupina Činnosti na Blaníku, přeji vám krásný podvečer. A co dál, jaké písničky budeme hrát po šesté večerní, mám tu Karla Gotta. Kde kdo je dál a Petr Kotval. Nezapírám, že Blaník hraje hezky česky a Josef Wagner.
1: Já nezapírám to, že se mi stýská.
0: Buďte s námi dál, krásný podvečer s rádiem, co hraje hezky česky, a tím je Blaník.
2: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
3: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
4: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my,
7: Ostrava, Vítkovice a Opava.
8: Od nejtišího šepotu k hudbě, která otře se sála.
9: Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka, více na www.ndm.cz.
10: Elektrokolo, které vás bude bavit?
11: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
12: Rádio Blaník, počasí. Rádio
13: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se zítra ráno a dopoledne ještě mohou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně ale čekejte jasno, polojasno, k večeru oblačno. Pršet by nemělo vůbec. Nejvyšší teploty zamíří mezi 12 až 15 stupňů. Jdeme na silnice.
12: Rádio Blaník.
14: Nejvíc pohody
12: a nejvíc českých písniček.
14: Za každého počasí.
12: Blaník za volantem.
13: Pozorněte na obchvatu Frýdku Místku. Podrobnosti zná Martina z dopravního centra ŘSD.
15: S opatrností projíždějte okolo dopravní nehody na 46. kilometru dálnice D48 na Český Těšín. Je to na obchvatu Frýdku Místku. Okolo projedete s menším zdržením pouze pravým jízdním pruhem. A nehoda na konci dopravního omezení se vyšetřuje na 342. kilometru D1 na Prahu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností s minimálním zdržením.
13: Přejeme vám šťastnou cestu a krásný večer, jsou tu dnešní poslední zprávy.
12: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.
12: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
13: Volby do sněmovny by stále vyhrálo ANO. Na Velkou Pardubickou šlo méně sázek. Jeskyni v Moravském Krasu dál obývá kapr Karel. Rádio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, ovládlo by je hnutí ANO. Podpora ale klesá. Zatímco v květnu získalo podle průzkumu téměř 33%, teď je to 28,8%. Lídrem opozice je STAN, který by měl 18,8%. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky. Plísně v potravinách mohou představovat vážné zdravotní riziko. Některé totiž produkují toxické látky, které mohou být i rakovinotvorné. Podle Státního zdravotního ústavu nestačí plesnivou část potraviny odkrojit. Pokračuje mluvčí Štěpánka Čechová.
16: Viditelný plesnivý povlak na povrchu představuje pouhou špičku ledovce. Pod ním se nachází neviditelná síť vláken, která prorůstá hluboko do potraviny. Zejména v potravinách s vyšším obsahem vody, jako jsou marmelády, džemy, jogurty nebo měkké ovoce, mykotoxiny bleskují. bleskově pronikají celým objemem.
13: Odborníci zároveň varují, že ani vaření plesnivé potraviny nezbaví nebezpečných toxinů. Na legendární Velkou Pardubickou letos bookmakeri přijali méně sázek, a to něco přes 23 milionů korun, což je o 2,5 milionu méně než loni. Podle sázkových kanceláří byl důvodem hlavně menší počet závodníků. Pardubickou běželo jen 10 koní, což bylo nejméně od roku 1993. Kapr Karel, který zabloudil do amatérské jeskyně v Moravském Krasu, stále žije. Rybu v zatopené části objevili v květnu. Nikdo nechápe, jak se tam Karel dostal. Podle odborníků ho ale nelze odchytit a přenést do rybníka. Pro rybu by to byl teplotní šok, který by nemusela přežít. Ze zpráv je to ode mě všechno a teď už vám dál hraje Martin.
17: Já jsem tady, ale Eliško, prosím tě, měla by si kytaru?
18: Kytaru? Máš tady? Nemám kytaru.
17: No ne, jsi říkala, že budu hrát, tak já bych zahrál.
18: Jo takhle, no to jsem jí měla přinést.
17: Tak to zkusíme ve středu.
18: Tak já si ji přinesu.
17: Dobře.
19: Martin Císař
14: na rádiu Blaník.
17: A nebo radši ne, to by byla pohroma. Já vám teď nabídnu další pohodové písničky. Na to tu máme mistry, takové jako je třeba Karel Gott. A písnička Pábitele, já přeji krásný podvečer a buďte s námi dál. Bude 18 hodin.

0: To byla písnička Come Back and Stay a tohle byly Bad Boys Blue a vy posloucháte večerní vysílání Rádia Blaník. A teď náš oblíbený pořad.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaník.
0: Premiéra vždy v 10 hodin a 10 minut každé všední dopoledne. Repríza potom od pondělí do středy vždy v 18 hodin a 10 minut, ve čtvrtek je to v 18.40 a v pátek 17 hodin a 10 minut. O čem to bylo dnes, tak to nám prozradí naše Samira.
3: Když vám někdo řekne, dej si majzla, znamená to, dávej si pozor, buď opatrný a možná vás stejně jako mě napadne majzlík, tedy dláto. To slovo skutečně pochází z německého majzel, což znamená dláto. Jenže jazykovědci upozorňují, že s rčením dát si majzla nejspíš vůbec nesouvisí. Odkud tedy majzl pochází? Tady máme dvě možnosti. Jeden náš jazykovědec už v roce 1979 upozorňoval, že to původní německé slovo spíš znamenalo něco jako plížit se nebo tajně krást. Pokud by tahle teorie byla správná, dej si majzla, původně by souviselo s tím, že si člověk má dávat pozor, aby ho někdo neokradl, což vlastně taky můžeme použít. No a druhá možnost, majzl by mohl být schválně zkomolená mysl, tedy mít něco na mysli, rozmyslet to a dávat si pozor. Která možnost je správně, dnes s jistotou nevíme. Můžete si ale vybrat.
0: Tak to bylo repeté, tedy vrátili jsme se zpátky do 10. hodiny a 10. minuty. Dali jsme se repeté, tedy reprízu pořadu Proč se říká, co se říká.
2: Proč se říká, co se říká.
1: Na Rádiu Blaník.
0: A jo, no tak tahle písnička, ta se víc než hodí, protože se jmenuje Vrať se mi zpátky. Alice Springs, za chvíli Miroslav Žbirka, anebo Josef Wagner a Nezapírám. Hrajeme hezky česky, ale i slovensky pro vás.

0: skvělý večer vám přeje Martin Císař, ale že to dneska báječně hraje, že jo? No mně se to moc dobře poslouchá. Za chvíli třeba Josef Wagner.
1: Já nezapírám to, že se mi stýská a netušil jsem, co mi...
0: Bude tu taky puberťák, tedy písnička Xyndla X. A spousty dalších a dalších písniček. A pozor, v 19 hodin se těší Mirek Téra a s ním písničky na vaše přání. A zítra po ránu se těší i Petra.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak, Michal David, já jsem strašně rád, že to víte.
5: Tak držel palce.
6: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr, vítr.
5: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
6: Veliká radost. Moc děkuju.
2: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
7: Já nový plot mám.
8: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
9: Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
10: Hnusný počasí.
11: No jistě.
10: Potřebujem oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
12: Co furt já?
10: Cerva?
11: No jistě.
13: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Cerva. Tady seš na správném místě.
12: Pracovní oblečení Cerva. No jistě.
10: Vidíte, říká to i Karel.
14: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
15: Máte rádi chmelový mok? Odhalte tajemství výroby piva v našem regionu.
16: Navštivte pivovar Radegast v Nošovicích a poznejte 50-letou historii této tradiční značky. A nebo ochutnejte skvělé pivo z pivovaru Koníček a pomodlete se v pivní kapličce.
15: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
16: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
17: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
18: Trenérkarna.cz, tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cípe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenérkarna.cz, Fajront.
19: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
8: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
19: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz.
4: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc?
9: Ano, v Autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a i hned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné.

0: Pouštění draka
1: a cvrnkání kuliček.
0: I to je pohodový podzim s Blaníkem.
2: A breathless drive on a downtown street.

0: zpět. Tak tohle byl Xindl X a písnička Puberťák. Ovšem v tajemném roce se zítra do tohoto roku určitě nepodíváme. Proč to říkám? Protože ta nápověda na ten zítřejší den hovoří celkem jasně. To budou nějaká 70. léta, řekl bych já.
1: Zlatovlásku chci za manželku. Ale kde ji mám hledat? Na to si měl pomyslet dřív. Proto se nyní vydáš do světa a když se vrátíš bez zlatovlásky, přijdeš o hlavu.
0: Tak co ho víte? Tušíte, který je to rok? Moje nápověda pomohla? Zítra to bude?
2: Tajemný rok.
3: Na Rádiu Blaník.
0: A krátce po deváté se od Petra a Adély určitě dozvíme další indicie, písničky, další nápovědy a zhruba 5-10 minut před desátou nám odhalí, jak to dopadlo, do jakého roku jsme se tentokrát vypravili. Tak zítra ráno po deváté si určitě puste Blaník a poslouchejte.
2: Tajemný rok.
3: Na Rádiu Blaník.
0: Pro tuhle chvíli se s vámi rozloučím, popřeji krásný zbytek toho dnešního večera a že parádní bude Mirek Téra a s ním písničky na přání, tak si je moc krásně užijte a mějte parádní večer.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Tak, tak, na Blaníku vítáme parťáky a někdy parťačky. Jednu parťačku dokonce už po druhé letos přivítám ve středu mezi 16. a 17. hodinou. Víte, kdo to bude? Bude to růžová dáma, zpěvačka a dívka, která má novou písničku, tak nám ji doufejme ve středu představí. Naspívala ji s Vaškem Nojdem Bártou. Je to Tereska Mašková, tak laďte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpolední.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Zlato, co máš dneska v plánu?
15: No přece všechno.
16: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
17: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
18: Tak dobře poslouchejte.
17: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
18: House Running.
19: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
17: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
19: Budete viset 101 metrů nad zemí.
17: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
20: Maminko!
19: Prostě pořádnej adrenalin.
17: Tenhle zážitek najdete pouze na...
20: firma na zážitky.
21: CZ.

0: Petr Kotwald jako poslední z nabídky od Martina Císaře a dál to máte ve svých rukách. Rádio Blaník. Stojíme tu oba a Bůh se chystá. V pondělí večer si na Blaníku přejete slyšet třeba Marka Ztraceného, mám rád tvé paže bílé, také Jiřího Schellingera a nebo Veronu. Jak slyšíte, i podle vás večerní Blaník hraje hezky česky.
1: Festival Japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí 10 let Česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz.
10: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
11: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Chladná noc bude většinou jasná, ale tvořit se budou mlhy a nízká oblačnost. Teploty klesnou ke 4 stupňům až nule, při bezvětří i k minus 3 stupňům Celsia. Úterní obloha bude po rozpuštění mlhy a nízké oblačnosti jasná až polojasná, ale odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti, což přinese místy i déšť. Zítřejší teploty většinou do 16, při mlze kolem 9 a na horách jen asi 6 stupňů Celsia. A rekordní teploty pro zítřejší den jsou z pražského Klementina a ta nejvyšší teplota naměřená byla v roce 2023 25,5 stupně Celsia. Tak to nás asi určitě nečeká, nicméně ta nejnižší teplota nejspíš také pokořena nebude. Ta je z roku 1973 a byly to pouze 0,2 stupně Celsia nad nulou.
11: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
0: Za 2 minuty 19 hodin.
11: Mirek Téra
10: na Rádiu Blaník.
0: Hezký pondělní večer vám přeji a hned na úvod musím podotknout, že z historického hlediska světového významu je dnes velmi významný den. V roce 1492 přistál Krištof Kolumbus na ostrově San Salvador. On a jeho mořeplavci se domnívali, že dopluli do Indie. Místo toho ale objevili Ameriku. O tom pojednává krásný historický film Dobytí ráje, na který mám pocit, jako by se tak trochu zapomnělo a to by byla škoda, protože ta slavná Vangelisova muzika v něm je prostě jedinečná. Fantastická, ba přímo úchvatná. Dnes je to tedy 534 let od objevení Ameriky a pokud někdo z vás má v tento den narozeniny, tak je to pro vás možná významný den na druhou. Na řadu dnešních oslavenců se v dnešních chvílích, v dalších chvílích dostane, protože vás tímto vítám u 12. říjnových písniček na přání s Michalem Davidem a Disco příběhem.

0: Michal David na Blaníku, 19 minut po druhé.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Nebo 2 minuty po 19, to je lepší, co říkáte. Pojďme do Českých Budějovic, odkud nám píšete o tu první písničku. Milá Pepi, přejeme ti s taťkou k tvým 9. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, kamarádů a úspěchů ve škole. Máme ti moc rádi, ta vzkazuje mamka, která navíc vybírá tuhle nádhernou od Marka Ztraceného.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

0: Marek Ztracený tady na Večerním blaníku. A písnička, kterou jste si dnes večer přáli slyšet, Ta bílá ti sluší. 6 minut po 19. hodině pokračujeme dalšími dvěma vzkazy. Píšete nám, chtěla bych popřát mému manželovi Honzovi z Žižalic u Žatce všechno nejlepší k jeho narozeninám, ať je zdravý a šťastný. A s láskou manželka Jiřa. Ještě míříme do jižních Čech, odkud nám píšete, zahrajte nějakou hezkou písničku našemu taťkovi Petru Jelínkovi, který dnes slaví krásné 60. narozeniny. Přejeme mu hlavně hodně štěstíčka, zdravíčka, pohody, radosti a ještě spoustu šťastně najetých kilometrů na kole. Všechno nejlepší přejí tvoje děti Kája a Honza a manželka Jitka. A k tomu teď Jiří Schellinger, Léto s tebou.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

0: Za oknem už podzim, tak proč si na večerním Blaníku nepřipomenout, jaké bylo to léto s tebou, s Jiřím Schellingerem. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: I to si můžeme připomínat pochopitelně v písničkách na přání, které jsou vám k dispozici v pravidelném čase, tady na Blaníku, a záleží jen pouze na vás, jak každý večer bude vypadat, jaký hudební koktejl si namícháte svými vzkazy, které nám necháváte na našem webu nejpozději 3 pracovní dny předem. Ale teď pojďme na další z vašich dnešních vzkazů. Míříme do Strakonic. Tohle přání posílám do práce na odpolední směnu Lence Kožnarové ze Sedlice, která v pátek oslavila 50 let. Moje milá kolegyňko Leničko, 50 tě sluší, přeji ti, ať je tahle nová etapa ta nejlepší, plná smíchu, a ať máš kolem sebe jen skvělé lidi, ať se ti splní i tvoje tajné přání, a vydrž to se mnou v práci až do důchodu. To ti přeje z celého srdce tvá kolegyně Renča, která teď nechává zahrát Veronu.

Durin, Durin nám znějí z pondělního večerního Blaníku 10 minut před 7:30. V den, kdy slaví narozeniny Zdenička Žalmánková s Ústí nad Labem, jejíž, nebo pro kterou je tady vzkaz od manžela. Prostřednictvím našeho rádia jí chce poslat přáníčko. Milá Zdeničko, si moje největší zlatíčko, moc tě miluji a přeji vše nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš, přeje tvůj milující muž Petr, ale ještě by tady byl jeden vzkaz, tentokrát, kde nás posloucháte, Velká Jesenice, tady je uvedená, tak tedy, milá Janičko, k dnešnímu 30. výročí naší svatby bych ti chtěl poděkovat za každý den z těch prozatímních 10 958. Děkuji za super děti Báru a Luďu, děkuji za to, jak se o naší rodinu staráš a za vše, co pro nás děláš s úctou a s láskou. Manžel Luděk a k těmto vzkazům jsou teď přichystané Houby magický a skupina Kabát.

0: Americká zpěvačka a kytaristka Juice Newton a její písnička Queen of Hearts, která nám tedy blaníkem zněla krátce před 7:30. Tím dnešním večerem pochopitelně velmi příjemně proplouváme díky vašim hudebním přáníčkům a já musím připomenout, že své písničkové vzkazy nám necháváte na našem webu předstihu minimálně 2 pracovních dní. Radioblaník.cz, to je ta správná adresa, kde pak najdete velmi intuitivní elektronický formulář, který stačí vyplnit, někomu poslat jeho oblíbenou písničku s vaším osobním vzkazem a tím je úspěch naprosto zaručen, protože tím uděláte někomu takovou radost, jakou jste možná sami ještě nezažili. Myslím, že o podobnou radost se postará i Betka Stanková.
1: Mně se líbí bob a hlavomoudrá zlob se zlob.
0: Už za malou chvíli budeme hrát hezky česky a na vaše přání. Tak příjemný večer.
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe všechno.
3: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
4: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 14. listopadu v Ostravar aréně v Ostravě a 22. listopadu ve Berg aréně v Třinci. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Už se těším!
8: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
9: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
10: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.

0: Na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Hezký večer s Blaníkem, teď 8:04, kde pokračujeme dalším z vašich hudebních dárků se vzkazem a prosila bych zahrát jen tak pro radost kolegyním z pracoviště 38 a 39. Písnička poletí do Iveka Vysoké Mýto na odpolední směnu. Děkuji Jana a ta vybrala Bruce Dickinsona.

0: je to. Petka Stanková na večerním Blaníku a mně se líbí Bob. Doufám, že vám se líbí hezké české písničky. Jsem tam i nějaká ta slovenská, jak vyplývá z dalšího hudebního přání, které k nám v uplynulých dnech na naše webové stránky dorazilo a dosedlo. A prosím, zahrajte pro novomanžele Jirku a Jitku Šindelářovi s přáním, aby se důvěra ve váš vztah stále s přibývajícími lety prohlubovala stejně jako láska, která vás svedla dohromady. Tímto zahajuji i rok s novomanželi pro ostatní zaúkolované. Hodně štěstí a zábavy přeje Jára a vybírá Jožoráže Voda, čo má drží nad vodou. Tak to je písnička, která nám teď na vaše přání z Blaníku bude znít.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Tolik tedy Jožoráš a písnička z filmu Fontána pre Zuzanu 3 na večerním blaníku dle vašeho výběru Voda, čo ma drží nad vodou.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Písničky na přání objednávejte ovšem včas na našich webových stránkách, které jste právě slyšeli, nejpozději 3 pracovní dny předem. Tak děkujeme, no a za chvíli pokračujeme třeba s Pavlem Žalmanem Lohonkou. I toho jste si dneska přáli slyšet, tak tady bude, počkejte si na něj. Rádio Blaník.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: firmanazážitky.cz.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
12: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
12: House running.
4: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Radio Blaník.
1: Písničky na přání.
0: 3:45 pokračujeme dalšími dvěma vzkazy. Nejprve Planá u Mariánských lázní. Písnička bude pro moji milovanou dceru Lilianku, která vás poslouchá každý večer před spaním. Hezké sny, Lilinko K. S touto písničkou, která tady bude za okamžik, přeje Zuzana, ale my ještě listujeme dalším vzkazem. Zahrajte prosím pro naší Vlastičku k jejím dnešním narozeninám. Milá Vlastičko, přejeme ti hlavně hodně zdraví a spokojenosti ve tvém životě. To ti přeje tvá sestra Mirka a kamarádky Dana, Alenka a všichni z chráněného bydlení v Odlochovicích. Užij si dnešní den, máme tě rádi. A k tomu Pavel Žalman Lohonka a Hou, Hou, Vatanaj.

Ho, ho, Vatanáj a Pavel Žalman, Lohonka na vaše přání tady na Blaníku. Věřím, že Liliance se bude krásně teď usínat a že potěšila také Vlastičku, nebo to byla písnička právě těmito dvěma posluchačkami věnovaná. Pojďme ale na poslední přání v této hodině. Zahrajte prosím pro naší Vlastičku, to už jsme četli, takže pojďme na další vzkaz. Tato písnička je pro moji maminku Zdeňku Adámkovou, která má právě teď těžké období a chtěla bych jí vzkázat, že to zvládneme, že jsme s ní, ať se nebojí, že jí v tom nenecháme, že jí všichni tři moc milujeme a že jsme tady pro ní. Je to velká bojovnice, tak to vzkazuje Žaneta. A ještě je tady vzkaz, který dorazil z Jablonce nad Nisou. Touto cestou bych chtěla popřát své sestře ke 34. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky a ať se jí v životě daří, posílá jí to její sestra Žaneta Adámková. Tak pojďme na písničku, kterou přednese na Blaníku Michal Penk. Přichází Stín.

0: Michal Peng, přesně v polovině pondělních písniček na přání tady na Blaníku. A co budeme hrát podle vás dál? Rádio Blaník. A tak nic nechci. Určitě si počkejte třeba na Xindla X, stejně tak na Petra Spáleného. A do té další hodiny vstoupíme se vzpomínkou na Hanku Zagorovou. Dneska už to víme. Slyšíte dobře, dál vám Blaník bude hrát hezky česky.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
3: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
4: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky, Svencar.
3: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Chladná noc bude většinou sice jasná, ale tvořit se budou mlhy a nízká oblačnost. Teploty klesnou ke 4 stupňům až k nule, při bezvětří k minus 3 stupňům Celsia. Úterní obloha bude po rozpuštění mlhy a nízké oblačnosti jasná až polojasná, ale odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti, což později přinese místy i déšť. Zítřejší teploty většinou do 16, při mlze kolem 9 a na horách jen asi 6 stupňů Celsia. A sluníčka se třeba v Kolíně zítra dočkáme v 7 hodin a 17 minut a nad obzorem vydrží až do 18 hodin a 12 minut. To znamená, že nad obzorem bude 10 hodin a 54 minut.
5: U nás na Blaníku vám přinášíme pohodu a písničky v jakémkoliv počasí.
0: Právě bylo 20 hodin.
5: Mirek Tera
6: na rádiu Blaník.
0: Zdravím vás a mohu slíbit, že v té další hodině, ba přímo v následujících minutách, navštívíme Lukavici, také Chomutov a dokonce Lavičné. Tam všude nás posloucháte a čekáte na svoji oblíbenou písničku. Za chviličku se dočkáte hned, co dozní Hanka Zagorová. Dneska už to vím. Tak dobrý večer.

0: Hezký večer s Blaníkem.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Kde pokračujeme 4 minuty po 20. hodině, opět podle vás. Jsou tady tři vzkazy. Ten první, milý Mirečku, k tvým 32. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, lásky a radosti. Ať se ti splní všechna tvá přání a sny, ať máš kolem sebe jen lidi, kteří tě mají opravdu rádi. Užij si svůj narozeninový den naplno, pořádně ho oslav a hlavně zůstaň pořád takový, jaký jsi. Všechno nejlepší ke 32. narozeninám, Mirečku. Přeje mamka a Melanie, také Věruška a Denis, dále Pamelka, Peťulka, Adélka, Nikolka a Hanča s rodinou. Další je tady Chomutov. Milovaný Mirečku, k tvým 32. narozeninám ti z celého srdce přejeme hlavně zdraví, štěstí a spoustu krásných chvil a lásku. Jsi pro nás celý svět a my tě milujeme, tak tady krásné narozeniny ti ze srdce přejí tvá rodina, maminka Sára, táta Jára, sestra Mel, babi Libuška, teta Jituška, skupinka Kopretin, teta Ivet a Milánek. No to se nám to krásně sešlo. Pojďme do třetice a pro změnu je tady Lukavice. Milá Verunko, dnes máš výjimečný den. Je ti 9 let a proto ti přejeme všechno krásné, aby se splnily všechny tvé sny a přání a odešly všechny strachy a obavy. Narozeniny jsou jen jednou za rok a jsou tu proto, abys oslovovala svůj život a my doufáme, že tě tento den naplní radostí a štěstím. Zůstaň pořád svá s jiskrou v oku a úsměvem na tváři. Moc tě milujeme, maminka, tatínek a bráška Davča. K tomu všemu bude zpívat Marek Ztracený, Naše cesty.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

0: Tak skupina Queen na večerním Blaníku, každý večer se tady u nás může změnit jednu velikánskou show, záleží pouze na vás.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Tak tady objednávejte, ovšem v časovém předstihu, čím dřív nám o písničku napíšete, tím pochopitelně lépe. Využíváte k tomu elektronický formulář na našich stránkách, jak jste právě slyšeli, a pište nám maximálně nebo spíš nejpozději 3 pracovní dny předem. Teď pojďme na další vzkaz z dnešního večera, se kterým se vydáváme, dívám do Hradce Králové. Prosím o zahrání písničky k 70. narozeninám pro pana Václava Doležela, který sice bydlí ve Smiřicích, ale jezdí velmi rád do Hradce Králové. A touto cestou mu přeji hodně zdraví a málo planých slibů. A knír si může nechat. Tomu přeje jeho Láska veliká s písničkou od Petra Spáleného.
2: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.

0: Tolik Scatman John a Scatman na Blaníku. No a my pokračujeme další písničkou, která je hudebním dárkem, neboť jste si ji v uplynulých dnech přáli slyšet na našem webu. Alespoň jste nám tam tedy nechali vzkaz. Zahrajte prosím tuto písničku pro všechny, kteří jsou zrovna v práci. Děkuji Karel z Nového Jičína, kterému děkujeme za hudební výběr. Je tady Volnoběh a Xindl X.
1: Hrajeme vám česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

Na vaše přání tady na pondělním večerním Blaníku, taky Xindle X a Volnoběh. Ve velmi volném tempu budeme pokračovat třeba i v těch dalších minutách v písničkách na přání se skupinou Slza a jejich Celibátem. Dál vám hrajeme hezky česky a připomínám, že pokud chcete někomu dělat radost, napište nám nejpozději 3 pracovní dny na našem webu. Rádi vám zahrajeme a pro vás rádi klidně sahneme i hlouběji do našeho hudebního archivu. Tak nám pište, co chcete slyšet takhle večer na Blaníku a my vám pak budeme hrát třeba i hezky česky.

Hezký pondělní večer v naší společnosti, 2 minuty po 8:30, kdy jsem opět mezi vámi s dalším z hudebních dárků. Písničku posílám pro Ondrouše se vzkazem Ondrouši, ty jeden šprýmouši, přeji ti k narozeninám všechno nejhorší, ať se ti vyhne, a to obloukem. Nemoce pošli třeba do lesa, pod pařez, a já se někdy zase ukážu v pace. Dáme si dobrou pizzu a třeba ti přivezu i nový hrnek. Zatím se měj a zbytek svého dne užívej, vzkazuje Marek a posílá Shona Bakera.

0: Celibát, skupiny Slza na večerním Vlaníku, kde pokračujeme podle vás. Další kapelu vybírá Zuzana se vzkazem, prosím, o písničku Mojí lásce Mílovi do Klánovic. Tak tedy Modern Talking na vaše přání do Klánovic a my pokračujeme ve vaší režii, ve vašem rytmu tady na Vlaníku.
1: Jsme Rádio Vlaník.

0: skupinou Modern Talking a dalším z vašich hudebních dárků pondělního večera jsme se vypravili až do roku 1984.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: A protože písničky na přání objednáváte v předstihu na našem webu, tak připomínám, že v tuto chvíli ještě stihnete objednat písničku třeba pro Terezu nebo Terezy, které budou mít svátek ve čtvrtek. V pátek je v kalendáři psán Havel, potom v sobotu Hedvika a v neděli bude slavit svátek Lukáš. Tak znáte někoho z těchto jmen? Objednejte mu písničku na Blaníku, dělejte mu radost, která je k nezaplacení a myslím si, že určitě vás čeká veliká, ale obrovitánská pochvala. Za chvíli pokračujeme s Jitkou Vrbovou a Akáty. Čeká nás Japonečka. Ano, večer ve vašem rytmu na Blaníku je skutečně velmi, velmi pestrý. Rádio Blaník.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již dnes v regionálním deníku ve speciálním vydání.
6: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
7: Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: Radio Blaník.
1: Písničky na přání.
0: Hezký večer s Blaníkem a písničkou, kterou jste si objednali. Prosím o písničku k narozeninám pro švagrovou paní Jiřinu Palátovou z Valče. 22. září oslavila svých 70 roků. Hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti ze vnoučat a pravnoučat jí ze srdce přeje švagr František. Dále k uplynulým narozeninám panu Pavlovi Valovi z Valče oslavil svých kulatých 50 roků. Vše nejlepší, zdraví, pohodu, stále velkou chuť na pivo přeje kamarád z Valče. Také jsem se oslavy zúčastnil a chci poděkovat jeho rodičům Marcele a Pavlovi Valovým za pohoštění, přípravu všech dobrot, velmi dobrého masíčka, o které se u grilu staral Radek Vendera mladší a hlavně všem zúčastněným fotbalistům, nebo tě roky velký srdcař fotbalu, náš oslavenec. Dále k narozeninám paní Jarce Řehořkové z náměště nad Oslavou u železničního mostu chatové část. Hodně zdraví, štěstíčka, má trochu problémy s očima, špatně léta vidí, ale dobře to zvládá, což já osobně obdivuji. Je to moje letitá kamarádka, kam často jezdím na kafíčko a pokec. Tak čau Jaruško, prosím o písničku Japonečku, která už je přichystána a všem jmenovaným je milé rádi teď na Blaníku posíláme.

0: Jitka Vrbová a Akáty s Japonečkou na vaše přání na večerním Blaníku. Slyšíte, že naše skladba písniček, kterou si objednáváte na našem webu, je velmi, velmi barevná, velmi pestrá. Za to vám velký dík. Pojďme na poslední hudební přání pondělního večera. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro mého synovce Miroslava Burdu z Chomutova. Náš Míro, letí to moc, dnes už slavíš 32. narozeniny a my jsme ti chtěli popřát hodně štěstí, zdraví, lásku, hodně klidu a pohody v dalších letech. Mnoho hodných lidí kolem tebe, máme tě rádi. Vzkazují teta Iveta, Milánek, Kubík a Bobík, kteří vybírají Marka Ztraceného a písničku Obuj si mé boty.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Hezky česky.
3: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: závěru pondělních písniček na přání na Blaníku velmi zdařilá písnička Marka Ztraceného a velmi dobře hrajeme i v další hodině. Rádio Blaník. Snad jsem to zavinil já. Poslechněme si společně třeba skupinu Olympic, podobně jako Marie Rotrovou. A nebo v úvodu Aleše Brichtu a dívku s perlami ve vlasech. Inu večerní Blaník vám i v té další hodině bude hrát hezky česky.
1: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
1: Chladná noc bude většinou sice jasná, ale tvořit se budou mlhy a nízká oblačnost. Teploty klesnou ke 4 stupňům až k nule, při bezvětří i k minus 3 stupňům Celsia. Úterní obloha bude po rozpuštění mlhy a nízké oblačnosti jasná až polojasná, ale odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti, což později přinese místy i déšť. Zítřejší teploty většinou do 16, při mlze kolem 9 a na horách jen asi 6 stupňů Celsia. A pronostika ta říká, že čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Tak nevím, viděli jste ještě teď v říjnu nějakou vlaštovku? Abych se přiznal, já ne.
0: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
1: Minutu před 21. hodinou.
0: Mirek Téra
2: na Rádiu Blaník.
1: Přeji vám v naší společnosti poklidný pondělní večer a díky za to, že ho můžeme trávit společně. A věřím, že si ten čas do 22. hodiny opravdu užijeme. V repríze dnešní dobré zprávy nám Sára Dvořáková připomene, že rodiči dětí ze školky se opět dočkají školkovného. Od kdy, tak o tom bude řeč po 9:30. A já za chvíli přidám seznam jmen dnešních, ale také zítřejších oslavenců. A k tomu si budeme velmi příjemně hrát. Pro začátek tu máme tady Aleše Brichtu, písničku Dívka s perlami ve vlasech. A také přám ní příjemného večera.

0: Večerního Blaníku až k vám a teď doletěla písnička Erose Ramazzottiho, tak krásný večer vám všem. Zvlášť bych pak rád v tuto chvíli vyzdvihnul několik jmén, která nám připomínají stránky kalendáře. Pod dnešním datem, kdy mimochodem začíná Světový den kostí a kloubů, se ukrývá v první řadě jméno latinského původu Marcel, které má označovat malého bojovníka a těch bychom měli mít v naší zemi 8695. Dalším jménem je pak Mariola a jejich 60 zástupkyň a do třetice je to 12 nositelů jména Serafín. Všem vám tedy blahopřejeme a na dalším listu kalendáře nacházíme pod zítřejším datem 13. října jména Renata, Renáta, dále Bivoj, Edgar, Geralda, Geraldina, Koloman, Zvonimír, Zvonimíra a byť jsou to některá jména skutečně neobvyklá, jsou o to vzácnější a všechna se v naší zemi skutečně aktuálně vyskytují. Takže zítřejší oslavenci, užijte si to, nejlépe s Blaníkem, budeme rádi. Další minuty pondělního večera pak zpříjemní Marie Rotrová z Kořápky ořechů.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: příjemném baladickém rytmu večerního Blaníku jsme se teď nechali unášet spolu s Olympiky. No a jak si lépe zpříjemnit tyto chvíle, než i reprízou odpolední dobré zprávy, ke které se dostaneme asi za 20 minut a pak i oblíbenými písničkami, jako třeba tou od Janka Ledeckého. Pěkná, pěkná, pěkná.
1: Noci jsou krátký a ty pěkná.
0: Tak na to všechno si určitě ještě počkejte, jsme tu totiž pro vás a navíc hrajeme hezky česky.

0: Na Blaníku vám teď zpíval Janek Ledecký a pokud máte velmi malé děti, pak vás už dnes odpoledne mohla zaujmout Sára Dvořáková.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: Řeč byla totiž o vynaložených penězích, které se nám mohou opět vrátit.
2: Rodiče malých dětí si budou moci znovu snížit daně o peníze, které zaplatili za školku. Návrat takzvaného školkovného už je definitivně potvrzený.
0: Ano?
2: Příslušný zákon vyšel ve sbírce zákonů 7. října a nová pravidla začnou platit od ledna příštího roku. Za každé dítě si rodiče budou moct odečíst od daně skutečně zaplacené školné, maximálně ale 24 900 korun za rok. Záležet tedy bude na tom, kolik za umístění dítěte v předškolním zařízení zaplatí. Do slevy se opravdu počítá samotné školné, nikoli obědy, svačiny nebo kroužky. Raději zdůrazním, že o slevu bude možné poprvé požádat za rok 2027, takže se rodičům promítne do daní až v roce 2028. Zaměstnanci ji uplatní při ročním zúčtování daně, podnikatelé v daňovém přiznání. A potřebovat k tomu budou pouze potvrzení od školky o zaplacené části.
0: Co si budeme povídat, a s malými dětmi je každá koruna dobrá, s velkými ještě lepší. A peníze se prostě mají točit, takže je důležité, aby měli ten správný směr a kutálete se zase zpátky k nám, obyčejným lidem. Sáro, díky moc, krásný večer a těšíme se na tebe opět zítra odpoledne po půl třetí.
2: Já, ahoj.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
0: Do 22. nás za chviličku budou provázet třeba Oteven a v 10 večer si dopřejme i tak trochu toho zaslouženého odpočinku při poslechu písniček z lásky.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
13: Proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělý pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No, říkala, že nic nechce.
14: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
15: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
15: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
15: House running.
4: Jízdu v supersportu.
15: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
15: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.

0: pondělním večerním Blaníkem si užijete velkou pohodu i po 22. hodině. Neboť i nadále jsme připraveni vám hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Chladná noc bude většinou sice jasná, ale tvořit se budou mlhy a nízká oblačnost. Teploty klesnou ke 4 stupňům až k nule, při bezvětří i k minus 3 stupňům Celsia. Úterní obloha bude po rozpuštění mlh a nízké oblačnosti jasná až polojasná, ale odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti, což později přinese místy i déšť. Zítřejší teploty většinou do 16, při mlze kolem 9 a na horách jen asi 6 stupňů Celsia. A třeba v Prostějově se zítra sluníčka dočkáme 9 minut po 7 hodině a zapadne v 18.05 a to znamená, že nad obzorem vydrží 10 hodin a 56 minut.
1: Jak bude a co si vzít na sebe? Na Rádiu Blaník vám to řekneme každou hodinu.
0: Večerní vysílání Rádia Blaník bude dál patřit výhradně romantice a my se opět na našich vlnách můžeme sejít po půlnoci. Ať je vám do té doby s Blaníkem hezky přeje Mirek Téra a za malou chvíli bude 22 hodin.

0: tu, my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldy to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldy. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Písničky z lásky na rádiu.

0: Hnusný počasí.
1: No jistě.
0: Potřebujem oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
2: Co furt já?
0: Serva?
1: No jistě.
3: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Serva. Tady seš na správném místě.
2: Pracovní oblečení Serva. No jistě.
0: Vidíte, říká to i Karel.

0: Ričnikovo-šrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovo-šrot. www.vašesběrna.cz.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
3: Ještě tady, broučku, vidíš?
4: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, místy se mohou tvořit mlhy anebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 4 až 0 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná, ráno a dopoledne se místy objeví mlhy nebo také nízká oblačnost, k večeru může také pršet. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 6. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
3: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Hnusný počasí.
1: No jistě.
0: Potřebujeme oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
2: Co furt já?
0: Cerva?
1: No jistě.
3: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Cerva. Tady seš na správném místě.
2: Pracovní oblečení Cerva. No jistě.
0: Vidíte, říká to i Karel.

0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
3: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, místy se mohou tvořit mlhy anebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 4 až 0 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná, ráno a dopoledne se místy objeví mlhy, nebo také nízká oblačnost, k večeru může také pršet. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů, na horách bude kolem 6. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe všechno.
3: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
4: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
5: Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
6: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: všechno mám.
1: Poklidnou úterní noc vám přeje za celý noční kolektiv Rádia Blaník Mirek Téra. Tento den bude už 13. říjnovým a Organizace spojených národů jej označila jako Mezinárodní den za omezení katastrof. A přispět k jeho poselství může údajně nějakým způsobem každý z nás. Snad každý z nás může také v tento den slavit svátek s Renatou a Renátou. To jsou jména latinského původu a s více jak 30 tisíci nositelkami v prvním případě a více jak 16 tisíci nositelkami v případě druhém. Se dá předpokládat, že každý z nás snad nějakou z dnešních oslavenkyň ve svém okolí má. Tento den nám ale připomíná také další jména, a sice Bivoj, Edgar, Geralda, Geraldina, Koloman, Zvonimír a Zvonimíra, a my vám všem posíláme v tuto noční dobu blanickou gratulaci, aby se váš sváteční den opravdu vydařil. A aby byly povedené také další minuty v naší společnosti, posílám poctivou porci hezkých českých písniček.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil.

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, místy se mohou tvořit mlhy anebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 4 až 0 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná, ráno a dopoledne se místy objeví mlhy, nebo také nízká oblačnost, k večeru může také pršet. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů, na horách bude kolem 6. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Hnusný počasí.
2: No jistě.
0: Potřebujeme oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
3: Co furt já?
0: Serva?
2: No jistě.
4: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Serva. Tady seš na správném místě.
3: Pracovní oblečení Serva. No jistě.
0: Vidíte, říká to i Karel.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Skincare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Skincare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.sincare.cz.
6: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
7: Chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je úterý 13. října. Dnes má svátek Renata a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Pět odpoledne začíná ve vlastivědném muzeu Jesenice vernisáž obrazů s názvem Z jednoho kořene. Pět odpoledne proběhne v budově pivovaru v Kralupech nad Vltavou zahájení interaktivní výstavy Lidé od vedle. Přibližuje život lidí se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením. Akce potrvá do února roku 2027. Jiráskovo divadlo v České Lípě hostí výstavu Svět nití a snů. Akce startuje v 17:30 večer. Jihomoravské muzeum ve Znojmě výjimečně vystaví knihu městských práv z let 1523 až 1525. Veřejnost ji může spatřit poprvé po 30 letech. A v 6 večer proběhne v Pražské galerii Nová síň zahájení výstavy sochaře a restaurátora Michala Blaška s názvem Ateliér. Potrvá do 24. října. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

zelenou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, místy se mohou tvořit mlhy anebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 4 až 0 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná, ráno a dopoledne se místy objeví mlhy nebo také nízká oblačnost, k večeru může také pršet. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 6. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Hnusný počasí.
3: No jistě.
2: Potřebujem oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
4: Co furt já?
2: Cerva?
3: No jistě.
5: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích. Cerva. Tady seš na správném místě.
4: Pracovní oblečení Cerva. No jistě.
2: Vidíte, říká to i Karel.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
8: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz